0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Dívám se, dívám a ty spíš. Matně se leskne malý kříž. Stoupá a klesá tvoje hruď.

na teploměru našich dní.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do výstavby skalky na zahradě. Zjistíme, jestli včely pijí a co pijí, a navštívíme opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové přivezou to, co sami zničili.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
2: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Kdo se někdy, někde potkal s Ondřejem Soukupem, ví, že má až neuvěřitelné a hlavně přirozené charisma. To charisma je tak silné, že proniká do jeho muziky.

Ondřej Soukup napsal nebo produkoval písně pro Zlaté slavíky i Slavice a některé z těch písní se staly hity a dokonce i hity roku. Za rok 1989 tento titul, tedy titul hit roku, dostala jeho píseň Miss Moskva, kterou naspíval Jiří Korn.

Ondřej Soukup je ročník 1951. Kdo další z naší muziky je stejný ročník? Tak například skladatel, muzikant a producent Jiří Vondráček, undergroundový písničkář Karel Soukup, zpěvák a hudební skladatel a také frontman skupiny Žlutý pes Ondřej Hejma, muzikant a zpěvák Milan Hlavsa, Jiří Schellinger, varhaník Josef Rafaja, zpěvačka Jana Robová, hudební skladatel, klavírista a producent Zdeněk Merta, zpěvačka Milena Soukupová, zpěvačka Marcela Holanová, bluesový zpěvák, harmonikář, kytarista a skladatel Petar Introvič, zpěvačka Eva Hurichová, jazzový hudebník, skladatel, dirigent a také pedagog Milan Svoboda a také zpěvačka Věra Špinarová. Ondřej Soukup dokončil studium Pražské konzervatoře v roce 1975 a v tom roce patřila mezi hity roku píseň skupiny Bee Gees, která se později objevila ve filmu Horečka sobotní noci. Jmenuje se Jive Talking. Doba diskoték jela naplno.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Ondřej Soukup je Pražák a narodil se 2. května 1951. Už v dětství se učil hrát na klavír v Lidové škole umění. Následně začal hrát na basovou kytaru ve školních a středoškolských kapelách. V letech 1969 až 75 studoval na Pražské konzervatoři hru na kontrabas u Františka Pošty, který v Československu přispěl výrazně k prosazení kontrabasu jako sólového koncertantního nástroje. Mezi jednu z prvních písní Ondřeje Soukupa jako autora patří nahrávka, která byla v roce 1980 pořízena ve studiu Československého rozhlasu. Naspívala ji Marcela Králová a jmenuje se Jen tak jít.

Během studií prošel Ondřej Soukup několika kapelami. Už od roku 1975 byl členem pražského Big Bandu, se kterým nahrál respektovaná alba Podobizna, Reminiscence a Posterestante, hostoval také v Metropolitan Jazz Bandu a hlavně se stal zakládajícím členem skupiny Pražský výběr. V roce 1982 napsal pro tehdy už několikanásobnou zlatou slavici Hanu Zagorovou písničku Půl štěstí.

Ve druhé polovině 70. let Ondřej Soukup také hrál ve skupině Jiřího Stivína Masokosti, což je název složení z příjmení pánů Ma, Lina, So, Ukup, Ko, Cábl a St, Ivín. A hrál i s jeho další formací Jiří Stivín and Company Jazz System. V roce 1979 nastoupil do tehdy velice populárního orchestru Václava Hybše. Odtud prchl do nově zrozeného novovlného pražského výběru a odtud v roce 1981 přešel k orchestru Ladislava Štajdla. Bylo to v době, kdy tahle kapela hrála prim v naší pop music a doprovázela slavíka slavíků Karla Gotta. Soukup začal naplno skládat a aranžovat. Mezi písně, které napsal pro Karla Gotta, patří i hit Věčný like.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: V době, kdy Ondřej Soukup přišel do orchestru Ladislava Štajdla, měl orchestr už 2 zlaté, 2 stříbrné a 1 bronzového slavíka. Už když byl členem, přišel další bronzový slavík. Postupně se Ondřej Soukup začal podílet na repertoáru a nahrávkách Jitky Zelenkové, Darinky Rolincové, Michala Penka i Ivety Bartošové a napsal i píseň 7 dní pro Helenu Vondráčkovou.

Odborníci říkají, že hra Ondřeje Soukupa na baskytaru se vyznačuje vynikající technikou, bohatou harmonickou představivostí i rytmickou přesností. Kromě živého hraní se začal v 80. letech naplno věnovat skládání písní a současně také začal produkovat desky. V té době napsal pro Ivetu Bartošovou hit Víš, lásko.

první polovině 80. let vznikl film režiséra Víta Olmera podle scénáře Jaroslava Dítla Druhý tah pěšcem a Ondřej Soukup dostal příležitost napsat hudbu. Uspěl a od té doby napsal filmovou hudbu k více než 30 celovečerákům, ale pozor, ještě předtím napsal hudbu pro televizní film Hodina před ránem a i televizních filmů a seriálů bylo logicky víc, ale teď další filmy. Mezi všemi má své čestné místo film režiséra Jana Svěráka Kolja, který byl oceněn Oscarem za nejlepší zahraniční film. A dále Pětka s hvězdičkou, Strašidla z Vikýře, Pravidla kruhu, Outsider, Bonnie a Clyde, Zvířata ve městě, Cesta na jihozápad, Ta naše písnička Česká 2, Requiem pro panenku, Nahota na prodej, Mach, Šebestová a kouzelné sluchátko, Tmavomodrý svět, Jezerní královna, Pták ohněvák, Válka barev, Akumulátor 1, Nečekané léto, Perimbaba a dva světy, Betlémské světlo, Bonnie a Clyde 2, Čtyřlístek ve službách krále a také film izraelský Pravidla vnitřní gramatiky. Potom ještě Vratné lahve a Lída Bárová. K filmu Lída Bárová patří i píseň s textem Gabriely Osvaldové, kterou naspívala Lucie Bílá a jmenuje se Když tančí ďábel s andělem.

Myslím, že je dobré uvést i to, že Ondřej Soukup svou hudbou obohatil v 90. letech španělský seriál Hrdina Katlas, alespoň takhle se to asi vyslovuje. Ale vrátíme se zpět k českým filmům, přesněji řečeno k české filmové hudbě. V roce 1998 získal Ondřej Soukup Českého lva za nejlepší hudbu k filmu Juraje Jakubiska Nejasná zpráva o konci světa, na které spolupracoval s Janem Jiráskem. Dalšího českého lva dostal za hudbu k filmu Tmavomodrý svět. Je čas nechat Ondřeje Soukupa i zaspívat. Sám pro sebe si totiž napsal písničku Slušný člověk.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Kdysi, aniž bych Ondřeje Soukupa znal, jsem sledoval vývoj kolem baletu, nebo spíš projektu s názvem Šachmat, ke kterému napsal hudbu a dával ho dohromady Richard Hess pro svou taneční skupinu Uno. Ale přišel do podivné doby a ještě mě zaujalo scénické oratorium Zahrada rajských potěšení, které jsem kdysi viděl. Pak už přišly muzikály s jeho hudbou. 30. března 2000 měl premiéru muzikál Johanka z Arku. Texty Gabriela Osvaldová, libreto Jiří Hubač. Johanku zpívali Lucie Bílá, Bára Basiková, Iveta Bartošová a i další zpěvačky, včetně Lucie Šoralové.

Asi jste poznali, že zpívali hned dvě Johanky dohromady, Bára Basiková a Lucie Šoralová, a byl to hit Most přes minulost. Po úspěchu Johanky vznikly další muzikály s hudbou Ondřeje Soukupa, Láska je láska, Elixír života, Robin Hood a také Mauglí.

Vajnganga, Jiří Korn, Richard Tesařík, Jancina, Jan Kříž, Jiří Zoniga a další a hit z muzikálu Mauglí. Ondřej Soukup byl v porotě ve 4 kolech soutěže Česko hledá Superstar a soutěže Faktor X vysílané v roce 2008. Od té doby ho znají všichni a je toho ještě hodně, co by se o jeho dlouholeté kariéře dalo říct, ale už není čas. Tak si třeba najděte v rozhlasovém archivu jeho seriál vysílaný na dvojce Halo Soukup Halo. Na závěr zazní hit a pohádky je konec. Hudbu k filmu Nesmrtelná teta sice napsal jiný skladatel, bratr Karla Svobody Jiří Svoboda, ale Ondřej je autorem hitu z této pohádky, který naspívali Lucie Bílá a Kamil Střihavka. Je to poslední, co dávám do krabice se štítkem Ondřej Soukup. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavíci a slavice nebo jejich skladatelé a producenti.

0: Milovníci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Co je bez toho zdrudaná?
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Libuše Švormová. Dobrý den, vítejte.
6: Dobrý den, Pavle, vy jste tady, teď je svátek.
5: My pracujeme, vysíláme i ve svátek, i ve všední den. Tak, úsměv sluší všem, i dnes na to jdem s humorem.
0: Humoriáda.

0: Ať je pátek nebo svátek, anebo obojí dohromady, jsme tady s Humoriádou a s naším milým hostem Libuší Švormovou. Tak jak se máte v máji letos?
1: Ale dobře, já jsem šťastná, že je jaro, to je taková nádhera, jak to všechno začíná pučet a tohle je paráda, dokud to takhle ještě člověk vidí. Říká si každá babička, stará je veselější z jara, tak já se počítám k ním.
0: Děkuji za tento, řekl bych, bonmot, ale je to pořekadlo, vlastně neborčení, že? Tak to jsme to rozehráli celkem hezky. Jak to rozehrajeme s naším archivem?
1: Tak jestli mám někoho opravdu ráda, tak je to Ivan Mládek. Takže si ho dáme v koupelně tentokrát.
0: Ze zápisku pořadu,
1: ze zápisku Šílenco.
0: Přesně, jo. Tak, jdem na to.
2: V koupelně se koupu zásadně nahý, takzvaně na Adama. Svlékám si noční košily, sedám si do prázdné vany. Otáčím kohoutkem nic, zase neteče voda, to je hrozné. Sláva! Voda začala trochu téci. Přece jen se vykoupu. Koupu se dvakrát denně. Voda pěkně hřeje. Je, to je příjemné. Mydlím se. Ještě se pořádně spláchnu, vylézám z vany, házím přes sebe osušku, otírám se, otírám i zrcadlo, které se spotilo. Nesmím zapomenout na zuby. Nanáším na kartáček přiměřené množství zubní pasty, čistím si zuby. Zuby si čistím denně asi 3 minuty, mohu si to dovolit. V koupelně ušetřím dost času tím, že se neholím. S holením jsem přestal asi před 2 lety, když mi jeden doktor řekl, že to nemá cenu, že mi fousy stejně nezačnou růst. Dost času mi však zaberou vlasy. Udělat každé ráno z úplně holé hlavy hlavu úplně vlasatou není žádná legrace. Můj dědeček si barvil holou hlavu černidlem, aby si lidé z dálky mysleli, že má vlasy. Proto se nikdy k lidem nepřibližoval blíže než na 1 kilometr. To já jsem tvor společenský, pohybuji se nejraději v hustě obydlených oblastech, lidi mám rád. Holou hlavu si každý den ráno upravím tak, abych se nečervenal, když ji někde na lidi vystrčím z čepice. Ne, že bych se za pleš styděl. Nechápu lidi, kteří mají z holé hlavy komplexy. Neuznávám paruku. Dělám si pěšinku hodně na straně, abych získal dlouhé vlasy z okraje hlavy, ženu je přes holou část k druhému okraji hlavy. Vlasy si mírně sprejuji. Málo kdo si všimne, že jsem plešatý. Musím dávat ale pozor, aby mou takzvanou přehazovačku nezvedl někde vítr. Musím s tímto nebezpečím počítat a učinit patřičná opatření. Před domem jsem si v parku zapíchl do země dlouhý kolík. Na jeho konci je připevněna pruhovaná červeno-bílá punčocha, která mi každé ráno prozradí směr větru. Je to podobné zařízení, jaké mají na letištích a automobilových dálnicích. Doma mám už speciální mapky, podle kterých vyrážím k tramvaji. Tak například, vlaje-li punčocha směrem k Činžáku, volím trasu A podle mapky A. Vlaje-li punčocha směrem od Činžáku, volím trasu B podle mapky B a tak dále. Mám celkem 8 mapek, tedy 8 tras. Účelem tohoto systému je dostat se k tramvaji tak, aby mi vítr nikdy nezafoukal na hlavu z pravé strany. Pravda, někdy si trochu zajdu. Nejhorší je trasa E, když punčocha vlaje směrem k mateřské školce. To si zajdu asi 30 minut. Stojí to však i v tomto případě za to, nikde na mne cestou nezafouká vítr zprava. Do zaměstnání dorazím vždy s neporušenou přehazovačkou.

0: Gloriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Ivan Mládek v koupelně, včetně jeho přehazovačky, jsme si poslechli o jeho starostech. Já mám takový rychlo koupelnový dotazník na našeho hosta, nebojte se, nic intimního v tom není. Vana nebo sprchový kout?
2: Již léta jenom sprchový kout. Mm-hmm. Já teda ve vaně se nemusím nějak moc nakládat, mě to nedělá ani moc dobře.
1: Klasické mýdlo nebo sprchový gel?
2: Sprchový gel, pokud prý, teďka zase jsou nějaký nový trendy, pokaždý si něco na nás vymyslejí, že prý se snad nemá člověk vůbec k tím gelem, jako že má používat snad jádrový mýdlo, nebo
1: mýdlo s jelenem.
2: Ale gel je úžasný, to je fajn.
1: Ručník nebo osuška velká?
2: No osuška, já říkám ručníku osuška, ale je to veliký, tak to bude asi
1: osuška. To bude osuška, tak to mi stačí pro tuto chvíli. Tolik koupelna Ivana Mládka i Libuše Švormové. Za chvíli bychom mohli být s Ivanem Mládkem v taxíku. Další ukázka ze zápisků Šílencových, anebo nastoupí Felix Holzmann s anekdotami. To už je dotaz na naše posluchače. Hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefon 731 800 900.

0: Lety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tady je sváteční humoriáda s dnešní posádkou Libuše Švormová a Pavel Kučera. My vás zdravíme a zveme k přidávání hlasu na našem telefonu přímo ve vysílání. Připomenu možnosti Ivan Mládek nebo Felix Holzmann. Dobrý den.
2: Krásné odpoledne, přátelé, nebo vlastně krásné i májové odpoledne. Moc vás zdraví Jirka Strutnovská.
3: Děkuji.
2: Já srdečně zdravím teda krásnou, šarmantní ženu, paní Libušku Švormovou.
3: No bývávalo, bývávalo.
2: No tak víte co, paní Libuško, člověk říká, kutidě, mám tolik na kulice, cítíme.
3: Víte.
2: A samozřejmě taky zdravím vašeho šarmantního kolegu od naproti, pana Pavlíka Kučeru, já vás zdravím oba dva.
1: Napodobně.
2: A já bych tady poprosil Bčko pana Felixa Holzmana, já nevím proč, ale já furt prostě vidím ta scénka včera, dnes a zítra. On to byl prostě dokonalý pán.
3: Paráda, no.
1: Tak jo, děkujeme.
2: Takže vám přeju krásný víkend a já jinak zdravím kamarády, se kterými si zítra těšíme na pochod babičky, pochod babička, krajem Božena Němcová.
3: Babičinu údolí, no tam je nádhera.
2: Babičinu údolí, paní Libuško,
3: no.
2: Tak dáme si opět po roce 25 kilometrů a je tam skutečně
3: no,
2: nádherně.
3: No to je paráda.
1: Tak Jirko, ať se vám dobře pochoduje no, s babičkou no. A s kamarády. Mějte se hezky, naslyšenou. Děkuji. Dobrý den.
4: Dobrý den. Tady je pan Robert Solomouce a hrasuju pro pana Mládka.
1: Děkujeme, mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, Pavlíku, zdravím vás i paní Šermovou.
3: Dobrý den.
5: A buďte tak hodnej a kdybyste tam mohli dát toho Holzmana, já už to slyšel, ti vtipy a to je bezvadný.
1: Dobře, uvidíme, píšeme si hlas.
5: Hezky, ahoj.
1: Hezký den, dobrý den.
6: Dobrý den, já vás moc zdravím oba dva, přeju krásný sváteční den, budu krátký, prosím vás, já bych potřeboval Bčko.
3: Potřeboval.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Někdo potřebuje Ačko, někdo Bčko. Co vy? Dobrý den.
7: Jana Dolní Němčí volá, zdravím vás, Pavle, zdravím paní Libušku.
3: Dobrý den.
7: A já bych si přála Bčko. Včera, dnes a zítra nemá chybu.
1: No, máme tady pana Holzmana, ale ne v té scénce, o které jsme mluvili teď, ale máme anekdoty a to bude taky fajn, že...
7: Dárky jsou dobrý, vánoční dárek je výborný.
1: Prostě všechno od Felixe Holzmana, ale i Ivan Mládek není špatný, ale v tuto chvíli si počká, protože Felix to vyhrál. Mějte se hezky, užijte si to s námi.
7: Děkuju.
8: V jedné restauraci říká host, poslyšte, pane vrchní, tomuhle říkáte specialita, když ty psí karbanátky jsou tvrdý a žamba. Ten vrchní říká, no jo, to víte, no, těch psů je teď pořád mín, tak my to teď meleme i s boudou. Potkají se dva, povídá ten jeden, hochu, prej ti zemřela manželka a prosím tě, na co? On říká, ale na bramborák. Ten říká, na bramborák? No jo, chtěla udělat bramborák, vyšla do sklepa pro brambory, spadla přes schody a zlomila si vás. Ten říká, no to je strašný, a co jsi dělal? On říká, no tak udělal jsem si špagety. No. Jeden novinář se ptá, říká, prosím vás, vy jste byl sebou u těch kanibalů. Tak nám snad můžete říct, což pak nebyla žádná možnost toho chudáka od nich vysvobodit. On říká, bohužel ne. Když já jsem tam přišel do vesnice, tak už byl z jídelního lísku škrtnutý. Manžel říká, drahoušku, co kdybychom si zase jednou udělali hezkou klidnou neděli? A ona říká, no proč ne? No a jak si to představuješ? A on říká, no tak já bych si koupil flašku rumu a ty bys mohla jet za maminkou. Povídá doktor v nemocnici pacientovi, pro pána krále člověče, vy ty čípky jíte? A on říká, no a? Mám si jest nastrkat do prdele nebo co? V hospodě sedějí dva opilí u stolu, povídá ten jeden. Hele, Tondo, my teďko vstaneme a když budeme moc ještě chodit, tak ještě nepůjde. A když už nebudeme moc chodit, tak už půjdeme. Manžel je před finančním konkurzem a říká svý manželce: hele, kdyby si se naučila vařit a uklízet, mohli bychom ušetřit 2 zaměstnankyně. Ona říká: no jo, a ty kdyby ses naučil být trochu milencem, mohli bychom zas propustit zahradníka. U kanibalů je v kotli s vodou člověk, pod kotlem je oheň. Kanibal říká k svý ženě: hele, tak já teď musím pryč a nezapomeň, jak jsem ti říkal, až začne křičet, tak přidej cibuli.
9: V zoologické zahradě stojí před lví klecí starší manželé. Ona říká: co byste dělal, fanouši, kdyby ten lev teď unik z té klece a sežral by mě? On říká: no co? Objednal bych mu 0,5 litru becherovky, aby tě líp strávil.
10: Nová služebná připravuje slavnostní oběd a paní domů jí říká: Mary, až budete servírovat tu prasečí hlavu, tak nezapomeňte dát do huby citron a do uší petržel. A ona říká: no jo, ale pro pána krále, milostivá paní, jak já to budu ale vypadat?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Felix Holzmann s anekdotami. Potkali vy jste se někdy s tímto pánem?
3: Ne, to ne, ale moc ráda jsem se na všechny ty scénky dívala a to bych asi taky měla přidat nějakou anekdotu, ne?
1: No zkuste, jestli
3: už ji tady někdo neříkal, protože my si ty anekdoty mezi sebou podáváme.
1: Já je zapomínám rychle.
3: Jak zahrádkář potká druhý a říká: víš, že na jahody je nejlepší kravská mrva? A on říká: jo, no počas se ho potká a zeptá se ho: tak co, zkusil jsi to? A on říká: no, zkusil, ale se šlehačkou jsou lepší.
1: Souhlasím. Uvidíme, jestli posluchači budou souhlasit s Felixem Holzmannem, dají si áčko, anebo by tu byl Marek Eben a vyprávěl by nám o bydlení. To, když zvolíte Bčko. Humor mezera A nebo B, SMSky letí na 90 011 04, telefonujete stále na 731 800 900.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Naším hostem je dnes Libuše Švormová v Humoriádě a já už vím, co bude dělat v neděli.
2: Na balkoně sázet kytičky.
1: No a jaký druh máte ráda, jaký se tam dáváte?
2: Letos nějaký převislý bychom chtěli, protože aby to tam bylo taky zvenku hezky, tak jsme koupili takový nějaký, já nevím, begonie převislý nebo něco takového. A takový ty dlouhý, zelený, jenom zelený, který jenom padají dolů, to je krásný.
1: Tak až tohle někde posluchači uvidí, tak to je balkon Libuše Švormové. A pod ním všichni ti ctitelé budou zpívat.
2: Ne? Ne, pak ctitelé.
1: To je romantický pohled. Dobře, tak pojďme se podívat na náš seznam. Felix Holzman nebo Marek Eben, aktuální stav našeho souboje. Kdo pak se hlásí? Kdo jde hlasovat teď? Dobrý den.
3: Dobrý den, Pavlíku, Božena Vežac, zdravím vás a také zdravím Libušku Švormovou.
2: Děkuji. Přeju
3: vám oběma krásný májový den.
1: Odkládte
3: si to hezky po svém každý a chtěla bych Ačko.
1: Máme zapsáno a děkujeme, hezký den i vám. Dobrý den.
4: Dobrý den, Karel Bojkovič. Pavlíku, já vás zdravím, zdravím i paní Libušku a já bych si přál pokračovat.
1: Děkujeme za hlas. Hezký den, zdravíme také, máváme. Mějte se pěkně, dobré odpoledne, kde je s námi? Ano.
5: Ty posluchač, noční jedinka a tak dále. Já bych se pozdravit, včera měla narozeniny, jedna z Vlárových, Zlumila Bartušková měla narozeniny včera. Tak obsad a dávám ABC Holzmana samozřejmě, ABC Holzman.
1: Dobře, takže Ačko. Zdravíme paní, která měla narozeniny taky. Dobré odpoledne, kdo je dál?
6: Dobrý den, Miroslav, přál bych si Holzmana. Děkuji.
1: Dobře, děkujeme pane Miroslave a mějte se taky hezky. Jo? Jsme domluveni. Tak, myslím, že je to jasné. Nejenom tyto hlasy, ale všechny dorazivší sem k nám do Humoriády rozhodli o tom, že Felix Holzman může pokračovat s anekdotami.
7: Evan Novák jede taxíkem domů a taxikář mu u cíle říká, tak dělá to 62 korun. Pan Novák říká, 62 a sakra, tak to mě prosím vás zaveste zase kus zpátky a mám u sebe jen 50 korun. Jdou dva skoti po ulici, ten jeden říká, prosím tě, jak to chodíš? Ten druhý říká, ale já nosím poklukovi boty a ono to strašně tlačí. Ten druhý říká, no co blázni, že budeš mít samý kuří oka? Ten říká, no jo, no teď proto to nosím. Já našel škatulku na plastě na kuří oka a to přece nezahodím. Paní Rotrová byla u psychiatra, jelikož má kleptomanii. Ten jí předepsal nějakou terapii, asi za měsíc potká ten psychiatr jeho manžela a ptá se ho, jak se jeho manželce vede. Manžel říká, moc se to zlepšilo, pane doktore. Já jsem tak šťastný. Od té doby, co byla u vás, už krade jenom věci, které můžeme potřebovat. Manželka říká, ty jsi zase v noci, když jsi přišel ožralej domů, dělal v baráku takovej rámus. On říká, já, že jsem v noci ožralej dělal rámus? Tak za prvé jsem nebyl ožralej a za druhý ten rámus dělali ty tři chlapi, co mě nesli nahoru. Potkáš se dva, povídá ten jeden, představ si, právě jsem se dozvěděl, že starý otoček zemřel a smrt ho prej překvapila ve spánku. Povídá ten druhý, no to je strašný, tak to on chudák třeba o tom ještě ani neví. No nastěhá paní, říká svý služební, Mary, až dneska večer přijdou hosti, tak servirujte nejprve drinky, jen tak bez ničeho. A ona říká, bez ničeho? A milostivá paní, nemohla bych si na sebe nechat aspoň zástěru? Povídá malej Pepíček, tati, pojď dneska se mnou do cirkusu. Táta říká, to nejde, já dneska nemám čas. Pepíček říká, je, to je škoda, tam projezdí jedna nážena na tigru. Táta říká, tak? No dobrá, no tak půjdem, já už jsem dlouho žádného tigra neviděl. Povídá jeden, ale dobrý den, paní Bousková, no to je náhoda. No a já pak se vede vašemu manželovi. Ona říká, to vy nevíte, ten přece už před rokem umřel. On říká, umřel? Jo, proto jsem ho poslední dobou tak málo viděl.

0: v učebnicích nebylo. S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Páteční 8. květnová sváteční humoriáda pokračuje. Libuše Švormová je teď na řadě s dalším výběrem. Co nabídneme posluchačům?
2: Slyšela jsem, že mají stoleté výročí, tak dáme Hurvinka z Pejbla. Patrně, já jsem už v takovém věku, že když jsem byla malá, tak jsem je asi už zažila.
1: No, to si myslím, že trošku určitě ano. Hrála jste si s loutkami jako malá?
2: Ano, my jsme měli loutkový divadýlko a já jsem to měla strašně ráda. Možná, že tam vůbec vznikla láska k divadlu. To bývá.
1: Dobré. Tak Hurvínek dělá dobrotu, se to jmenuje. A pan Josef Skupa.
3: Jedna, dvě, tři, čtyři, pět. Pět hodin, podívejme se. Už pět a Hurvínek ještě není doma.
4: Proklívám, tatulínku.
3: No, to je dost, že už jdeš.
4: Uctivá poklonička, nejúctivější služebníček.
3: No, dobrá. Co pak, že jdeš tak pozdě?
4: Dobrý večer, přeju, tatoušku, tak už jsem tady.
3: No, to vidím, že jsi tady. Ale ptám se tě, co, že jdeš tak pozdě domů?
4: Prosím, ano. A teď tady bych si...
3: Počkej, nezamlouvej moji otázku. Co pak jsi dělal tak dlouho venku?
4: Prosím, já jsem dělal plechu.
3: Jakou blechu?
4: Ale ne blechu, žádnou blechu, tati. Já říkám plechu, víš?
3: No a co jsi dělal z plechu?
4: Ale nic jsem nedělal z plechu. Tady nejde o plech rodu mužského, ale ženského, víš? Kdo co první pád? Ta plecha.
3: Zas nějaký kašpary. Nezdržuj a odpovídej pořádně a srozumitelně.
4: Ale tatoušičku, heleďte, když jsem odcházel z domova, tak si mě připomínal, abych venku nedělal žádnou neplechu, čili nedobrotu, žáno. Tak jsem tedy dělal dobrotu, čili plechu, no.
3: No, tak dobrá, rád slyším, že jsi byl hodnej. Ale jen, aby to byla pravda.
4: Prosím, ano, tati, dovol, teď tě to může dosvědčit František a Venouš a Jarda a Jirka a Toník a vůbec všichni ostatní od nás ze třídy. A pane, co jsme měli práce,
3: No, jen jestli. Taková valná hromada kluků, nevím. Neprovedli jste nějakou klukovinu?
4: No dovol, tati. Náš Želíček přece není žádná klukovina. To je na najvýš psina.
3: Co sem pleteš zase Želíka?
4: No my jsme ho hledali, víš? On mě totiž utek. Tak jsme ho hledali.
3: A kde jste ho hledali?
4: No, tati, řeknu tě, darmo se zlobit. Zběhali jsme celou ulici, celé náměstí i sady a pak jsme ho hledali v obchodě pana Libry, ale kde pak?
3: Co vás to prosím tě napadlo, lézt panu Librovi až do obchodu. A to jste tam vlezli všichni?
4: Prosím, ano.
3: Celá ta smečka kluků?
4: No, proč bychom tam nešli, že? No, teď jsme tam byli pozváni.
3: Pozváni?
4: No, a lidí tam bylo, no, hotová mačkanice.
3: A to vás tam ještě zvali, říkáš? Tomu nějak nerozumím.
4: Ale to je přece jasné, dovol. Vy tam mají na výkladní skříni tabulku. Co nenajdete venku, hledejte uvnitř. Tak jsme tam šli k panu Librovi, ale on tam nebyl.
3: Pan Libra?
4: Ale ne, náš Žerík, víš? On nás vyhodil. Jiv po nás neskočil, jak byl nabručenej.
3: Žerík?
4: Ale ne, pan Libra.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak to byl klasický spejbla hudvínek pana Josefa Skupy. V roce 26 vytvořil Gustav Nosek, řezbář, jako překvapení pro pana Skupu zmenšenou a vylepšenou kopii spejbla. Takže nejdřív neměli ten příbuzenský poměr, k tomu došlo až později 2. května 1926, tam už byl hudvínek spejblův syn. Mm-hmm. A od té doby to tak známe, i my. Mm-hmm.
2: To jsem nevěděla.
1: Jinak podrobnosti o Hurvínkovi, který oslavil 100 let, a budeme připomínat v sobotních Hvězdných návratech, takže zítra ve 4 hodiny odpoledne tady místo Humoriády budou Hvězdné návraty a vy se dozvíte všechno, co jste možná ještě o Hurvínkovi a Spejblovi netušili. My se potřebujeme s paní Libuší dozvědět, jestli chcete pokračovat s Hurvínkem, anebo nastoupí divadelní historky z pořadu Tak neváhy a toč speciál a bude vyprávět Josef Vinklář. Vyberte si svůj archivní kousek SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Je tu další hlasovací kolo, telefon 731 800 900, teď naživo. Můžete hlasovat pro Hurvínka nebo pro pana Vinkláře, tak si vyberte, třeba vy. Dobré odpoledne.
2: Ano, hezké odpoledne, Májové, přeji vám, Pavle.
1: Děkuji.
2: Posluchačka Stanislava. A srdečně zdravím paní Libušku Šumovou.
3: Děkuju.
2: A které si vážím jako herečky a jako člověka. A přeji vám hodně zdraví. A vybírám Bčko.
1: Děkujeme. Mějte se hezky i v tento sváteční den. Kdo pak je s námi? Dobrý den.
4: Tady pejskář ze Dvora Králové nad Labem. Zdravím Angeliku a Pavla.
1: A Žofrého, ano, dobře.
4: Tak.
1: No. A?
4: Žofrého u mixážního pultu.
1: Děkuji. Ano.
3: Nemá jí zvuk.

0: Ale chtěla bych se vás jenom zeptat v tom zítřejším pořadu, kdyby byli aj na návštěvě ti noví herci, co vodí, nevím, neznám jméno ty.
1: Ano, mají už nové tvůrce, že jo, tito legendární herci, no. Hrudínek a Spejbl, dělají to moc dobře, já s vámi souhlasím, ale musíme se nechat překvapit, co autor tohoto pořadu, Patrik Rozehnal, kolega. Tam pro vás přichystal.
0: Jo? Ano, těším se, kdyby tam byli, tak to opravdu, když zavřete oči, to je úplně ten původní dětský, když jsme byli malí, velice jim to jde,
1: je to
0: nádherné.
1: Tak. Tak doufám, že tu pochvalu od vás slyšeli. Ano, těšíme se. Na příště.
0: Děkuji vám. Naschledanou.
1: Naschledanou. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den, dobré májové sváteční odpoledne. Zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Libušku Švormovou.
3: Děkuju.
2: Dobrý den, paní Libuško, moc vás zdravím a přeju vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Bčko a všem posluchačům přeji krásný víkend či příjemné pondělní ráno s příjemným probouzením do nového dne a týdne. Přeje humoriádnice Růža z Rychnovska.
1: Tak děkujeme pěkně, mějte se hezky. Přičítáme i váš hlas. Tak Hurvínek, ať už to je ten malý, střední nebo velký, on má tři verze dokonce. Ta nejmenší je 46 cm, ta klasická, a ta nejvyšší je 56 cm vysoká a váží od kila do skoro 2 kg. Takže tři Hurvínky máme takto rozdělené podle velikosti a váhy. Ovšem větší váhu v tuto chvíli měl Josef Vinklář. Béčkaři zvítězili, jdeme na divadelní historky, vracíme se do pořadu, který moderoval Eduard Hrubeš, tak neváhej a toč speciál.
4: Dvě historky o vynikajícím českém herci z Národního divadla, který byl opravdu mimořádně humorem nadej. Byl to pan profesor Nedbal, vychoval strašlivou spoustu mladých herců, má mnoho žáků hereckého řemesla. Bylo to na zkoušce, začínali zkoušet hru Tylovu Paličovu dceru, a režíroval to vynikající režisér pan Jaromír Plesko. A říká celému tomu souboru, říká, děti, prosím vás, já bych byl rád, kdyby jsme k tomu Tylovi přestoupili úplně nově. Opravdu nově, aby jsme toho Tyla pojali jinak než to tradiční provedení. Já bych chtěl, já jsem s tím teďka byl sám, když jsem se připravoval, říkejte mě, o čem si myslíte, že by to mělo být? O čem by to mělo? Všichni na to tak koukali a ženský samozřejmě znáte, tak zasenky, jo, tohle a chlapi kaníčky od bot, jo, a nic, nikdo. A, no ne, tak vážně, o čem to budeme hrát? V tom se přihlásí Nedbal a říká, no pane režisére, jestli to nevíte vy, tak jsme tady předčasně, jo. Pan profesor Nedbal hraje velikou roli ve hře Jiřího Šotoli, Tažní ptáci, a má na jednom místě takový dlouhý 1,5stránkový monolog, kde vysvětluje, jak s ním naložili, protože byl kulak, jo. A vždycky za ten monolog dostal aplaus na otevřené scéně. To je takový dost velký vyznamenání pro herce, když prostě v průběhu představení dostane za něco, co se mu obzvláště podaří. A jemu se to stávalo na každém představení. A na tomhletom představení byl jeho režisér, který tu hru režíroval, byl to jeho žák, František Laurin. A byl v portále a chodil se na tu scénu koukat a tak jako kouká, jak to dneska bude hrát. A ten pan profesor měl najednou takový výpadek a skočil, jo. A jak znervozněl, tak měl další výpadek a zase skočil. No prostě z toho monologu řekl půlku. Ale když skončil, tak znovu od lidí dostal aplaus na otevřený scéně a jde do portálu kolem toho režiséra a říká, viděl jsi? Teď si představ, co by dělali, kdybych jim to říkal celý. Jo. Abyste si nemysleli, že takovéhle věci se dějí jenom v českém divadle, a já ho nepomlouvám, já to divadlo i to své, i celé české divadlo mám rád. Ale existuje jedno slavné anglické divadlo a ta historka, kterou vám budu říkat, je skutečně autentická, protože mi ji vyprávěl jeden náš výjimečný překladatel, J.Z. Novák, který překládal z angličtiny Shakespeara, zvlášť Oscara Wilda a pana G.B. Shawa. On přijel do Anglie, jel do Skotska na představení velmi slavného anglického divadla, kde hráli Richarda III. On sedí v divadle a ten známý, který ho tam pozval,

0: Říkal, prosím tě, dej trošku pozor, protože oni odpoledne byli na exkurzi v továrně na výrobu whisky, jo? Takže to nás taky vedou. Třeba nás vemou na exkurzi, když přijedeme do Ostravy, do dolů nás vemou vždycky, jo? Ale tam je vzali do továrny na výrobu whisky a začali, a to představení začíná, že Richard III, hlavní postava, nastoupí a má dlouhý, téměř dvoustránkový monolog a říká volně přeloženo, já upletený ze zbytků, já ke kterému se příroda obrátila zády, já vejškrabek všech vejškrabků, já který jsem takový, že ledva vejdu, nebesa se nemá vysti otvírají. V první řadě sedí pán a povídá svý ženě, říká, pocem, je to možný, ten je úplně ožralej. Ten Richard nehne brvou, jde až dopředu na Forbínu a tomu pánovi říká, co pak já, ale počkejte, až přijde vévoda z Buckinghamu, jo?
1: Tolik divadelní historky v podání Josefa Vinkláře. A protože tu máme báječnou herečku i divadelní Libuši Švorbovou, tak očekávám, že nám přidá nějakou tu divadelní historku svou.
2: Ale to já jsem si vzpomněla díky tomu Nedbalovi, že on jednou potkal v rozhlase na chodbě Božu Bezoušku, který ho učil, a říkal, co ty tady děláš? A ten říká, já tady režíruju, pane profesore. A on říká, ty režíruješ, no to je sranda. A odešel a po pár Krosík se otočil a povídá, tak mě obsaď.
1: Ano, tak vidíte to, nakonec žák obsazuje svého učitele. Ano. Někdy tak. My jsme rádi, že jste dorazila i ve svátek. Přejeme hezký sváteční den a pěkný májový víkend.
2: Děkuju a přeju taky všem, kteří nás poslouchali, aby měli celý máj krásný, nejenom ten sváteční.
1: Přání Libuše Švorbové, Pavel Kučera se přidává s přáním dobrého poslechu našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu a mějte se dobře.

raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Tresty za chování fanoušků Slávie a Sparty chce disciplinární komise fotbalové ligy vynést v úterý. Zámek ve Slezských Rudolticích otevřel dva nové sály. Z Klimkovic se chodci dostanou do Polanky nad Odrou po novém bezpečném chodníku. Čeká nás oblačný a deštivý den s teplotami kolem 20 stupňů. Posloucháte ranní zprávy Českého rozhlasu Ostrava a s nimi Lucie Kociánová. Disciplinární komise fotbalové ligy chce po trestech za výtržnosti fanoušků v derby Slávie se Spartou rozhodnout v úterý. V neděli s oběma kluby zahájila řízení pro popředčasném ukončení zápase. Komise si podle předsedy Jiřího Macnera uvědomuje zodpovědnost za rozhodnutí, které může mít významný dopad na dění na českých stadionech.
2: Myslím si, že jsme měli řadu momentů, ve kterých vlastně jsme rozhodovali velmi nestandardní, ojedinělé případy. Takže vnímáme tu důležitost a ostatně i veřejnost by měla vnímat, že se k tomu stavíme od začátku velmi zodpovědně. Vnímáme tu důležitost takového řízení a rychlého rozhodnutí.
0: Maximální možné tresty jsou uzavření stadionu na 6 zápasů, pokuta 10 milionů korun a odebrání až 20 bodů. Vedení zámku ve Slezských Rudolticích na Bruntálsku tento rok dokončilo opravu dvou nových sálů. Návštěvníci v nich můžou vidět zhruba 200 vystavených předmětů. Jde třeba o skameněliny, orientální masky, ale taky historické předměty pro dospělé. Nová je taky výmalba sálů. Není ale jasné, zdali přesně odpovídá historii, říká kastelán zámku Tomáš Zemba.
3: Historické fotografie se vůbec žádné nedochovaly, takže jsme tak spíš podle popisu, které se jakž takž dochovaly, ale fotografie nebo malůvky žádné, takže jsme spíš podle toho.
0: Město Klimkovice dokončilo náročnou stavbu zhruba kilometr dlouhého chodníku do sousední obce Polanka nad Odrou. Nová pěší trasa vede podél frekventované silnice. V minulosti tam často docházelo ke srážkám chodců s auty.
4: K pohodlí chodců přispívá i opěrná zeď z kamenů. Přestavby se dočkaly taky zastávky autobusů, ty teď stavějí v bezpečnějších zálivech. Chodník za víc než 15 milionů korun financovalo město s přispěním Státního fondu dopravní infrastruktury. Z Klimkovic Marta Pilařová, Český rozhlas.
0: Cestující tramvajemi v Ostravě Martinově musí přesedat do náhradních autobusů. Dopravní podnik zahájil výměnu tramvajových kolejí v úseku před Konečnou. Výluka potrvá do nedělní půlnoci. Sport. Čeští hokejisté podlehli na závěr švédských her v Ängelholmu v Švýcarsku 1-6 a utrpěli s tímto soupeřem nejvyšší porážku v samostatné historii. Svěřenci trenéra Radima Rulíka si nakonec přípravy na mistrovství světa ve Švýcarsku připsali čtvrtou porážku z posledních 5 utkání. Do šampionátu vstoupí v pátek ve Friburgu proti Dánsku. Počasí. Na severní Moravě a ve Slezsku dnes čekejte velkou oblačnost, postupně na většině území déšť nebo přehánky. Odpoledne lokálně i bouřky. Teploty vystoupí na 17 až 21 stupňů, na horách dnes naměříme okolo 13.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Polance nad Odrou v ulici Janovská zasahují složky IZS u vážné nehody dvou osobních aut. Počítejte na místě se zdržením. A pokud víte o jiné dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Přátelé, začal nám už 20. týden roku 2026 a začíná také dnešní pondělní 11. květnové. Dobré ráno, České rozhlas Ostrava, o které se postarají Lucka Kociánová a Petr Soukup. Pokud zůstáváte s námi, máme z toho radost. Přejeme pěkný den.

0: Teď je 5:11 a posloucháte Český rozhlas Ostrava, který vám samozřejmě nabídne souhrn historických událostí, které se nějakým způsobem týkají dnešního data 11. května. Ale ještě povíme, čemu se budeme věnovat krátce před 17:30. Lázně se znovu otevírají postiženým dětem, které přišly o léčbu kvůli vyhlášce Ministerstva zdravotnictví. Nařízení se týkalo malých pacientů s vysokým stupněm inkontinence. Po zásahu ombudsmana se vše změnilo a o těch změnách a výhodách si povíme více. Už za 10 minut. Teď kalendárium.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Pondělí 11. května. Svátek má Svatava. To znamená svatá řeka. Máme jich tu slušné povodí. Přes 4000. Tak všechno nejlepší. Vám všem ostatním pěkný den přeje Petr Jungmann. Dnes je tady kalendárium s pořadovým číslem 5000. Poprvé se vysílalo 3. září 2012 a od té doby nebyl jediný den bez něj. První české divadlo bylo otevřeno v Praze na Koňském trhu dnešním Václaváku přesně před 240 lety, v roce 1786. Jelikož bylo dřevěné, dostalo jméno Bouda. Kvůli finančním potížím byla budova za 3 roky uzavřena a stržena. První ročník Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro začal v Praze přesně před 80 lety, v roce 1946. Přesně před 45 lety zemřel král reggae, Jamajčan Bob Marley. Osudným se mu stalo rastafariánství. O 3 roky dříve se zranil při fotbale. Lékaři u něj našli rakovinné bujení, operovatelné. Ale Marley operaci odmítl a jeho poslední slova synovi Ziggymu: za peníze život nekoupíš. Jeden z nejslavnějších světových muzikálů měl premiéru také před 45 lety v roce 1981. V Londýně se poprvé hrálo dílo Andrew Lloyd Webbera Cats neboli kočky. A Grizabella poprvé zapila slavnou Memory. Kulatých 60 má dneska bubeník německé kapely Rammstein Christoph Schneider a 40 má bývalá barcelonská osmička Spielmacher fotbalista Andrés Iniesta. Já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.

0: počasí.
1: Než se dostaneme k předpovědi na celý den, tak pojďme se podívat, jak to aktuálně v regionu vypadá. Většinou je na severní Moravě a ve Slezsku oblačno. Teploty ale relativně vysoko. V Třinci teď naměříte 13 stupňů Celsia. Naproti tomu v Ostravě teď máme 9. No a prognóza na dnešek, ta říká, že bychom měli čekat hodně oblačnosti, postupně na většině území regionu déšť anebo přehánky. Odpoledne může lokálně přijít i bouřka. Teploty vystoupají na 17 až 21 stupňů, na horách bude okolo 13.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: na dlaní. Lázně se opět plní postiženými dětmi s vysokým stupněm inkontinence. Po zásahu ombudsmana ministerstvo zdravotnictví změnilo vyhlášku, která pobyt malých pacientů znemožňovala. Jako první na problém upozornil Český rozhlas Ostrava. My sledujeme příběh 9letého Marka, který má vážné neurologické postižení a loni o možnost lázeňské léčby přišel. Teď je znovu využívá v Teplicích v Čechách.
1: Tak a jdem ještě jednou, Marečku, pojď, zkusíme to, jo?
2: Paní terapeutka Helena Ztracená si sedá za Marka k žebřinám. Marek úplně skvěle poslouchá.
1: Výborně, tak, a jdeme do stoje.
2: Mareček má plenky inkontinentní. Vadí to nějak tomu cvičení?
1: Nevadí to vůbec. Jako my jsme vždycky tady ty děti takovýhle měli z 90%, pod jak živa.
2: Teď si pouštíme vodu, protože to se Markovi evidentně líbí.
3: Výborně, paráda.
1: Jde, udělá těch pár kroků, zajímá se o věci, pokynům, co se mu dávala, všem rozuměl. Takhle by to mělo být.
4: Hraťku, a buď hodný, jo? Hezky cvič.
5: Na Markovu matku Janu Jančuškovou jsem poprvé narazila loni úplně náhodou v jedné pacientské skupině. Za změnu vyhlášky usilovně bojovala.
4: Prostě na tom konci tunelu určitě vždycky nějaký to světlo je a já jsem doufala v to, že zase sem dokážeme podívat.
5: Po odvysílání reportáže a přezkumu ombudsmana se vyhláška změnila a Jana Jančušková je opět se synem v lázních.
4: Jsem šťastná máma, že to takhle vůbec dopadlo a že sem zase můžeme jezdit a Mareček právě prodělal dvě operace na pravý noze. Právě potřebujeme zaměřit nějak léčbu, aby se zase rozchodil.
5: Obchodní ředitelka Lázní Teplice Iveta Slíšková potvrzuje, že změna vyhlášky je už v provoze znát.
6: Ti, které ta legislativa zabrzdila na podzim, tak už ten návrh svůj získali a začínají přijíždět a jsou šťastní. A my jsme šťastní samozřejmě taky, protože ta dětská léčebna je velice dobře uspůsobená pro léčení dětí, vybavena a máme personál, který vlastně je na děti vyškolen a i se na ty opakované už těší, protože už mezi nimi vznikají takové vazby.
5: Návrat pacientů potvrzuje i Jana Jančušková. V lázních sní je i další matka se synem, kterým loni vyhláška pobyt zhatila. Z Teplic Andrea Brtníková, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Ve studiu je Lucka Kociánová, znamená to, že jsou před námi krátké zprávy.
1: Je půl šesté.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Řemeslníci ze skoro 50 profesí by od příštího roku mohli skládat mistrovskou zkoušku. Návrh zákona, který má podle vlády zvednout prestiž i kvalitu řemesel, dnes projednají ministři. Novinka by se týkala třeba pokrývačů, truhlářů, keramiků nebo kadeřníků. Ti musí mít zároveň vzdělání v oboru a alespoň tříletou praxi. Asociace malých a středních podniků a živnostníků návrh vítá. Dnes začíná týden rané péče. Osvětová kampaň představuje takzvanou ranou péči, sociální službu určenou rodinám s malými dětmi s postižením nebo vážným onemocněním. Program zahrnuje besedy, workshopy a dny otevřených dveří. Zapojí se asi 40 organizací napříč republikou. Obec Rudná pod Pradědem na Bruntálsku postaví nové kolumbárium. Obec teď schání peníze na první etapu. Podle starosty Radomíra Tománka z hnutí STAN se úpravy dotknou i samotného urnového háje. Půjde třeba o nové pěšiny. Kolumbárium je jedinou možností, jak v obci uložit ostatky zemřelých. Hřbitov už totiž není. V Horní Bečvě na Vsetínsku se plánuje vybudovat novou cyklostezku, která propojí centrum obce s vyhledávanou lokalitou Hlavatá. Hlavním cílem projektu je oddělit cyklisty od frekventované silnice na hlavním tahu směrem na Slovensko. Podle nezávislého starosty Rudolfa Bernáta bude začátek trasy v lomu u přehrady. Arboristé v ostravském obvodu Stará Běla ošetřili 170 stromů napadených jmelím. Šlo o lípy, topoly i ovocné stromy ve veřejném prostoru i na soukromých zahradách. Zásah vyšel na zhruba 1,7 milionu korun, které obec získala formou dotace od agentury ochrany přírody a krajiny. Další etapa ošetření je naplánována na zimu a radnice bude znovu žádat o dotaci. No a jaké nás dnes čeká počasí? Počítejte s velkou oblačností, postupně na většině území dešť nebo přehánky, odpoledne lokálně i bouřky. Teploty dnes vystoupí na 17 až 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Polance nad Odrou projíždějte opatrně ulicí Janovská. Na místě zasahují složky IZS u nehody dvou osobních aut.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: Jak bude vypadat dnešní dopolední program Českého rozhlasu Ostrava, dozvíte se po nahrávkách od Alice Springs a Petra Nováka. Pěkné ráno.

0: Součástí našeho ranního programu teď byl i Petr Novák. Máme 5 hodin 39 minut a měl bych pro vás jeden programový tip. Našem dnešním dopoledním hostem bude muzikálový herec a režisér Lumír Olšovský. Působil na mnoha scénách, léta šefoval souboru muzikálu divadla v Plzni, získal i divadelní cenu Thálie. Ve vyšším věku se také pustil do studia, vedle toho pracuje ve světě tvorby pro děti. Jak se třeba režírují juheláci ve studiu Kamarád? I o tom bude vyprávět Kateřině Huberové a také vám, když budete poslouchat 10 minut po 11. hodině. Teď ještě kapela Europe a hned poté telefonát s ostravskými meteorology. Pěkné ráno.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Ostravský meteorolog Václav Smolka na naší studiové telefonní lince. Pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme si povědět něco o tom, jak to právě teď vypadá.
2: Tak aktuálně máme hodně oblačnosti, teploty jsou nejčastěji od 8 do 12 stupňů v údolích na Bruntalsku, tak tam je až 6 stupňů Celsia. Naopak tam, kde už se nám začíná rozfoukávat vítr, zejména v Podbeskydí, tak je až 16 stupňů Celsia. Vítr je většinou slabý, místy mírný, jižní od 2 do 6 metrů za sekundu, na horách je až čerstvý, z nárazy až ke 20 metrům za sekundu.
1: Víme tedy, jak je teď už to důležité, předpověď na celý den.
2: Taky nadále očekáváme převážně velkou oblačnost. Během dne se postupně na většině území přidá déšť nebo přehánky, odpoledne a večer lokálně i bouřky. Maximální denní teploty budou od 17 do 21 stupňů, na horách to bude kolem 13 stupňů a vítr bude mírný, přechodně až čerstvý, jižní až jihozápadní, od 4 do 9 metrů za sekundu, místy z nárazy kolem 15 metrů za sekundu a v bouřkách ten vítr zesílí.
1: Jaká bude noc na úterý a co zítra?
2: V noci čekáme zataženo, k tomu na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, zpočátku výjimečně i bouřkami. K ránu ten déšť bude četnější, lokálně i vydatnější a v polohách zhruba na 11 metrů půjde postupně o sněžení. Minimální teploty budou od 8 do 4 stupňů, vítr bude zpočátku i slabý, postupně mírný, k ránu místy až čerstvý, západní až severozápadní, od 4 do 8 metrů za sekundu, z nárazy kolem 15 metrů za sekundu. Zítra očekáváme velkou oblačnost s deštěm, v polohách zhruba nad 1000 metrů půjde o sněžení, během dne ale budou srážky postupně od západu slábnout a ustávat a večer se začne místy protrhávat i oblačnost. Maximální denní teploty už budou výrazně nižší než dnešní, to znamená 9 až 13 stupňů, na horách kolem 5 a vítr bude mírný, během dne místy až čerstvý, severozápadní od 4 do 8 metrů za sekundu, z nárazy kolem 15 metrů za sekundu a odpoledne začne ten vítr slábnout.
1: Informace o počasí pro nás měl Václav Smolka. Díky za to, hezký den.
2: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Rodině 53 minut stále jste ve společnosti Českého rozhlasu Ostrava a my vám a samozřejmě i dnes po 13. hodině odpolední nabídneme pořad, na který jste zvyklí, jmenuje se Alex a host. A pokud ho posloucháte, asi vás bude zajímat, kdo se právě dnes objeví u mikrofonu. A my s tím nebudeme dělat žádné tajnosti. Dnes budete poslouchat rozhovor s ředitelkou UNICEF v České republice Pavlou Gomba. Dozvíte se například i to, v čem je unikátní výstava, kterou organizace umístila v Ostravě na Masarykově náměstí.
1: Tuto výstavu děláme v naší české historii poprvé, takže to je pro nás taková premiéra. A přemýšleli jsme o tom, jak vlastně UNICEF přiblížit lidem a taky poděkovat těm, kteří nás podporují. A pro hodně lidí je UNICEF nějaká instituce. Vědí, že existují, ale často se zatím nedokáží představit ty konkrétní věci. Takže ta výstava je o konkrétních lidech, o konkrétních příbězích. Začíná vlastně tím samotným počátkem, kdy UNICEF a UNRWA pomáhali v Československu po druhé světové válce. Nám se podařilo i v souvislosti s letošním 80. výročím najít, teda v New Yorku v archivu našli takovou unikátní fotografii z Československa z roku právě 1946.
0: Připomenu ještě jednou, že rozhovor s naším dnešním hostem můžete slyšet celý po 13. hodině.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 6 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Změny v oblasti důchodů nebo financování investic budou tématy dnešního jednání tripartity. Třinecká nemocnice připravila program ke dní prevence mozkové mrtvice. Hokejista David Pastrňák na mistrovství světa nepojede. Dnes bude oblačno, na většině území déšť a teploty do 21 stupňů. Dobré ráno, přeje Lucie Kociánová. Zástupci vlády, firem a odborů budou dnes jednat o záměrech vlády v oblasti důchodů. Kabinet například plánuje předčasné penze pro náročné profese. Zatím ale nepředložil návrh na snížení a zastropování věku odchodu do důchodu na 65 letech. Tripartita bude jednat taky o financování investic státu v letech 2027 až 2029. Podle prezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jana Rafaje ve státním rozpočtu dlouhodobě chybí plány, jaké peníze jsou určené na investice a jaké na povinné výdaje státu.
3: Tohle bychom chtěli vidět, protože já říkám zase z průmyslu, že jsme připraveni diskutovat a podpořit i schodkový rozpočet, pokud to bude právě ve prospěch těchto strategických investic, které mají budoucí potenciál vyšších výnosů.
1: Plán financování investic ze státního rozpočtu chtějí znát také odbory. Vláda v únoru představila hospodářskou strategii, která počítá například s hospodářským růstem založeným na soukromém sektoru nebo zvýšením výstavby nových bytů. Třinecká nemocnice se dnes zaměří na cévní mozkové příhody. Tamní lékaři pro veřejnost připravili preventivní program. Začíná v 9 hodin a skončí ve 3 odpoledne.
4: Zdravotníci budou na místě měřit krevní tlak nebo cukr v krvi. Zájemci mohou podstoupit i vyšetření krkavic ultrazvukem. Lidé zjistí, jaké jsou příznaky cévní mozkové mrtvice a jak by měla vypadat první pomoc. Z Třince Natálie Janišková, Český rozhlas.
1: Státním horským lázním Karlova Studánka na Bruntálsku v posledních letech výrazně přibylo pacientů s psychickými obtížemi, posilují proto psychologickou péči. Počet pacientů s psychiatrickou indikací lázním za posledních 5 let vzrostl o 126%, zatímco v roce 2020 jich bylo 495, loni 1121. Podle ředitele lázní Martina Voženílka má tým pracovníků posílit nová psychiatrička. Sport. Hokejista David Pastrňák na blížící se mistrovství světa nepojede. Potvrdil to trenér národního týmu Radim Rulík, který oznámil nominaci. Generální manažer reprezentace Jiří Šlégr popisuje komunikaci s Pastrňákem.
5: Měli jsme krátkou komunikaci, kde jsem necítil úplně, že David za náma přicestuje. Nicméně jsme se domluvili, že si dáme nějaký čas na rozmyšlenou. My jsme si to dneska ještě upřesňovali a potvrdil mi, že teda bohužel na letošní mistrovství světa nepřijede.
1: Naopak v nominaci nechybí dosavadní kapitán reprezentace Roman Červenka nebo jeho spoluhráč z Pardubic Lukáš Sedlák. Šampionát začne ve Švýcarsku v pátek.
2: Počasí.
1: Na severní Moravě a ve Slezsku dnes čekejte velkou oblačnost. Postupně na většině území déšť nebo přehánky, odpoledne lokálně i bouřky. Teploty vystoupí na 17 až 21 stupňů, na horách dnes naměříme okolo 13.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: S částečným omezením jízdního pruhu v Bohumíně počítejte v ulici 1. máje, konkrétně v úseku od křižovatky s ulicí Mládežnická po okružní křižovatku s ulicí Rychvaldská. Probíhá tam výměna stožárů veřejného osvětlení.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Lucka Kociánová a Petr Soukup, staráme se o dnešní ranní program Českého rozhlasu Ostrava s datem 11. května a přejeme dobrý poslech. Bývá zvykem, že po šesté gratulujeme těm, kteří mají svátek. Dnes v kalendáři figuruje jméno svatová, což je křestní jméno, které má slovanský původ. Vzniklo buď to ze slovanského svet, což znamená velký nebo silný, anebo ze slov svatá a ava, což znamená řeka. Takže milé svatavy, klidně si vyberte, přejeme vám pěkný svátek.

0: Tak vín, teď v dobrém ráno Českého rozhlasu Ostrava, přesný čas 6 hodin 12 minut. Vypadávání pojistek při plesech anebo třeba vrzající pódium, neduhy, které trápí pořadatele v kulturním domě v Žabni na Frýdecku Místecku. Letos na jaře obec začne s generální opravou asi za 15 milionů korun. Více od nás uslyšíte k tomuto tématu krátce před 6:30.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Cvičit budeme z pedlahví. Spřímený postoj, chodidla na šířku ramen, hlava v prodloužení strupem. Ruce vzpažené kolmo do stropu drží pedlahev. S výdechem jdeme dolů do předklonu a zároveň tlačíme celou pánev vzad. Paže, hlava a záda jsou stále v jedné rovině. Opět s výdechem se vrátíme zpět do stoje. Cvik opakujeme 20krát. Hezký den s pohybem!

0: počasí.
1: Mrkneme se na aktuální situaci v regionu, na severní Moravě a ve Slezsku je dnes po ránu. Většinou oblačno, co se teplot týče, ve Frenštátě pod Radoštěm teď naměříte 16,5 stupně Celsia, mnohem chladněji, v Vopavě tam pouhých 8 stupňů. Prognóza na celý den hovoří o tom, že bychom dnes měli čekat v regionu velkou oblačnost, postupně na většině území déšť anebo přehánky. Ojediněle odpoledne může přijít i slabá bouřka. Teploty je ale příjemné až 21 stupňů Celsia, na horách dnes naměříte okolo 13 stupňů.
0: Přijďte k nám do Ostravského rozhlasu. Český rozhlas Ostrava pořádá v sobotu 16. května tradiční den otevřených dveří. Rádi vás přivítáme od 10 do 16 hodin. Ukážeme vám studia, režie, živé vysílání a máme pro vás i hudební program ve studiu S1. Dopoledne vystoupí kytarista a zpěvák Milan Bátor, mezi 12. a 14. folková skupina Šanzonika a mezi 14. až 16. S tou si můžete vychutnat tradiční blues s dvojicí Ptašek Bužma. Těší se na vás tým moderátorů, redaktorů, zvukařů a dalších pracovníků Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: 6 hodin 20 minut v programu Českého rozhlasu Ostrava míříme na Frýdecko Místecko. Asi na 15 milionů korun vyjde rekonstrukce kulturního domu v Žabni. Stavbaři budou řešit opadávající omítky a také novou elektřinu. Staré hliníkové rozvody už totiž nestíhají a pojistky občas vypadnou, když se to zrovna hodí úplně nejméně.
1: Tady ta elektroinstalace už je ve stavu, v jakém je, takže bývá velice často, že když se ta síť přetíží, nějaká zasuvka, tak ta elektřina vypadne.
2: Takže prostě klasické neduhy starého hliníku.
1: Tak.
3: Lukáš Bobrovský je dnes správcem nové sportovní haly. V minulosti měl ale na starost právě kulturní dům postavený v 70. letech. A datum vzniku už je viditelně znát skoro všude.
4: Chceme to trošku potlačit do modernějšího stylu a ať to funguje tak, jak má.
3: Říká mi nezávislý starosta Vladan Válek.
2: Předpokládám, že oponu budete mít elektrickou?
4: To nevím, to popravdě si myslím, že zůstaneme u té manuální, ale podium budeme taky kompletně rekonstruovat, protože máme tady místa, které jako podium sice drží, houpe a vrže. Takže v momentě, kdy tady máme třeba nějaké přestavení nebo tak, tak nám tady účinkující vržou. Hlavně osvětlení už nám tady chybí.
2: Takže jsou tady jenom tyhle ty blikající zářivky, co známe třeba ze školních tříd.
4: Tak. Já myslím, že my dva je známe ze školních tříd, dneska už je to asi jinak.
3: Chybí taky ozvučení, nebo už léta nefungují větráky, tak se musí při akcích otevírat okna.
4: Ze stavební části se prakticky obnaží veškeré věci zevnitř, venek zůstane stejně, ale samozřejmě zateplí se, vymění se okna, udělají se nové omítky, vymalby a podlaha se spraví.
3: Rekonstrukci chce obec dokončit do konce roku, aby se stihla plesová sezóna a lednová žabeňská pouť. Z Žabně František Kuča, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko Místecku.

0: Český rozhlas Ostrava nabídne krátké zprávy. U mikrofonu je Lucka Kociánová.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Univerzitám v Česku se nedaří naplňovat plán ministerstva školství na navyšování kapacit. Přišli proto o část peněz. Týká se to univerzit v Ústí nad Labem, Plzni nebo Liberci. Resort chtěl plánem nalákat víc uchazečů na vybrané obory. Některé školy ale nedokázaly ani počty studentů udržet. Univerzity nesplnění plánu vysvětlují třeba omezenými personálními a prostorovými možnostmi. Cestující tramvajemi v Ostravě Martinově musí přesedat do náhradních autobusů. Dopravní podnik zahájil výměnu tramvajových kolejí v úseku před Konečnou. Výluka potrvá do nedělní půlnoci. V Žabně na Frýdecko-Místecku na jaře začne rekonstrukce kulturního domu. Pořadatele trápí zastaralá elektroinstalace nebo chybějící osvětlení pódia a ozvučení. Stavbaři budou řešit také zateplení, odvětrávání sálu i rozvody elektřiny. Původní hliníkové vedení už často vyhazuje pojistky i během akcí. Rekonstrukce vyjde na asi 15 milionů korun. Provozovatelé hazardních her v Česku se ve zvýšené míře potýkají s takzvaným brand spoofingem, tedy krádeží identity. Podvodníci neoprávněně využívají loga i jména známých značek, aby hráče nalákali na falešné weby s nelegálním hazardem, na kterém pak vydělávají. Zhruba 10x týdně se s tím setkává například společnost Olvine nebo Fortuna. Celní správa může uložit podvodným webům pokutu až 50 milionů korun. Ministerstvo financí se navíc snaží blokovat. Fotbalisté Hradce Králové remizovali v ligové skupině o titul v Jablonci 1-1. Olomouc postoupila do finále play-off o umístění po prohře s Bohemians 1-2 po prodloužení. Hanáci ovládli dvojzápas 4-3. Dál jde i Karviná, která vyhrála v Pardubicích 3-1 po prodloužení a dvojutkání zvítězila 4-3. A jaké nás dnes čeká počasí? Počítejte s velkou oblačností, postupně na většině území déšť nebo přehánky, odpoledně lokálně i bouřky. Teploty vystoupí na 17 až 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Silnice 1/68 je mezi 8,5 a 7,5 kilometrem u Třince zúžena na jeden jízdní pruh. Probíhají tam stavební práce. Počítejte na místě s možným zdržením.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: Pokud rádi poznáváte nová místa v našem regionu i prostřednictvím našeho vysílání, tak bych doporučil poslouchat po 9. hodině. Kam se dnes v magazínu Křížem krajem podíváme, uslyšíte po písních od Lucie a Karla Gotta.

Karel Gott, 6 hodin 38 minut. V době, kdy vodárenská věž v Bohumíně sloužila svému účelu, šplouchalo v ní přibližně 360 tisíc litrů vody, a to ve dvou nádržích. Na úrovni té větší se dnes nachází vyhlídkové patro. A právě tam zamířila v doprovodu Jaromíra Voráče, vedoucího střediska Bohumínského bosporu, redaktorka Romana Kubicová. Své dojmy nám zprostředkuje dnes dopoledne v magazínu Křížem krajem. Začínáme 10 minut po 9. Teď Chris Rea a hned poté informace o počasí. Pěkné ráno.

0: počasí.
1: Ostravský meteorolog Václav Smolka na naší studiové telefonní lince. Pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme si povědět něco o tom, jak to právě teď vypadá.
2: Tak aktuálně máme hodně oblačnosti, teploty jsou nejčastěji od 8 do 12 stupňů, v údolích na Bruntalsku, tak tam je až 6 stupňů Celsia, naopak tam, kde už se nám začíná rozfoukávat vítr, zejména v Podbeskydí, tak je až 16 stupňů Celsia. Vítr je většinou slabý, místy mírný, jižní od 2 do 6 metrů za sekundu, na horách je až čerstvý, z nárazy až ke 20 metrů za sekundu.
1: Víme tedy, jak je teď už to důležité, předpověď na celý den.
2: Taky nadále očekáváme převážně velkou oblačnost. Během dne se postupně na většině území přidá déšť nebo přehánky, odpoledne a večer lokálně i bouřky. Maximální denní teploty budou od 17 do 21 stupňů, na horách to bude kolem 13 stupňů a vítr bude mírný, přechodně až čerstvý, jižní až jihozápadní, od 4 do 9 metrů za sekundu, místy z nárazy kolem 15 metrů za sekundu a v bouřkách ten vítr zesílí.
1: Jaká bude noc na úterý a co zítra?
2: V noci čekáme zataženo, k tomu na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami, zpočátku výjimečně i bouřkami. K ránu ten déšť bude četnější, lokálně i vydatnější a v polohách zhruba nad 11 metrů půjde postupně o sněžení. Minimální teploty budou od 8 do 4 stupňů, vítr bude zpočátku i slabý, postupně mírný, k ránu místy až čerstvý, západní až severozápadní, od 4 do 8 metrů za sekundu, z nárazy kolem 15 metrů. Za sekundu. Zítra očekáváme velkou oblačnost s deštěm, v polohách zhruba nad 1000 metrů půjde o sněžení, během dne ale budou srážky postupně od západu slábnout a ustávat a večer se začne místy protrhávat i oblačnost. Maximální denní teploty už budou výrazně nižší než dnešní, to znamená 9 až 13 stupňů, na horách kolem 5 a vítr bude mírný, během dne místy až čerstvý, severozápadní od 4 do 8 metrů za sekundu, z nárazy kolem 15 metrů za sekundu a odpoledne začne ten vítr slábnout.
1: Informace o počasí pro nás měl Václav Smolka. Díky za to, hezký den.
2: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
0: Vyhrajte víkendový wellness pobyt v květnové soutěži Českého rozhlasu Ostrava. Chcete si užít pohodový víkend v krásné beskydské přírodě? Poslouchejte naše vysílání, dovolejte se jako první po zaznění soutěžního signálu a budete zařazeni do týdenního losování o víkendový pobyt v beskydském wellness hotelu Bavária. Losovat budeme vždy v pátek v našem odpoledním vysílání. Každý výherce dostane CDčko Toulky českou historií a jeden týdenní výherce pak poukaz na víkendový pobyt. Soutěžíme celý květen vždy od pondělí do pátku. Vyhrávejte s Českým rozhlasem Ostrava. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 6 hodin 51 minut a správný čas nabídnout pár pozvánek s datem 11. května. V Opavě zvou studenti Slezského gymnázia na své divadelní představení. Nese název Chci zpátky školné a začne v 8 večer v klubu Art Domecního domu. V Ostravě se můžete vydat v rámci komorního cyklu do sálu Kina Vesmír. Od 19 hodin tam vystoupí malý český dechový soubor Alinde Quintet. Na programu budou skladby českých i severských autorů. A v Třinci se už od 9 hodin bude konat Den prevence mozkové mrtvice. Zjistit, jak na tom s možnými riziky jste, můžete až do 15. hodiny v prostorách nemocniční posluchárny u vrátnice Moravskoslezské nemocnice Třince.
1: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Nová zubní ordinace v Ostravě. Vraťte svému úsměvu jistotu a pohodlí. Stomatologické zkušenosti získané především při práci o seniorské pacienty v nově otevřené ambulanci. Více na čísle 606 905 106 606 905 106 nebo na esperodentalcare.cz.

0: Je 7 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Řemeslníci ze 48 profesí by měli mít možnost dobrovolně sloužit mistrovskou zkoušku. Návrh dnes projedná vláda. Krnov dočasně přesunul zastávku z Revoluční ulice u autobusové stanice. V nominaci hokejové reprezentace na mistrovství světa jsou i Červenka a Sedlák. Ze Zámoří přiletěl Blíml. Dnes očekávejte velkou oblačnost, přehánky a teploty do 21 stupňů. Dobré ráno přeje Lucie Kociánová. Vláda dnes projedná návrh zákona o zavedení mistrovské zkoušky. Složit by ji mohli řemeslníci, kteří mají vzdělání v oboru a aspoň tříletou praxi. Zároveň by ale měla být dobrovolná. Předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků Josef Jaroš zavedení zkoušky vítá. Podle něj dobře fungovala už v minulém století v Československu a pomůže řemeslníkům profesně se rozvíjet.
2: Je to do jisté míry i ochrana spotřebitele, kdy prostě ví, že pokud si vybere mistra toho svého řemesla, tak je tam nějaká garance nejvyšší kvality práce. Je tam zvýšení prestiže řemeslné práce, protože pořád ještě řemesla jsou vnímána jako něco méně než nějaká střední škola nebo vysoká škola.
0: Mistrovskou zkoušku by měli mít možnost absolvovat řemeslníci ze 48 profesí, mimo jiné třeba pokrývači, truhláři, ale taky keramici, krejčí nebo kadeřníci. Krnovská radnice dnes přesunula zastávku Krnov autobusová stanice z Revoluční do Mikulášské ulice u Městského divadla. Jde o směr do centra. Město pokračuje na Revoluční ulici v obnově po povodní v roce 2024. V místě je nutné opravit chodníky. Práce u autobusové stanice mají skončit v květnu.
3: Mimo provoz je ode dneška pouze zastávka směrem do centra města. Od 18. května ale přestanou autobusy obsluhovat zastávky v obou směrech. Kromě chodníku radnice totiž opraví i autobusové zálivy. Silničáři povrch zastávek vyfrézují a položí tam nový asfalt. Z Krnova Adam Tomáš, Český rozhlas.
0: Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava opravila havarijní čerpací stanici v Dobré u Frýdku Místku. Ta zásobuje oblast Českého Těšína a Třince vodou z údolí nádrže Morávka. Firma nechala zrekonstruovat její vnější i vnitřní část. Stálo to více než 7 milionů korun. Sport. Hokejista Roman Červenka bude hrát na svém 13. mistrovství světa. V nominaci je i jeho klubový spoluhráč Lukáš Sedlák. Trenér Radim Rulík oznámil nominaci na světový šampionát po příletu ze Švédských her, které jeho výběr zakončil porážkou 1-6 se Švýcary. V Engelholmu Červenka ani Sedlák nebyli, stejně jako další útočník Matěj Blíml, kterému nedávno skončila sezóna po vypadnutí v play-off NHL. Pokračuje trenér Rulík.
4: Od úterka máme 3 tréninky, úterý, středa, čtvrtek, v pátek máme první zápas, pátek, sobota, back to back, takže samozřejmě s ním počítáme do sestavy, to jednoznačně. Dáme si dohromady, kdy byl naposledy na ledě, jak dlouho měl pauzu, postupně ho chceme zabudovat, ale do sestavy s ním počítáme.
0: Vedení reprezentace ještě čeká na zdravotní prohlídku golmana Daniela Vladaře, který o víkendu vypadl s týmem z play-off NHL. Definitivně je jasné, že David Pastrňák z Bostonu nepřiletí. Počasí. Na severní Moravě a ve Slezsku dnes čekejte velkou oblačnost, postupně na většině území déšť nebo přehánky, odpoledne lokálně i bouřky. Teploty vystoupí na 17 až 21 stupňů a na horách dnes naměříme okolo 13.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Brumovicích se v ulici Opavská ve směru na Krnov srazila 2 osobní auta. Nehodu na místě vyšetřuje policie, počítejte tam s možným zdržením. A jiné dopravní komplikace hlaste na lince Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: To, co posloucháte, je pravidelná ranní čtyřhodinovka Českého rozhlasu Ostrava. Lucka Kociánová a Petr Soukup jsou mikrofonu. Přejeme vám hezký den i poslech a v nejbližších minutách nabídneme Rangers, Věru Špinarovou, kanadskou kapelu Toto, ale také dobré rady a nápady Artura Kubici. Ten je servíruje ve své rubrice Dvakrát měř jednou řeš a dnes se zaměří na kočky. V jaké souvislosti, to uslyšíte za pár minut.

0: Zpívala nám Věra Špinarová, teď je 7.11 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Už za chvíli přivítáme Artura Kubicu, ale pokud nás budete poslouchat i nadále, tak krátce před 7:30 se dočkáte rozhlasové ankety. A dnes bude na téma letní dovolená.
1: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu. Chodí vám na vaši zahrádku dělat kočky hromádky? Já mám doma roční kočičku a ta se právě zhlédla v otevřeném skleníku a chodí tam. Pokusím se poradit, jak na to, aby si to kočka příště rozmyslela. Některé kočky nesnášejí vůni kakaových slupek, česneku a molice psí, takže pokud jste zoufalí, vyplatí se takovou směs vyzkoušet, stejně jako patentované odpuzovače koček, i když výsledky mohou být různé. A tady to nám poradil náš poradce Hobby magazínu František Hlubocký z Pardubic. Trnité věc tvé třeba odrůží položené na záhonku obvykle kočkám napoví, že tady se kakat nebude. Velmi spolehlivé je zakrytí zeminy zahradní textilií anebo hrubými hoblinami. Popřípadě můžete sázet rostliny na záhonku tak hustě, že nezůstane ani kousíček obnažené hlíny, kterou by kočka využila jako záchodek. Problémy s kočkami v zeleninové zahradě vyřeší také mulčovací textilie. Zdraví vás Kutil tělem i duší, Artur Kubica.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Podíváme se na aktuální počasí v regionu. Většinou je všude na severu Moravy oblačno. Zaměříme se na východ našeho kraje. V Dolní Lomné na Jablunkovsku teď teplota 13 stupňů Celsia. Trochu chladněji je na západě regionu. Třeba v Krnově teď naměříte 9,5 stupně. Prognóza na celý den hovoří o tom, že dnes se připravíme na velkou oblačnost. Postupně také na většině území bude pršet. Odpoledne ojediněle může přijít i bouřka. Teploty 17 až 21 stupňů, na horách pak naměříte okolo 13.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude ředitelka UNICEF v České republice Pavla Gomba.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
3: Folky, písničkové příběhy, vzpomínky i novinky vybírá Milan Kaplan.
4: A společně se mnou uvádí Richard Piskala. Folky, to jsou písničky, které si podle mě rádi poslechnete.
3: Těšíme se na vás každé úterý v 18.30 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: po uši.
1: Český rozhlas Ostrava 7 hodin 22 minut. Venku se nám oteplilo a se slunečními paprsky přicházejí i plány na dovolenou a výběr preferencí. Hory, Krosna nebo pláž a opalovací krém. Každý z nás si může dobíjet baterky jiným způsobem a my jsme tentokrát v ulicích zjišťovali, jak vypadá vaše ideální letní představa.
2: Spíš u moře. Asi nějaké Turecko nebo Itálie může být.
3: Dovoleno u moře. Do Chorvatska.
4: Nejlíp všechno v jednom. Kluci jsou spíš akčnější, ale zase máme rádi moře. Letos nikam.
5: No, záleží na situaci. Skupinově spíš vyhledávám zábavu a sám potom jezdím za dobrodružstvím. Letos mám spoustu plánů, otázkou, jak se to snoubí s časem, ale určitě tam bude nějaká cesta, třeba do Kompostely, jako na procházku, anebo nějaký jádržbách, když budu tady v lokálních krajinách.
6: No tak já mám rád ty dálkové treky, takže tak se projdu po horách rád. A nebo takové dobrodružství jako s karavanem nebo s obytným vozem, tak jezdíme prostě bez plánu a jezdíme někam za dobrodružstvím. Plánu tak na poslední chvíli spíš.
7: Zatím to není úplně jako konkrétní místo, ale spíš tak chvilku tam různě, pod tam.
8: Po severní Evropě.
9: Polsko, Německo, Belgie, Nizozemí, Dánsko.
10: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Hrůzný nález v řece. Detektivové pátrají po vrahovi majitele spediční firmy. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT2. O svou vizi musela tvrdě bojovat. Meryl Streepová jako legendární ministerská předsedkyně v Oscarovém filmu Železná lady. A ČT Art uvádí v premiéře francouzskou barokní operu v inscenaci režijního dua Scooter. Platé. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Co je nového, to uslyšíte od Lucky Kociánové v krátkých zprávách.
3: Je půl osmé.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Odpoledne se schází tripartita. Zástupci vlády, zaměstnavatelů a odborů by měli jednat o investicích státu v příštích třech letech nebo o změnách v důchodech. Vláda ANO, SPD a motoristů slibuje zastropování důchodového věku na 65 letech a předčasné penze pro náročné profese. Po loňské změně vyhlášky se do lázeňské péče vracejí děti s těžkou inkontinencí, které o péči dříve přišly. Jako první o problému informoval Český rozhlas Ostrava. Ministerstvo zdravotnictví tehdy upravilo pravidla po zásahu ombudsmana a umožnilo těmto pacientům znovu absolvovat léčebné pobyty. Procedury už využívají malí pacienti, třeba v Lázních Teplice v Čechách. Rožnov pod Radoštěm opraví ulici Polní. Rekonstrukce místní komunikace začíná dnes a potrvá do 22. května. Práce zahrnují opravu odvodnění, sanaci podkladních vrstev a položení nového asfaltového povrchu. Státním horským lázním Karlova Studánka na Bruntálsku v posledních letech výrazně přibylo pacientů s psychickými obtížemi. Posilují proto psychologickou péči. Počet pacientů s psychiatrickou indikací lázním za posledních 5 let vzrostl o 126%. Zatímco v roce 2020 jich bylo 495, loni 1121. Podle ředitele lázní Martina Voženílka má tým pracovníků posílit nová psychiatrička. Kajakář Josef Dostál skončil na světovém poháru v Szegedu třetí v závodu na 500 metrů. Senzační bronz přidal do sbírky české výpravy v Maďarsku i 18-letý kanoista Robin Hirsch na 5-kilometrové distanci. A jaké nás dnes čeká počasí? Počítejte s velkou oblačností, postupně na většině území déšť nebo přehánky, odpoledně lokálně i bouřky. Teploty dnes vystoupí na 17 až 21 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: V Brumovicích projíždějte opatrně ulicí Opavská ve směru na Krnov. Nehodu dvou aut, která se na místě stala, vyšetřuje policie.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Lázně se znovu otevírají postiženým dětem, které přišly o léčbu kvůli vyhlášce ministerstva zdravotnictví. Čo se konkrétně týkalo, to povíme v reportáži po písních Jaromíra Nohavici a skupiny Elán. Pěkné ráno.
5: Spatřil jsem kometu, oblohou letěla. Chtěl jsem ji zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa ve nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, ach pícho marný.

0: Žeráž a skupina Elán, 7 hodin 40 minut. Lázně se opět plní postiženými dětmi s vysokým stupněm inkontinence. Po zásahu ombudsmana ministerstvo zdravotnictví změnilo vyhlášku, která pobyt malých pacientů znemožňovala. Jako první na problém upozornil právě Český rozhlas Ostrava. My sledujeme příběh 9letého Marka, který má vážné neurologické postižení a loni o možnost lázeňské léčby přišel. Teď už je znovu využívá v Teplicích v Čechách.
1: Tak a jdem ještě jednou, Marečku. Pojď, zkusíme to, jo?
2: Paní terapeutka Helena Ztracená si sedá za Marka k žebřinám. Marek úplně skvěle poslouchá.
1: Výborně, tak, a jdeme do stoje.
2: Mareček má plenky inkontinentní. Vadí to nějak tomu cvičení?
1: Nevadí to vůbec. Jako my jsme vždycky tady ty děti takovýhle měli z 90%. Vody jak živa.
2: Teď si pouštíme vodu, protože to se Markovi evidentně líbí.
3: Výborně, paráda.
1: Jde, udělá těch pár kroků, zajímá se o věci, pokynům, co se mu dávala, všem rozuměl. Takhle by to mělo být.
4: Hraďku, a buď hodný, jo? Hezky cvič.
5: Na Markovu matku Janu Jančuškovou jsem poprvé narazila loni úplně náhodou v jedné pacientské skupině. Za změnu vyhlášky usilovně bojovala.
4: Prostě na tom konci tunelu určitě vždycky nějaký to světlo je a já jsem doufala v to, že zase sem dokážeme podívat.
5: Po odvysílání reportáže a přezkumu ombudsmana se vyhláška změnila a Jana Jančušková je opět se synem v lázních.
4: Jsem šťastná máma, že to takhle vůbec dopadlo a že sem zase můžeme jezdit. A Mareček právě prodělal dvě operace na pravý noze. Právě potřebujeme zaměřit nějak léčbu, aby se zase rozchodil.
5: Obchodní ředitelka Lázní Teplice Iveta Slíšková potvrzuje, že změna vyhlášky je už v provoze znát.
6: Ti, které ta legislativa zabrzdila na podzim, tak ten návrh svůj získali a začínají přijíždět a jsou šťastní. A my jsme šťastní samozřejmě taky, protože ta dětská léčebna je velice dobře uspůsobená pro léčení dětí, vybavena a máme personál, který vlastně je na děti vyškolen a i se na ty opakované už těší, protože už mezi nimi vznikají takové vazby.
5: Návrat pacientů potvrzuje i Jana Jančušková. V lázních s ní je i další matka se synem, kterým loni vyhláška pobyt zhatila. Z Teplic Andrea Brtníková, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Je tady pravidelný ranní telefonát s ostravskými meteorology. Eva Richtáriková na lince. Pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme si něco povědět o tom, jak to v těchto chvílích vypadá.
2: Tak ráno máme poměrně pěkné, nenaznačuje ještě změnu počasí, která se na nás valí, takže místy prosvítá sluníčko, ale oblačnosti je poměrně dost a teploty se většinou pohybují kolem 13 stupňů Celsia, jsou ale lokality, kde je chladněji, například v Nových Hermínovech jenom kolem 8 stupňů a naopak v Podbeskydí i kolem 17 stupňů Celsia. Na horách je pak mezi 6 a 8 stupni v těch nejvyšších polohách. No a vítrvané slabý, místy mírný, jižní směru rychlosti do 5 metrů za sekundu.
1: Tak a teď pojďme k tomu, co se na nás valí.
2: Tak očekáváme, že nás dneska bude přecházet studená fronta. Postupně se tedy přidá velká oblačnost i tam, kde ještě není. Během dne postupně na většině území očekáváme déšť nebo přehánky a v odpoledních a večerních hodinách lokálně i bouřky, ve kterých může napadnout kolem 25 v opakovaných bouřkách i kolem 40 mm srážek, takže lokálně mohou být ty úhrny i vydatné. Teploty dnes ještě budou i mezi 17 až 21 stupni Celsia, na horách mezi 11 až 15 stupni Celsia, vítr povane mírný, přechodně během dne až čerstvý, jižní, jihozápadní, s nárazy i kolem 15 metrů za sekundu, v bouřkách může dále zesilovat a až ve večerních hodinách očekáváme jeho slábnutí.
1: Tolik tedy ten dnešek, jaké počasí máme čekat následně tedy v noci a co zítra?
2: Stále nás bude ovlivňovat studená fronta, čekáme zataženo na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami. Zpočátku to budou výjimečně i bouřky.

0: ty srážky přecházet spíše v dešťové, četnější. Lokálně mohou být srážky i vydatnější a v polohách nad 1100 metrů se začne ochlazovat výrazně, takže tam půjde postupně i o srážky sněhové. Teploty v noci klesnou na 8 až 4 stupně Celsia. Zpočátku povane i slabý vítr, ale opět se postupně rozfouká a k ránu už čekejme místy čerstvý západní, severozápadní vítr, opět nárazy i kolem 15 metrů za sekundu. No a během zítřejšího dne bude stále deštivo, velká oblačnost a v polohách nad 1000 metrů to budou srážky i sněhové. Během dne budou srážky ale ustávat, a to od západu, takže nejdéle bude pršet nebo případně i sněžit v Beskydech a srážky budou dále slábnout, ustávat a večer očekáváme místy i ubývání oblačnosti. Teploty už ale během zítřka budou citelně chladnější než dnes, mezi 19 až 13 stupni Celsia, na horách mezi 3 až 7 stupni Celsia. No a ještě bude zpočátku i větrno, přechodně může být stále i čerstvý severozápadní vítr s nárazy kolem 15 metrů za sekundu a až v odpoledních hodinách bude vítr slábnout.
1: Ještě nám povězte, jak to vypadá s tlakem a s vlhkostí vzduchu?
0: Tlak přepočtený na hladinu moře je 1004 hektopaskalů a relativní vlhkost se pohybuje kolem 50 až 70%.
1: Informace o počasí nabídla Eva Richtáriková. Děkujeme za to, hezký den.
0: Hezký den, naslyšenou.
2: Naším pondělním hostem bude opavský rodák, muzikálový herec a režisér Lumír Olšovský. Působil na mnoha scénách, léta šéfoval souboru muzikálu Divadla v Plzni. Teď se věnuje také tvorbě pro děti a režíruje juheláky ve studiu Kamarád. O tom všem povypráví Kateřině Huberové.
3: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Ty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Zpíval nám David Dale, posloucháte Český rozhlas Ostrava, který teď nabídne pár pozvánek týkajících se pondělka s datem 11. května. Ostravské centrum PANT vás zve na besedu na téma Moravsko, Slezsko mezi národy. O pestrosti a pohnutých dějinách plných setkávání různých národností se bude debatovat od 19 hodin. V Českém Těšíně začíná v 5 odpoledne vernisáž výstavy kreseb Martina Ličky, a to v galerii střediska volného času Amos. A ve Frýdku Místku se můžete vydat třeba na divadelní představení Racek. Začíná v 7 večer v prostorách Nové scény Vlast. A nebo se podívejte do Nové osmičky, kde se v 17 hodin uskuteční první setkání vznikajícího otevřeného čtenářského klubu.
1: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.

0: Je 8 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Plán ministerstva školství na navyšování kapacit vysokých škol se v regionech nedaří naplňovat. Ve Vendrini letos začne stavba nového obecního úřadu. V ostravské části Martinov začala tramvajová výluka kvůli špatné výměně kolejí. Dnes v Moravskoslezském kraji očekávejte zvětšenou oblačnost, přehánky a lokální bouřky. Teploty vystoupají na 21 stupňů. Dobré ráno přeje Lucie Kociánová. Vysoké školy v Česku nenaplňují plán ministerstva školství na navyšování kapacit. To chtělo nalákat více uchazečů, především na lékařské, zdravotnické a pedagogické obory. Některé univerzity nedokázaly ani udržet celkové počty studentů. Situaci popisuje mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
2: V roce 2025 například byl u části škol požadavek zachovat počet studentů na úrovni roku 2024, případně jej zvýšit o 3%, což některé školy nesplnily. V rámci regionální podpory byl cíl zvýšit počet studentů o 7%, ale tento cíl nesplnila žádná ze zapojených škol.
0: To se týká univerzit v Ústí nad Labem, Plzni nebo Liberci. Vysoké školy nesplnění plánu vysvětlují demografickým vývojem, nižším zájmem uchazečů nebo omezenými personálními a prostorovými kapacitami. Vendrině bude mít nový obecní úřad. Obec už vybrala firmu, která by měla začít stavět ještě letos. Novostavba vyroste na nevyužitém prostranství u kruhového objezdu nedaleko nádraží.
3: Současný obecní úřad sídlí ve stísněných prostorách. Do patra musí lidé po strmých úzkých schodech. Stavbu nového úřadu obec plánuje přes 7 let. Dvoupodlažní prosklená budova bude plně bezbariérová. Z Vendrině František Kuča, Český rozhlas.
0: Cestující tramvajemi v Ostravě Martinově musí přesedat do náhradních autobusů. Dopravní podnik zahájil výměnu tramvajových kolejí v úseku před Konečnou. Výluka potrvá do nedělní půlnoci. Sport. Na mistrovství světa v hokeji si zahrají i bývalí juniorští reprezentanti. V nominaci jsou obránci Marek Alšer, Tomáš Galvas, dále pak útočník Matyáš Milovský. O posledních dvou mluví trenér Radim Rulík.
4: Tomáš potom, co trošku tam byla nějaká výtka z mé strany, tak se srovnal a ty zápasy, který potom odehrál výborně. Proti Švédům měl skvělý utkání ve čtvrtek. Matyáš Milovský už jsem zažil na dvacítkách, je to malinko podobný příběh, co Petr Sikora, akorát je už trošku zkušenější. Už rok na farmě v Zámoří, v tom dospělém hokeji a v té konkurenci. Opravdu velice šikovný hráč na malém prostoru.
0: Na mistrovství světa bude hrát po 13. Roman Červenka a také jeho pardubický spoluhráč Lukáš Sedlák. Z AHL pak tým doplní Matěj Bliml. Ještě se čeká na zdravotní prohlídku golmana Daniela Vladaře z Filadelfie, která o víkendu vypadla z bojů o Stanley Cup. Do Švýcarska naopak nepoletí hráči se zkušenostmi z NHL. Obránce Hovorka a útočník Klapka.
1: Počasí.
0: Na severní Moravě a ve Slezsku dnes čekejte velkou oblačnost. Postupně na většině území déšť nebo přehánky, odpoledne lokálně i bouřky. Teploty vystoupí na 17 až 21 stupňů, na horách dnes naměříme okolo 13.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Bílovci dávejte pozor na křižovatce ulic Dukelská a na nádraží. Bourala tam dvě osobní auta. Počítejte na místě i se zdržením.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Přátelé, už jste někdy slyšeli termín vodní tunel, nevíte, co si pod tím máte představit? Tak nás poslouchejte dál, protože my vám vše objasníme v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Martin Písařík dostane slovo hned po písních Richarda Millera a kapely Herpo. U mikrofonu kromě Lucky Kociánové i Petr Souvku my oba přejeme pěkné pondělí.

karton na obourek a taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán.

0: Stále posloucháte Český rozhlas Ostrava pravidelné. Dobré ráno. Včera jsme si ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava také připomněli tradiční Den matek. Soutěžili jsme totiž o květiny. A jak to dopadlo, tak to se od nás dozvíte chvíli před 8:30.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že v Česku existují vodní tunely? Hned na několika místech naší země bylo v minulosti nutné vybudovat umělé kanály, kterými dodnes proudí vodní tok. V případě Českokrumlovské myší díry to byl vlastně vodní příkop, protékající na svém konci sklepením domu. Tunelem na řece Doubravě vede mlýnský náhon, ovšem jeho rozměry jsou tak malé, že to žádná vodácká atrakce není. Posádky kánojí však mají o nevšední zážitek postaráno v Ralské pahorkatině. Pár kilometrů od stráže pod Ralskem je totiž skalní průrva Ploučnice. Stejnojmená řeka se tu nejdříve zakusuje mezi ostré pískovcové hrany a následně vtéká do 41 metrů dlouhého tunelu. Zřejmě v 16. století se zde pokusili vybudovat vodní nádrž kvůli vodě pro železný Hamr. Pískovcové skály však natolik vsakují a propouštějí vodu, že nádrž se nikdy nenaplnila a zůstal jen uměle vykopaný kanál. Dělníci ho prorazili ve skalním masivu jen za pomoci krumpáčů a lopat. Tunel má však dostatečnou výšku i šířku, takže jim mohou proplouvat lodě a plavba je pak zakončena skokem ze zhruba metrové výšky na výtoku z průrvy.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: vrcholky hor se podíváme i právě teď. Budeme totiž mluvit o počasí.
1: Počasí.
0: Co se hor v regionu týče, tak v Beskydech na Lysé hoře na vrcholu teď teplota 8,5 stupně, oblačno, stejný ráz počasí i v Jeseníkách na Pradědu, ale teplota o 2 stupně nižší. Předpověď na dnešek říká, že pokud se na hory vypravíte, tak musíte počítat s tím, že můžete i zmoknout a teploty se tam budou pohybovat okolo 13 stupňů Celsia. Deštník budeme potřebovat asi i v nížinách. Máme čekat velkou oblačnost, postupně na většině území našeho regionu déšť ojediněle odpoledne i bouřka. Teploty ale celkem příjemné, až 21 stupňů Celsia.
2: Po čase se hlásí hudební cyklus S pěvem k srdci. V májové edici oslaví své jubileum folklorní houslista Miroslav Hlosta. V melodiích z různých koutů Moravy, Slezska i Slovenska přijdou legendárnímu primášovi pogratulovat cymbálové muziky Lipka a Vonica a přidá se i orchestr lidových nástrojů vojenského uměleckého souboru Ondráš. Vstupenky kupujte na rozhlasové recepci Doktora Šmerala 2, případně poslouchejte či sledujte v přímém přenosu na vlnách Českého rozhlasu Ostrava a na YouTube. Ve studiu S1 se sejdeme v úterý 12. května v 19 hodin a 30 minut. Na setkání s vámi se těší průvodce slovem Jan Rokita.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Vysílání Českého rozhlasu Ostrava jsme teď trávili čas se skupinou Divokej byl. Každou druhou květnovou neděli si připomínáme Den matek. Tento svátek vznikl na počátku 20. století ve Spojených státech jako oslava mateřství a v Československu se začal slavit v roce 1923 díky propagaci Alice Masarykové. My jsme si včera ve vysílání svátek matek také připomněli, hned třikrát jsme soutěžili o květiny. A kdo je získal, to už se dozvíme od naší reportérky Petry Pivkové, která dnes ráno vyrazila za první výherkyní. Petro, pěkné ráno.
1: Dobré ráno, ano, já jsem právě teď v Hradci nad Moravicí a to u paní Danuše Čermákové, která byla jednou z výherkyň právě včerejší soutěže o květinky v rámci Dne matek. A musím říct, že tolik nádherných věcí, kolik má paní Danuše doma, tak to jako dnes, a které vytvořila sama, tak to je obrovská inspirace tady pro mě a všechny perníkové zajíčky a zvířátka, do toho háčkované různé ozdoby, no je to nádherné. Paní Danuše, dobrý den, jak to stíháte všechno, kde berete tu inspiraci na všechny tyhle věci?
2: Krásné dobré ráno všem posluchačům z Českého rozhlasu Ostrava, přeji z Hradce nad Moravicí. A kde beru inspiraci? No tak asi někdy na Pinterestu, přiznám se, no a jinak je to z mé hlavy. No, já si jenom vezmu takový ťuk z toho Pinterestu a pak už si to dotvořím podle sebe, tak jak si myslím, že to bude hezké a že se to bude líbit.
1: My jsme se bavili, že vedete opravdu velmi aktivní život, dokonce se každý den hrajete na piano tady doma. Co všechno stíháte během toho dne tedy udělat?
2: No tak já se přiznám, že vstávám brzy, ale brzy ráno, jsem vlastně skřívan. Takže já mám času dost, dopoledne vlastně pracuju na zahrádce. No, říkám si, že to jsou takové veřejně prospěšné práce. A potom vlastně odpoledne si hraju na klávesi, no a v mezi prostoru buď háčkuju nebo tvořím něco jiného. A když se chýlí k Vánocům, Velikonocům anebo k nějakému výročí, tak tvořím perničky. No a ty perničky, ty mi vlastně dodají takový relax. No ale potom večer to už si zalehnu a čtu. A oni potom řeknou, děti přijdou a řeknou, už zase ležíš. A já říkám, ano, já musím číst, já se musím taky vzdělávat. A taky počítač, to je můj koníček teďko, když jsem v důchodu, a nebo ráda fotím. To je můj koníček velký, velký, opravdu velký.
1: A když se pobavíme ještě o tom včerejším dni matek, potěšili vás vaše děti nebo vnoučátka včera?
2: Tak jistě, to víte, že jo. První přišel syn, vlastně ne, přišla dcera a natrhala mi konvalinky v lese s pravnoučkem. A to konvalinky miluju, luční kvíti, opravdu. A potom přišel syn, donesl mi sladkost, abych si priosladila a spravila nervy, ale tak já je mám docela pevné, já si myslím.
1: Tak já věřím, že vám budou dělat radost i nadále. Moc děkujeme, že jsme u vás mohli být. Ještě jednou blahopřejeme nejen k té výhře, ale i ke včerejšímu dní matek a díky moc za váš čas.
2: Já taky děkuju a děkuju za kytičku, která mě moc, ale moc potěšila. Byla to Strelicie. Je to kytička Madeiry a mám to taky moc ráda. I když ty luční kvíti, ty převyšujou.
1: Tak třeba to zvládneme příště. Díky moc. No a my se samozřejmě ještě během dne podíváme i za dalšími výherkyněmi včerejší soutěže, ale na to si budou muset naši posluchači ještě chvíli počkat.
0: Ke dní matek se vrátila Petra Pivková. Děkujeme za to.
3: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.

0: Pojďme ke krátkým zprávám. U mikrofonu je Lucka Kociánová.
1: Je 9:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Řemeslníci by nově mohli skládat mistrovskou zkoušku. Počítá s tím zákon, který dnes projedná vláda. Podle návrhu by mistrovskou kvalifikaci mohlo od příštího roku získat až skoro 50 povolání. Třeba pokrývači, keramici, krejčí nebo truhláři. Podle vlády to má zvednout prestiž i kvalitu řemesel. Podmínkou bude, aby řemeslníci měli vzdělání v oboru a taky aspoň 3letou praxi. Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava opravila havarijní čerpací stanici v Dobré u Frýdku Místku. Ta zásobuje oblast Českého Těšína a Třince vodou z údolní nádrže Morávka. Firma nechala zrekonstruovat její vnější i vnitřní část. Stálo to více než 7 milionů korun. Obec Rudná pod Pradědem na Bruntálsku postaví nové kolumbárium. Obec teď schání peníze na první etapu. Podle starosty Radomíra Tománka z hnutí STAN se úpravy dotknou i samotného urnového háje. Půjde třeba o nové pěšiny. Kolumbárium je jedinou možností, jak v obci uložit ostatky zemřelých. Hřbitov už totiž není. Horní Bečvana v Sedínsku plánuje vybudovat novou cyklostezku, která propojí centrum obce s vyhledávanou lokalitou Hlavatá. Hlavním cílem projektu je oddělit cyklisty od frekventované silnice na hlavním tahu směrem na Slovensko. Podle nezávislého starosty Rudolfa Barnáta bude začátek trasy v lomu u přehrady. Tenistka Nikola Bartuňková na turnaji v Římě porazila vítězku loňského Australian Open Američanku Kýsovou 2-1 na sety a postoupila do osmifinále. V něm si zahraje s Ukrajinkou Svitolinovou. Bartuňkovou pak napodobila Karolína Plíšková, která vyhrála nad Němkou Laurou Zigmundovou 2-0 a příště narazí na Rybakinovou z Kazachstánu. A jaké nás dnes čeká počasí? Počítejte s velkou oblačností, postupně na většině území déšť nebo přehánky, odpoledne lokálně i bouřky. Teploty dnes vystoupí na 17 až 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na dálnici D48 na 62. kilometru ve směru na Frýdek Místek před sjezdem na Hnojník hoří auto. Projíždějte tam opatrně. A ve Vítkově se v ulici Opavská bouralo. Nehoda dvou aut je bez zranění, ale i zde dávejte pozor.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: Třinečtí zdravotníci dnes lidem ukáží, jak poznat, že má někdo blízký mrtvici. Řekneme více už za pár minut. Teď bude zpívat Václav Neckář.

0: Michal Prokop teď byl hostem ranního vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Krajská nemocnice Třinec si dnes připomíná Den prevence mozkové mrtvice. Pro zájemce připravila program zaměřený právě na toto onemocnění. Lidé mohou zjistit, jak mrtvice vzniká a jak reagovat, když postihne někoho v okolí. Po telefonu teď zdravíme primáře tamního neurologického oddělení Martina Čábala. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Která skupina lidí je nejrizikovější? Je tam tedy největší pravděpodobnost, že mohou dostat mozkovou mrtvici?
1: No, to je trošku složitější otázka, ale nejrizikovější obecně, tak jsou asi starší pacienti. 3/4 těch případů mrtvic, tak jsou pacienti nad 65-70 let. Jo, takže pořád je to onemocnění teda toho staršího věku, ale riziko výrazně zvyšuje vysoký krevní tlak, cukrovka, vysoký cholesterol a pak takové ty další věci jako kouření, obezita, nepravidelný srdeční rytmus. Jo, ale není to teda jenom onemocnění z toho staršího věku, ale setkáváme se častěji i teda s pacienty mladšími, klidně kolem toho 30. 40. věku, kde ty rizikové faktory hrají větší roli.
0: Dá se nějakým způsobem předejít mozkové mrtvici?
1: No, tak asi hlavně nějaká ta primární prevence, to znamená chodit na preventivní prohlídky, zjišťovat, jestli nemá člověk vysoký tlak, jestli nemá prostě cukrovku naléčenou, vysoký cholesterol a pak taky ten zdravý životní styl, to znamená nekouřit, nepřehánět to s alkoholem, snažit se nějakým způsobem hýbat, aspoň teda dostatečně, jo, a zároveň, když teda si zjistí už nějaký ten rizikový faktor, tak je důležité teda dbát pokynu lékařů, brát ty léky preventivně, které by měly to riziko té mozkové příhody co nejvíce snížit.
0: Jak poznat, že má člověk mrtvici a jak by měla vypadat první pomoc?
1: Tak asi nejdůležitější je si zapamatovat takovou pomůcku, která vychází z anglických slovíček FAST. Je to face jako obličej, A jako arm, což je končetina, S je speech, to je porucha řeči a T je čas, protože o ten nám jde hlavně, jo, to znamená, když člověk uvidí někoho ve svém okolí, tak co nejrychleji volat sanitku, s tím člověkem není potřeba nic speciálního dělat, nedávat mu nějak napít, nedávat mu najíst, prostě volat co nejdříve rychlou záchrannou službu, a ti už potom ví, co s pacientem dál dělat, kam ho mají směřovat, do které nemocnice, jo, které může pacientovi nejlépe nějak pomoct.
0: Krajská nemocnice Třinec dnes připomíná Den prevence mozkové mrtvice. My jsme to teď ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava připomněli s primářem tamního neurologického oddělení Martinem Čábalem. Děkujeme za váš čas a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: počasí.
1: V regionu je většinou slunečno, místy může být více mraků, nicméně ten ráz počasí se bude měnit. Aktuální teploty třeba v Karviné teď 19 stupňů, na Slezské hartě na Bruntálsku naměříte 15,5 stupně. Jak už jsem říkal, bude velká oblačnost postupně na většině území Severní Moravy a Slezska, čekejme déšť, lokálně může přijít odpoledne i bouřka. Teploty od 17 do 21 stupňů, kdo vyrazí nahoru, počítejte s teplotou okolo 13 stupňů Celsia.
0: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Dá se říct, že i já už končíme, protože za pár minut bude konec s dnešním Dobrým ránem Českého rozhlasu Ostrava. Začne dopolední program, kterým vás už ale provede kolega Vláďa Šmehlík. Ještě se zmíním o tom, že vás teď čeká veselá minuta s Arturem Kubicou a také bych vás rád pozval k poslechu našeho dopoledního vysílání po 11. hodině, kdy naším hostem bude muzikálový herec a režisér Lumír Olšovský. Pro dnešek se loučí Petr Soukup, mějte pěkný den.
1: Zasmějte se s námi. A to povídá dcerka mamince. Asi se budu muset rozejít s Karlem. Představ si, maminko, on zná kdejakou sprostonárodní prasáckou písničku. A ta maminka se zděsí a hned se ptá. A on ti je, Aničko moje, děvčátko slušně vychované, on ti je ten prasák, ten hambář, sprosták, on ti ty písničky zpívá? A ta dceruška se tak udiveně podívá a říká, ale on to nespívá, on si je jenom píská.
2: A jestli se chcete zasmát ještě více, tak každou sobotu po 11. hodině v pořadu s Dechovkou na zločince a v neděli po 11. hodině v pořadu Chaloupka strýčka Artura. Veselý den s Českým rozhlasem Ostrava vám přeje Artur Kubica.
3: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: je 9 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Ministři se sejdou se zástupci firem a odborů, budou jednat o změnách v důchodové oblasti nebo ve zdravotnictví. Třinecká nemocnice připravila program ke dni prevence mozkové mrtvice. Fotbalisté Karviné budou bojovat v play-off o umístění ve finále s Olomoucí. Dnes očekávejte v kraji velkou oblačnost, přehánky a později i lokální bouřky. Teploty vystoupají na 21 stupňů. Dobré dopoledne přeje Lucie Kociánová. Plánované změny v důchodové oblasti nebo financování investic státu do roku 2029 dnes budou tématy jednání tripartity. Zástupci vlády, zaměstnavatelů a zaměstnanců se sejdou ve Strakově akademii odpoledne. Vláda například zatím nepředložila slibované snížení a zastropování věku odchodu do důchodu na 65 letech. Podle předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly je důležité řešit taky předčasnou penzi pro náročné profese.
2: Ale také otázka valorizačního schéma. Tématu, jak bude vypadat ten budoucí. A teď proběhla ještě informace týkající se nějakých změn v oblasti penzijních fondů, což je samozřejmě velmi závažné pro mnoho lidí, takže budeme samozřejmě chtít vědět nějaké podrobnosti.
0: Svaz průmyslu a dopravy je proti další úpravě věku odchodu do důchodu. Předloha podle prezidenta svazu Jana Rafaje neobsahuje například potřebné ekonomické podklady. Tripartita bude jednat taky o záměrech vlády v oblasti zdravotnictví. Odbory podle Středuly prosazují, aby se nesnižovala jeho dostupnost. V Česku dnes bude na většině území pršet. Místy se můžou objevit i bouřky. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Teploty se budou pohybovat mezi 17 a 22 stupni Celsia. Na zítřek pak připadá první den takzvaných ledových mužů a výrazně se ochladí. Na horách může dokonce sněžit. V noci na středu můžou teploty klesnout pod nulu. Ke konci týdne se ale oteplí. Denní teploty se budou držet mezi 15 a 19 stupni. V noci už by mrznout nemělo. Třinecká nemocnice se dnes zaměří na cévní mozkové příhody. Tamní lékaři pro veřejnost připravili preventivní program, který začíná právě teď a skončí ve 3 odpoledne.
3: Zdravotníci budou na místě měřit krevní tlak nebo cukr v krvi. Zájemci mohou podstoupit i vyšetření krkavic ultrazvukem. Lidé zjistí, jaké jsou příznaky cévní mozkové mrtvice a jak by měla vypadat první pomoc. Z Třince Natálie Janišková, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisty Karviné čekají ještě další dva ligové zápasy. V semifinále play-off o umístění dokázali vyřadit Pardubice, a to i přesto, že po úvodním duelu prohrávali o gól. V odvětě vyhráli 3-1 v prodloužení a ve finále změří síly s Olomoucí. Hlavní trenér karvinských fotbalistů Marek Jarolím říká, že tým měl pro odvetu hlavně motivaci neprohrát s Pardubicemi všechny vzájemné zápasy v sezóně.
4: Jsme nechtěli 4x prohrát, že se prohrálo ještě tady za minulého trenéra, myslím, že 2-1. Pak my jsme 2x prohráli 2-1 doma, takže i to ten tým měl trošku jako v sobě, že to nechce jako dopustit a že takový rozdíl mezi těma týmama není, aby 4x oni za tu sezonu vyhráli. Počasí.
0: Na severní Moravě a ve Slezsku dnes čekejte velkou oblačnost. Postupně na většině území déšť nebo přehánky, odpoledně lokálně i bouřky. Teploty dnes vystoupí na 17 až 21 stupňů a na horách naměříme okolo 13.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Ostravě Vítkovicích probíhají záchranné a vyprošťovací práce v ulici 1. máje. Auto tam srazilo cyklistu. A pokud víte o jiné dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny a varujte ostatní řidiče. Číslo je 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Čtyři a půl minuty po 9. hodině slyšeli jste Lucii Kociánovou a aktuální zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Je pondělí 11. května. Péťu Soukupa u mikrofonu už vystřídal. Vláďa Šmehlík začíná dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Jako tradičně i dnes začínáme magazínem Křížem krajem. Tentokrát vás vezmeme na legendární vodárenskou věž v Bohumíně, která se svého času proměnila v penzion. Naším hlavním cílem bude ale její 7. patro a výhled z ní. Magazín Křížem krajem začíná za malou chvíli. Kristýna nás teď vezme na střední Slovensko díky písničce Hore Hroně a pak si dáme ještě Alphaville, abychom byli věčně mladí. Tak tedy hezké dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava, je 9 hodin a 12 minut a tohle byly Alphaville a teď se budeme toulat.
1: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
0: Je tady pondělní magazín Křížem krajem, ten nás vždycky v každý všední den po 9. hodině vezme na nevšední a zajímavá místa Severní Moravy a Slezska. Tentokrát zamíříme do města Bohumína. Tamní vodárenská věž, když ještě sloužila svému účelu, tak v ní šplouchalo přibližně 360 tisíc litrů vody, a to ve dvou nádržích. Na úrovni té větší se dnes nachází vyhlídkové patro a právě tam zamířila v doprovodu Jaromíra Voráče, vedoucího středisek bohumínského Bosporu, naše redaktorka Romana Kubicová.
2: Bohumínská vodárenská věž, to je krásná dominanta tady okrajové části, kam lidé chodí si zasportovat a vůbec si odpočinout. Tak kdybychom měli dohledat úplně ty počátky této stavby, tak v kterém bychom se ocitli roce?
3: Ocitli bychom se v roce 1935, kdy byla tady tato věž, vodárenská věž, vybudována jako zásobárna vody pro Bohumín. Sloužila tady tomuhle tomu účelu do roku 1990. Potom začala chátrat a město to v roce 2002 odkoupilo pro nějaké další účely, kdy se rozhodovalo právě, co tady s tímto objektem uděláme. Jak jste správně řekla, je to dominanta Bohumína a tady toho okolí, protože ta věž svojí výškou 40 metrů kontrastuje s tou nízkou zástavbou, jak sama vidíte, a je to opravdu jedna z unikátních dominant.
2: No výborně, tak pojďme tedy tam, kde šplouchala voda, protože tady nám mírně pofukuje větřík. Pan Voráč přišel vybaven klíči, protože možná bohumíňáci určitě dobře ví, ale tato věž slouží v současné době jako penzion, ale to ještě probereme. Tak nicméně, vyhlídka je přístupná všem?
3: Ano, vyhlídka je přístupná všem v době provozu recepce, to znamená, že od rána od 6 do 22 hodin.
2: To jsme se dozvěděli, kdy přijít, nicméně pojďme se vrátit ještě k té historii. Vy osobně si pamatujete ještě, když to sloužilo jako skutečně svému účelu?
3: Já si tady tuhletu dobu nepamatuji, protože pracuji ve společnosti Bospor, která provozuje pro město tady tenhle ten penzion, momentálně vybudovaný z vodárenské věže od roku 2007. V té době už to bylo postaveno a zrekonstruováno pro tyto nové účely.
2: No, nicméně máte třeba i nějaké historické fotografie, jak to vypadalo, protože dneska je nádherně omítnutá, má takové příjemné, konejšivé, modro-žluté barvy.
3: Ano, samozřejmě máme fotografie i z toho stavu, který byl před rekonstrukcí i během rekonstrukce, a samozřejmě jsou viditelné i na našem webu.
2: A jak moc rozumíte vodárenství? Jak to tady mohlo vypadat kdysi ještě před tím rokem 90?
3: Ve vodárenství jsem nepracoval nikdy, jsem ale stavební inženýr, takže nějakým způsobem blízko tady k tomu mám a dovedu si představit, jak to tady vypadalo i podle těch fotografií a ze stavebních plánů při rekonstrukci.
2: Dobře, tak pojďme tedy dovnitř. Další dveře si otevřem, budete opět odemykat.
3: Ano.
2: Je to nedostupné dneska.
3: Musí podařit najít ten správný klíč.
2: Na první šup, musím vás pochválit. Dobře, tak jdeme. A půjdeme pěšky, anebo si to trošku ulehčíme? Co říkáte? Kolik to je schodů?
3: Je to 187 schodů z 8. podlaží. Každý rok tady děláme speciální soutěž, kdy musí se vyběhnout těch 187 schodů na čas. Soutěžící můžou být od 16 roku a nejrychlejší to zvládají kolem 45 vteřin.
0: Říká Jaromír Voráč, který nás dnes provází na vyhlídku vodárenské věže v Bohumíně. No a pro zajímavost, nejstaršímu účastníkovi běhu do schodů je prý přes 80 let. Nás pak po písničce čeká samotná vyhlídka.
1: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: Naším úterním dopoledním hostem bude David Kasper, pedagog střediska volného času Korunka v Ostravě. A věnovat se budeme letním táborům. Jak vybrat ten správný a bezpečný, jak děti připravit a patří na tábor mobilní telefony. I o tom bude naše rozhlasová poradna. Naslyšenou se těší Iva Havlíčková.
1: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: A v 9 hodin a 20 minut ladíte Český rozhlas Ostrava a posloucháte magazín Křížem krajem. Vracíme se zpátky do Bohumína. Téměř 190 schodů by musel zdolat člověk, který by se rozhodl vystoupat pěšky do nejvyššího patra bohumínské vodárenské věže. Jak jsme slyšeli od Jaromíra Voráčka z bohumínského Bosporu, každoročně na jaře se tady běží oblíbený závod. My se ale společně s redaktorkou Romanou Kubicovou dostaneme na tu vyhlídku raději víc. Tahem.
3: Takže, asi 8. patro, že jo?
4: 8. patro je nejvyšší patro, kde je restaurace pro hotelové hosty. Nicméně my se dostaneme do 7. patra, kde je vyhlídková terasa, aby jsme viděli na celý Bohumín. Beskydy někdy jsou vidět i jeseníky.
3: A kdybychom byli bývali šli po těch schodech, tak ta vyhlídka se odkrývá postupně, je to celé prosklené?
4: Schody nejdou dokola, ty jsou přistavěny, to bylo v rámci té rekonstrukce a je vidět jenom jedna strana, takže bychom neměli ten přehled jako z vyhlídkové terasy.
3: Dobře, tak už mi to není líto, že se dneska neproběhnu. Další klíče? Ty jste měl už připravené a můžeme jít na vyhlídku. No, oteplilo se. Tak říkejte, co vidíme.
4: Tady z té strany vidíme Beskydy, jsou horu v pozdáli, vidíme mírně v oparu, ale je vidět celý Bohumín. Tady celé sportovní zařízení, fotbalové hřiště, zimní stadion, tady z té strany vidíme krásně. A tu nízkou zástavbu, nad kterou právě jsme a díváme se na celý Bohumín.
3: A vidím další vodárenskou věž, ta taky je bohumínská?
4: Ta je taky bohumínská, je to směrem na hranici s Polskem. Uvažuje asi soukromý investor o nějaké rekonstrukci, ale to nevím přesně.
3: Došli jsme nakonec vyhlídky, to znamená, že je půlkruhová. Okomentovali jsme všecko a ty jeseníky dneska asi neuvidím, že?
4: Bohužel jeseníky nevidíme, jsou tady tímto směrem, ale dnes ty povětrnostní podmínky nejsou takové, aby byla viditelnost dostatečně dobrá. Někdy je vidět i pradět.
3: K to budu muset za pěkného počasí. Takže tady takhle nahoře byla ta voda samotná?
4: Tady už jsme v tom místě, kde byla ta samotná voda, to bylo zásobování pro celý Bohumín. Ta věž má, jak už jsem vzpomenul, 40 metrů na výšku, má nějakých 9 metrů na šířku tady v tom místě, kde my jsme, kde byla ta zásobárna vody, tak přes 10,5 metrů. Sloužilo to do roku 90.
3: Takže už víme, že vodárenská věž byla postavena v 35. roce 20. století. Sloužila do 90. let, no a pak ji odkoupilo město Bohumín a bylo od počátku jasné, jaký má jako záměr tady s tou věží?
4: Ten záměr od počátku jasný nebyl. V roce 2002 město odkoupilo tady tuto stavbu od Severomoravských vodovodů a kanalizací za 160 tisíc korun a přemýšlelo se, zda by se tu mohly vybudovat byty a nebo penzion. Nakonec vyhrál penzion, což je dobře, protože to se to stalo opravdu dominantou města. A na tu stavbu Bohumín dostal první evropskou dotaci, kterou čerpal ve výši 16,7 milionů. Celkově stavba stála 25 milionů.
3: No a když přijede někdo tady do Bohumína a ubytuje se ve věži, to je taky vlastně atrakce. Neznám moc penzionu ve věži.
4: Ano, je to určitě atrakce. Našimi návštěvníky nebo hosty jsou lidé z celého světa. Ať vezmeme Afriku, Ameriku, Jižní Ameriku, Nový Zéland a tak dále. Mezi hosty taky patří známé osobnosti z České republiky, ať jsou to herci, zpěváci, můžu jmenovat třeba Richarda Krajčo, Karla Heřmánka, Danu Morávkovou a další.
3: Takže takoví, kteří vlastně vám tady přijedou vystoupit, potěšit bohumínské, tak šup s nimi do věže.
4: Ano, samozřejmě.
3: Dodává Jaromír Voráč, který se mnou vyjel výtahem na bohumínskou vyhlídkovou věž ve vodárenské věži. Z Bohumína Romana Kubicová, Český rozhlas.
1: Všechny díly magazínu Křížem krajem najdete včetně fotek na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: No a zatímco dnes nás v magazínu Křížem krajem vzala na výlet Romana Kubicová, zítra nás vezme na výlet Petra Štrimplová a vezme nás do Anaberku, tedy do Andělské hory a do místního minimuzea. Expozici tam najdete pod střechou městského úřadu a dozvíte se v ní nejenom o tom, proč toto malebné a historické městečko v podhůří Jeseníku nese svůj název, tedy Andělská hora. Magazín Křížem krajem tady bude zase zítra v našem vysílání po 9. hodině.
1: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.

Dvě minuty po půl desáté ladíte Český rozhlas Ostrava, posloucháte pondělní dobré dopoledne dnes s Vladimírem Šmehlíkem. Připomínám, že je 11. května, no a po dvou zkrácených pracovních týdnech, tak tenhle ten už bude normální a žádný prodloužený víkend nás nečeká. Každopádně máme pro vás připraveny i babské rady. Jirka Vykoupilová se dnes podívá na to, jak si poradit s jarní údržbou trávníků. Proti nechtěnému mechu prý pomůže písek i trpělivost. Tak teda uvidíme. Ještě předtím ale František Nedvěd.

0: Babské rady.
1: Na jaře bývá trávník slabý, zažloutlý a často plný mechu. Základem je úklid, tedy odstranit listí nebo větve. Následně přichází na řadu první hnojení, které nastartuje růst. Proti obávanému mechu jde bojovat mechanicky nebo chemicky. Mechanické odstranění znamená vertikutaci nebo ruční vyhrabávání. Zásadní je však řešit příčinu, ne důsledek. Mech totiž často signalizuje problém, kterým může být špatné pH v půdě, případně nedostatek živin. Platí tedy to, že pokud se nevyřeší příčina, tak jakmile bude vydatněji pršet a nastane vlhčejší období, mech se na travnatých plochách objeví znovu. Doporučeno je pískování trávníků křemenitým pískem, pomáhá zlepšit strukturu půdy, odvod vody i přístup živin ke kořenům. Dobrá zpráva je, že trávník se s příchodem jara začne probouzet, houstnout a postupně vytlačovat mech a často si tak pomůže sám. Buďte proto trpěliví.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: 9 hodin a 40 minut. Hornické muzeum Landek Park v Ostravě je místem, kde si s hrdostí připomínají hornickou minulost našeho regionu. Už za chvíli vás v reportáži vezmeme do jedné z částí tamní expozice, která souvisí se záchrannými pracemi v podzemí.

0: Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava a Beach Boys a teďka tedy míříme do ostravských Petřkovic, konkrétně do Landek Parku. Jak rizikové bylo povolání baňských záchranářů, tak i to přibližuje expozice v Hornickém muzeu Landek Park v Ostravě Petřkovicích. Prohlídkový okruh muzea vede návštěvníky třeba i k modelům hrází, které stavěli baňští záchranáři, když v dole došlo k explozi a požáru. Jak taková hráz vypadala, tak to redaktorce Ivě Havlíčkové přiblížil někdejší báňský záchranář, teď tedy hornický průvodce Václav Smyčka.
1: Expozice báňského záchranářství

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Tohle byla kapela Krištof a písnička Život je krásný. 9 hodin 54 minut v sousedním newsroomu se Lucie Kociánová už upěnlivě připravuje na další zprávy, které vám nabídne přesně v 10 hodin. Dozvíte se například, že česká vláda dnes bude projednávat zavedení takzvané mistrovské zkoušky. Získat by ji mohli řemeslníci ze 48 profesí. Zprávy tady budou přesně v 10.
0: Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Zprávy Českého rozhlasu Ostrava a Lucie Kociánová.
2: Je 10 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Vláda dnes projedná zavedení mistrovské zkoušky. Získat by ji mohli řemeslníci ze 48 profesí. Krnov dočasně přesunul zastávku z Revoluční ulice u autobusové stanice. V Lázních Karlova Studánka přibývá pacientů s psychickými problémy. Dnes bude oblačno, přehánky, později i lokální bouřky a teploty vystoupají na 21 stupňů. Dobré dopoledne, přeje Lucie Kociánová. Řemeslníci by měli mít nově možnost složit mistrovskou zkoušku. Počítá s tím návrh zákona, který dnes projedná vláda. Mistrovskou kvalifikaci by podle návrhu ministerstva průmyslu mohlo získat až 48 povolání. A to například stavební řemesla, jako je pokrývač, obkladač nebo truhlář. Až třeba po včelaře nebo čalouníky. Podle zmocněnce pro technické kompetence a vzdělávání na ministerstvu průmyslu Tomáše Hambergera má mistrovská zkouška motivovat řemeslníky zlepšovat i po dokončení studia.
4: Můžou zase zlepšit své dovednosti, můžou vlastně získat i prestiž v tom povědomí toho řemeslného cechu nebo odvětví a vlastně já v tom vidím i nějaké kombi motivační prvé, které je třeba donutí zůstat u toho řemesla.
2: Mistrovská zkouška nebude povinná. Podmínkou pro ní je, aby řemeslníci měli vzdělání v oboru a taky aspoň 3letou praxi. Krnovská radnice dnes přesunula zastávku Krnov autobusová stanice z Revoluční do Mikulášské ulice u Městského divadla. Jde o směr do centra. Město pokračuje na Revoluční ulici v obnově po povodní v roce 2024. V místě je nutné opravit chodníky. Práce u autobusové stanice mají skončit do konce května.
5: Mimo provoz je ode dneška pouze zastávka směrem do centra města. Od 18. května ale přestanou autobusy obsluhovat zastávky v obou směrech. Kromě chodníků radnice totiž opraví i autobusové zálivy. Silničáři povrch zastávek vyfrézují a položí tam nový asfalt. Z Krnova Adam Tomáš, Český rozhlas.
2: Státním horským lázním Karlova Studánka na Bruntálsku v posledních letech výrazně přibylo pacientů s psychickými obtížemi, posilují proto psychologickou péči. Počet pacientů s psychiatrickou indikací lázním za posledních 5 let vzrostl o 126%. Zatímco v roce 2020 jich bylo 495, loni 1121. Podle ředitele lázní Martina Voženílka má tým pracovníků posílit nová psychiatrička. Rožnov pod Radhoštěm opraví ulici Polní. Rekonstrukce místní komunikace začíná dnes a potrvá do 22. května. Práce zahrnují opravu odvodnění, sanaci, pokládání vrstev a položení nového asfaltového povrchu, říká mluvčí radnice Adéla Kousalová.
6: Povrch komunikace vykazuje výrazné poruchy, včetně trhlin, výtluků a nerovností. Bude proto nutné nejprve odfrézovat stávající asfaltové vrstvy, doplnit podkladní vrstvy a položit nový asfaltový koberec. Díky této investici dojde nejen ke zvýšení komfortu pro místní obyvatele, ale také k prodloužení životnosti celé vozovky.
3: Počasí.
2: Na severní Moravě a ve Slezsku dnes čekejte velkou oblačnost. Postupně na většině území déšť nebo přehánky, odpoledne lokálně i bouřky. Teploty vystoupí na 17 až 21 stupňů a na horách dnes naměříme okolo 13.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Pozor dávejte na dálnici D48. V okolí 60. kilometru ve směru na Český Těšín se pohybuje opilý muž. Přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Tak to máme na severní Moravě a ve Slezsku opravdu krásné pondělní dopoledne. Opilci se nám procházejí po silnicích a vy posloucháte Český rozhlas Ostrava. Jako každý den i dnes, každý všední den, máme pro vás připravený moravskoslezský rozhlasový kvíz. Tentokrát jsem si pro vás vymyslel otázku z Beskyd. Takže pokliže si troufnete a správně odpovíte, můžete vyhrát výborný cestovatelský balíček Českého rozhlasu Ostrava, ve kterém je třeba cestovní polštářek, sluneční brýle, bloček na poznámky. Sluneční brýle jsou super, fakt je nosím a vypadají velmi dobře. Jsou zelené, dokonce jsem si kvůli nich koupil zelené boty. A co si dáme teďka? Valdemar Matuška, Vašo Patejdl a hned potom záludná otázka. Tak se připravte. Vladimír Šmehlík vám přeje krásné dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi právě teď o zajímavé ceny. Volejte Český rozhlas Ostrava 59 611 22 66.
1: Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Ostrava. Kdo pak se nám dovolal?
2: Dobrý den, Milan.
1: Milane, já vás poprosím, stište si tamto rádio nebo běžte do jiné místnosti.
2: Ano, je to tak.
1: Dobře, děkuju. Tak jo, máme otázku z Beskyd. Jak moc se vyznáte v Beskydech?
2: No ne, můžu se pomlít. Určitě ne, nejsem dokonalý.
1: Dobře, odkud jste?
2: Z Ostravy.
1: Z Ostravy. Dobrá, tak uvidíme, jak Beskydy znáte nebo neznáte, ale myslím, že to není složitá otázka. Tak jdeme na to, dobře poslouchejte. V okolí menšího vrchu v Beskydech najdete jeden z nejrozsáhlejších pralesů v České republice. Národní přírodní rezervace je přístupná pro veřejnost pouze s průvodcem. Běžný turista se do ní nedostane. Jak se tento prales na dohled od Horní Lomné jmenuje? A máte na výběr. Je to buď prales za A menší, za B mionší, anebo za C menšči.
2: Mionší.
1: Je to přesně tak, je to prales Mionší a ani se vás nebudu ptát, jestli jste tam byl, protože pravděpodobnost je docela nulová. Každopádně vám blahopřeju a děkuji. Zůstaňte prosím na telefonu.
2: Děkuji vám.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Po čase se hlásí hudební cyklus S pivem k srdci. V májové edici oslaví své jubileum folklorní houslista Miroslav Hlosta. V melodiích z různých koutů Moravy, Slezska i Slovenska přijdou legendárnímu primášovi pogratulovat cymbálové muziky Lipka a Vonica a přidá se i orchestr lidových nástrojů vojenského uměleckého souboru Ondráš. Vstupenky kupujte na rozhlasové recepci doktora Šmerala 2, případně poslouchejte či sledujte v přímém přenosu na vlnách Českého rozhlasu Ostrava a na YouTube. Ve studiu S1 se sejdeme v úterý 12. května v 19 hodin a 30 minut. Na setkání s vámi se těší průvodce slovem Jan Rokita.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: chata můj hrad.
1: Tohle je Xendl X a vy posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Kam dnes vyrazit, tak to vám prozradíme a poradíme za malou chvíli v našich dnešních rozhlasových tipech a pozvánkách. Teďka ještě Petra Janů, tak si hezky užijte.

0: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. V rámci komorního cyklu Janáčkovy filharmonie Ostrava jste dnes zváni do sálu Kina Vesmír v Zahradní ulici v centru města. Od 19 hodin tam vystoupí mladý český dechový soubor Alinde Quintet. Na programu jsou skladby českých i severských autorů. Tolik tedy pozvánka do ostravského vesmíru na koncert. Další pozvánka už míří do Frýdku Místku. Tam se můžete vypravit na divadelní představení Racek. Uvádí se v prostorách Nové scény Vlast v 19 hodin a nebo také můžete zamířit do Frýdku na Staroměstskou ulici do Nové osmičky. Tam v 17 hodin proběhne první setkání vznikajícího otevřeného čtenářského klubu. Takže pozvánka do Místku do Vlasti a do Frýdku do Nové osmičky. No a stále až do 15 hodin se můžete zastavit na Dni prevence mozkové mrtvice. Koná se v prostorách nemocniční posluchárny u Vrátnice Moravskoslezské nemocnice v Třinci.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Dnes začíná týden rané péče. Podpoří rodiny, které se starají o handicapované malé děti. Co se bude dít v našem kraji, tak to prozradíme už za malou chvíli.
1: Český rozhlas Ostrava, písničky

0: 10 hodin 36 minut, ladíte dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava dnes s Vladimírem Šmehlíkem. Když změníme příběh na začátku, otevíráme lepší konce. Tak takové je moto letošního ročníku Týdne rané péče. Začíná právě dnes. Společnost pro ranou péči se tak snaží poukázat na to, jak je důležitá pomoc rodinám, které se starají o malé dítě s handicapem. V Moravskoslezském kraji můžete zajít na výstavy, přednášky i dny otevřených dveří. No a to teďka už vše proberu s Kristýnou Mezníkovou z ostravské pobočky společnosti. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak nám, paní Mezníková, prozraďte, proč je vlastně ta včasná podpora rodin s handicapovanými dětmi tak důležitá?
1: Když se rodičům narodí dítě s handicapem nebo se objeví nějaké podezření na vývojové potíže, tak rodiče zažívají obrovské obavy, stres, vyčerpání, ale také si neumí představit, jak jejich život se bude vyvíjet dál nebo co oni sami mohou dělat pro lepší vývoj svého dítěte. A právě v této chvíli je důležité, aby na to nezůstali sami. Služba rané péče, která je bezplatná, jim nabízí v poradkyni rané péče takového profesionálního průvodce celou tou náročnou situací.
0: Tak prozraďte, jakým způsobem vlastně ty rodiny s handicapovanými dětmi podporujete?
1: Naše pracoviště se zaměřuje na děti se zrakovým handicapem nebo s kombinovaným postižením a funguje to tak, že poradkyně rané péče dojíždí přímo za rodinami domů a v bezpečném prostředí ukazuje rodičům, jak mohou stimulovat zrak dítěte a jak podpořit jeho celkový vývoj. Vozí také vhodné hračky a pomůcky a ty rodinám zapůjčují. Rodičům poskytnou také sociální poradenství a ukážou jim směr v té nové nečekané situaci. Poskytnou jim také psychologickou podporu a to je všechno podle zákona o sociálních službách pro rodiny zdarma. Mm-hmm. Pro rodiny mimo to ještě pořádáme nejrůznější akce, kde se mohou potkat a sdílet navzájem svoje radosti a starosti, takže třeba víkendové pobyty nebo nějaké letní zážitkové programy.
0: Dnes tedy startuje Týden rané péče. Pojďme se podívat blíž na tuhle akci. Jaké aktivity čekají návštěvníky otevřených dveří?
1: Den otevřených dveří u nás probíhá právě dnes. Teďka je v plném proudu, zrovna je u nás teďka 40 žáků nějaké střední zdravotnické školy. A ten den poběží až dnes až do 17. hodiny. Lidé mohou přijít a prohlédnout si naše prostory na rodinné ulici v Ostravě Zábřehu, poznat poradkyně rané péče, zeptat se na všechno, co je k rané péči zajímá. A také je samozřejmě přichystána ukázka nejrůznějších testů a pomůcek, hraček, které používáme při práci přímo v rodinách.
0: No ještě nám prozraďte, jakým způsobem mohou ten projekt podpořit i naši posluchači?
1: No, pomáhá už jen to, když lidé o rané péči budou vědět a řeknou o ní dál třeba někomu známému sousedovi, někomu, kdo by ji zrovna mohl potřebovat, protože spousta rodin vůbec netuší, že taková služba po narození dítěte s handicapem existuje. Budeme také rádi, když lidé přijdou na některou z našich akcí Týdne rané péče a budou naši práci sledovat. A pokud by nás chtěl někdo podpořit třeba i finančně, tak všechny informace jsou k nalezení na webových stránkách www.ranapece.cz, takže tam najdou všechno potřebné.
0: Já moc děkuji za tenhle rozhovor, za tyhle informace. Přeji vám, ať se vám dnešní den otevřených dveří i celý týden rané péče vydaří. Tohle byla Kristýna Mezníková ze Společnosti pro ranou péči. Díky moc,
1: děkuji.
0: A hezký den.
1: Naschledanou.
2: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Naším pondělním hostem bude opavský rodák, muzikálový herec a režisér Lumír Olšovský. Působil na mnoha scénách, léta šéfoval souboru muzikálu Divadla v Plzni. Teď se věnuje také tvorbě pro děti a režíruje juheláky ve studiu Kamarád. O tom všem povypráví Kateřině Huberové.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině.
2: Vyhrajte víkendový wellness pobyt v květnové soutěži Českého rozhlasu Ostrava.

dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu. Chodí vám na vaši zahrádku dělat kočky hromádky? Já mám doma roční kočičku a ta se právě zhlédla v otevřeném skleníku a chodí tam. Pokusím se poradit, jak na to, aby si to kočka příště rozmyslela. Některé kočky nesnášejí vůni kakaových slupek, česneku a molice psí, takže pokud jste zoufalí, vyplatí se takovou směs vyzkoušet, stejně jako patentované odpuzovače koček, i když výsledky mohou být různé. A tady to nám poradil náš poradce Hobby magazínu František Hlubocký z Pardubic. Trnité věc. Větve třeba odrůží položené na záhonku obvykle kočkám napoví, že tady se kakat nebude. Velmi spolehlivé je zakrytí zeminy zahradní textilií anebo hrubými hoblinami. Popřípadě můžete sázet rostliny na záhonku tak hustě, že nezůstane ani kousíček obnažené hlíny, kterou by kočka využila jako záchodek. Problémy s kočkami v zeleninové zahradě vyřeší také mulčovací textilie. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica. Yeah.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: DF Trade, nejlevnější drogerie na Moravě, nabízí Merkur prací gel 30 dávek na bílé a barevné za 49,90, Corega fixační krémy od 69,90 nebo Senzodyne zubní pasty od 49,90. Široký sortiment kosmetiky, drogerie i barev můžete nakoupit v prodejně DF Trade na ulici Bohumíra Četiny naproti hlavní poště Ostrava Jih. Pro podniky velkoobchodní slevy.
2: Zprávy Českého rozhlasu Ostrava a Lucie Kociánová.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
4: Podvodníci slibují přivýdělek za testování bankovních aplikací. Za spolupráci ale hrozí trestní stíhání. V Žabně na Frýdecku-Místecku na jaře začne rekonstrukce kulturního domu. Bohumín v salonu Mariška vystavuje unikátní historické fotografie z počátku 20. století. Dnes bude oblačno, přehánky, později lokální bouřky a teploty do 21 stupňů. Dobré dopoledne, přeje Lucie Kociánová. Policie varuje před podvodníky, kteří slibují přivýdělek za testování bankovních aplikací. Na inzerát s nabídkou brigády reagovalo už zhruba 400 lidí. Policisté o tom informují na svém webu. Podvodníci se snaží vylákat z lidí informace o nově založených účtech a přes ně legalizovat peníze z jiných podvodů. Lidem, kteří s nimi ale navážou spolupráci, hrozí trestní stíhání. Brigádník dostane za úkol založit si účet u banky přes její oficiální aplikaci a napsat recenzi, jak se mu s ní pracovalo. Zároveň musí podvodníkům poslat číslo nově založeného účtu a přístupové údaje k němu. Asi na 15 milionů korun vyjde rekonstrukce kulturního domu v Žabně na Frýdecku-Místecku. Stavbaři budou řešit zateplení, odvětrávání sálu i rozvody elektřiny. Původní hliníkové vedení už často vyhazuje pojistky i během akcí.
5: Bývá velice často, že když se ta síť přetíží, nějaká zasuvka, tak ta elektřina vypadne.
6: Lukáš Bobrovský je dnes správcem nové sportovní haly. V minulosti měl ale na starost právě kulturní dům postavený v 70. letech. A datum vzniku už je viditelně znát skoro všude.
7: Chceme to trošku potlačit do modernějšího stylu a ať to funguje tak, jak má.
6: Říká mi nezávislý starosta Vladan Válek. Rekonstrukci chce obec dokončit do konce roku, aby se stihla plesová sezóna a lednová žabeňská pouť. Z Žabně František Kuča, Český rozhlas.
4: Horní Bečva pokračuje ve výstavbě kanalizačních stok a vodovodních řadů. Práce se dělají druhým rokem, a to aktuálně v lokalitách u Adamu, v Bučkově a v Hlubokém. V plánu je i vodovodní řad u Sachovy Studánky. Zájem obyvatel o připojení k obecnímu vodovodu v posledních letech roste. Ne všude, ale podle nezávislého starosty Rudolfa Bernáta nová infrastruktura dává smysl.
8: Je celkem ze strany lidí zájem, aby byli napojeni na obecní vodovod a my se snažíme vyhovět. Proto máme přijatý jakýsi dokument programový, kde dotujeme občanům vrty, aby vlastně jsme nemuseli vynakládat mnohem větší prostředky na vybudování těchto stok k jednomu, dvěma nemovitostem.
4: Bohumín zve do konce června na výstavu unikátních historických fotografií. Expozice představuje portréty i snímky města ze začátku 20. století, přičemž řada z nich vznikla na křehkých skleněných deskách s mimořádnou ostrostí a detailem. Návštěvníci si ji mohou prohlédnout v salonu Mariška v centru, vždy v úterý a čtvrtek od 15 do 18 hodin. Upřesnila mluvčí radnice Jana Končítková.
9: Ateliérové portréty doplňují snímky, které zachycují starý Bohumín před druhou světovou válkou. Jejich autorem je František Uhlíř, místní četník, sloužící ve městě za první republiky.
3: Počasí.
4: Na severní Moravě a ve Slezsku dnes čekejte velkou oblačnost. Postupně na většině území déšť nebo přehánky, odpoledne lokálně i bouřky. Teploty vystoupí na 17 až 21 stupňů a na horách dnes naměříme okolo 13.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
10: Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
4: Na dálnici D48 mezi 60. a 61. kilometrem ve směru na Český Těšín je uzavřen pravý jízdní pruh. Probíhá tam oprava vozovky. Počítejte na místě s možným zdržením. A pokud víte o jiné dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny 800 553 553.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Lucie Kociánová se dnes po 11. hodině rozloučila s mikrofonem Českého rozhlasu Ostrava. Další zprávy vám v pravé poledne už nabídne Lenka Blažejová. Teď téměř 5 minut po 11. je nejvyšší čas na hosta Českého rozhlasu Ostrava. Koho si Kateřina Huberová k mikrofonu pozvala tentokrát, tak to vám prozradím za malou chvíli. Ještě předtím Petr Spálený. Tak tedy hezké dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: A už po další písničce se potkáme a seznámíme s hostem Českého rozhlasu Ostrava, tím bude Lumír Olšovský, herec, režisér, který se načas loučí s muzikálem v Plzni. Studuje, režíruje studio Kamarád, což je vysoká loutkářská disciplína. Musel pochopit princip černého divadla a má recept na štěstí. To jsou ve zkratce témata, na která dojde v rozhovoru s Kateřinou Huberovou už za malou chvíli.

0: Českého rozhlasu Ostrava.
1: Hezké dopoledne vám všem, kteří posloucháte Český rozhlas Ostrava. Je to přesně rok zpátky, kdy jsem se tady potkala, můžu říct, s kolegou, se kterým nás pojí občasné setkání se na jevišti při předávání cen Jantar. Zdravím tímto Lumíra Olšovského, ráda tě vítám.
2: Ahoj a dobré dopoledne.
1: Ty jsi člověk, který se pohybuje v kultuře tak nějak taky napříč vlastně žánry.
2: Já jsem vůbec člověk, který se hodně pohybuje.
1: A i napříč republikou vlastně.
2: No vzhledem k tomu, že jsem byl ještě před půl hodinou v Olomouci a za chvilku budu projíždět Prahou, jenom se tam zastavím vyměnit nějaký prádlo a zase pojedu do Plzně a nepovažuji to vůbec za něco komplikovaného, protože ta Plzeň je fakt za rohem tady, jako za Hlučínem, kde jsem se narodil, že jo, tak je kousek do Plzně.
1: To patří to vlastně asi k tomu řemeslu, protože ty jsi teda kumštýř a ještě k tomu vlastně na různých stranách barikády.
2: Jasně, to je barikáda mezi režisérem a hercem, určitě, jo. A čím vyšší ta barikáda je, tím je to lepší, tím je to dobrodružnější.
1: Když to má člověk dva v jednom, že je teda jak režisér, občas teda ten výkonný umělec a...
2: Není to dva v jednom.
1: Není to dva v jednom.
2: Ne. Vždycky je to jedno nebo druhý.
1: Teď vlastně mířím k tomu, jak se člověk na tu druhou stranu dostane.
2: Nevím. Já jsem jako ty ambice neměl, když jsem stál na jevišti. Já jsem... Možná sledoval ty režiséry a obdivoval jsem a měl jsem co obdivovat. Teda to je taky možná polehčující okolnost, proč jsem se vůbec na tu režii dal. Že jsem koukal pod ruce Plzeňský region, takže v Karlovarském divadle, kde jsem začínal v 18 letech. To bylo v minulém století. A potom jsem šel do Prahy do divadla Otomara Krejči. Otomar Krejča byl opravdu evropský velikán. Na toho jsem obdivně koukal. Co dělá, co vymýšlí, na co odkazuje, co mi říká. Zatím jsem se nedíval na to, jak staví inscenaci, to jsem se začal dívat až později, když jsem se nad tím začal zamýšlet, jestli na tu Damu jít nebo ne. No. Trvalo mi to do 30, až když jsem šel na bakalářský studia.
1: Tohle je taky vlastně zajímavé, tahle ta tvoje cesta, protože ty si k tomu vzdělání si opravdu sám sebe musel nechat dorůst. Člověk má to nutkání, že to teda potřebuje nějak z institu...
2: Cionalizovat je hrozný slovo, co jsi vymyslela teda. Já jsem, já to zase položím na zem, jo? Bude to takhle přízemní odpověď teďka na tohle téma. Já jsem si to
1: radši našel, taky
2: přízemní. 27 letech jsem si našel kluka svého prvního a dosavadního. No a on byl tenkrát ve třeťáku na Gimplu, pak studoval čtvrťák. Já jsem říkal, no a co budeš dělat potom? Já jsem herec, jo, já mám život nalinkovaný, já už prostě nic jiného dělat nebudu. A on říkal, já si vyberu cokoliv, já můžu dělat učitele, nebo novináře, nebo právníka, nebo můžu jít na divadelní vědu. Říkal, jsi se zbláznil, co víš o divadle. No tak šel na divadelní vědu nakonec, se přihlásil na vysokou školu a jsem si říkal, tak já se taky přihlásím na nějakou vysokou školu. Tak takhle jednoduchý to bylo. I ve 30 pravý čas na to zkusit školu. A pak jsem teda ve 40 pokračoval magisterským a v 50 doktorským. Takže jsem doteď ve škole.
1: To je další věc. Já jsem se nad tím věkem zamýšlela nedávno, jakým způsobem vlastně společnost s tím věkem nakládá, protože automaticky mu přikládá nějaké vlastnosti, které by měly být. Takže když je ti nějakých nevím kolik, tak se vlastně říká, na to ještě nemáš věk. Mm-hmm. A nebo no v tvém věku už bys měla takhle říká, no tak to už na, ve tvém věku na tohle zapomeň.
2: Když nebo Lumíre už by ses neměl takhle chovat.
1: Kde se vzali tyhle ty limity a proč by prostě člověk v 50 nemohl prostě nastoupit do školy a dělat spoustu jiných dalších věcí?
2: Nehledě na to, ať se zeptáš kohokoliv, jakýhokoliv seniora, tak stejně má pocit, že uvnitř pořád 17-letý, jo? Pořád nechápe, jak se k tomu věku, jak k tomu došlo. Možná jsem to řekl už mockrát, tuhle tu příhodu, ale mě tak strašně naplňuje, že to řeknu zase, budu trapnej. Moje maminka, když mi bylo 50, tak mi to od 3. července ráno zavolala, jak bylo jejím zvykem někdy kolem 6. hodiny, protože vždycky vstávej, já jsem taky nespala před těma x rokama. Jo, takže v těch 6 ráno, když jsem se narodil, tak mi zavolala maminka smutným hlasem, tak co, jak se cítíš? A jsem říkal, dobrý, pěkně, je mi 50. A ona, no právě, no. Já jsem říkal, co je, teď se mi začal uklidňovat, teď se nic neděje, teď mi začíná druhá půlka. A ona řekla, no jo, ale ta horší. Jo, a když se takhle začne přistupovat k tomu životu, jakože ti začíná horší půlka, tak seš v háji. Já jsem říkal, ale prosím tě, tobě je 80, že? To je přece, to je jedno, že 80 nebo 60 nebo 90. Důležitý je, jestli se máš na co těšit.
1: Fakt je to věc přístupu a je to vážně jenom číslo.
2: Jo.
1: Dobré si to občas takhle ujasnit, vyslovit to nahlas, abychom si to uvědomili. Teď se to děje s Lumírem Olšovským, jsem za to moc ráda, je to host Českého rozhlasu Ostrava.

0: Lubmírem Olšovským trávím dnešní čas tady ve studiu Českého rozhlasu Ostrava. Hele, když máš na někoho vybafnout, čím seš, co ti vyhrkne jako první, na první dobrou, co seš?
1: No, daleko horší je, jak na mě chrlí ti moderátoři, kteří mě představují a hrozně rádi říkají seznam profesí, jako no. Herec, dabér, zpěvák, režisér, tanečník, jako nesmysly úplný. Protože ano, v muzikále se musí občas člověk pohnout a musí zpívat, ale já jsem jednoduše herec a režisér.
0: Mimochodem v televizi to je zase úplně jiná disciplína, protože když jsi v divadle, jsou to dospěláci a jsou to dospělácké disciplíny nebo obory. Ne?
1: Ne. Já jim hrozně rád říkám děti.
0: Jo, to je v pořádku, takhle no. Jo. Ale ten výsledný produkt. Ale v televizi, ty děláš Studio Kamarád.
1: No.
0: Ale to je fantastické, protože to je kus základní vzdělání. Jako na Studiu Kamarád jsme vyrůstali všichni. A když do toho člověk vklouzne a přitom na tom vyrůstal sám,
1: jo, tak se ocitne v pohádce.
0: To?
1: No. Můj tam ty plyšáci tak prostě žijou a já na ně mluvím a vůbec si neuvědomuji, že za nima je těch 6 spocených loutkoherců, kteří jsou v těch červých kuklách v sametu od hlavy až k patě a jeden vede ruku, druhý vede druhou ruku a já říkám, no musíte tlesknout, ale jak ti dva lidi si můžou tlesknout, když jsou od sebe 2 metry, že jo? Ne, je to nádherná práce, opravdu plná fantazie. Zase, aby mi všichni posluchači úplně nezáviděli, je to velikánská dřina samozřejmě a jeden výstup musíme natočit za 20 minut. Těch výstupů musíme za den natočit, nevím, 40 třeba. Jo, takže tam jako běhají technici s přestavbama, výtvarník to tam prostě dolepuje těma kytičkama a loutkoherci se musí domluvit s mluvičema, že jo, kteří jsou od nich třeba 15 metrů vzdálení.
0: To bychom se vlastně mohli říct, taková malá exkurze do toho zákulisí. Jo. Juheláky prostě vodí, kolik lidí jsi říkal?
1: No, řekl jsem 3, ale jasně. Jsou to 2 lidi, jeden drží hlavu a levou ruku a má obutý nohy.
0: Jo.
1: A druhý má k němu pravou ruku a dělá gesta, bere rekvizity.
0: No a prostě ta velikánská plyšová loutka fakt se musí pohybovat. Jo. Bavíme se vlastně o principu černého divadla.
1: Ano.
0: Protože loutkoherci jsou černáci, takže neviditelní na tom tmavém pozadí. Což je vlastně taky specifická divadelní disciplína, takže předpokládám, že člověk se musí naučit spousty zákonitostí, které to divadlo sebou nese. Jo.
1: Já jsem třeba měl takový nutkání občas, když dělali nějaký chemický pokusy, nějaký myši, nebo myslím tryskomyši.
0: Jo.
1: Když dělali tryskomyši pokusy, tak jsem si říkal, no a teď by tam mohl být ten kouřostroj, jo, a byl by z toho ten dým. Houby, on ten dým tam nesmíš použít, protože on by odhalil vlastně toho černáka.
0: No.
1: Přes ten dým by se odrazilo světlo, který by zasvítilo na ten samet toho loutkoherce. Takže dýmy se nesmí, nějaký žádný prostě prskavky, živej oheň, to je taky velice...
0: A s tím světlem vlastně, jak se nasvěcuje?
1: No to je vlastně nejdelší proces při tom natáčení svícení, protože opravdu každá scéna je specifická. Oni ti juhláci, jak jsem řekl, 2 loutkoherci, ale oni většinou jsou tam spolu, jako Ju a Hele, takže to máš 4 lidi a většinou k ním přiletí ještě muv, nedej bože ještě fámula a najednou kolem nich mají lítat písmenka třeba, jo, nebo noty, když začnou zpívat.
0: A to všechno dělají lidi
1: rukama, takže těch lidí opravdu tam může být 9-10, jo, a já vidím na tom monitoru jenom ty loutky a mám pocit, no tou levou rukou musíš doleva. A on nemůže, protože tam má další 3 černáky, který já nevidím. A ti jsou třeba připraveni na to, aby vzletěla, já nevím, obálka s dopisem. A ten dopis se otevře ve vzduchu. Jo. A nebo zmizí tam něco, takže musí tam být ještě někdo s černým kusem sametu a ten černý samet přehodí přes tu rekvizitu a ona ti najednou zmizí, jo, v tom přímém přenosu. Takže kouzla se dají dělat různý, ale musí se na to na všechno posvítit a teď ten, že jo, hlavní kameraman s osvětlovačema tam běhá, s různýma tyčema tam mlátí do těch konvenčních světel nebo programujou ty elektrické hlavy.
0: No hlavně nesmí zasvítit na toho černáka,
1: no,
0: protože ta silueta se prostě objeví.
1: Ano,
0: takže kam míří světlo? Kam míří reflektor?
1: Jako málo kdy se může svítit jako z boku a ze zadu, jako kontra svícením. Aha. Takže hodně se svítí ze předu. To ten samet vymaže. No, jako já tomu úplně tak nerozumím, ale vidím a držím jim vždycky palce, aby to vyřešili. Já jim akorát říkám, hele, na tom monitoru já tam vidím rameno loutkoherce. A oni tam třeba jako fakt 5-10 minut hrajou ti loutkoherci a já stop, musíme znovu, já jsem tam viděl ruku. Jo, takže se musí ta scénka jet znova a Jirka Lábus a Otajrák do nedávna, tak ti trpělivě mluvili furt dokola a dokola.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Slomírem Olšovským trávím dnešní dopoledne tady ve studiu Českého rozhlasu Ostrava. Herec, režisér, a když se vrátím k té režijní činnosti, tak vlastně další ta speciální disciplína, která myslím si vyžaduje opravdu speciální přístup a nějaké vědění, to je muzikál. V českých kotlinách se ten muzikál teprve zabydluje, jako už velmi hezky, ale...
1: A velmi dlouho se zabydluje, ale no pořád ještě není zabydlen.
0: A není. Tohle to není vlastně naše disciplína. My jsme si ji vypůjčili před těmi kolika 20-30 lety a teprve se ji učíme v našich zeměpisných šířkách.
1: Já myslím, že je to naše disciplína. Jako když se opravdu zabrousí do starých frašek, jak jsme byli Rakousko-Uhersko, že jo, a ty lovy frašky, to byly normálně jako muzikály, to byly hudební komedie. A my jsme to potom postupem času, že spousty kabaretů, že jo, a takovýhle, jako že předchůdců, co v Americe vznikl taky muzikál z vaudevillů a z takovýhle zábav, který u nás frčeli, ale bohužel se to jako po druhé světové válce u nás začalo brzdit a uměle brzdit, jo, protože nějaký operetky, to je prostě buržoazní žánr a to my nebudeme dělat, my preferujeme pouze vysoká umění, že jo, a nebude se zásobovat nějakou plitkou zábavou ze západu. A tím se to utínalo a až na nějaký výjimky opravdu sovětských operet, tak se u nás záměrně pohlíželo na ten žánr škaredě, takže to nám jenom trošku ujel vlak, to není jako, že by nám to nebylo vlastní. Vem si, do čeho všeho se pořád ty písničky cpaly a jak úspěšný byly ty podskalskýho televizní, že ty...
0: Pravda.
1: Ty, že Noc na Karlštejně.
0: Noc na Karlštejně,
1: Dáma na kole, jenom nevím. Pořád není etablovaný tenhle ten druh divadla jako, že by to mělo být něco jako ocenění hodného nebo vůbec seriózního.
0: Asi možná nemyslím, jako že bychom na to nahlíželi jako na neseriózní, ale spíš takové to hledání se v té formě, protože to, co se tady vlastně objevilo po revoluci, tak vlastně byla snaha muzikálu toho typu, který se děje a dělá na Broadway. Ale tady na to vlastně nebyli lidé, protože tento typ muzikálu vyžaduje výborného tanečníka, herce, činoherce a zpěváka v jednom. A tady vlastně buď zpěváci, kteří uspívají part, nebo činoherci, kteří uhrajou, nebo tanečníci, ale ta multidisciplína vlastně se teprve začala objevovat.
1: A tady se objeví prostě Lumír Olšovský, který začíná u divadla v kabaretu o Karlu Haschlerovi a jedna z prvních inscenací byl Limonádový Joe a takovýhle věci. A já si říkám, jako musíme ten muzikál dělat opravdu jako činoherci, ale přece jenom ty další muzikálové disciplíny jsou strašně náročné a jsou strašně potřeba na to vzdělávání. A když jsem se ve 30 letech teda rozhodl ten muzikál jít opravdu jako studovat, tak se mi nabízely možnosti studovat režii operní nebo režii činoherní. Teď opravdu po té 50. A teď hlavně studuju teda ten doktorát hlavně kvůli tomu, abych mohl trošku do toho školství zasáhnout a nějak se zasloužit třeba o to, že i Praha si zaslouží muzikálový oddělení, protože tam to začíná. No, nehledě na to, že těch herců je opravdu nedostatek a jsem rád, že si o té náročnosti promluvila jako první a třeba to paní rektorku nebo děkany z AMU taky trochu přesvědčí, že když jsem se ozýval jako s tou nabídkou, jako že bychom měli to oddělení nějak otevřít, tak říkali, no myslíte, že by o to byl zájem vůbec? Říkali, no prostě vzhledem k těm konkurzům, na kterými přijde prostě běžně 60-70 lidí, a to mluvím jenom o plzeňský vlastně oblastní scéně, jo, takže opravdu po celé republice a v každém divadle, co se podíváš sebečinohernějším, tak jsou nějaký hudební tituly, už jsme zmínili tu Noc na Karlštejně, ta prolítla všude, takže se budu snažit o to, aby se prostě vzdělávalo, protože těch režisérů, kteří umí udělat činohru a potom si říkají, tady je písnička, tak to udělá choreograf a odejdou pryč. Ne, jako režisér to má stavět celý, včetně těch hudebních čísel, protože to jsou dialogy. A já vlastně, jak jsi říkala, že tohleto je disciplína těžší, já vlastně dělám i v té televizi, i když dělám, nevím, operetu, když jsem dělal, nebo pár oper, nebo činohru, je to pořád stejný vypravování. Jenom k tomu máš různý prostředky.
0: Ty jsi nějaký čas šéfoval muzikálu v Plzni, ale to už je minulost.
1: Tak. Ano, 9 let to bylo, teď to bude 10 vlastně, tou mojí poslední režii, která se blíží, Mamma Mia, pak si dám rozhodně rok, 2 pauzu a pak se zas pokorně přihlásím, jestli by tam třeba nebyla taky pro mě práce, ale tím chci říct, že ta moje mise se opravdu uzavřela nejlíp, jak mohla.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Lumírem Olšovským, mužem, který se pohybuje hodně v divadelním, též televizním prostředí, trávím dnešní dopoledne, to je host Českého rozhlasu Ostrava. Před písničkou jsem se toho dotkla, ty jsi navíc takový, bych řekla, živočišný druh. Pravdu. Takže když se ocitáš mimo divadlo, nebo když prostě odhlédneš od toho divadla, tak co jsou jiná další témata, která...
1: Jako nemůžeš se divit, když začneš prostě tím, že řekneš, že jsem živočišný, tak jaký témata asi teďka mi můžou běhat v hlavě. Samozřejmě teď přiznám, že myslím na jídlo samozřejmě. Ne, jak si užívám života? No... plnými doušky. Já mám nejradši saunu, teda to je jeden z mých nejmilejších sportů. Takže když opravdu jako bziká mezi těma lidma, ty jsi říkala televizní a to zase mi blikla jedna maminčina věta, kdy jsem říkal, že budu režisér a pak jsem říkal, že budu šéf v Plzni. A maminka vždycky, když jsem něco takovýhodle řekl, co mě oddalovalo od té televizi, ale od té obrazovky, tak říkala, ale teď nebudeš vidět. No a ten život živočicha Olšovského, tak ten spočívá teda v tom vypnutí. Znáš to? Tak jako, že přijdeš domů a díváš se, jak se točí pračka? Máš to?
0: Teď už ano.
1: To jsou takové děje, jako úplně situace se tam odehrávají mezi tím prádlem.
0: Myslím, že se dotýkáš něčeho podstatného a teď jsem zrovna o tom slyšela vyprávět člověka, který byl vzdělán tady jako v psychologii, takže o tom, jak my máme pocit, že neustále něco musíme dělat, jako produkovat, že jenom takhle zůstat bejt, že považujeme za to zabíjení času a že to se nemá. A jak je přitom strašně důležité přesně tady tohleto, to vypnutí, to doblba, to koukání se, jak se točí pračka, nebo koukání se jenom někam. Má to hrozně důležitou funkci, kterou jsme zapomněli mít.
1: Zvlášť pokud nám to nedává spánek, že? Mně to teda dává spánek, to vypnutí úplný, já jako fakt spím moc rád a dobře. Ještě si spíš myslím, že je důležitý vybalancovat to mezi tím, protože my aktivnější nebo aktivitou postižení lidi, nás zase děsí pohled na lidi, kteří zase dokážou hodně často vypnout. A to bych moc nerad. A mám třeba strašně rád takový příklad toho ležení u moře, na který se strašně těším. Zvlášť teda, když jsem byl šéf, tak opravdu ten červenec byl úplně nedosažitelný. Potom jsem si teda konečně lehl na tu pláž. Druhý den jsem se taky těšil na tu pláž, ale odpoledne druhýho dne už jsem se díval na protější kopec. Jak se tam dostaneme? Abych si sám sobě, pozor, přijde rada, jo? Abych si sám sobě dopřál být šťastný a potom můžu štěstí rozdávat. Nebo aspoň takhle si to myslím, že to funguje.
0: To si řekne se jako taky velmi zásadního a to teď myslím smrtelně vážně, protože máme pocit, že to štěstí je nějaká vnější záležitost, jo? Že to prostě k nám přijde od někud, nebo to způsobí někdo jiný. A tak to není. Takže jak si dopřáváš být šťastný?
1: No, já docela

0: jako musím vstát brzo, jo, nebo dlouho do noci jako pracujeme. Jako dělat něco a ono se to vrátí prostě. Jako usmát se na nějakou prodavačku a říct, že vy jste hodná, vy jste mi ten salám otočila, abyste mi nedala ten oschlej. A najednou je usměvavá na další 4-5 zákazníků po mně. A takhle se to šíří. To jsou ty motýlí křídla, že jo? Tam mám tady s tebou.
1: To je dobře.
0: No, ty jsi taková tady hodná. Ty se cítím hezky. A měl jsem před chvilkou deja vu, jak jsi říkala o tom, jako o tom štěstí a takhle jsem si říkal, a tohle jsme přesně před rokem asi probírali u tohohle stolu. Není to možný?
1: Je to možná klidně možné.
0: Tak jo, tak já se asi někdy přijdu popovídat o tom štěstí.
1: Asi je to důležité si to připomínat.
0: Já jsem viděl tolik lidí, kteří třeba jsou na vozíku nebo nějak jinak postižení, kteří jsou strašně dobrosrdeční a rozdávají harmonii.
1: Přesně, vesměs jsou to ti lidi, kteří opravdu mají 1000 důvodů.
0: Jo.
1: A oni si raději budou šťastní. Mm-hmm. Od takových se máme učit. Proč to s tebou tak rychle utíká?
0: To už to uteklo?
1: No to už to uteklo. Já ti přeju, ať je to takhle přesně plyne.
0: Já tobě a všem, kteří nás poslouchají, přeju taky.
1: Děkuju, že jsi vážil cestu z Olomouce sem, šťastnou cestu tam a naviděnou kdykoliv s Lumírem Olšovským. Děkuju ti.
0: Naviděnou, naslyšenou.
2: Všechny díly pořadu Host Českého rozhlasu Ostrava najdete na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: Tak tohle byl dnešní host a toho dalšího vám nabídneme v našem vysílání zase ve středu. Včera jsme si i ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava připomínali tradiční Den matek. Soutěžili jsme totiž o květiny. Jak to dopadlo, to se dozvíte už za chvíli.

Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Každou druhou květnovou neděli si připomínáme Den matek. Tento svátek vznikl na počátku 20.

0: století ve Spojených státech jako oslava mateřství. V Československu se začal slavit v roce 1923, a to díky propagaci Alice Masarykové. My jsme si včera ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava svátek matek také připomínali a hned třikrát jsme soutěžili o květiny. Kdo je získal, tak to už se dozvíme od naší reportérky Petry Pivkové, která dnes dopoledne vyrazila za druhou výherkyní v pořadí.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Petro, dobré dopoledne, tak povídej, kam jsi dorazila.
2: Krásné dopoledne. Já jsem v tuto chvíli v základní škole v Kozlovicích, protože mám takovou speciální předávku. My jsme květinku dovezli paní Pěkníkové, která ji dostala od své maminky, která ji vyhrála včera ve vysílání. Takže to takové jako darování na druhou, dalo by se říct, s tou výhrou. Máte radost, dobrý den.
3: Mám ohromnou, jsem jako taková, v smyslu jsem i hodně dojata.
2: A oslavila jste včera nějak den matek?
3: Jo, se svýma dcerama a babičce jsme přáli přes rozhlas, protože ho úplně zbožňuje. A tak jako v poklidu.
2: A jak se vám líbí kytička? Dáte si ji domů? No, práci si ji asi tady ve základní škole nenecháte, tak dáte si ji někam domů?
3: Určitě se dám domů na nějaké místo, hlavně doufám, že mi přežije. Jinak ji strčím babičce, ať mi ji zachrání.
2: Tak babička ji vyhrála, takže možná se o ní občas může i starat.
3: Jo, já vždycky, jak se s ničím nevím rady, tak to šepnu babičce a jí kvete úplně všechno.
2: Tak moc děkujeme, blahopřejeme teda k takové zprostředkované výhře u nás a doufáme, že si to ještě užijete.
3: Jo, děkuji moc.
2: No a my se dnes ještě podíváme do Studénky, protože tam budeme rozdávat, nebo tam povezeme tu třetí včerejší výhru.
0: Petra Pivková stále v pohybu. Mějte se hezky a dobré dopoledne.
2: Díky moc a naslyšenou.
1: Regionální stopař. Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude ředitelka UNICEF v České republice Pavla Gomba.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Přijďte k nám do Ostravského rozhlasu. Český rozhlas Ostrava pořádá v sobotu 16. května tradiční den otevřených dveří. Rádi vás přivítáme od 10 do 16 hodin. Ukážeme vám studia, režie, živé vysílání a máme pro vás i hudební program ve studiu S1. Dopoledne vystoupí kytarista a zpěvák Milan Bátor, mezi 12. a 14. folková skupina Šanzonika a mezi 14. až 16. si můžete vychutnat tradiční blues s dvojicí Ptašek Bužma. Těší se na vás tým moderátorů, redaktorů, zvukařů a dalších pracovníků Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: Končí dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Za malou chvíli už ve studiu bude i Lenka Blažejová a nabídne vám aktuální zprávy. Po nich už se můžete těšit na hudební poštu.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Následují zprávy Českého rozhlasu Ostrava s Lenkou Blažejovou za okamžik.
2: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
3: Změny v oblasti důchodů anebo financování investic budou tématy dnešního jednání tripartity. Ostrava řeší, jak zajistí provoz krematoria během rekonstrukce. Fotbalisté Karviné budou bojovat v play-off o umístění ve finále s Olomoucí. Zítra bude zataženo s deštěm, teploty do 13 stupňů. Dobré poledne přeje u zpráv Lenka Blažejová. Zástupci vlády, firem a odborů budou dnes jednat o záměrech vlády v oblasti důchodů. Kabinet například plánuje předčasné penze pro náročné profese. Zatím ale nepředložil návrh na snížení a zastropování věku odchodu do důchodu na 65 letech. Tripartita bude jednat taky o financování investic státu v letech 2027 až 2029. Podle prezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jana Rafaje ve státním rozpočtu dlouhodobě chybí plán, kolik peněz je určeno na investice a kolik na povinné výdaje státu.
4: Tohle bychom chtěli vidět, protože já říkám zase z průmyslu, že jsme připraveni diskutovat a podpořit i schodkový rozpočet, pokud to bude právě ve prospěch těchto strategických investic, které mají budoucí potenciál vyšších výnosů.
3: Českým hotelům a penzionům se letos v prvním čtvrtletí dařilo. Celkem se v nich ubytovalo skoro 4,5 milionu turistů. To je zhruba o 5% víc než loni. Informoval o tom Český statistický úřad. Přibylo tuzemských i zahraničních hostů. Nejvíce navštěvovaná byla tradičně Praha. V hlavním městě se ubytovalo zhruba 1 700 000 turistů. Data taky ukazují, že turisté v českých hotelích a penzionech tráví v průměru 2 noci a více. Město Ostrava usiluje o koupy nevyužívaného objektu kamenictví v areálu centrálního hřbitova. Příští rok totiž začne celková přestavba krematoria. V bývalém kamenictví chce město vytvořit zázemí pro zaměstnance. Provoz jediného krematoria v kraji se totiž podle náměstka primátora Aleše Boháče ze starostů pro Ostravu nesmí zastavit ani kvůli stavebním pracem.
5: Tomu připravujeme variantu buď nouzovou, to znamená nějakých uniobuněk, anebo se snažíme koupit na centrální hřbitově nemovitost, která tam dneska je k mání, kde by zaměstnanci mohli normálně fungovat, bych řekl, v důstojných podmínkách. Sport.
3: Fotbalisty Karviné čekají ještě 2 ligové zápasy. V semifinále play-off o umístění dokázali vyřadit Pardubice, a to i přesto, že po úvodním duelu prohrávali o gól. V odvetě ale vyhráli 3-1 v prodloužení a ve finále změří síly s Olomoucí. Hlavní trenér karvinských fotbalistů Marek Jarolím říká, že tým měl hlavní motivaci neprohrát s Pardubicemi všechny vzájemné zápasy v sezóně.
6: Jsme nechtěli 4x prohrát, že se prohrálo ještě tady za minulého trenéra, myslím, že 2-1. Pak my jsme 2x prohráli 2-1 doma, takže i to ten tým měl trošku jako v sobě, že to nechce jako dopustit a že takový rozdíl mezi těma týmama není, aby 4x oni za tu sezonu vyhráli.
2: Počasí.
3: V noci bude v Moravskoslezském kraji zataženo na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, zpočátku výjimečně i bouřkami, nejnižší noční teploty 8 až 4 stupně. Zítra přes den zataženo, déšť, na horách sněžení, během dne budou srážky od západu ale slábnout a taky ustávat. Nejvyšší teploty 9 až 13 stupňů, na horách 3 až 7 a vítr bude čerstvý, severozápadní 4 až 8 metrů za sekundu.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Aktuálně dejte pozor na omezený provoz v ulici 1. máje v Bohumíně, kde se pracuje na výměně stožárů veřejného osvětlení. Omezení v provozu tam bude do konce května.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Téměř 4,5 minuty popolední, tohle byla Lenka Blažejová a aktuální zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Ty další vám nabídne ve 13 hodin. Teď už ale začíná nejoblíbenější rozhlasová hodinka, a tedy hudební pošta. Jediný pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami. A je to docela jednoduché. Stačí, když se dovoláte k nám do studia. 596 11 22 66. Písničkami na přání vás dnes bude provázet Vladimír Šmehlík. Tak tedy krásné poledne na Moravu i do Slezska.

0: Na rozhlasovém semaforu se jako divá rozblikala žlutá a to znamená, že nám voláte, začíná hudební pošta.
1: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
0: A za žlutým blikáním se skrývá první hovor, míříme na Vítkovskou Hornatinu, konkrétně do Leskovce, volá nám paní Broňka. Hezký dobrý den.
2: Hezký dobrý den ještě jednou vám všem v rozhlase a všem posluchačům. Zítra oslaví moje maličkost své narozeniny, tak si přeji hodně, hodně zdravíčka, které potřebují, hodně štěstí a božího požehnání. Mi přeje celá rodina a připojují se ostatní příbuzní, přátelé a známí. Děkuji vám za hezké pořady a ještě jednou děkuji, nashledanou.
0: Paní Broňko, já vám přeju všechno dobré, popřeju vám určitě i zítra, když se dovoláte. Užijte si ty narozeniny a písničku, kterou máte ráda, tak tu máme připravenou. Mějte se hezky.
2: Děkuji.

0: To byla Dubňanka a muzikanti na přání paní Broňky z Leskovce, která zítra slaví své krásné narozeniny. Další přání už bude vysláno z Hlučína, volá nám paní Aneška. Dobrý den.
1: Dobrý den ještě jednou. Chtěla bych popřát dneska, zítra má narozeniny paní Broňka z Leskovce a přeji jí hodně štěstí, hodně zdravíčka, toho nejvíce potřebuje. A to jí přeje z celého srdce Aneška s Aničkou, kamarádkou. Děkuji moc krát a nashledanou.
0: Rádo se stalo, zdravíme do Hlučína a ještě jednou zdravíme paní Broňku.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A pro další písničku teď zajedeme na západ Ostravy. Míříme do Ostravy Poruby, kde nás čeká paní Elena. Hezký dobrý den.
2: Dobrý den, pane Vladimíre, příjemné poledne. A v těchto dnech bude slavit Věrka Stejtko-Misku své narozeniny. Věruško, přeji ti pevné zdraví, hodně štěstí, bohatou úrodu na zahrádce, ochranu Panny Marie a pohodu v celém životě a hlavně to zdraví, které potřebuješ. Děkuji moc za vyhledání písničky a příjemný, krásný den ještě.
1: Ráno se stalo, mějte se hezky.

0: Vyhrajte víkendový wellness pobyt v květnové soutěži Českého rozhlasu Ostrava. Chcete si užít pohodový víkend v krásné beskydské přírodě? Poslouchejte naše vysílání, dovolejte se jako první po zaznění soutěžního signálu a budete zařazeni do týdenního losování o víkendový pobyt v beskydském wellness hotelu Bavária. Losovat budeme vždy v pátek v našem odpoledním vysílání. Každý výherce dostane CDčko Toulky českou historií a jeden týdenní výherce pak poukaz na víkendový pobyt. Soutěžíme celý květen vždy od pondělí do pátku. Vyhrávejte s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: 12 hodin, 22 minut a na telefonní lince paní Anička. Dobrý den do Hatě.
3: Dobrý den, pane Vladimíre, já vás zdravím a zdravím všechny posluchače. Písničku mám dneska výjimečnou pro pana starostu a mistr starostu v Hatě, kteří nám udělali sobotu krásný mezinárodní den matek a maminek a tak dále. Písničku si opravdu zaslouží. Měli jsme hezké pohostění a hezkou zabavu. Všichni babičky, maminky a prababičky se hezky pobavili. Taky jim přeju hodně zdraví, hodně štěstí a hodně lásky. A hlavně panu Terstovi Martinovi Badlovi. Přeju, aby mu všechno klapalo tak, jak si přeje. Tomu přeje Anička Dháky a všem ostatním taky. A i pomocníci, co tam pomáhají. Moc krát vám, pane Vladimíre, děkuju a taky přeju vaší mamince hodně zdraví. Moc krát vám děkuju ještě jednou a nashledanou.
2: Rádo se stalo, Aničko, děkuju za přání, mějte se krásně a užívejte si a budu se těšit, že se zase ozvete.

0: Posloucháte Hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Míříme rovnou za další písničkou. A tentokrát se vydáme na půl cesty mezi Hradec a Fulnek. V Lesních Albrechticích nás čeká paní Ludmila. Hezký dobrý den.
1: Dobrý den, srdečně vás zdravím a všechny posluchače. Včera bylo Blaženky, měli svatek Blaženky, a tak bychom chtěli poslat paní Blažence Hajdukové do Slavkova písničku. Milá Blažo, každý den naplno žít, k tomu naruč štěstí mít, lásku, radost rozdávat a ještě více dostávat. K tomu Boží požehnání a tě Panna Maria chrání. To vše a mnohem víc si přejí sestřenky s rodinami z Albrechtic. A zítra má krásné narozeniny vaše věrná posluchačka, výjimečná žena to je a hodná paní Bronka Pavlíková. Měla paní Bronko, rok za rokem nám všem běží, zastavit ho ze jen stěží. V řadě mnoha gratulantů přijměte naše přaníčko, hlavně pevné zdravíčko, které tolik potřebujete. To vše a mnohem víc vám přejí holky z Albrechtic. Já vám moc krát děkuji a někdy zase nashledanou.
0: A já se na vás budu těšit. Hezký den přeju.

0: Tak to byl ten večer májový a tohle je hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava, tedy jediný pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami a ještě chvíli si je vybírat budete. Jsme zhruba v půlce. Míříme za další písničkou, tentokrát do Rožnova pod Radhoštěm na Koryčanské paseky. Dobrý den, Maruško, tak ještě jednou zdravím.
1: Dobrý den. Tady Maruška z Koryčanských pasek. Zítra mám Věrka s mistku narozeniny. Tak bych chtěla popřát hodně zdraví, štěstí božího požehnání. Elišce s pejskem Argoškem přeju hodně zdraví, štěstí božího požehnání. Hamce z mistku hodně zdraví a božího požehnání. A všem, kdo mi žádné nezahraje, hodně zdravíčka.
0: Tak já vám taky přeju všechno dobré a Maruško, příště si to spolu natrénujeme a vy si vypnete to rádio. Zas to bylo jak z jeskyně.
1: Já se polepším, mladíčko.
0: Tak se budu těšit. Mějte se hezky v Rožnově, naslyšenou.
1: Naschle.

0: Úžasná, skvělá Marie Rotrová a Teče voda teče. Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava dnes s Vladimírem Šmehlíkem a my míříme za dalším hudebním přáním. Tentokrát do Místku. Čeká nás tam paní Hanka. Hezký dobrý den přeju.
1: Dobrý den, pane Vladimíre. Zdravím vás a všechny posluchače, včetně posluchačů rozhlasové rodinky. Dnešní hudební dárek chci poslat Věrce do Frýdku, která bude mít zítra narozeniny. Milá Věruško, přeji ti vše nejlepší, pevné zdraví, štěstí, hodně lásky a radosti od celé rodiny, rodinnou pohodu. Dále ti přeji dobré přátelé, co nejméně starosti, boží požehnání s ochranou Panny Marie. Zároveň pozdravuji do Havířova paní Lapišovou a Maštovou, Marušku do Koryčanských pasek, které děkuji za pěkné písničky. A písnička taky pozdravuju klientky domova seniorů do Friedlandu. Pane Vladimíre, děkuji za písničku a trpělivost a přeji vám příjemný zbytek dne.
0: Já moc děkuji, paní Hano, mějte se krásně, naslyšenou.

0: Naším úterním dopoledním hostem bude David Kasper, pedagog střediska volného času Korunka v Ostravě. A věnovat se budeme letním táborům. Jak vybrat ten správný a bezpečný, jak děti připravit a patří na tábor mobilní telefony, i o tom bude naše rozhlasová poradna. Naslyšenou se těší Iva Havlíčková.
1: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: A v našem vysílání v Hudební poště teď dáme slovo paní Elišce. Míříme do Fulneku. Hezký dobrý den.
3: Dobrý den, pane Vladimíre, zdravíme vás Argoškem z Fulneku, zdravím celý Český rozhlas Ostrava, všechny vaše kolegy a kolegyně. Já bych se chtěla přidat ke gratulantům pro Broňku Pavlíkovou do Leskovce. Takže Broňko, my tě moc a moc zdravíme s Argoškem z Fulneku a přejeme ti hlavně zdraví, zdraví, zdraví, z toho dobrého to nejlepší, boží požehnání, ochranu Panny Marie a samozřejmě zdravím celou tvoji rodinu. Dále bych chtěla tuto písničku poslat taky Věrce do Fritku k jejím nastávajícím narozeninám. Věrko, my přejeme taky zdraví, štěstí, pohodu, samé dobré věci v životě, ať se vám na zahradce všechno dobré jako urodí. Petra zdravíme a zdravíme samozřejmě všechny pracovníky Charity Odry, kterým taky posílám písničku a částečně i sobě i Argoškovi, protože Argošek má dnes stanovené datum svých 9. narozeniny. Takže si dovoluju vybrat, nebo jsem myslím, že vybrala moji srdcovku Návrat z Francie. A písnička je samozřejmě i pro vás, pane Vladimíre, jako odměna za vybrání písničky a děkuji moc.
2: Rádo se stalo, Eliško, mějte se moc hezky, naslyšenou.
3: Děkuji, naslyšenou.

0: Hudební pošta s datem 11. května pomalu a jistě míří do svého finále. Máme před sebou poslední hudební přání, tentokrát od Petra z Ostravy. Dobrý den, přeju.
1: Dobrý den, pane Vladimíre, já vás zdravím, celý ostravský rozhlas, celou rozhlasovou rodinku. Zítra slaví narozeniny paní Věrka z Frýdku. Milá Věrko, všecko nejlepší tvým narozeninám, hodně štěstí, zdraví ti přeje tvůj Petr s rodinou, celá rozhlasová rodinka a Petr a Anička z Ostravy. A vám, pane Vladimíre, děkuji za vyhledání písničky a někdy zase nasledanou.
0: Rádo se stalo, pozdravujte doma, Petře, naslyšenou.

končí hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava s datem 11. května. Za malou chvíli zprávy a potom už rozhovor Alex a host. Od mikrofonu se loučí a hezký den přeje Vladimír Šmehlík.

0: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
1: DF Trade, nejlevnější drogerie na Moravě, nabízí palete barvy na vlasy za 59,90, Pervol prací gel 60 dávek, více druhů za 249, nebo Primalex plus 15 plus 3 kg za 599. Široký sortiment kosmetiky, drogerie i barev můžete nakoupit v prodejně DF Trade na ulici Bohumíra Četiny naproti hlavní poště Ostravaji. Pro podniky velkoobchodní slevy.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Východní polovinu Česka odpoledne zasáhnou silné bouřky. Třinecká nemocnice pořádá dnes program ke dní prevence mozkové mrtvice. Řemeslníci ze skoro 50 profesí by od příštího roku mohli skládat mistrovskou zkoušku. Zítra bude v regionu zataženo s deštěm a s teplotami do 13 stupňů. Zprávy a Lenka Blažejová. Vítejte. Odpoledne hrozí ve východní polovině Česka silné bouřky. Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahu, která platí do zítřejšího rána. Napadnout může celkem 30 mm srážek, někde i 50. Místy se může objevit i přívalový déšť, říká meteorolog Pavel Borovička.
2: Nejsilnější bouřky se sformují v oblasti Českomoravské vrchoviny a východních Čech kolem 19. hodiny. Budou postupovat dále k východu a během noci přecházet do deště, který bude na severovýchodě území pokračovat až do úterního rána.
0: Zítra se taky výrazně ochladí, na horách může dokonce sněžit, v noci na středu pak může i mrznout. Třinecká nemocnice se dnes zaměřuje na prevenci cévních mozkových příhod. Tamní lékaři pro veřejnost připravili preventivní program, který potrvá do 15 hodin.
3: Zdravotníci budou na místě měřit krevní tlak nebo cukr v krvi. Zájemci mohou podstoupit i vyšetření krkavic ultrazvukem. Lidé zjistí, jaké jsou příznaky cévní mozkové mrtvice a jak by měla vypadat první pomoc. Z Třince Natálie Janišková, Český rozhlas.
0: Začíná týden rané péče. Osvětová kampaň je zaměřená na sociální služby určené rodinám s malými dětmi, s postižením anebo vážným onemocněním. Program zahrnuje besedy, workshopy anebo dny otevřených dveří. Zapojí se asi 40 organizací napříč republikou, mimo jiné z Moravskoslezského i Olomouckého kraje.
4: Olomoucká pobočka Společnosti pro ranou péči podle ředitelky Pavly Matyášové pomáhá 170 rodinám v celém kraji.
5: Potřebujeme tou kampaní upozornit na to, že vlastně když ten rodič čím dřív přijde s tím děťátkem a získá tu pomoc rané péče, tím lepší má šanci to děťátko jak kdyby na lepší život.
4: Záštitu kampaní udělil i nadační fond Českého rozhlasu, pokračuje jeho ředitel Jiří Váňa.
6: My v rámci sbírky Světluška podporujeme lidi s těžkým zrakovým postižením a rané péče jsou pro nás v podstatě primární partner, protože se věnují dětem od 0 do 7 let věku.
4: Kampaň pokračuje do neděle. Program akcí je na internetu z Olomouce. Josef Čermák, Český rozhlas.
0: Řemeslníci ze skoro 50 profesí by od příštího roku měli skládat mistrovskou zkoušku. Návrh zákona, který má podle vlády zvednout prestiž i kvalitu řemesel, dnes projednají ministři. Novinka by se týkala třeba pokrývačů, truhlářů nebo kadeřníků. Ti musí mít zároveň vzdělání v oboru a alespoň 3letou praxi. Asociace malých a středních podniků a živnostníků návrh vítá.
1: Počasí.
0: V noci bude zataženo s deštěm, teploty 8 až 4 stupně, zítra přes den zataženo, déšť, na horách sněžení, během dne budou srážky slábnout. Nejvyšší teploty 9 až 13 stupňů Celsia, na horách 3 až 7.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Aktuálně z dopravy na dálnici D1 v Ostravě před exitem Místecká ve směru na Polsko je omezený provoz. Dá se projet jedním jízdním pruhem, tak na to dejte pozor.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
7: Její práce je o překonávání překážek a pomoci druhým. Více než 20 let stojí v čele UNICEF v Česku. Pavla Gomba je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
8: Hezký den.
1: Alex a host.

0: Pavla Gomba je výkonná ředitelka UNICEF v České republice a náš dnešní host. Já bych začala naše povídání unikátní venkovní výstavou, která je k vidění na ostravském Masarykově náměstí. V čem je unikátní a proč Ostrava?
1: Podobnou výstavu nebo tuto výstavu děláme v naší české historii poprvé, takže to je pro nás taková premiéra. A přemýšleli jsme o tom, jak vlastně UNICEF přiblížit lidem a taky poděkovat těm, kteří nás podporují. A pro hodně lidí je UNICEF nějaká instituce. Vědí, že existují, ale často se zatím nedokáží představit ty konkrétní věci. Takže ta výstava je o konkrétních lidech, o konkrétních příbězích. Začíná vlastně tím samotným počátkem, kdy UNICEF a UNRWA pomáhali v Československu po druhé světové válce. Nám se podařilo i v souvislosti s letošním 80. výročím najít, teda v New Yorku v archivu našli takovou unikátní fotografii z Československa z roku právě 1946 a byla právě ze Slezské Ostravy, byla to nějaká škola, kam UNICEF dodával pomoc, sušené mléko a podobně. A my jsme si říkali, je sice malá šance, ale pojďme zkusit najít ty děti, které tam tehdy byly. Zkusme najít pamětníky té pomoci. Takže je to takové detektivní pátrání, ale nestrácíme naději, že se někdo ozve, buď ten, kdo v té škole tehdy seděl, nebo třeba děti nebo vnuci poznají babičku, dědečka, bylo by to krásné.
0: Takže pátráte, hledáte a doufáte.
1: Ale samozřejmě výstava je i o současnosti, protože ukazujeme třeba dobrovolníky z Česka, kteří pracují ve velmi těžkých podmínkách, ve velmi těžkých zemích a pomáhají tam. Je to vlastně takové jako symbolický koloběh, že tak jako kdysi jiní pomáhali nám, když jsme to potřebovali nejvíc, tak teď Češi pomáhají tam, kde také je to potřeba možná více než u nás. Takže je tam spousta příběhů, spousta lidí, je tam i současnost, jsou tam děti Česka, je to takový projekt pro radost. A Ostrava právě proto, že doufáme, že když to lidé budou mít blízko, že třeba právě tuhle fotografii poznají.
0: Tak a bude to potom třeba putovní výstava? Přesune se ještě někam nebo zůstane v Ostravě?
1: Už teď máme potvrzené České Budějovice, které proběhnou v polovině června, v druhé polovině června a díváme se na další města a vlastně velmi čerstvá zpráva. Včera večer jsem dostala potvrzení, že se bude souběžně konat i právě začátkem června výstava v New Yorku, takže se vracíme oklikou a jsme rádi, že to, co ukazujeme u nás, tak můžeme ukázat i vlastně mezinárodně pro celý svět.
0: Čili jako připomínka 80 let od vzniku
1: UNICEF založení, ano, přesně tak.
0: Vy jste mluvila o dobrovolnících, kteří pomáhají, pracují. Znáte vždycky důvody, jaké vedou ty dobrovolníky k tomu, aby pomáhali? Co je k tomu motivuje, co je k tomu vede?
1: To je moc zajímavé. Nám se hlásí skoro každý den nějací dobrovolníci. Často lidé, kteří právě chtějí vyjet někam do zahraničí, ale vlastně uspokojit tu poptávku můžeme opravdu jenom minimálně. Ze dvou důvodů. Jednak ti lidé, kteří často chtějí vyjet, tak to berou jako nějaké řešení svých problémů, které mají tady. Bývají to třeba lidé v nějakých narozcestí, nějakých životních situací, třeba když se jim rozpadl vztah a vlastně chtějí jakoby udělat takový restart ve svém životě a zkusit něco úplně nového, což je fajn. Ale my víme, anebo hledáme lidi tady do těchto krizových oblastí, kteří opravdu jsou extrémně odolní. Ti lidé musí procházet vlastně takovými různými zkouškami, musí mít i určitou kvalifikaci. Nicméně ta možnost tady je a každý rok na podzim UNICEF a další agentury OSN nabírají dobrovolníky, takže my máme radost, že právě dobrovolníci z Česka se uplatňují a příběhy některých z nich sledujeme. Teďka máme jednoho Čecha v Togu, který už je vlastně stálý pracovník a máme z toho radost.
0: Říká Pavla Gomba, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s výkonnou ředitelkou organizace UNICEF Pavlou Gombou. Už jsme zmínili a popsala jste výstavu v Ostravě, kde jsou vystaveny inspirativní příběhy, nebo znázorněny, zobrazeny inspirativní příběhy. Který je pro vás tím nejsilnějším? Máte nějaký jeden konkrétní?
1: Já vlastně sleduji a je to jako fascinující, že pořád k příběhu, který je poměrně hodně známý, je možné něco přidávat. Takže pro mě je to tak trošku jako detektivka. Je to příběh první pohlednice UNICEF, která je právě z Československa a nakreslila ji tehdy 8letá Jitka Samková z Rudolfova v jižních Čechách. Takže to je jedna věc, na kterou jsme hrdí. Dá se říct, že vlastně celý fundraising UNICEF celosvětově začal tady u nás. Ale my jsme si dali tu práci, že jsme vysledovali to všechno další kolem, co kolem toho bylo, kdo vlastně tu pohlednici, kdo měl ten nápad, aby děti kreslily pohlednice, kdo tu pohlednici poslal do New Yorku, kdo, co se tam potom s tím dělo. Takže je to fascinující vlastně příběh a neustále přidáváme na nějaké drobné dílky té mozaiky. Já jsem loni měla poprvé vlastně za celých více než 20 let možnost se s tou autorkou setkat. Je stále naživu, jsme tomu moc rádi a ty vzpomínky, které měla, nejsou popsány dosud v žádné knize. Vzpomínala na to, jak si to sušené mléko brali ještě v sáčcích na doma, že kromě toho, že bylo ve školní jídelně, takže vlastně všechny ty detaily, které těm příběhům dodávají ten život, tu autenticitu. No a vlastně ještě, když už ten příběh takhle vlastně i mezinárodně se snažíme co nejvíc komunikovat, tak letos v únoru jsem měla právě v New Yorku možnost vidět ten její originál. My jsme nevěděli, říkali jsme si, určitě se to ztratilo někde v tisku a podobně. A prostě 80letou kresbu, která už je trošku zašedla, ale je to přesně, jsou to ty tahy, které ona jako dítě vlastně nakreslila, takže je to výjimečné.
0: Takže neztratila se pohlednice. Vy jste v jednom z mnoha rozhovorů řekla, že za práci v UNICEF vděčíte svému prvnímu manželovi, který je ze Zimbabwe. Co přesně se tehdy stalo? Protože vy jste vystudovala finance, tak to nevypadalo, že by jste měla směřit UNICEF.
1: Měla jsem úplně jinou představu o budoucnosti než práce v UNICEF. Nicméně vlastně měla jsem možnost nějakou dobu právě být na stáži v Zimbabwe, v jednom z těch větších měst na magistrátu, kde jsem pracovala ve financích tehdy. A byla to taková zkušenost, která opravdu člověku zamíchá hodnotami. Měla jsem tam možnost i potkat vlastně děti třeba, které žily na ulicích. A to bylo takové setkání, kdy se člověk uvědomí, že žádné peníze takovému dítěti nepomůžou, že i kdybyste jim tam vysypal všechny kapsy a poslal, co máte na účtě. A já jsem tehdy byla studentka, která opravdu toho moc neměla. Tak, ale že ty děti potřebují spíš někoho, kdo se o ně postará, kdo je pošle do školy, kdo je večer uloží ke spaní. A tady tohle uvědomění byl takový jako strašně silný okamžik vlastně v mém životě. Takže když jsem se vrátila zpátky, tak už jsem se nedívala po práci v bankách, ale hledala jsem něco, co by dávalo větší smysl a takovou šťastnou náhodou jsem našla UNICEF a je to nejkrásnější práce na světě. Je jinačí, než si lidé myslí. Uvnitř je to prostě jinačí, ale přece jenom na konci dne, když zavíráte dveře, tak víte, že jste někde někomu na druhém konci světa pomohl a to je jak na zaplacení.
0: To stojí za to. Pavla Gomba je naším hostem.
2: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Pavlou Gombou, která stojí v čele organizace UNICEF v Česku už přes 20 let. Dá se říci, dá se specifikovat, kdo v současné době a kde potřebuje největší pomoc?
1: Jsem se zrovna dneska ráno dívala, protože máme vlastně přístup k informacím v reálném čase v podstatě ze všech zemí na světě a je spousta krizí, které probíhají a jsou zastíněné jinými velkými krizemi, takže se o nich málo ví, málo mluví a vlastně ti lidé mají tu smůlu, že se jim stalo zrovna něco v takhle těžké době. Takže třeba záplavy na Madagaskaru, to je něco, co vůbec v médiích vlastně není vidět a přesto i tam jsou potřeby obrovské. Haiti občas probleskne, ale kdybychom to brali jenom jakoby absolutním počtem těch opravdu velmi potřebných dětí, dal by se říct v ohrožení života, tak ta nejhorší situace právě teď je v Súdánu, kde vlastně v zemi, která má 33 milionů obyvatel, tak 17 milionů dětí, je to nepředstavitelné číslo, skoro dvě České republiky vlastně potřebují pomoc pro to, aby přežili. To znamená, že skutečně jde o to základní výživa, voda, nějaké jako základní bezpečí, kam složit hlavu. A samozřejmě těch krizí víc přibývá a válek víc přibývá, než aby jich ubývalo. Takže celý Blízký východ, to jsou všechno věci, o kterých slyšíme politicky. Slyšíme analýzy, slyšíme rozbory, na kterého vůdce, jaký dopad to bude mít, ale vlastně o těch lidech, kteří tam žijí, o těch dětech, které tam žijí, které se i do toho rodí a vlastně neví, netuší, do čeho přichází, do jakého světa přichází, tak ta situace je samozřejmě nejhorší.
0: Jak se vy sama osobně vyrovnáváte s bezmocí, protože pomoci všem zkrátka nemůžete?
1: To je hodně vlastně častý argument a lidé občas píší a říkají, jako má to vůbec nějaký smysl, stejně nemůžete pomoct všem. A já aspoň pro sebe si to vždycky překládám tak, kdybych přišla k lékaři s bolavou nohou a on mi řekl, že stejně nemůže vylečit všechny lidi na světě, tak mě nevylečí, jak by mi asi bylo. Takže pro mě je to o tom, co můžeme udělat a máme tu možnost, tak bychom měli. A samozřejmě jsou věci, které jsou mimo naši kontrolu. Jsou nemoci, které se zatím nedají vylečit, na které není lék. A je dobře, že se na ně lék hledá, ale

0: jsou to věci, se kterými se člověk musí smířit, ale současně vlastně má tu motivaci, to, co jde a to, co v jeho moci je, tak udělat.
1: Musela jste někdy volit mezi dvěma pomoci? Jednou pomůžete, druhému ne?
0: Já jsem naštěstí v téhle situaci nebyla, ale moji kolegové v terénu jsou v téhle situaci často. A zvlášť v těch jakoby nejtěžších krizích, kde třeba právě podvýživa pořád každý rok zabíjí asi 5 milionů dětí a často se ty děti třeba dostávají do těch výživových center už pozdě, kdy jim není možné pomoci. A vlastně ti kolegové mají nějaké prostě náramky, kterými rozřadí děti při příjmu na ty, které je možné jako 100% zachránit, které jsou třeba na 50% a které už prostě mají nulu. A to je strašně kruté. Ale na druhou stranu je to právě o tom, aby se vlastně ty prostředky a pozornost soustředily na ty, kde ta možnost, to, o čem jsme mluvili, kde ta možnost ještě je. Takže nechtěla bych být v té situaci, ale jsou to momenty, kterým prostě ti lidé reálně čelí a je to samozřejmě velká zátěž na psychiku.
1: Pavla Gomba je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu je s námi Pavla Gomba, která je už přes 20 let výkonnou ředitelkou UNICEF v Česku. Ve své práci řešíte týrání dětí, jejich podvýživu, problémy se vzděláním, děti ve válečných konfliktech jste zmiňovala. Jak potom reagujete nebo nerozčílí vás, když narazíte potom na člověka, který řeší malichernosti?
1: To ani ne, protože vlastně to je jedna z těch věcí, které jsem poznala díky téhle práci, že ten problém, který člověk řeší aktuálně, je vždycky ten největší problém na světě, že všechno je relativní, takže když se vám rozbije pračka, tak prostě potřebujete vyprat a musíte vyřešit tu pračku a na chvíli to zastíní všechno ostatní a nějaké prostě uvědomí, mění, že na druhém konci světa jsou horší problémy, vám stejně s tou pračkou nepomůžou. Takže já myslím, že vlastně tahle práce mě přivedla k větší laskavosti a možná pochopení lidí v těch jejich problémech. Ale na druhou stranu mě rozčuluje možná o to více, mě rozčulují ty problémy, které lidi způsobují sami. Ty věci, které vlastně i my řešíme opakovaně. A někdo by právě řekl, to je prostě zbytečné, jako to jste řešili už předloni, ale my máme odpovědnost ne vůči tomu, který to způsobil, ale vůči tomu dítěti, které v tom je a vlastně nemá jinou šanci, nemá jinou možnost. Takže jako snižuje se mi tolerance vůči těm lidem, kteří prostě páchají problémy a vytvářejí problémy zbytečně, protože i tak těch problémů k řešení je dost. Ale současně nemám s tím možnost cokoliv udělat, takže člověk se s tím musí naučit žít a soustředit se na to pozitivní prostě.
0: Když mluvíme o dětech v těch zasažených oblastech, tak pro jaký věk dítěte je to úplně nejhorší, ta situace, které dítě to vnímá nejhůře?
1: Ono je to těžké asi takhle říct, nicméně my víme, že v podstatě už děti před narozením vnímají a že i to, co se jim děje před narozením, tak je ovlivní. A teď mluvím právě třeba o té podvýživě, takže proto pro nás podvýživa začíná s péči o matky, o nastávající matky. Ne všichni lidé vědí, že vlastně v tom kritickém období před narozením a během prvních 3 let života se vlastně vytváří imunita, vytváří prostě všechno. A pokud to dítě není dobře živené, tak vlastně nikdy se mu plně nevyvine ani mozek, ani vlastně tělesné funkce a potom už to nelze dohnat. Takže kdybych měla zvolit jenom jedno období, tak by to bylo skutečně prostě to období před narozením a první 3 roky života. Samozřejmě, že zdánlivě, pokud mluvíme třeba o nějakém zneužívání, o násilí, o tom, co se děje třeba v tom bezprostředním okolí, tak ty děti, které jsou starší, v tomu můžou být citlivější, ale nepodceňovala bych i vlastně vnímání těch nejmenších dětí, které nám třeba nemůžou to říct a sdělit. Neznamená to, že to nevnímají, že to neovlivňuje.
0: Vypadá to, že se jich to netýká, ale týká se jich to bytostně. Chtěla jste někdy nějaké dítě si přivést sem?
1: No málem se mi to stalo s jednou dívkou z Rwandy. A už jsem tady zjišťovala prostě podmínky, opravdu jsem si k ní vytvořila takový vztah, natáčeli jsme s ní dokument a pro mě to byla taková popelka. Velmi silný příběh, ta dívka ztratila rodiče a opravdu žila v extrémní chudobě, ale taková jako byla v ní taková odolnost a současně tichost a současně pokora a starala se ještě o sourozence, bylo to skutečně o samotném přežití, takže člověku to skoro zlomilo srdce. Ale když jsem právě začala zjišťovat všechny ty praktické věci a uvědomila jsem si, že tady převezu dívku, které v té době už bylo 15 let, že by to bylo jako přesadit květinu, že by to bylo vlastně pro ní strašně těžké začít tady chodit do školy mezi prvňáky, že bych musela samozřejmě vzít její sourozence, aby nebyla opuštěná, že vlastně to není úplně jednoduché a přemýšlela jsem o tom, co je v jejím nejlepším zájmu, jak jí nejlépe můžu pomoci. A vlastně jsem dospěla k tomu i to, co je princip UNICEF oklikou osobní, že nejlépe je pomáhat dětem tam, kde se narodili, dát jim tu možnost, aby prostě mohli vyrůstat tam, aby mohli chodit do školy tam, aby zůstali ve svém prostředí. Takže ještě vlastně s touhle osobní zkušeností člověk došel k tomu, že ten postoj je správný.
0: A jste v kontaktu s tou dívkou?
1: Ztratila jsem s ní potom kontakt, ale když jsem tam byla naposledy, tak jsem přes kolegu se snažila zjistit, co s ní je. Tehdy bylo už 25. Říkala jsem si, kolik asi má dětí a podobně. A sice jsem, protože žila velmi daleko, takže jsem se s ní neviděla, ale vím, že vlastně studuje, že byla na univerzitě, což samo o sobě je neuvěřitelný zázrak. A děti ještě neměla, ale byla zasnoubená, takže pro mě takový aspoň trochu happy end, nebo prostě pokračování, nějaký milník. Ale současně jsem si uvědomila, že vlastně UNICEF je v životě těchto dětí, kterým pomáháme, jenom jeden malý bod a potom ten život jde dál, ale ten bod je důležitý. A je možné, že na mě zapomněla, ale vlastně to, že jsme jí mohli tehdy pomoct, bylo úplně zásadní.
0: Pavla Gomba je naším hostem.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s Pavlou Gombou, víkendovou ředitelkou UNICEF, což je fond, který pomáhá dětem po celém světě. Vybavíte si ještě to poprvé, když jste přijela do takové země chudé?
1: Pro mě byla zásadně ta zkušenost v Zimbabwe, velmi osobní, ale moje první mise v rámci UNICEF byla do Kambodži a tam jsem se vlastně poprvé setkala právě s tou jako smrtí bezprostředně, kde jsme byli v jedné velmi zapadlé vlastně provincii hraniční, opravdu v oblastech, které tehdy ještě byly zaminovány, takže se tam nedalo v podstatě chodit jinde než po vyznačených cestách. To nebezpečí tam bylo velmi reálné a člověk pochopil, že byť tam třeba leží úrodná půda ladem, tak ti lidé ji nemůžou obdělávat a v té vesnici jsou právě třeba děti podvyživené. Ale byli jsme na návštěvě i v nemocnici, kde vlastně byly předčasně narozené děti a tam jsem viděla umírat dítě a nemohla jsem mu pomoct. A to byl jeden z těch okamžiků také vlastně, které člověku dávali tu velkou motivaci v tom pokračovat, protože jednak těch dětí tam bylo hodně, nedalo se ty děti převést. V celé provincii tehdy měli 3 inkubátory, které byly samozřejmě všechny obsazené nebo možná ani ne funkční. A takže jako 10-hodinovou cestu po silnici dítě nepřežije. Není možné zajistit vrtulník pro jedno dítě. Vlastně jakoby ta realita, ten střet s tou realitou, která vlastně u nás má jednoduché řešení, ale tam ne, takže motivace velká.
0: Pro vás motivace, pro někoho jiného by to mohlo být ten střet s realitou naopak odrazující, že by si řekl, tak na tohle já prostě nemám, takže musíte být strašně silná osobnost.
1: Já myslím, že ne. Právě mám vlastně to štěstí a to je taková ta třešnička na dortu v téhle práci, že občas vidím i ty výsledky. Takže se třeba vrátím do stejné oblasti po 5 letech a já tam vidím, jak se to posouvá, jak to vlastně jde k lepšímu, někdy až teda strašně rychle, že by snad člověk šlápnul na brzdu. Ale právě třeba ze Sierra Leone mám takový zážitek, kde jsem se vrátila po 5 letech do stejné oblasti, předtím tam nebyla škola a děti chodili prostě ty, které ještě mohly, tak chodili prostě 5 kilometrů daleko do školy. A když jsem tam přijela po 5 letech, tak tam byla škola díky podpoře UNICEF a děti měly boty, což si nikdo jako z těch dalších lidí, kteří tam byli, nevšimli, protože to je normální, že děti mají boty, ale oni před těmi 5 lety boty neměli, což znamenalo, že nemohli chodit do školy, že měli prostě parazity z té půdy a podobně. Takže jakoby pro mě to, že děti mají boty, byla obrovská známka pokroku a to, že sedí v té škole. Takže člověk si všímá i těch věcí, které, když tam člověk třeba přijede poprvé, tak nevidí.
0: Šlo vám někdy o život v nějaké z těch oblastí? Vy jste zmiňovala zaminované území.
1: No, možná šlo a možná o tom ani nevím vždycky. Měla jsem takový zážitek ze Středoafrické republiky, kde jsme teda přežili vlastně napadení, takový jako incident nešťastný se skupinou rebelů. Nicméně hodně lidí si právě představuje nějaké boje a násilí, ale tady v těchto oblastech může jít o život i z úplně jiných věcí. Asi nejnebezpečnější jsou třeba přesuny právě jakoby dopravní, třeba situace, nehody, pády vrtulníků a podobně. Před měsícem jsme přišli o jednu kolegyni v Kongu, která teda zemřela na nálet dronem, ale mám takovou vlastně veselou příhodu od svého kolegy také z Konga, který byl v oblasti, kde byla ebola, což je velmi smrtelná nemoc. A když se vracel zpátky, tak začal mít prostě všechny příznaky a prostě věděl, že je zlé a přijel do hlavního města v noci, kdy byly všechny nemocnice zavřené, nebyla tam pohotovost jako u nás, takže musel přespat na zápraží, manželka ho nepustila domů, protože se bála o děti, takže oprávněně. A když ráno otevře nemocnice, tak prostě tam spěchal a tam mu diagnostikovali malárii. A on říkal, já jsem nikdy v životě nebyl tak šťastný, že mám malárii a že to není ebola, protože to riziko je samozřejmě reálné.
0: Pavla Gomba je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině.

0: Kdo je získal, tak to už se dovíme od naší reportérky Petry Pivkové, která dnes odpoledne vyrazila za třetí výherkyní v pořadí. Petro, zdravím tě, hezké odpoledne přeji.
1: Krásné odpoledne. Já jsem právě teď v Bílovci, tedy ne, ve Studence, pardon, jsme jeli přes Bílovec a já jsem úplně, jsem si to popletla, omlouvám se. Jsme ve Studence u paní Rekové, která právě vyhrála tu třetí kytičku, kterou dneska roznášíme a rozvážíme. Udělala vám radost, dobrý den.
2: Dobrý den, já vás zdravím. Ano, kytička udělala radost, kytička udělala vždy radost. Já říkám hezka, takový pěkný košíček, no.
1: A jak jste si užila včerejší den matek?
2: Včerejší den matek dopoledne oběd uvařila, odpoledne jsme jeli na výlet, jeli jsme do Teplic nad Bečvou, tak tam jsme poprocházeli, dali jsme kafe.
1: No. A potom jste si vyhrála kytičku ještě?
2: To jsem si vyhrála hned ráno.
1: Jo, tak vy máte hnedka od rána.
2: Já ji mám hned od rána. Já jsem ji vyhrála hned ráno, já nevím, jestli bylo 8:30 ráno, jsem zkusila, no a vyšlo to.
1: Soutěžíte u nás v rozhlase často?
2: Ano, soutěžíme, vyhraju nějaké lístky, koncerty, jako líbí se nám, opravdu jsme vždycky spokojeni. No.
1: Vy jste mi říkala, že jezdíte k nám do rozhlasu na koncerty, takže si to užíváte pravidelně?
2: Ano, pravidelně. Já říkám, když je nějaký koncert, tak buď vyhrát, nebo si koupíme lístek a jako líbí se nám vždy, byli jsme vždy spokojeni teda u vás.
1: Tak to my jsme moc rádi a doufáme, že budete jezdit i nadále. A jak jinak trávíte svůj volný čas?
2: Procházkama na zahrádku, výletama, autem jezdíme hodně, jinak jako... nevím, jak jinak, no procházky, opravdu, denně jsme venku s manželem, procházky.
1: Tak to je super, to se udržujete v kondici, to je perfektní, no. Tak to věříme, že k nám i brzo zase zavítáte na nějaký třeba další koncert nebo na den otevřených dveří, který teďka máme, tak se určitě můžete stavit.
2: Tak jo, budeme spokojeni a 16. myslím, že to je, že koncert, den otevřených dveří, tak se určitě přijdem podívat.
1: Super, tak my se na vás budeme těšit a moc děkuji, že jste nás přijala a ještě jednou blahopřejeme k tomu včerejšímu dní matek.
2: Já vám moc děkuji a děkuji ještě jednou a naslyšenou.
1: A my jsme rozdali poslední dnešní kytičku a doufám, že jsme udělali radost tedy nejenom výherkyním, ale všem maminkám, které včera slavili.
0: Myslím si, že ano, a o to větší radost ještě ta výhra, která včera byla hned pro naší výherkyni, posluchačku Českého rozhlasu Ostrava ze Studenky. Tak do Studenky vás, milé dámy, obě zdravím, přeji krásné odpoledne a hodně štěstí v dalších soutěžích. A samozřejmě se těšíme na den otevřených dveří. Všichni jsou vítáni. Petro, díky za zprostředkování, tolik Petra Pivková, loučím se, naslyšenou.
1: Děkuji moc a naslyšenou.
3: Regionální stopař. Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

0: Policie varuje před podvodníky, kteří slibují při výdělek za testování bankovních aplikací. Pozor, podrobnosti přidáme určitě také. Uslyšíte je za 5 minut v 15 hodin v aktuálních zprávách Českého rozhlasu Ostrava. Určitě chybět nebudou, nejen k tomuto tématu. Zprávy ty pro vás celé dnešní odpoledne připravuje Lenka Blažejová. Tak příjemný poslech.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Nová zubní ordinace v Ostravě. Vraťte svému úsměvu jistotu a pohodlí. Stomatologické zkušenosti získané především při práci o seniorské pacienty v nově otevřené ambulanci. Více na čísle 606 905 106 606 905 106 nebo na esperodentalcare.cz.
2: DF Trade, nejlevnější drogerie na Moravě, nabízí Odol zubní pasty od 19,90, Vanish 1 litr růžový a bílý za 99,90 nebo Primalex Polar 15+3 kg za 949. Široký sortiment kosmetiky, drogerie i barev můžete nakoupit v prodejně DF Trade na ulici Bohumíra Četiny naproti hlavní poště Ostrava Jih. Pro podniky velkoobchodní slevy.

0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Podvodníci slibují přivýdělek za testování bankovních aplikací. Hlavní cyklostezka v Opavě bude opravená do letních prázdnin. Bohumín vystavuje unikátní fotografie z počátku 20. století. Zítra bude v regionu zataženo s deštěm a s teplotami do 13 stupňů. Zprávy a Lenka Blažejová. Hezké odpoledne. Policie varuje před podvodníky, kteří slibují přivýdělek za testování bankovních aplikací. Na inzerát s nabídkou brigády reagovalo už zhruba 400 lidí. Policisté o tom informují na svém webu. Podvodníci se snaží vylákat z lidí informace o nově založených účtech a přes ně legalizovat peníze z jiných podvodů. Lidem, kteří s nimi ale navážou spolupráci, hrozí trestní stíhání. Brigádník dostane za úkol založit si účet u banky přes její oficiální aplikaci a napsat recenzi, jak se mu s ní pracovalo. Zároveň musí podvodníkům poslat číslo nově založeného účtu a přístupové údaje k němu. Město Opava opraví do začátku letních prázdnin poškozenou Slezskou magistrálu. Využívanou cyklostezku poničili v roce 2024 rozsáhlé povodně a je nutné vybudovat nové úseky na třech místech. Na Opavském Hozově nábřeží, u čistírny odpadních vod a poblíž městského obchvatu.
2: Poničené úseky cyklostezky číslo 55 spojující Krnov a Opavu budou mít nově upravený povrch, včetně obrubníků, a je nutné také navést zeminu a štěrk na zpevnění. To vše za necelé 4 miliony korun. Město využije podporu z povodňového programu Živel 1. Z Opavy Martin Knitl, Český rozhlas.
1: Bohumín zve do konce června na výstavu unikátních historických fotografií. Expozice představuje portréty i snímky města ze začátku 20. století. Řada z nich vznikla na křehkých skleněných deskách s mimořádnou ostrostí a detailem. Návštěvníci si ji mohou prohlédnout v salonu Mariška v centru vždy v úterý a ve čtvrtek od 15 do 18 hodin. Upřesní to mluvčí radnice Jana Končítková.
3: Ateliérové portréty doplňují snímky, které zachycují starý Bohumín před druhou světovou válkou. Jejich autorem je František Uhlíř, místní četník sloužící ve městě za první republiky.
1: Francie a Spojené státy mají první potvrzené případy hantaviru. Jde o cestující z výletní lodě MV Hondius, která o víkendu zakotvila u španělského ostrova Tenerife. Zatím se z ní evakuovalo přes 90 lidí. Francouzská ministryně zdravotnictví Stéphanie Ristová upřesnila, že se nákaza potvrdila u jedné francouzky.
4: Byla na výletní lodi a včera se vrátila do Francie. Její stav se v noci zhoršil. Je pozitivní na hantavirus.
5: Francouzská ministryně zdravotnictví Stéphanie Ristová potvrdila, že testy na hantavirus jsou zatím negativní u 4 dalších Francouzů, kteří byli na výletní lodi a vrátili se domů. Zůstávají na specializovaném oddělení v pařížské nemocnici a podstoupí další prohlídky. Epidemiolog z Pasteurova institutu Arnaud Fontane ve francouzském rozhlase potvrdil, že se nákaza může projevit dýchacími obtížemi a že se úmrtnost hantaviru pohybuje kolem 35 až 50%. Premiér kvůli současné situaci svolává jednání vlády. Kabinet zároveň vydal dekret, který zpřísňuje hygienická opatření. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: V noci bude zataženo s deštěm, nejnižší noční teploty 8 až 4 stupně. Zítra přes den zataženo, déšť, na horách sněžení. Během dne budou srážky od západu slábnout. Nejvyšší teploty mezi 9 a 13 stupni, na horách 3 až 7.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Ve Frýdku Místku na hlavní třídě se srazila dvě nákladní auta a provoz je tam výrazně omezený. Dejte na to pozor.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Přeji vám hezké odpoledne po 15. hodině na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Vás pozveme třeba na sdílko. O co jde? Lokální řemeslníci, designéři i umělci se představí od zítřka. Akce potrvá 2 týdny. Kde ji najdete? Co vše bude k vidění? To si řekneme už za malou chvíli. polovině hodiny vás pozveme třeba také do lesu u Heřmanovic na Bruntálsku. No a chybět nebude pravidelná rubrika, co v učebnicích nebylo. Dnes řekneme, kde u nás najdeme vodní tunel. Bude toho více, stejně jako pohodová muzika, kapela Buty, kapela Olympic a nebo kapela Jelen, ale samozřejmě mezi 15. a 16. hodinou i z muziky toho nabídneme víc. Tak krásné odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Kapela Olympik v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava. Teď už mám pro vás pozvání na jednu zajímavou akci v Ostravě Porubě, totiž právě teď finišují přípravy na akci s názvem Sdílko. Přímo na hlavní třídě se od zítřka lidem představí desítky místních tvůrců v oblasti řemesel, designu i umění a nejen ti. Více si už o letošním ročníku řekneme z produkční akce Petrou Chovancovou, kterou po telefonu zdravím. Dobré odpoledne přeji.
1: Dobré odpoledne.
0: Paní Chovancová, kdo se letos na sdílku představí se svou tvorbou?
1: Tak jako každý rok vlastně sdílko v Porubě se zaměřuje na lidová řemesla, rukodělné výrobky, autorskou módu, design, šperky, domácí produkty, poctivě vyráběné různé marmelády a pochutiny, čili omáčky a podobně. Určitě za zmínku stojí například poctivé domácí marmelády, brašnářství, které vyrábí z pravé kůže. Máme tam jednu kvalitní designérku, která vlastně zajistí na dní pro ženy módní přehlídku. Takže myslím si, že je toho opravdu hodně, co můžeme nabídnout.
0: Kromě tvůrců program ale slibuje třeba i místní spolky a neziskové organizace. Co na hlavní třídě předvedou?
1: Útulek městský útulek Ostrava představí svou činnost. Můžou se zájemci informovat o tom, jaké jsou jejich aktivity, kde si můžu ku příkladu zapůjčit pejska na vyvenčení a třeba strávit takhle netradiční odpoledne. Dalším je naše tradiční sbírka Srdce pro Porubu, která bude poslední den sdílka, a to je 26. května. A třetím neziskovým subjektem je ADRA, což je dobrovolnické centrum, které představí svůj charitativní obchod.
0: Sdílko se koná už po sedmé. Bude na něm letos třeba něco úplně nového, něco, co tam bude poprvé?
1: Ano, letos jsme se rozhodli udělat tři speciální dny. Jedním z nich je den pro ženy, to už jsem nastínila, bude tam módní přehlídka. Tento den bude více zaměřený na ženy. Dále bude den pro muže, tam plánujeme komunitní grilování a představení dalších jako projektů pro muže. Bude tam barber, budeme tam mít také prezentaci fotografickou a třetí den je zaměřený na volnočasové aktivity, bude tam představení bojových sportů a zapojení celorepublikové akce do práce na kole.
0: A ještě ta důležitá informace, zmínili jsme hned několik dnů, tak od kdy do kdy letos sdílko potrvá a kde konkrétně, kam mohou zájemci přijít?
1: Sdílko potrvá od 12. do 26. května, je to plných 15 dní. 15 dní plných hudby, tance, kreativity, módy, extravagantnějších počinů a kultury, a to na hlavní třídě v Ostravě Porubě u kruhového objezdu.
0: Říká v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava produkční akce Sdílko Petra Chovancová. Díky moc za všechny informace a přeji, ať se to vydaří.
1: Děkuji, nashledanou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Po čase se hlásí hudební cyklus S pivem k srdci. V májové edici oslaví své jubileum folklorní houslista Miroslav Hlosta. V melodiích z různých koutů Moravy, Slezska i Slovenska přijdou legendárnímu primášovi pogratulovat cymbálové muziky Lipka a Vonica a přidá se i orchestr lidových nástrojů vojenského uměleckého souboru Ondráš. Vstupenky kupujte na rozhlasové recepci doktora Šmerala 2, případně poslouchejte či sledujte v přímém přenosu na vlnách Českého rozhlasu Ostrava a na YouTube. Ve studiu S1 se sejdeme v úterý 12. května v 19 hodin a 30 minut. Na setkání s vámi se těší průvodce slovem Jan Rokita.
1: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: kapela Jelen v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava. My už teď ale míříme na Bruntálsko. Dřevouhelná vysoká pec v lesích, kousek od Heřmanovic, je ceněnou památkou, která prochází díky obecní investici, dotační pomoci a úsilí mnoha zasvěcených záchranou. Postupné opravy pomáhají oživit kousek průmyslové historie regionu. K peci, která stojí u lesní silnice, ta vede přes Drakov na Rejvíz. Se s nezávislým místostarostou Heřmanovic Hinkem Sekaninou setkala i redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Štrimplová.
1: Stojím vlastně uprostřed lesů, kulisu nám dělají dřevaři, slyšet byla, a stojíme před památkou, která je evidovaná Národním památkovým ústavem, dřevouhelná vysoká pec. Kde vlastně ten její příběh, pane místostarosto, začíná a kdy?
2: Tak ten příběh začíná pár set let zpátky, v době, kdy se na vesnicích ve venkovských podmínkách na spoustě usedlostí anebo prostě regionálních sídel lidé dokázali vyrábět surové železo pro vlastní potřeby. Mm-hmm. No a vznikla potřeba postavit si takovou vysokou pec i zde v Jeseníkách, protože přece jenom zde byly podmínky pro to, aby se to železo mohlo vyrábět.
1: Takových pecí tady bývalo více?
2: Ano.
1: Třeba i v menším měřítku?
2: Jistě. No, v menším. Ta konstrukce nemůže být výrazně menší, aby to rozumně fungovalo.
1: Ano.
2: Tahle pec zasluhou toho, že tu byly zdroje, tím jsem měl na mysli jednak železná ruda se tu dobývala.
1: Ano.
2: Jednak je tady, jak vidíte kolem, včetně té ilustrace tou pilou, když to všechno patří biskupství, tak tady byl zdroj pro dřevěné uhlí, které se samozřejmě vyrábělo v Milířích, jak to známe z pohádek typu Pyšná princezna. A to se používalo jako na rozehřátí té rudy tady právě v té dřevouhelné peci, proto se tomu říká, že je to vysoká dřevouhelná pec. V tomto případě jsme na Drakově, v lesích u obce Heřmanovice.
1: My bychom tu pec mohli popsat, protože ona je to opravdu jako velká stavba, ta základna kamenná. Je to tak, jak kdyby to byly třeba první patro nebo základy nějaké regulérní stavby a pak z toho vlastně se tyčí k nebi kolik metrů. A bylo to vlastně vyšší, vy to totiž dáváte dokupy.
2: To bylo jenom takové torzo, že? Protože po spoustě desítek let tady jistě nebyly žádné prostředky, aby došlo na to, že se budou obnovovat nějaké velmi staré památky, které až tak by nikomu možná nechyběly. Ta pec tady nebyla samotná, že to by nemělo žádný smysl. Z té druhé strany, kam teď nevidíme, tak tam byl náhon, vodní náhon příkopem až z té Černé Opavice. To tam můžeme zajít za chvíli. No. Tam byl náhon, pak tady byl samozřejmě z toho surového železa, ono bylo v takové trošku horší podobě, spíše takové málo tvárné železo, tak se skujňovalo hamrem, neboli takovým bucharem,
1: ano,
2: ze kterého se vyráběly železařské polotovary, ze kterých se pak dál v kovárnách už dělali konkrétní výrobky. No a samozřejmě tady byly ještě spousta obslužných staveb, že? Takže ta pec samozřejmě nemohla fungovat sama, ale základem toho celého jistě byla ta pec, tam z té strany byl ten náhon, kolo o průměru snad 5-6 metrů, které bylo poháněno z toho vodního náhonu z Opavice, aby mohlo konat mechanickou práci, kterou potřebujete dostat ty suroviny na sypání zhora, že? Aby potom těmi výpučnami, které tady před sebou vidíme, to byly obslužné, tam vpředu jsme viděli tu hlavní, kterou pak vytékalo to surové železo. Celý ten areál tady směřoval až k té Opavici, která je tam za těmi stromy, tady asi 150 metrů daleko.
1: Tak po těch staletích to vlastně vypadá jinak. Tady jsou smrčiny narostlé, kde třeba byl ten hamr, vy to z nějakých historických...
2: No to je na tom plánku z NPU, to... Zhruba v těch místech, jak je tam kousíček té zdi vidět ještě v tom svahu, tak mezi ní a tou pecí, tak tam byla osa, v nějaké výšce to bylo ještě výš, než je tady to, co vidíte, toho kola, které tady si představte velké kolo poháněné lopatkami, asi jak v těch pohádkách.
1: To byl celý tým, který to obsluhoval.
2: Tenkrát to prostě byli místní lidi, že pracovníci, dělníci, že tuhle pec postavili konkrétně v roce 1807 asi tak.
1: A fungovala jak dlouho?
2: No tak zhruba 50 let.
1: Kolik z těch kamenů, které vidíme, je původní? Jak hodně to vypadalo, ta ruina ohlodané tím zubem času.
2: No to je taky na fotkách, které jsou na webu obce, jsou i na stránkách toho NPU a lec, kde na internetu je to k vidění. Takové nejznámější jsou z roku asi 2008, kdy se dělal první pokus tam překryt to nějakou plachtou. Pak jsou tady fotky z období válečného k dispozici, kde na tom rostou 30-metrové svrky, že nahoře to se pořád čistilo, protože dokud to není zadělané, tak pořád vám tam poroste nahoře les s tím nálet. Ty kameny, co vidíte, tak to už je ta obnova. Všechny jsou původní z té pece, které tu byly, ale samozřejmě na tu celou obnovu v té šířce, v tom konickém zužování nahoru to pochopitelně nebude. Je třeba si uvědomit, že tam jsou ještě vnitřní průduchy komíny, které ještě v roce 2008 jsem fotil, takže jsou taky na stránkách NPU i ty moje fotky. Pak se ještě bude dělat vnitřek. Jo? Ono je to ještě na několik let a ten seriál taky.
0: Říká prozatím v Dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava místostarosta Heřmanovic na Bruntálsku Hynek Sekanina. Po písničce toho prozradí určitě ještě více. Teď už Michal David. Pěkné odpoledne.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: V dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava se vracíme na Bruntálsko. Dřevouhelná pec v Drakově, známá také jako Lorencova huť, je unikátní technickou památkou z počátku 19. století. Navíc jediným pozůstatkem vysokých pecí v někdejších sudetské železářské oblasti. Najdete ji u Heřmanovic na Bruntálsku. A ta pec dlouhá léta chátrala, ovšem dnes už prochází záchranou i konzervací. Redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Štrimplová si pec prohlédla s nezávislým místostarostou Heřmanovic Hinkem Sekaninou.
1: Zajímavé by bylo, kdyby prostě tady v Jeseníkách, tady konkrétně na tomhle místě, protože jinak se ty funkční stavby, které se dají obnovit, v podstatě nedochovaly na Moravě, akorát tady. Jinde se dochovaly spíš nějaká ta vedlejší stavba, ale co základem všeho je hlavní stavba. A to byla vždycky ta pec, od které se všecko odvíjelo. Že? Tady pod tím jsou 2 metry hluboké základy, ty se dělali loni, že to, co vidíte, z části byly zachovaly, z části obnova, dělali tady pracovníci NPU sondy, tady byla jedna z nich, jak je to ještě trošku vidět, na druhé straně byla druhá. Byli jsme rádi, že přišla povodně v roce 24, že? Protože to taky tady nebyla legrace. Ještě ta Opavice není opravená.
2: Opavice
1: dál,
2: je slyšet sice, ale tady asi byl hlavní problém možná voda, co stékala z těch svahů. Ne?
1: No, v tom roce 24 ano, jistě. Ta Opavice se sem naštěstí zásluhou té zvýšené cesty, to kdysi nebyla, nedostala. Že? Tam to, co je nová opěrná zeď, ta je taky dělaná loni, že? A celá tady, jak ty základy, tak ta zejtvena asi tak 6 metrů hluboko a tady je spousta ocelových tyčí kotvených taky do podobné hloubky, protože ty základy, jak je to těžké všecko, že to jsou stovky tun kameniva, ta pec by se rozjela, že to by se rozjelo, jo, něco jiného je to stavět na původní základ, něco jiného dělat tu obnovu něčeho, co už vám příliš nedrží, vevnitř jsou zřícené ty původní sopouchy těch různých násypných otvorů, že?
2: Je to teda samozřejmě dotační pomocí památkáři?
1: Tak teď už ze začátku v tom roce 23 to obec zaplatila ze svého rozpočtu přes všechny sliby, nakonec ty dotace jak si z nějakého důvodu obci neposkytly, takže to stalo asi 2,3, 2,4 milionů korun, co zaplatila o malá obec ze svého rozpočtu a potom později v roce 24 už kraj zhruba 4,6 milionů poskytl na tu obnovu a na ten letošní rok, tak tam dotace se krátily obecně, peněz není, takže tam máme přislíbenou dotaci 2 miliony 400 tisíc.
2: Pec v takovémto stavu dochovaná je v rámci toho kraje našeho
1: určitě,
2: jediná.
1: No, nejenom to, snad i na celé Moravě a možná ještě nějaká podobná možnost se najde v České republice.
2: Drakov určitě posluchač zná v souvislosti se slavnostmi Labků z Drakova.
1: Ta akce byla vždycky na přelomu července a srpna. On ten plán už letos existuje 18. a 19. července. Je to dvoudenní akce.
2: Máme pozvánku. Co se tady děje při té slavnosti?
1: No, je tady samozřejmě obrovský program, že? Jsou tady loupežníci, kteří přepadávají ty vyděšené turisty, že? Kteří si za to zaplatí. Že? Pak je tady obrovská spousta stánků, lidových řemesel, připomínek na tradice, že? Oni tady studenti z VŠB právě na tom plácku před peci na modelu demonstrovali tu její činnost, Čili vytavili tady kousíček opravdu železa. Samozřejmě plno lidí, kteří mají co říct na obnovy památek v kraji, že?
2: Pane místostarosto, půjdeme do Blata? My se tam půjdeme mrknout.
1: Já budu vás následovat.
2: Jo. Tak přes kamenivo a bláto. My jsme se dostali přímo.
1: Tak to je jenom taková mříž ochrana, aby tam nikdo nelezl, ať se to nezabíjí.
2: Chrání tu hlavní výpust, ano.
1: Tam ho to do něho zrovna nespadlo a nezabilo. Toto je, se nebude obnovovat a výfučná, to se asi přeloží a zůstane tady překlad. Tohle je to, co je nad tím, tam za tou ochrannou sítí, to je stažené ocelovými lany, všecko. Že? To je jediný kousek toho původního zdiva, jak bylo. To, co vidíte tady nad tím, za tou sítí.
2: Je tam rozdíl v těch kamenech, ano.
1: No, to jsou kameny zlomu, které to kdysi zachránili v roce 2008. Tady toto, toto už je ta dozdívka z původních, jo, nebo obnova. A ten původní zdivo, které se furt řeší, co s ním a jak to zajistit, jasně, že to zajistit musí.
2: No tak. Jak to bylo původně vysoké, jak si to představit?
1: No tak ono to má zhruba 13 metrů.
2: 13 metrů.
1: No, teď to bude tak 11, 11 a půl.
2: A představit si, kam to vytékalo, to železo?
1: No tak to bylo nějaký... tady sem na ten náš plac sem, to to vytékalo, že? Jako, dalo by se říct nízkoteplotní železo, protože ty tavby, co se dělávaly v Ostravě, když je tam černé uhlí kvalitní, pochopitelně to železo tavené při vyšší teplotě je řidší, kujnější, prostě je vhodnější. Jo? Tak ta pec taky zanikla z těch důvodů, že když se rozjelo Ostravsko, tak se vyrábělo v těch pecích železo jiné kvality, než tady to s tím dřevěným uhlím, kde byla ta teplota tam by nižší.
2: Je to tak, doli do toho vstoupili z Hermanovic Petra Štrimplová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že v Česku existují vodní tunely? Hned na několika místech naší země bylo v minulosti nutné vybudovat umělé kanály, kterými dodnes proudí vodní tok. V případě Českokrumlovské myší díry to byl vlastně vodní příkop, protékající na svém konci sklepením domu. Tunelem na řece Doubravě vede mlýnský náhon, ovšem jeho rozměry jsou tak malé, že to žádná vodácká atrakce není. Posádky kánojí však mají o nevšední zážitek postaráno v Ralské pahorkatině. Pár kilometrů od stráže pod Ralskem je totiž skalní průrva Ploučnice. Stejnojmenná řeka se tu nejdříve zakusuje mezi ostré pískovcové hrany a následně vtéká do 41 metrů dlouhého tunelu. Zřejmě v 16. století se zde pokusili vybudovat vodní nádrž kvůli vodě pro železný hamr. Pískovcové skály však natolik vsakují a propouštějí vodu, že nádrž se nikdy nenaplnila a zůstal jen uměle vykopaný kanál. Dělníci ho prorazili ve skalním masivu jen za pomoci krumpáčů a lopat. Tunel má však dostatečnou výšku i šířku, takže jim mohou proplouvat lodě a plavba je pak zakončena skokem ze zhruba metrové výšky na výtoku z průrvy.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Vyhrajte víkendový wellness pobyt v květnové soutěži Českého rozhlasu Ostrava. Chcete si užít pohodový víkend v krásné beskydské přírodě? Poslouchejte naše vysílání, dovolejte se jako první po zaznění soutěžního signálu a budete zařazeni do týdenního losování o víkendový pobyt v beskydském wellness hotelu Bavária. Losovat budeme vždy v pátek v našem odpoledním vysílání. Každý výherce dostane CDčko Toulky českou historií a jeden týdenní výherce pak poukaz na víkendový pobyt. Soutěžíme celý květen vždy od pondělí do pátku. Vyhrávejte s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Ostrava chce získat titul Město hudby UNESCO. Jakým způsobem to vše se dovíte za chvíli? Podrobnosti už za 4 minuty v 16 hodin v aktuálních zprávách Českého rozhlasu Ostrava je pro vás určitě budeme mít. A po 16. hodině to vás čeká pondělní humoriáda. Tak příjemný poslech.
1: Český rozhlas Ostrava.

0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Ostrava požádá o titul Město hudby UNESCO. Východní polovinu Česka zasáhnou odpoledne a večer silné bouřky. Ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů chce kvůli výtržnostem na derby mezi Slavií a Spartou vytvořit pracovní skupinu. Zítra bude v regionu zataženo s deštěm a teplotami 9 až 13 stupňů Celsia. U poslechu zpráv vás vítá Lenka Blažejová. Ostrava chce získat titul Město hudby UNESCO. Zařadila by se tak do prestižní světové sítě kreativních měst organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu. Podle náměstkyně primátora Lucie Barankové-Vilámové z hnutí ANO podá město přihlášku v příštím roce.
2: Je to samozřejmě jakési prestižní ocenění, to, že i potvrdí jakousi pozici, nabízí další možné příležitosti a vlastně i zpropagování města navenek.
1: Odpoledne a v noci hrozí silné bouřky ve východní polovině Česka, varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Místy se může objevit i přívalový déšť. Při bouřkách hrozí pády větví a zatopení sklepů. Rozvodnit se mohou malé toky. Řidiči by měli být opatrní a měli přizpůsobit rychlost. Výstraha platí až do zítřejšího rána. Ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů chce kvůli výtržnostem na derby mezi Slavií a Spartou vytvořit pracovní skupinu. Zabývat by se měla legislativou týkající se bezpečnosti na stadionech. Dodal, že vláda teď věc řešit nebude, aby nezasahovala do řízení ligové disciplinární komise. Šťastný taky řekl, že o bezpečnosti při utkáních jedná s předsedou fotbalové asociace Davidem Trundou a některými politiky.
3: Také jsem v kontaktu s kolegy poslanci, zejména tedy s kolegou Patrikem Nacherem, ale i ministrem vnitra Lubomírem Metnarem, kteří minulém volebním období už se zabývali legislativně některými návrhy, které se právě týkají bezpečnosti na stadionech.
1: Napadení hráčů Sparty nebo házení světlic na tribunu hostů policie vyšetřuje pro podezření z výtržnictví. Za to hrozí až 2 roky vězení. Disciplinární komise může Slavii uložit až 10milionovou pokutu, kontumovat utkání anebo uzavřít stadion pro fanoušky. Poslední 5. etapu revitalizace sídliště 9. května zahájí v červenci dělníci v Jeseníku. Její součástí bude například oprava chodníků. Práce by měly být hotové do konce roku. Pokračuje místostarosta Václav Urban z hnutí pro Jeseník.
4: V rámci této etapy dojde k rekonstrukcím chodníků a stávajících asfaltových komunikací. Zároveň plánujeme obnovu veřejného osvětlení, úpravy ploch pro denní rekreaci, včetně osazení příslušným mobiliářem. V tomto v případě za rekonstrukce si vyžádá 17,5 milionu korun a hrazená bude také částečně z dotací.
0: Počasí.
1: V noci bude v našem kraji zataženo s deštěm, nejnižší teploty 8 až 4 stupně. Zítra zataženo, déšť, na horách sněžení, během dne budou srážky slábnout. Nejvyšší teploty 9 až 13 stupňů Celsia, na horách maximech 3 až 7.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: A ještě aktuálně z dopravy v Rudné ulici v Ostravě. U Šinova ve směru na Havířov stojí porouchané osobní vozidlo a blokuje tam provoz. Projíždějte velmi opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Petr Jablonský. Dobrý den, vítejte.
6: Krásné odpoledne, děkuju za pozvání.
5: Mistr mnoha hlasů zamířil do rozhlasu a my jsme rádi.
0: Humoriáda.

0: Václav Neckář zazpíval úvodní písničku dnešní humoriády a myslím, že nikomu neunikly oslavy Jiřiny Bohdalové, jejich půlkulatých velkých narozenin. Byl tam i náš dnešní host Petr Jablonský v divadle Hibernia. A nebyl tam sám? Byli tam i ti dva s čepičkou?
1: My jsme přišli psát Jiřince, protože jí milujeme. Tak jsme přišli psát. Viď, Vachomůrko, bylo to fantastický.
0: Byla to bezva party, tak děkujeme.
1: Bezva party.
0: Děkujeme za zmínku o tom. Tak rozehráno máme, hlasy už jsou naladěny, všechny možné. Kolik jich je v současnosti odhadem, Petře, u vás?
2: No odhadem kolem té stovky to bude.
0: Jo, no, tak. To ani nestihneme za celou hodinu.
2: No to určitě ne.
0: A proto musíme pustit i originály umělců, které vy děláte. Tak koho si dáme úvodem?
2: Tak úvodem bych tady nabídnul Halinu Pavlovskou.
1: Dobrý večer. Takže a dnešní téma bude, jak odmítnout seznámení. Tak pojďme na to.
0: Tak já už to asi nerozliším, pokud bych zavřel oči, kdo je Petr, kdo je Halina.
1: Já už si to vůbec jako nepamatuju, co jsem jako řekla za radu, jsem zvědavá, to pusťte, že?
0: Banánové rybičky i s Jiřím Bartoškou a s Halinou.
3: A Jirko, když ty se známý, už to říká, tak s tebou se třeba někdy někdo chce seznámit? A ty nechceš, máš na to nějaký recept, jako, jak to udělat, nebo jak to probíhá?
4: No, nechci, když nechci, tak bomdlím, to je to nejlepší, ale...
3: To ale,
4: ale stalo se mi nedávno, odkašlu si, nedávno jsme s naším Jankem byli, Hypernova se to jmenuje, ten nějaký supermarket, a tak jsme tam s tím vozejkem jezdili a najednou ten učeň, 16 letý, který tam rval to zboží do portla, říká, je, a já vás znám, a vy jste, říkám, Špaček, můžete se mi podepřit, já jsem říkal, samozřejmě, a Špaček říká, já jsem váš nejoblíbenější herec, já to říkám, dobře, jste můj nejoblíbenější herec, takže to je zvláštní, jak ty lidi najednou trošku, jako je to překvapí, že člověk taky má vozek a taky musí něco jíst a taky se něčím umýt. Takže ho to chudáka zaskočilo až natolik, že se stal, že se stal mým nejoblíbenějším hercem. A já jsem byl Špaček, no.
3: Jsem byla na zájezdě a už to jsem neměla dělat. Protože už v letadle si jako všimli. A protože to bylo na ostrově a tam bylo moře, tak já nerada se vůbec sama slíkám do plavek před rodinou, ale před zájezdem teda už mi to přišlo moc. A zdálo se mi, že už v tom letadle se těšej. Takže druhý den absolutní martyrium, šílený vedro. Já jsem tu svoji ubohou rodinou štvala asi 5 kilometrů po Dunách někam, až jsme našli takový jako odlehlej koutek, tak jako jsem se rozlídla dobrý do toho moře, taky toho úplně průsvitného moře, jsem se položila, jsem plavala a než jsem zhlídla a tam stálo 8 lidí a měli videokamery všichni a točili mě, no. A teď já jsem absolutně zcepeněla jako v té vodě a ten jeden, ten muž jako si všiml, že já jsem tak jako zaskočená a říkal, nic, jen se koupejte, jako to my jen si vás točíme, abychom doma ukázali, jak vypadáte doopravdy. Jsem plavala dál.
5: Humoria. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak plaveme dál. To byla mladší Halina.
2: Ano, já jsem právě zkonstatoval, jak jsem jí slyšel, že to je určitě Halina, tak jako minimálně, jestli se to teda odámě, jestli se to nemělo říkat,
0: ale
2: to je tak čtvrtstoletí mladší. Mm-hmm. To je to opravdu, jo, protože i tím hlasem, když slyším, poslouchám, tak je znát, že...
0: A vy děláte tu mladou nebo tu zralejší?
1: Já jsem se jako učil už tu zralejší, že?
0: Dobře. Dobrá, tak už víme všechno, jenom nevíme, když už jsme tu měli Jiřího Bartošku, známého šéfa, prezidenta filmového festivalu. Jezdíte do Varů se podívat někdy, Petře?
2: Jezdím do Varů, když mám čas, když jsem v republice, tak se rád jedu podívat třeba na filmy a podobně. Nějak se neúčastním těch VIP party, ani mě tam nikdo nezve. Ani do Varů mě nikdo oficiálně nezve.
0: A to se tímto vstupem změní. Teď to všichni slyšeli, takže
2: tak
0: pozvánky se pohrnou.
2: Teoreticky pozvat.
0: Ano, děkujeme. Nabídneme pozvánky na další hlasování pro naše posluchače. Halina nebo Luděk Sobota? A teď Petr způsobí hádku mezi těmito dvěma.
1: A ty jsi to neřekl vůbec. Přátelé, já jako Luděk a Slávek Šimek, je to tak, že jo?
0: Ano, no, přesně.
1: Přátelé, můžete si nás vybrat se Slávkem Šimek, a to je slavná pozorcenka v čekárně na OUNZ, jo, to tam děláme ty dětky, víte?
0: Ano, pro ty mladší okresní ústav národního zdraví.
6: Ano, okresní ústav národního zdraví, víte, je to ta slavná scénka, ale já jsem už to dlouho neslyšel, tak uvidíme, jestli posluchači si budou chtít poslechnout dětky v čekárně.
0: Tito dva výtečníci mají Bčko, Halina Pavlovská s Jiřím Bartoškou Ačko. Hlasujte SMS Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04. Voláte na 731 800 900.

0: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Tady je Humoriáda, naším hostem je Petr Jablonský. Zdraví vás i Pavel Kučera a vy na našem telefonu můžete v tuto chvíli přidávat své hlasy pro Halinu Pavlovskou s Jiřím Bartoškou anebo Luďka Sobotu s Miloslavem Šimkem, kterou dvojici si vyberete z našeho archivu. Ptáme se už vás. Dobrý den.
2: Ahoj, zdravím Pavla pro telefonu. Zdravím samozřejmě i Petra Jablonského, skvělého soparťáka.
3: Dobrý den.
2: A imitátora.
1: Ano.
3: Děkujeme.
1: Jste tam?
2: A určitě bych hlasoval pro Halinu.
1: Pro Halinu. Máme zapsáno, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Ano, dobrý den, dalšímu.
4: Dobré odpoledne. Standardně vás oba vrhl zdraví moc a moc, Pavle, a dal bych si Bčko.
1: Máme zapsáno.
4: A pane Jablonský, nedáte taky Buriána?
3: No, Vlasta je takovej jakoby složitější hlas trošku. Už jsem ho dlouho nedělal, ale taky ho někdy dělám, no.
1: Tak třeba se ozve z dnešního vysílání. Tak potrénujeme, zvážíme.
3: Uvidíme, zvážíme.
1: Na vás potom, když tak.
3: Díky.
1: Naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Krásné odpoledne. Na výletě je Marta. Pavličku, já vás zdravím. Zdravím všechny. No a já bych dala Ačko. A mějte se všichni hezky. Ahoj.
1: Zdravíme výletnici Martu.
3: Nasledanou.
1: A pokračujeme s dalšími. Kdo pak je s námi? Dobrý den.
6: Dobrý den, já vás zdravím. A přála bych si Ačko,
1: ano,
6: a pana Jablonského i pana moderátora. A pan Jablonský je taky jednička s hvězdičkou.
3: Děkuju moc. Krásný den.
1: Ještě není konec školního roku, už se tady známkuje. No,
3: no
1: dobře.
3: Tak známky jsem ani neměl ve škole.
1: Ne,
3: vůbec ne.
1: Tak tady jich bude těch jedniček, si myslím. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne. Zdravím vás, Pavle, i samozřejmě jedničku imitátora.
1: No je to tady.
3: Dobrý den.
4: Děkuju. A přál bych si Bčko.
1: Bčko, máme zapsáno hlas pro Luďka Sobotu. Díky moc. Mějte se hezky. Tak, pán se ptal, pan posluchač na Vlastu Buriana, ale my můžeme nabídnout vaše, Petře, vystoupení v nejbližší době. Kde pak to bude?
3: No, je pravda, že tam se většinou vejde těch hlasů opravdu hodně. Dokonce se tam i zpívá a podobně. Takže já bych teď nabídl namátkou, co je nejdřív, tak zítra v Českých Budějovicích, to je v kulturním domě Metropol, a pozítří v Brně v prvním patře. Obojí od 19 hodin. Tam se přijďte podívat, protože tam opravdu těch osobností jsou desítky se mnou.
1: A tam uvidíte Petra přímo v akci, jako já ho vidím tady ve studiu. My v rozhlase vám teď nabídneme Halinu Pavlovskou s Jiřím Bartoškem. To je výsledek prvního kola hlasování Humoriády.
7: Pamatuješ si setkání s někým?
8: Tak já jsem zažil podobný takový jako nezapomenutelný setkání, ale zároveň trošku trapas. Když byl Gregory Peck ve Varech, tak v Praze paní velvyslankyně americká dělala večeři, byli jsme tam pozváni, šli jsme si zakouřit na terasu a já servilně jsem se svěřil Gregory Peckovi, že dabuju tady jeho filmy v Česku a že jsem jich udělal dost. On se mě podíval a říká, já bohužel ani jeden váš. Ale myslím docela upřímně. Zaskočil. Tak to bylo podobné setkání a pak mám jako strašně krásný setkání, který je takhle, jako se propojilo, kruh se uzavřel s mládím. Já v Pardubicích na Skřivánku v kině Mír, kde se házeli lopatkou uhlí, jsem jako 14-letý viděl Fanfána Tulipána, kde Gérard Philip je na střeše a dole stojí Gina Lollobrigida, má ten výstřih a Fanfán říká, je tu nádherný výhled do údolí. My 14 letí jsme se řezali smíky, protože jsme tušili, o jaký údolí se jedná. A já po... A teďkon udělám střih, ano. Ano. I dneska tuším, o jaký údolí se jedná. A já asi před 6 lety, opět je to spojený s Karlovými Vary, jsem přivítal Lola Brigidu a Lola Brigida do mě zavěšená odcházela na večeři. Já jsem takhle jenom tak mrknul. Je pravda, že to údolí vypadalo trošku jinak než tehda v kinu Mír na skřivánku, ale bylo to půvabný a dojemný. Že jsem si nikdy nepředstavil v těch 14 letech, že tuto dámu, obrovskou herečku, povedu ke stolu na večeři. Takže to je takový opravdu hezký setkání pro mě.
9: A připomněla mě to, jak jsi říkala, na americké ambasádě, tak tam právě moje zase kamarádka, která byla hrozně, ona tam pracovala, protože mě jako výborně anglicky a žila v Americe, tak. A pak byla doma s dětmi. A byla asi 3 roky na mateřské dovolené a pak znovu nastoupila do práce. A na, ta její práce spočívala v tom, že hned měli hosty na té ambasádě a ona jako byla nervózní, protože přece jenom vypadla z rytmu a teď chtěla zase ukázat, že všechno je v pořádku, že ona se vrátila zpátky do života a že je stejně výkonná. A při té večeři, která tam byla slavnostní, měla dokonce slovo a pořád mluvila a měla pocit, že to je báječný a tak se smála, vtipy a najednou měla pocit, že ty obličeje těch přítomných jsou sice vstřícné, ale přece jen poněkud strnulé. A pak zjistila, že má sice slovo, vypráví báječně, ale že omylem velvyslanci o své levici rozkrájela biftek na centimetrové kousky.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Zaspívali, zahráli Mária Čírová, skupina Opět a Radeček a teď opět Petříček Jablonský, ano, se svým dalším výběrem, co pak to bude?
2: Tak přátelé, mám pro vás opět lahůdku, si myslím. Tentokrát se vypravíme do Hovoru H. Miroslava Horníčka za Jiřím Suchým, který bude vyprávět o Jiřím Šlitrovi.
3: Ty jsi tady vzpomínal na Miloše Kopeckýho, já bych si vzpomněl zase na toho Jirku Šlitra, jak... Jo. On původně se strašně bál vstoupit na scénu, on nechtěl, že odmítal. Dokonce, když se měl jít poděkovat po Člověku z půdy jako autor hudby, tak jsme ho tam nemohli dostat. A jednou přišel, když jsem psal hru, kus Jonáš a Tingle Tangle, tak přišel, jestli bych mu nenapsal taky roli. Mně spadla čelist, takhle poněvadž to bylo něco nečekaného. No a napsal jsem mu tu roli. No a on začal zkoušet, ale najednou, já jsem byl jako herecky velice, velice neschopný, dlužno říct, ale vedle toho Šlitra jsem byl Laurence Olivier. Protože on dokázal jediný vždycky, že když měla přijít jeho replika, tak vstal od piana pomalu takhle a měl takhle ruce od sebe, takový nepřítomný pohled a teď řekl tu větu a zase si set. A víc jsme z něj nevyrazili. A tenkrát režisér Mareš, když už se schylovalo k premiéře, tak za mnou přišel a říkal, pane Suchý, já toho Šlitra nemůžu na tu scénu pustit, to nejde. Já jsem říkal, ale pane režisére, pokud vím, tak on angažoval vás, ne vy jeho. Že jo? Tak já jsem řekl, k té premiéře musí dojít, poněvadž jinak prostě. A k té premiéře dojde a on... To je chytrý člověk, ten až uvidí ten debakl, tak on bude ten, který nám to přijde rozmlouvat, že už v tom nechce hrát a tak. Takže, ale jednou to musíme prostě odvést. No a s tímhle se šlo do premiéry, to bylo taková jako špatný vyhlídky. No ale rozjeli jsme to, já jsem hrál jako lev, poněvadž jsem věděl, že musím vynahradit lidem tohleto, že se koukají na toho Šlitra. A hrál jsem, a publikum nás přijalo celkem vlídně a najednou přišel okamžik, kdy Šlitr měl říct první větu, teď vstal, řekl tu větu, ohromnej smích zazněl. Potom řekl druhou větu, potlesk. Při třetí větě už jsem myslel, že uletí střecha u toho divadla. Co to s těma lidma dělalo? No najednou já viděl, že budu muset velmi přidat, abych mu stačil. Poněvadž ona totiž, ta jeho nemohoucnost taková, tak oni ty lidi mysleli, že on to tak dělá. Jo? Je nenapadlo, že by člověk s akademickým titulem vylez na scénu a uměl jenom tohle. Oni mysleli, že to tak geniálně hraje a byli nadšený. A takže nejenom, že nám, že Jiří Šlitr už potom nám nevolal, že to jako, že už nechce hrát. Naopak, druhý den v 9 ráno už volal, říkal, tak to večer zase rozjedem, že jo?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: My to rozjedeme už teď. Nabízíme Jiřího Suchého s panem Horníčkem, ale také k tomu do scénky nebo do výstupu Jiřího Šlitra plus Jana Vericha.
4: No to je výborný, já jsem tam ještě chyběl. A pozor, budou to dotazy. A na dotazy já umím výborně odpovídat.
1: Tak to je nabídka, která se neodmítá, ale přesto dáme pro další hlasující také možnost B. Tam je Laďka Kozderková s Vlastimilem Bedrnou a Automoto Revue. Takže super. Ačko, silná sestava, Bčko, také silná dvojice. Hlasujte Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Suchý Šlitr, Verich Horníček nebo Kozderková Bedrna. Tak to je výběr pro naše posluchače. V tuto chvíli připomínám, vaše hlasování rád sleduje i Petr Jablonský, náš dnešní host v Humoriádě. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, tady je Jirka Čerčan. Já vás zdravím i vašeho pana kolegu. Přeji vám hodně zdraví, chtěl bych Bčko.
1: Děkujeme. Mějte se hezky, Jirko. Naslyšenou.
2: Naschledanou.
1: Další prosím, kdo pak je s námi? Dobrý den.
3: Chlapi, já vás zdravím a protože si Valda nedovede vybrat ženskou, tak mu tam dejte Kozderkovou.
1: Dobře, děkujeme, naslyšenou.
4: Naslyšenou.
1: Dobrý den.
5: Dobrý, já vás srdečně zdravím, pane Hučeho i pana Petra.
1: Zdravíme.
4: Dobrý den.
5: Prosím, aby si vyprošoval, aby si dělal prčů jako z aristokracie. To jako
4: Jo, jako prču z aristokracie. Já jsem přemýšlel,
6: asi imitujete Karla Schwarzenberga. No tak to mám pěkně, děkuju. No, kolik, tak co to bude, Ačko nebo Bčko? No.
1: Ačko nebo Bčko?
5: Ale jinak musím chvít, že ten ta humoriáda.
1: No jo, to se nám sešlo tady Karlu v tuto chvíli, no jo. Ano, Ačko, děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady je Karel z Krakova a já zdravím moc pěkně všechny a přál bych si Ačko, Vericha a spol.
1: Ano, děkujeme
4: vám.
1: Naslyšenou, díky moc a zveme dalšího. Kdo je to? Dobrý den.
8: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás Pavle i pana Jablonského.
4: Dobré odpoledne.
8: A chlapi, já bych hlasoval pro Ačko.
1: Ačka se vám zachtělo. Dobrá, máme zapsáno. Naslyšenou v tuto chvíli vyrovnáno, naprosto, úplně půl na půl to máme. Kdo to rozhodne, zeptáme se vás. Dobrý den.
9: Dobrý den, Kroměříž, Ačko.
1: Kroměříž to rozhodla.
4: Dobrý den, tak Kroměříž.
1: Jdeme na ně.
4: Jdeme.
1: Na tamty, co jsme zmiňovali a zvali, i s Janem Verichem.
10: A vůbec všichni, které tři věci bychom prý si vzali, kdybychom byli vysazeni na pustý ostrov?
11: Já bych si vzal italské prázdniny Jana Vericha, utajené housle Miroslava Horníčka a adresu Jiřího Šlitra.
12: Já bych si vzal Suchýho sebou a Šlitra. A psali bysme ti.
10: Já bych si vzal tři opravdu drahé věci, tři piva. A co ty?
11: Tři kočky.
10: Jaký?
11: Brunety.
10: To je zajímavý, do Antarktidy blondýny a na pustý ostrov brunety. To je zajímavý.
12: Má rozum.
10: No ne, když ta blondýna mu zmizí na tom ledu. Ta bruneta by se líp odrazila přece. S brunetou na kře ledové, ježišmarja.
12: Já bych tě mít dvě starosti.
10: Kdyby to byl pustý ostrov Antarktidy, to by si vzal 6 žen. Jak já ho znám. Šlitr, líbí se vám elektronková hudba?
13: Já elektřině nerozumím, já se to...
10: A zkusil jsi někdy elektronkovou hudbu?
13: Vždycky jsem dostal ránu.
10: On, já viděl, že má ránu, ale já...
14: Ty vyčteš myšlenky.
10: Já mám někdy blbý nápady. Je tu horko, ano. Chystáte se, to je pro pana Wericha, asi 300krát k větší spolupráci s některým z divadel nebo s československým filmem?
12: Tej se jinej zase.
10: Jo. Na to tež nebo na něco jiného? Na to tež nebo na
12: něco? Na to tež jsem jo. Jinek. Já se podle toho zařídím.
10: No. Dobře, já se zeptám. Jo. Suchý, proč nesložíte o něco o Letči nad Sázavou?
14: Já myslím, že přesně z toho důvodu, proč nesložím něco o Frenštátě pod Rodhoštěm třeba, nebo...
10: Ano.
12: Ono... Někde o tam teď.
10: Ano. Jenomže nevím, jestli z Letče nebo z Frenštátu. To se nepozná u Čechů. Uvažoval jste, Wericho, o možnosti spolupráce se Semaforem?
12: Ano, ano, velice rád. Ale oni ne.
10: To není
14: se
10: pravda.
14: To tak můžete říct.
10: Jo.
14: Ale před lidma ještě.
10: Jo.
12: Tak já, to je vydírání.
10: Tady je otázka na Šlitra. Jestliže doporučí vám Horníček, abyste se oženil, učiníte tak?
13: No, tak špatnej snad nejseš.
1: Humoriáda. Tak uzavřeno toto kolo hlasovací, tak mě napadlo, Petře, nevím, jestli tu otázku máte rád, ale koho nového připravujete?
4: Takhle, já momentálně připravuju pana Turka, jo? Mm-hmm. Samozřejmě, protože už to bylo zapotřebí. No a tak, kdyby se chtěl někdo podívat, udělal jsem si takovou malou zkoušku, jestli můžu udělat reklamu. Zítra budou vysílat 7 pádů Honzy Dětka, tak tam mm-hmm. jsem si ho trošku vyzkoušel. Mm-hmm. Tak já jsem na to sám zvědavej, jak to bude znít.
1: Tam odkážeme naše posluchače.
4: Ano, ano,
1: dobrá.
4: Ano.
1: Teď chceme další hlasování. Vracíme vám, přátelé, do hry Luďka Sobotu. Ten zatím s vámi dnes nebyl ještě, ale možná
15: no,
1: bude.
15: Ano, no. A co je to proti mě?
1: Luděk je nespokojen tady na čekačce.
15: Já tady čekám jako nějaký žáček první třídy, člověče. Co tam je proti mě?
1: Laďka Kozderková.
15: No, přátelé, Kozderková, Laďka, ona nemá žádnou laťku, já tady udávám laťku a vysokou laťku, jo? Tak doufám, že nebudete hlasovat pro laťku, ale pro moji laťku.
1: Tak to je rtuťovitý Luděk Sobota.
15: Já jsem to nemyslel zle, že jo? No, a laťku, já laťce fandím docela.
1: No, tak on je jinak hodnej ten Luděk.
15: Fandím sobě.
1: Dobře, Luděk Ačko, Laďka Bčko, hlasujte SMS-kou Humor Mezera A, Humor Mezera B. Připomenu, posíláte na číslo 90 01 04, telefon 731 800 900. A teď vám zaspívá Dalibor Janda.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: V Humoriádě právě teď probíhá souboj mezi čekárnou OUNZ a Automoto Revii. A ne Luděk Sobota s Miloslavem Šimkem nebo Laďka Kozderková, Vlastimil Bedrna vás budou bavit v další scénce. Necháme to na našich posluchačích, dámy a pánové, jsme připraveni, Petr Jablonský, Pavel Kučera. A vy na našem telefonu, kdo konkrétně v tuto chvíli? Dobrý den.
2: Honza, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Já vás zdravím, pánové, oba do studia. A měl bych na začátek takovou prosbičku. Já jsem úplně neslyšel, kdy bude zítra ten Honza Dědek s panem Jablonským.
3: Mělo by to být zítra nějak večer na Primě, ale mám pocit, že kolem 9:30 to začíná, ale nejsem si teda vůbec jistý.
1: Koukněte do programu.
3: Mrkněte se do programu, je to zítra.
2: Určitě se podívám, moc se na to těším.
3: Děkuji.
2: Jsem s váma byl na Honzovi Dědkovi tady na Špilasu v Brně.
3: Aha.
2: Byla to paráda.
1: Tak výborně.
2: A protože jste trošičku zaloboval, tak bych volil Ačko.
3: No, vidíte to.
1: Děkujeme pěkně, mějte se hezky.
2: Mějte se nashledanou.
3: Nashledanou.
1: Dobré odpoledne.
4: Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: No.
4: Tady Franta, Mariánský Údolí.
1: Výborně.
4: A? Já bych teda, jestli můžu, zvolil taky Luďka Sobotu.
1: Můžete.
4: Já už ho měl rád od ranních let. A když jsem se dozvěděl, že se narodil stejného dne jako já, 27. května, tudíž zanedlouho budeme narozeniny, tak mi to jenom potvrdilo. Já se omlouvám Laďce Kozderkové, ale volím Luďka Sobotu.
3: No, máte dobrý vkus, no.
1: Tak přejem všechno nejlepší i vám, už teď dopředu. Mějte se hezky.
3: Tak, ano. Tak,
1: hodně zdraví.
4: Díky, hezký den.
3: Nashledanou.
4: Vám, posluchačům, naslyšenou.
1: Dobré odpoledne.
5: Dobrý odpoledne. Chtěl bych pozdravit Péťu.
3: Taky zdravím. Kdo tam je na druhé straně?
5: Nepoznáš je podle hlasu?
3: No, řekl bych, že poznám. Já poznám. Že by George?
5: Ne. Gianni. Jo,
3: to seš ty, no jo.
1: To je
3: Italiano, kamarádano, amigo.
1: Kamarádino.
5: Zdravím. Patrika. Dneska jsem ti měl volat. Mám ty na rusky. Zapomněli jsme dneska.
3: Aha, no tak hele, tak vidíš to, tak ty voláš do vysílání, ale jinak dneska vysílá pan Kučera teda. Dneska tak není Patrik.
1: To nevadí, tady je hlasů dneska s Petrem.
5: Hele, dávám teda Ačko,
1: ano,
5: jo.
1: Tak, ano.
5: A to by bylo, jak to půjde, nebo se ozví ty.
3: Dobře.
1: Tak čau.
3: Tak jo, Johnny, ahoj.
1: Dobré odpoledne. Halo.
6: Dobrý odpoledne, Pavle, tady Alena Sněžec, já tam zdravím a zdravím pana Jablonskýho a přijím mu hodně štěstíčka, zdravíčka v podnikání.
3: Děkuju.
6: A chtěla bych Ačko.
1: Zapsáno.
3: Děkujeme.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi teď? Halo.
7: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho hosta, pana Petra Jablonského. Dobrý den, pane Jablonský.
3: Dobrý den.
7: Přeju vám taky všechno dobré, ať se vám daří. Hlasuji pro Ačko, Pavle, a všem posluchačům a vám oběma přeji krásný jarní večer a příjemné probouzení do úterního rána. Všem posluchačům to přeje humoriádnice Růža z Ryknovska. Mějte se krásně, nashledanou.
1: Děkujeme.
3: Děkujem, nashledanou.
1: Luděk dal tu Laďku hodně vysoko, takže na paní Laďku se zatím moc nedostává.
3: Už jsme vyhráli.
1: Ještě ne.
8: Určitě vyhrajeme s Luďou, viď?
3: No to bych prosil.
1: Dobrý den.
9: Takže jsem ve vysílání.
1: Přesně tak.
9: Tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem. Zdravím Petříka a Pavlíka.
1: Zdravíme.
3: Taky je zdravíme.
9: A posluchače a dáme si Ačko.
1: Uvidíme, děkujeme. Mějte se pěkně, naslyšenou.
9: Taky, naschle, díky.
1: Tak ještě si poslechneme někoho?
3: No.
1: Chceme dalšího, dobrý den.
10: Dobrý den, tady Anička z Lišnova, já vás zdravím moc, moc vás zdravím a já bych

0: máte.
1: Děkujeme.
2: Napodobně. A děkujeme. Děkuji. Krásně. Tak, sice
3: tak to už jsem jako vyhrál, nebo...
2: Nedočkavý Luděk. No. Samozřejmě Laďka měla své zastánce.
3: No.
2: Laďka. Ale Laďka s Luďkem Sobotou byla výš.
4: No tak jdeme na to, na mě nezapomeňte, já jsem tam taky.
2: Ano, pane Šimku, no, samozřejmě.
4: Tak to pusťte.
2: Račte se vystoupit z archivu.
3: Jo.
5: To mi doufám vysvětlíte.
3: Já protože jak tak neslyším, tak kdyby mě volali, tak bych je nemusel slyšet.
5: No teď oni volali, už asi šestkrát volali.
3: A koho volali?
5: Já nevím, koho volali, no volali další, tak asi volali toho, kdo je na řadě, ne?
3: Na řadle?
5: Ale na řadě do pytle porád s váma, na řadě.
3: No tak to volali mě, já si to lídám. Já jsem tady první, aby mě nikdo nepředměl.
5: No, tak jste tady první. Bere vám to někdo, že jste tady první?
3: No, já jsem tady byl první.
5: No.
3: Já jsem sem přišel, už jsem tady byl a tady nikdo ještě nebyl.
5: Ano, já vám rozumím, no.
3: Vůbec nikdo tady nebyl.
5: Ano.
3: Na to mám svědky.
5: No jistě, jste tady první, no jo. Nikdo vám to nebere, že jste tady první.
3: Já jsem tady byl první.
5: Proč jste tam teda nešel, když jste tady první?
3: To jo, já jsem tady.
5: Proč jste tam teda nešel, když jste tady první?
3: Právě, že jsem tady byl já první. Proč jsem tam nešel? Teď vám to povídám, já neslyšel.
5: No jo, a pak je vám houby platný, že jste tady první. To tady můžete sedět do soudního dne a furt budete první. Mizérie s dětkem. Jsem radši nešel na počtu dneska.
3: Včera jsem byl na počtě a byl jsem tam taky první.
5: To víš, že jo. Tyhle mám nejradši. Ráno nemůžou dospat, tak se seberu a všude jsou první. Kam jdeš zítra, dětku? Že bych šel jinam, vy? Já jsem tady první, tady ještě nikdo nebyl, já jsem
3: já
5: sám
3: jsem
5: sebe
3: tady
5: předběh.
3: První.
5: Jenže teď si s tím můžete namazat prsa, že jste tady první, víte, když tam nejdete. A navíc, že vy mě blokujete. No jasný, jste tady první a se tam přes vás nedostanu vůbec. A jsem tady od vás totálně zblokovaný.
3: Tak já tam půjdu rovnou.
5: Tam nemůžete jít bez vyzvání. Mějte aspoň rozum, když už jste krajně hluchej. To vám vynadaj.
3: Ať nadává, já je stejně neuslyším.
5: Tak tam snad jděte, no.
3: A tam půjdu, hejte se, podržel byste mi tu lávičku.
5: No prosím, pěkně.
3: Ale nepijte to.
5: Proč?
3: Já mám taky něco s ledvinama.
5: To já taky. Co vy máte s ledvinama?
3: Co?
5: Co vy máte s ledvinama?
3: Já nevím, oni mi to vždycky říkají a já je neslyším. Právě proto jdu na ušní, aby se dověděl, co mám s ledvinama.
5: To je rozumný.
3: Pač já ani slyšet nepotřebuji poslouchat nějaký jejich voloviny, na to nejsem zvědavej.
6: Polední pauza.
5: No a je to. Jak jste se rozhoupal, tak nám to odpískali.
3: A co říkal?
5: To byla sestra zdravotní.
3: To byla sestra? Já už taky v poslední době špatně vidím.
5: No to není legrace, to vás lituju.
3: Mě nemusí nikdo litovat, milá paní.
5: Já snad nejsem milá paní, já jsem snad ještě milej pán.
3: To máte jedno. V těchto letech už je to jedno.
2: Přátelé, Petr Jablonský tuto scénku zná úplně z paměti. Dokázal mi to tady ve studiu. Čím to?
1: No já jsem vlastně svého času, když ještě fungovalo Směšné divadlo Luďka Soboty, ano, tak jsem si dovolil za pana Šimka, když už bohužel nebyl tady mezi námi, za něj trošku zaskočit. Takže jsme tam tak tu scénku hráli, si pamatuju. Bylo to moc fajn. Uh-huh. Bohužel jsme ji nehráli dlouho, protože to divadlo zaniklo asi rok poté, ale bylo to moc. A já od té doby, vždycky, když já jsem tady byl první, vždycky, když mi někdo někam leze, třeba v autě, nebo v autě se někdo dere přede mě a tak dále. No jistě, já jsem tady byl první. No, je jich hodně těch, kteří chtějí být všude první.
2: Jaké bývají reakce?
1: Reakce na co?
2: Na toho Luďka, když ho použijete takhle, když vás slyší.
1: No, tak vesměs se leknou nejdřív a

0: Většinou potom jako se jako
1: s humorem ustoupí.
0: Jo, dá se říct, že to funguje. No, dobrá nálada. Jo, a mimochodem, víte, co bylo v té lahvičce?
1: Ne.
0: No to byla přece v hýsky.
1: Jo.
0: Ale domácí.
1: Dobře, tak jsme to zakončili přípitkem tady s Petrem Jablonským. Děkujeme za návštěvu, bylo to fajn.
0: Já děkuju za pozvání, mějte se krásně.
1: Loučí se i Pavel Kučera, krásný den.
2: No tak posun.

0: Váně Majer, Panenka.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hory. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Kulturní dům v Žabni na Frýdecko-Místecku čeká rekonstrukce. Cenové stropy pohonných hmot zítra klesnou, řidiči natankují levněji benzín i naftu. V Ostravě se chystá pestrý program akce Dny fajné rodiny. Zítra bude zataženo s deštěm a s teplotami kolem 10 stupňů. Začínají zprávy s Lenkou Blažejovou. Vítejte. V Žabni na Frýdecko-Místecku na jaře začne rekonstrukce kulturního domu. Pořadatelé trápí zastaralá elektroinstalace anebo chybějící osvětlení, pódia a ozvučení. Jak popisuje nezávislý starosta Vladan Válek, nové bude také zateplení anebo odvětrávání sálu.
3: Ze stavební části se prakticky obnaží veškeré věci zevnitř, venek zůstane stejně, ale samozřejmě zateplí se, vymění se okna, udělají se nové omítky, vymalby, ale jinak veškeré podlahy, které tady jsou a schodiště se taky budou opravovat.
2: Nejvyšší povolené ceny paliv zítra klesnou. Pumpaři budou moct litr benzínu prodávat maximálně za 44 koruny a 3 haléře. To je o 39 haléřů méně než dnes. Údaje zveřejnilo ministerstvo financí na svém webu. Litr nafty pak zítra bude moct na čerpacích stanicích stát maximálně 42 koruny a 84 haléřů. Řidiči tak natankují o korunu a 31 haléřů levněji než dnes. Rezort maximální ceny vypočítává z třídenního průměru velkoobchodních cen. Rekonstrukci sportovní haly připravuje vedení Mikulovic na Jesenicku. Sportoviště funguje od předloňských povodní v omezeném provozu. Náklady na opravy vedení obce odhaduje na zhruba 13 milionů korun. Na projekt se samospráva snaží získat dotaci. Pokud uspěje, práce začnou příští rok, pokračuje starosta Roman Šťastný z Hnutí STAN.
4: Bude to žádost cca 13 milionů korun. Mělo by dojít k venkovní úpravě, protože samozřejmě tam ty naplaveniny poničily, ty klády poničily jednak fasádu, takže ta se bude muset upravit. Bude se muset odsekat část zdiva, sanovat, no ale asi největší část té celé zakázky bude na výměnu té podlahy, protože tam zateklo do těch dřevěných roštů a bohužel ta podlaha se bude muset vyměnit.
2: Sedmý ročník akce Dny fajné rodiny v Ostravě nabídne dosud nejrozsáhlejší program. Zapojí do něj více než 60 různých organizací. Pro rodiny napříč městem připravili 116 různorodých akcí od 15. května do 21. června. Návštěvníci se mohou těšit na pohádkový les, komunitní pikniky a sousedská setkání anebo hravou rodinnou trasu spolu na palubě v Komenského sadech.
1: Počasí.
2: V noci na zítřek bude v Moravskoslezském kraji zataženo s deštěm. Nejnižší noční teploty klesnou na 8 až 4 stupně Celsia. Zítra přes den čekáme v regionu většinou zataženo, déšť, na horách sněžení. Během dne budou srážky od západu slábnout. Nejvyšší teploty jenom 9 až 13 stupňů Celsia, na horách 3 až 7.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Ještě varování z Hlučínska za obcí Dolní Benešov ve směru na Háj ve Slezsku došlo k havárii na vodovodním potrubí. Provoz je tam zatím výrazně omezený.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
5: Ano, každý všední den, tedy od pondělí do pátku mezi 17. a 18. hodinou pro vás máme vždy zpravodajský souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Když budu konkrétní, v Moravskoslezském kraji začal týden rané péče. Pozveme vás také do Hornického muzea v Ostravě, a to do expozice, která souvisí se zachrannými pracemi v podzemí. No a zpravodajský souhrn toho dnešního dne s datem 11. května nabídne Lenka Blažejová už po písničce. Tak krásné odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Moravskoslezském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Město Ostrava usiluje o koupy nevyužívaného objektu kamenictví v areálu centrálního hřbitova. Příští rok totiž začne celková přestavba krematoria. V bývalém kamenictví chce město vytvořit zázemí pro zaměstnance. Provoz jediného krematoria v Moravskoslezském kraji se totiž podle náměstka primátora Aleše Boháče ze starostu pro Ostravu nesmí zastavit ani kvůli stavebním pracem. Ventryně na Třinecku bude mít nový obecní úřad. Obec už vybrala firmu, která by měla začít stavět ještě letos. Novostavba vyroste na nevyužitém prostranství u kruhového objezdu nedaleko nádraží. Dvoupodlažní prosklená budova bude plně bezbariérová. Začíná oprava silnice mezi Hvězdou a Ovčárnou v Jeseníkách. Jde o vyhledávanou turistickou trasu mezi rozcestím a horským střediskem. Silničáři práce naplánovali tak, že tam bude kyvadlový provoz pro auta, motocykly i autobusy. Oprava má skončit v polovině července a navazuje na už dokončenou část rekonstrukce. Víc podrobností v reportáži už za chvíli. V ostravském trojhalí Karolina vzniklo rekordní pódium velké 600 metrů čtverečních pro 600 hudebníků. Ti odehrají symfonii tisíců Gustava Mahlera. Podle pořadatelů se pro koncert vážné hudby ještě nikdy v našem regionu tak velké pódium nestavilo. Uvedl to ředitel trojhalí Petr Schneider. Na jednom pódiu se spojí 3 orchestry, 13 sborů a 8 předních solistů z Ostravy, Brna, Prahy a Hamburku. Koncerty budou 17. a 18. května. Město Opava opraví do začátku letních prázdnin poškozenou slezskou magistrálu. Oblíbenou cyklostezku poničili v roce 2024 rozsáhlé povodně a je nutné vybudovat nové úseky na 3 místech na Hozově nábřeží, u čistírny odpadních vod a taky poblíž městského silničního obchvatu. Dění v regionu s datem 11. května zmapujeme podrobně i v následujících reportážích. Tak hezký poslech.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Vyznaně s Marikou Gombitovou na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava posloucháte Leden v kraji. Pojďme k prvnímu tématu. Když změníme příběh na začátku, otevíráme lepší konce. Takové je motto letošního ročníku Týdne rané péče, který začal právě dnes. Společnost pro ranou péči se tak snaží poukázat na to, jak je důležitá pomoc rodinám, které se starají o malé dítě s handicapem. V Moravskoslezském kraji budou výstavy, přednášky i dny otevřených dveří. Na podrobnosti se už dříve v našem dnešním vysílání ptal moderátor Vladimír Šmehlík Kristýny Mezníkové z ostravské pobočky společnosti.
1: Když se rodičům narodí dítě s handicapem nebo se objeví nějaké podezření na vývojové potíže, tak rodiče zažívají obrovské obavy, stres, vyčerpání, ale také si neumí představit, jak jejich život se bude vyvíjet dál nebo co oni sami mohou dělat pro lepší vývoj svého dítěte. A právě v této chvíli je důležité, aby na to nezůstali sami. Služba rané péče, která je bezplatná, jim nabízí poradkyni rané péče takového profesionálního průvodce celou tou náročnou situací.
2: Tak prozraďte, jakým způsobem vlastně ty rodiny s handicapovanými dětmi podporujete?
1: Naše pracoviště se zaměřuje na děti se zrakovým handicapem nebo s kombinovaným postižením. A funguje to tak, že poradkyně rané péče dojíždí přímo za rodinami domů a v bezpečném prostředí ukazuje rodičům, jak mohou stimulovat zrak dítěte a jak podpořit jeho celkový vývoj. Vozí také vhodné hračky a pomůcky a ty rodinám zapůjčují. Rodičům poskytnou také sociální poradenství a ukážou jim směr v té nové nečekané situaci. Poskytnou jim také psychologickou podporu a to je všechno podle zákona o sociálních službách pro rodiny zdarma. Pro rodiny mimo to ještě pořádáme nejrůznější akce, kde se mohou potkat a sdílet navzájem svoje radosti a starosti, takže třeba víkendové pobyty nebo nějaké letní zážitkové programy.
2: Dnes tedy startuje Týden rané péče. Pojďme se podívat blíž na tuhle akci. Jaké aktivity čekají návštěvníky otevřených dveří?
1: Den otevřených dveří u nás probíhá právě dnes. Lidé mohou přijít a prohlédnout si naše prostory na Rodinné ulici v Ostravě Zábřehu, poznat poradkyně rané péče, zeptat se na všechno, co je k rané péči zajímá. A také je samozřejmě přichystána ukázka nejrůznějších testů a pomůcek, hraček, které používáme při práci přímo v rodinách.
2: No a ještě nám prozraďte, jakým způsobem mohou ten projekt podpořit i naši posluchači?
1: No, pomáhá už jen to, když lidé o rané péči budou vědět a řeknou o ní dál třeba někomu známému sousedovi, někomu, kdo by ji zrovna mohl potřebovat. Protože spousta rodin vůbec netuší, že taková služba po narození dítěte s handicapem existuje. Budeme také rádi, když lidé přijdou na některou z našich akcí Týdne rané péče a budou naši práci sledovat. A pokud by nás chtěl někdo podpořit třeba i finančně, tak všechny informace jsou k nalezení na webových stránkách www.ranapece.cz.
0: O Týdnu rané péče nás informovala Kristýna Mezníková z ostravské pobočky Společnosti pro ranou péči.
3: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.
1: Naším středečním hostem bude čerstvý držitel ceny Jantar za celoživotní přínos Petr Rotekl. Dlouhá léta stál jako organizátor, dramaturg a studnice nápadů za festivaly Další břehy a Bezručova Opava. Na co rád vzpomíná i kam povedou jeho další kroky, přiblíží v rozhovoru Kateřiny Huberové.
0: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Hezké odpoledne na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava, posloucháte Den v kraji. A jak už dnes v našem vysílání zaznělo, přibližně na 15 milionů korun vyjde rekonstrukce kulturního domu v Žabně na Frýdecko-Místecku. Stavbaři budou řešit opadávající omítky i novou elektřinu. Staré hliníkové rozvody totiž už nestačí a pojistky občas vypadnou, když se to nejméně hodí.
1: Tady ta elektroinstalace už je ve stavu, v jakém je, takže bývá velice často, že když se ta síť přetíží, nějaká zasuvka, tak ta elektřina vypadne.
2: Takže prostě klasické neduhy starého hliníku.
1: Tak.
3: Lukáš Bobrovský je dnes správcem nové sportovní haly. V minulosti měl ale na starost právě kulturní dům postavený v 70. letech. A datum vzniku už je viditelně znát skoro všude.
4: Chceme to trošku potlačit do modernějšího stylu a ať to funguje tak, jak má.
3: Říká mi nezávislý starosta Vladan Válek. Předpokládám, že oponu budete mít elektrickou.
4: To nevím, to popravdě si myslím, že zůstaneme u té manuální, ale podium budeme taky kompletně rekonstruovat, protože máme tady místa, které jako podium sice drží, houpe a vrže. Takže v momentě, kdy tady máme třeba nějaké přestavení nebo tak, tak nám tady účinkující vržou. Hlavně osvětlení už nám tady chybí.
2: Takže jsou tady jenom tyhle ty blíkající zářivky, co známe třeba ze školních tříd.
4: Tak. Já myslím, že my dva je známe ze školních tříd, dneska už je to asi jinak.
3: Chybí taky ozvučení, nebo už léta nefungují větráky, tak se musí při akcích otevírat okna.
4: Ze stavební části se prakticky obnaží veškeré věci zevnitř, venek zůstane stejně, ale samozřejmě zateplí se, vymění se okna, udělají se nové omítky, vymalby a podlaha se spraví.
3: Rekonstrukci chce obec dokončit do konce roku, aby se stihla plesová sezóna a lednová žabeňská pouť. Z Žabně František Kuča, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava pokračuje totiž den v kraji. Na silnici mezi Hvězdou a Ovčárnou v Jeseníkách dnes začínají opravy, které ale zasáhnou hodně frekventovanou turistickou trasu. V místě se bude jezdit kyvadlově a práce ty mají skončit v polovině července a navazují přitom na už hotovou část rekonstrukce. Na detaily toho, jak oprava zasáhne do provozu, jsem se už odpoledne v našem vysílání ptala reportérky Andreji Brtníkové.
1: Ne tak moc, jak by to mohlo na první pohled vypadat. Dobrá zpráva totiž je, že ty stavební práce, ten provoz nezasáhnout tak, aby se tam to muselo úplně zavřít, protože opravdu je to velmi vyhledávaná turistická trasa v podstatě v zimě, v létě. Kdo jede do Jeseníku, chce na Praděd, jezdí tam i autobusy, které třeba vozí i seniory přímo na Praděd. Takže opravdu ti silničáři udělali velké diplomatické rozhodnutí, že tam zavedou tu kyvadlovou dopravu, to znamená, budou moci projíždět auta, ty autobusy, motorky, samozřejmě pěší, cyklisté tam jenom říkají, že je to na zvážení cyklistů, aby když budou projíždět kolem těch řemeslníků, těch stavebních firem, aby třeba sestoupili z kola, to kolo vedli. V každém případě to nějak ovlivní, protože ten provoz asi nebude tak rychlý, nebude takový jako teď, ale bude to všechno probíhat za provozu. Tomu úplnému zavření tam ale zřejmě dojde. Já jsem dnes mluvila s šéfem bruntálských silničářů a panem Otakarem Pavlíkem a on mi to naznačil, protože když silničáři budou pokládat tu finální vrstvu na tu celou šířku komunikace, to jsou takzvané živičné směsi, tak tam prostě nikoho nemůžou pustit, ať to tam má nějaké parametry, ať to stihne stuhnout, a tak tam se dá očekávat, že nějaká tohleto zásadní omezení bude, nebude dlouhé.
0: Máme téměř polovinu května. Proč se silničáři do té rekonstrukce pouští?
1: No, jindy to moc nejde v těch horách, to je, ti silničáři bruntáští, to chudáci mají docela omezené, kdy začít, a pouští se do toho, protože oni vlastně už jsme o tom taky informovali v našem vysílání, navazují na tu už hotovou etapu, teď to potřebují dokončit. Ta silnice, když to řeknu jednoduše, tam je problém s břehy té cesty. Oni jsou velmi poškozené a je úzká. Tam opravdu hrozí, že se prostě utrhne ten svah a to nelze připustit, je to nebezpečné. Zpevňují se svahy, jsou tam udělány propustky a potíže v tom, že oni potřebují svést tu vodu tam, kde má být, do těch propustků a do toho odvodnění, což vlastně je teď ta pokračující etapa, která začíná nyní, bude končit v polovině července, a ono jim to dělalo právě velké starosti a problémy v zimě, protože jak se ta voda lila všude možně potom po té cestě, namrzalo to, klouzalo to, hůře se to udržovalo, takže teď je to vlastně poslední krok k tomu, aby to už bylo všechno v pořádku.
0: Situaci na silnici mezi Hvězdou a Ovčárnou v Jeseníkách, kde dnes začínají opravy, které ovlivní provoz, nám ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava přiblížila reportérka Andrea Brtníková.
2: Český rozhlas Ostrava, den v kraji. Rich girl, she buys her dreams.

0: Jak rizikové bylo povolání báňských záchranářů, i to přibližuje expozice v Hornickém muzeu Landek Park v Ostravě. Prohlídkový okruh muzea vede návštěvníky třeba k modelům hrází, které stavěli báňští záchranáři, když v dole došlo k explozi nebo požáru. Jak taková hráz vypadala, to redaktorce Českého rozhlasu Ostrava Ivě Havlíčkové přiblížil někdejší báňský záchranář, teď hornický průvodce Václav Smyčka.
1: Expozice báňského záchranářství dokonce vede návštěvníky i do sklepa. Tak já teď vidím, jak vypadá hráz.
2: Máme znázorněnou stavbu hráze z pytlů naplněných pískem nebo popílkem. Že když ten požár v dole nejde uhasit přímým zásahem, protože se k tomu požáru prostě nemůžete dostat, tak ten požár se potom likviduje takzvaným nepřímým způsobem. To znamená, že se na všech přístupech místu požáru musí postavit hráze, které musí být vzduchotěsné, výbuchovzdorné. Celý prostor se uzavře a čeká se, až tam vyhoří veškerý kyslík, až se ten prostor ochladí, ten požár definitivně uhasí, pak se ty hráze musí rozevrat a ten prostor za dodržení přísnějších bezpečnostních opatření se zase musí začít provozovat.
1: Tak hodně názorná ukázka tady, jak se stavěla hráz kdysi tedy ještě z pytlů naplněných pískem, jak podotknul tady Václav Smyčka.
2: Pro stavbu těch hrází se až do poloviny 70. let používaly pytle naplněné pískem nebo popilkem. Váha každého 18 až 20 kilo, lidský řetězec, z ruky do ruky se to podávali. Stavilo se to jakoby zítka. Určitý počet pytlů se rozvázal, prosypávalo se to, aby to bylo těsné. Uprostředka se ve stropě vytvořila taková kopule a na závěr se rozmixoval ten popílek s cementem a s vodou a membránovým
1: přepadlem
2: se to natlačilo, aby ta hráz byla těsná. A přinejmenším do jedné hráze se musí dát takzvaná průlezová lutna, protože v tom prostoru uzavřeném jsou senzory na teplotu, na relativní vlhkost a na plyny. Jenomže to ovzduší necirkuluje a ta vypovídající hodnota těch senzorů je orientační. A když se předpokládá, že ten požár už nehoří, tak ti záchranáři tam musí vstoupit přes takzvanou průlezovou lutnu, která je zadeklovaná a než se ten deklo otevře, tak se tady musí vytvořit průniková komora, ve které se vytváří přetlak dusíkem, vstup do uzavřeného požáriště po takzvanou dusíkovou závěru. Do té doby, než je naprosto jasné, že tam nehrozí žádné nebezpečí nějakého skrytého ložiska doutnajícího uhlí, které by v případě přísunu vzduchu znovu začalo hořet a ten prostor by se musel znovu uzavřít, tak se tam žádný vlastně vzduch nesmí dostat. To je ten důvod, že oni tam vstupují přes takzvanou dusíkovou uzávěru.
1: Tak vysvětluje Václav Smyčka, ano. Tam se museli plazit samozřejmě
2: ano, v této lutně. A to oni taky nacvičují. To my uvidíme v té další části tady naší prohlídky. Proč se nacvičuje ten průlez takzvanou lutnou?
1: A takové hráze se stavěly i na tom dole ČSM při tom posledním výbuchu.
2: Ale s tím rozdílem, že se tam stavěly ze sádry a nebo z lehkých cementových betonových směsí. Tam se ty hráze stavělo, myslím, 4 a ještě nějaké 2 se další k tomu doplňovaly.
1: Vysvětluje Václav Smyčka z Ostravy Iva Havlíčková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.
1: Když o

0: Naším úterním dopoledním hostem bude David Kasper, pedagog střediska volného času Korunka v Ostravě. A věnovat se budeme letním táborům. Jak vybrat ten správný a bezpečný, jak děti připravit a patří na tábor mobilní telefony. I o tom bude naše rozhlasová poradna. Naslyšenou se těší Iva Havlíčková.
1: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině. O čem se mluví?
2: Jaká je aktuální nezaměstnanost v našem kraji? Proč 3 z 6 moravskoslezských okresů nemají s nezaměstnaností problém a další 3 patří mezi nejhorší v celé zemi? Kdo v kraji nemůže najít práci? Jak jsou na tom bývalí horníci z OKD a jak se podařilo zvládnout krizi kolem někdejší huti Liberty? Na to se zeptám Petra Prokopa, ředitele krajské pobočky Úřadu práce v Ostravě. Ve čtvrtečním rozhovoru O čem se mluví s Vladimírem Šmehlíkem.
1: Český rozhlas Ostrava. O čem se mluví? Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Jaké počasí nás čeká v dalších hodinách i dnech, to vše proberu právě teď na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava s Evou Richterikovou z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Pokračuje den v kraji, ale Evu nejprve přivítám, alespoň po telefonu přeji dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Ten dnešní den nebyl příliš sluneční, oproti včerejšímu určitě i citelně chladnější. Jak to vypadalo v celém kraji?
1: No nakonec se jí 20 stupňů někde ukázalo, ale to sluníčko bylo jen na přechodnou dobu. I dopoledne už stihlo na některých místech popršet, ale nebyly to nějak výrazné úhrny. Nyní se vytvořily bouřky zejména v oblasti Jeseníku a vydatně prší v okolí Slezské Harty, takže tam je situace jako náročnější, napadlo už kolem 30 mm srážek a možná v některém okolí spadly i drobnější nánosy krup. Jinde prší jen málo nebo vůbec, nicméně během toho večera očekáváme, že srážky se vyskytnou na celém území a v noci budou ty bouřky přecházet postupně do trvalejšího deště a zejména v druhé polovině noci a k ránu bude ten déšť i vydatnější, takže zalít by se mělo i tam, kde se odpoledne bouřky neukázaly a bude se citelně ochlazovat, teploty v noci spadnou na 8 až 4 stupně Celsia, na horách v těch nejvyšších polohách půjdou i k nule, takže v polohách nad 1100 metrů se mohou objevit i srážky sněhové. No a vítr na noc přechodně zeslábne, pouze v bouřkách může ještě zesilovat, ale jinde bude slabý a rozfouká se až k ránu na čerství severozápadní rychlosti 4 až 8 metrů za sekundu z nárazy i kolem 15 metrů za sekundu. Během úterý očekáváme ještě velkou oblačnost, minimálně v ranních a dopoledních hodinách s deštěm, který ale už bude během těch dopoledních hodin slábnout, ale občasné srážky se ukážou i odpoledne a definitivní ustávání srážek očekáváme až v pozdějších odpoledních a večerních hodinách a to směrem od západu. Takže nejdále bude pršet v Beskydech. V noci se pak může oblačnost i protrhávat. Teploty během zítřka už ale budou výrazně nižší než dnes mezi 9 až 13 stupni Celsia. Na horách pak mezi 3 až 7 a vítr povane stále místy až čerstvý s nárazy kolem 15 metrů za sekundu.
0: Tak jste to zhrla, takový bude zítřek, tedy úterý, co středa a čtvrtek, jak to bude pokračovat?
1: Ve středu očekáváme, že bude zejména chladné ráno, ale od srážek už si odpočineme. Očekáváme polojasno, případně i přechodně jasnou oblohu. Během dne se oblačnosti bude o něco přibývat a výjimečně se můžou přidat i slabé přehánky. Na hřebenech hor to mohou být i srážky smíšené, ale těch přehánek obecně bude málo. Během noci na středu klesnou teploty na 4 až 0. Při uklidnění větru ojedinělé i na hodnoty kolem minus 2 stupňů Celsia, takže zmrzlí muži se ukážou v plné síle. Během dne budou teploty pouze mezi 11 až 15 stupňů Celsia. Vítr povane mírný severozápadní rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu, ale během dne se bude měnit na jihozápadní. Ve čtvrtek pak očekáváme už četnější srážky, ale ty ranní teploty už nebudou tak nízké jako ve středu. Nejčastěji se budou pohybovat mezi 7 až 3 stupni Celsia, ovšem hrozí stále i přízemní mrazíky. Během dne teploty vystoupí na 13 až 17 stupňů Celsia a vítr během dne se rozfouká na mírný přechodně i čerstvý jihozápadní s nárazy kolem 15 metrů za sekundu.
0: Ano, zmínila jste zmrzlé muže, Pankrát, Servác, Bonifáce, tedy letos projeví dostatečně i v počasí, alespoň i podle pranostik to tak bývalo a letos i bude. Díky moc ale za předpověď počasí pro ty nejbližší hodiny a dny. Tentokrát ji připravila Eva Richteriková z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Já za ní děkuji a přeji hezký podvečer.
1: Hezký večer a naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

Kde hocelský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hocelský šípy najmout dá. Jo, ho, ho.

až se nočním chladem chvěl, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, až do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jim k lodníků, jako já. Jo, jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat erotiku, ať se na hoconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ten, kdo má na bradě mlíko,

0: ahoj, pár tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo-ho-ho, jo-ho-ho, kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já, jo, jako já. Kdo chce celý noci čuchat pekelnýho ohně smrad, ať se na hucom zkýší ty najmou titán. Jo-ho-ho, kdo chce zhrtnout třeba zejtra, komu je to všechno, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hucom zkýší ty najmou titán. Jo-ho-ho, ahoj. Páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo-ho-ho, jo-ho-ho, jo-ho-ho.
1: Tak takový byl den v Moravskoslezském kraji s datem 11. května. A kterým tématům se budeme v našem vysílání věnovat zítra? Mimo jiné také cyklomagistrále, která vzniká na Opavsku. Novou hlavní trasu pro cyklisty připravuje město Vítkov s cílem zlepšit podmínky a bezpečnost cestování na kole. Na tuto cyklostezku se totiž budou napojovat i další a tak propojí zajímavá místa v této části regionu. Přineseme vám také reportáž z na Frýdecko-Místecku. V tamní základní škole se dostali do sporu rodiče žáku s ředitelkou a obcí. Dalším tématem budou údaje o nezaměstnanosti za duben, které zveřejní úřad práce. A více se dovíte také o novém výcvikovém středisku, které mají krajští záchranáři v Ostravě. A určitě se vydáme i do terénu s naším regionálním stopařem. V Kravařích navštívíme ptačí stezku a v Kunině nahlédneme do školního skleníku. To vše zase zítra. Pro dnešek přání krásného večera a dobrého poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Ostrava.
2: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Hrůzný nález v řece. Detektivové pátrají po vrahovi majitele spediční firmy. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT2. O svou vizi musela tvrdě bojovat. Meryl Streepová jako legendární ministerská předsedkyně v Oscarovém filmu Železná lady. A ČT Art uvádí v premiéře francouzskou barokní operu v inscenaci režijního dua Scooter. Platé. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Přešel jsem na pořádný vytápění od Primagasu. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
4: Řemeslníci v Česku budou moct skládat dobrovolnou mistrovskou zkoušku. Schválila to dnes vláda. V Krnově pokračuje oprava Revoluční ulice. Rudná pod Pradědem opraví střechy na některých obecních budovách. Zítra bude v regionu zataženo s deštěm a teploty jen kolem 10 stupňů Celsia. U poslechu zpráv vás vítá a hezký podvečer přeje Lenka Blažejová. Řemeslníci budou moct nově získat ověření o praxi na nejvyšší úrovni, a to ve 48 oborech. O zavedení mistrovských zkoušek dnes rozhodla vláda. Dobrovolná zkouška podle kabinetu posílí kvalitu řemesel. Měla by taky motivovat učně, aby se zlepšovali i po dokončení studia. Podmínkou zkoušky bude vzdělání v oboru a alespoň 3letá praxe, říká ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO.
5: Zkouška se bude sestávat se 3 částí, a to z části praktické a z části teoretické zaměřené na ten daný obor a z části teoretické ve smyslu ekonomiky. Ta zkouška bude pouze pro fyzické osoby, to znamená vždy to bude na jméno na konkrétního člověka.
4: Podobnou zkoušku už teď můžou skládat řemeslníci v 9 zemích Evropské unie. Se zavedením v Česku počítá návrh od roku 2027. Krnovská radnice dnes přesunula zastávku Krnov autobusová stanice z Revoluční do Mikulášské ulice u Městského divadla. Jde o směr do centra. Město pokračuje v Revoluční ulici v obnově po povodních v roce 2024. V místě je nutné opravit chodníky. Práce u autobusové zastávky potrvají do konce května. Obec Rudná pod Pradědem na Bruntálsku chystá opravy střech nad kuchyní a jídelnou tamní školky a na obecním úřadu. Střechy jsou ve špatném stavu a do domu zatéká. V obou budovách jsou navíc obecní byty, říká tamní starosta Radomír Tománek ze STANu. Obě střechy budou opravené nejspíš tento rok.
6: To jsou budovy, které jsou staré víc jak 70-80 let. Střechy sice byly opravovány začátkem 90. let, ale poplatné tenkrát tehdejší materiálu, které nebyly zrovna moc kvalitní, je prostě ta krytina kalavera použita, je tak prostě nekvalitní, že se rozpadá pomaličku při pohledu jenom na ní.
4: Sněmovní pracovní skupina ke změně financování médií veřejné služby vyzvala ke stažení zákona, který má zrušit poplatky za rozhlas a televizi. Ve skupině složené z politiků, zástupců obou médií nebo syndikátu novinářů, ale nejsou žádní koaliční poslanci. Mediální výbor ji založil na jednání na konci dubna, kde měla kvůli omluvě několika koaličních politiků většinu opozice. Tehdy výbor přijal hlasy opozice, podobné usnesení, s jakým dnes přišla pracovní skupina. Koalice avizovala, že takto přijatá rozhodnutí později zruší. Záštitu nad skupinou může podle předsedy Senátní komise pro sdělovací prostředky Davida Smoljaka z klubu starostů převzít právě horní komora.
3: Počasí.
4: V noci bude v Moravskoslezském kraji zataženo s deštěm, nejnižší noční teploty 8 až 4 stupně. Zítra přes den zataženo, déšť, na horách sněžení, během dne budou srážky od západu slábnout. Nejvyšší teploty jenom 9 až 13 stupňů, na horách 3 až 7.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
4: V ulici Dělnická v Havířově dejte pozor na omezený provoz, stojí tam nepojízdné auto a tvoří se kolona. Přejeme bezpečnou jízdu.
3: Zelená vlna Známe lepší cestu.
7: Přeji vám příjemný podvečer. Po 18. hodině na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava vás čeká pondělní ostravská rozhlasová rodinka. Už za chvíli budu předávat vaše přání. V druhé půlce hodiny tam si můžete užít lidovou muziku. Pokud máte rádi, tak pořadu Muzikanti hrajte, ji najdete dostatek. Přeji příjemný poslech.
3: Ostravská rozhlasová rodinka.
7: Ta dnešní s datem 11. května právě začíná a proto moc ráda popřeji dnešním oslavencům všechno nejlepší svatavám, které slaví svůj svátek, a všechno nejlepší také vám, kteří jste se narodili 11. května. A hned první blahopřání je pro dnešní oslavenkyni. Přeji dobrý den, 11. května slaví naše vnučka Natálka 10. narozeniny. Přejeme jí vše nejlepší, hodně zdravíčka, štěstíčka, krásné známky ve škole. To přeje babička Zdeňka a děda Gustav.

0: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Dobrý den, ta dnešní písnička a přání k narozeninám letí za naší oslavenkyni Erikou Stiakovou do Velkých Hoštic. Přejeme hlavně pevné zdraví, pohodu a všechno nejlepší do dalších let. Krásné narozeniny přeje Míša a Verča s rodinou.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Další vaše přání v ostravské rozhlasové rodince. Dobrý den, prosíme o písničku pro pana Jana Jarkuliše z Velkých Hoštic. 11. května slaví krásné narozeniny. K tvým nádherným 86. narozeninám ti přejeme hlavně pevné zdraví, pohodu a stále dobrou náladu. Máme tě moc rádi. To vše přejí syn Tomáš s manželkou Martinou a vnukové Tomáš, Kuba s partnerkami a také Matěj.

0: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: A přidávám ještě jedno dodatečné přání, naše milé kouzelné rádio. Prosíme o písničku ke dni maminek pro naši milovanou a jedinečnou maminku Růženku Blaškovou z Opavy Jaktaře. Přejeme, ať se rychle zotaví a radost, ať se jí vrátí a ať ví, že její kluci moc milují. Béďa s Drahošem.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Milá redakce, prosíme o písničku Slavíci z Madridu. Bude dodatečně k narozeninám. Rádi bychom ji poslali pro našeho dědečka, pana Petra Nováka. Milý dědečku, ke krásným narozeninám, které si oslavil, ti přejeme do dalších let hlavně hodně zdraví, radosti, štěstí, pohody, prostě ať se ti všechno i nadále daří. Máme tě všichni moc rádi. Všechno jen to nej, přeje celá rodina.

hrozný a cudný, mnohá se ve mně zhlídla, oči jako devě studny, vlasy jak havraní křídla. Dobře vím, co znamená pát, to nás trachtí včího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Žízeň je veliká, život mi

0: Přijďte k nám do Ostravského rozhlasu. Český rozhlas Ostrava pořádá v sobotu 16. května tradiční den otevřených dveří. Rádi vás přivítáme od 10 do 16 hodin. Ukážeme vám studia, režie, živé vysílání a máme pro vás i hudební program ve studiu S1. Dopoledne vystoupí kytarista a zpěvák Milan Bátor, mezi 12. a 14. folková skupina Šanzonika a mezi 14. až 16. si můžete vychutnat tradiční blues s dvojicí Ptašek Bužma. Těší se na vás tým moderátorů, redaktorů, zvukařů a dalších pracovníků Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Muzikanti, hrajte. Chvíle s lidovou písní.
2: Příjemný poslech vám přejí z ostravského studia Českého rozhlasu mistr zvuku Aleš Huber, od mikrofonu Zdeněk Tofel. V pořadu Muzikanti hrajte dnes představíme zajímavé snímky z Moravy, ale i ze Slovenska. Z debutového CDčka Prvý raz, vydaného roku 2019 pěvecké skupiny Blaženky ze Vsetína, zazní Babské spodpolání s předzpěvem umělecké vedoucí Kláry Blaškové, pak Michály Pařískové a Anety Hrňové. Hraje ensemble Flair. Sérii Valašské darebnice s výběrem písní Tu více, tu méně eroticky zabarvených zaspívá pěvecká skupina Blaženky a její solistky Klára Blašková, Darina Budíková, Markéta Lásková a Michaela Pařísková. Třetí snímek vybíráme z CDčka Valašské zrcadélko, které vyšlo Blaženkám roku 2022. Sérii tří valašských nápěvů se řadil Jan Rokita mladší do titulu Na trávě. Hudebně i pěvecky zborově doprovází nadžánrová sestava ensemble Flair s primášem Petrem Valou a uměleckým vedoucím, cymbalistou i upravovatelem Janem Rokitou mladším. Zvukově tyto nahrávky zpracoval mistr zvuku Aleš Huber.

Ve druhé části pořadu Muzikanti hrajte se po vlnách Českého rozhlasu Ostrava vydáme východně na Slovensko přes vršky Moravskoslezských Beskyd do Těrchové a Zázrivé. V Těrchové je snad nejznámější muzikantský rod bratrů Muchových s primášem Lojzou Muchou a houslistou též malířem Ferou Muchou. Bratia Muchovci nám za okamžik nabídnou píseň Zaspal Janík. Kousek na východ od Těrchové leží obec Zázrivá, známa výrobou sýru, korbačíků a brinzy. Ze Zázrivé pochází významný muzikantský rod bratrů Bobáňových, kteří roku 1995 natočili ve studiu 1 Slovenského rozhlasu v Bratislavě sérii Těrchovské zpěvy a hudba. Ale nyní už Muchovci.

Závěrem pořadu Muzikanti hrajete nabízíme ukázky z tvorby Hradišťanu. Nejprve ze studiového CDčka Ozvěny duše, které vyšlo roku 1994. Anonym o proměnách světa vybral Jiří Pavlica z kancionálu Jana Amose Komenského a upravil pro zpěvačku Alici Holubovou s kapelou Hradišťan. Naproti tomu živé CDčko Chvění z roku 2007 nabízí písně Jiřího Pavlici v dialogu s texty básníků Vladimíra Holana a Jana Skácela, jako jsou Kamínek na dlaní, číslo 1, a Poslední list. Zaspívají Alice Holubová, Jiří Pavlica a Muzikanti. Hraje Hradišťan, Jumping Drums a Filharmonie Brno s dirigentem Petrem Altrichtrem. Záznam je z koncertu 23. dubna roku 2007 v Janáčkově divadle v Brně. Pěkný podvečer vám přeji z ostravského studia Českého rozhlasu mistr zvuku Aleš Huber a od mikrofonu autor pořadu Zdeněk Tofel.

skříně malý kamínek na prázdné dlaní. Zmizelka, a kdo si obláskem tím hodil a dohodil až ku hvězdám. Naděje, naděje, naděje.

s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: V rámci literárneho festivalu Slovenská jar, ktorý organizuje Český pen klub, vystúpi v Kolovratskom paláci na pražskom ovocnom trhu básnik, prozaik a prekladateľ Marián Hatala. 14. mája predstaví svoje prózy, ktoré sa volajú Sviatočné obyčajné dni a Zberateľ okamihov. A touto pozvánkou sa dnes magazín Stretnutie končí. Príjemný večer pri počúvaní Českého rozhlasu želá Kamila Šusterová.
1: Je 20 hodin.
2: Český rozhlas. Zprávy.
1: Východ republiky zasáhly silné bouřky, místy hrozí i supercely. Vláda jmenovala Landovského zmocněncem pro plnění závazků vůči NATO. Po deštivé noci přijde chladné úterý se sněhem na horách. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Silné bouřky odpoledne zasáhly východní polovinu Česka. Hasiči na Vysočině vyjížděli k desítkám zásahů. Nejčastěji čistili kanalizace a čerpali vodu ze zatopených sklepů. Bouřky místy doprovází také kroupy a meteorologové varují, že na východě republiky se mohou tvořit i velmi silné bouřky, takzvané supercely. Výstraha platí až do dnešní půlnoci. Komplikace hlásí také Jižní Morava, hlavně Hodonínsko a Znojemsko. Tam hasiči kvůli následkům bouřek zasahovali už 14krát. Podrobnosti teď přidá mluvčí jihomoravských hasičů Petr Příkazký.
3: Nejvíce zasaženými obcemi je obec Ratiškovice a Vacenovice. V Ratiškovicích z těch 14 událostí je 7 čerpání vody přímo v Ratiškovicích. Jednalo se převážně o zatopené sklepy a o čerpávání vody ze sklepů.
1: Jakub Landovský se stal vládním zmocněncem pro plnění závazků vůči Severoatlantické alianci. Vytvoření a obsazení nové pozice schválila vláda, řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Landovský je bývalý velvyslanec při NATO. Už dřív řekl, že se bude snažit, aby vládní výdaje na obranu překonaly 2% hranici. Babiš před týdnem řekl, že si od jmenování Landovského slibuje dodržení cílů NATO. Vláda podle premiéra udělá vše pro naplnění 2% závazku. Českým hotelům a penzionům se letos v první čtvrtletí dařilo. Celkem se v nich ubytovalo skoro 4,5 milionu turistů, to je asi o 5% víc než loni, informoval o tom Český statistický úřad. Přibylo tuzemských i zahraničních hostů. Nejnavštěvovanější byla tradičně Praha. V hlavním městě se ubytovalo zhruba 1 milion a 700 tisíc turistů. Data taky ukazují, že turisté v českých hotelích a penzionech tráví v průměru 2 noci a víc. Sport. Noční teploty klesnou na 7 až... Pardon, ministerstvo vnitra zahájí správní řízení s fotbalovým klubem Slavia Praha. Českému rozhlasu to řekl mluvčí rezortu Adam Rezler. Důvodem jsou výtržnosti fanoušků Slavie během sobotního ligového zápasu s pražskou Spartou. Někteří z nich vtrhli na hřiště, kde napadli hráče Sparty a házeli pyrotechniku do sektoru hostujících diváků. Ministerstvo bude podle Rezlera kontrolovat, jestli domácí tým neporušil povinnosti při zajištění bezpečnosti na stadionu.
4: Posuzováno bude i fungování pořadatelské služby a klubem přijatá bezpečnostní a preventivní opatření, včetně součinnosti s policií České republiky. Ministerstvo vnitra postupuje obdobně ve všech případech závažných incidentů na sportovních akcích.
1: Ano, případem se zabývá i policie a ligová fotbalová asociace.
2: Počasí.
1: Jak už bylo řečeno, na Moravě a ve Slezsku bude během noci vydatně pršet a ojedinělé i s bouřkami. V Čechách budou srážky postupně slábnout. V úterý se ochladí, na horách budou přehánky sněhové. Nejvyšší denní teploty dosáhnou 7 až 12 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 mezi 105. a 106. kilometrem ve směru na Brno komplikuje dopravu porouchané vozidlo. Řidiči musí počítat se zdržením a místem projíždět se zvýšenou opatrností. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna Známe lepší cestu.
1: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
2: Alex a host.
5: Její práce je o překonávání překážek a pomoci druhým. Více než 20 let stojí v čele UNICEF v Česku. Pavla Gomba je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Hezký den.
2: Alex a host.

0: Pavla Gomba je výkonná ředitelka UNICEF v České republice a náš dnešní host. Já bych začala naše povídání unikátní venkovní výstavou, která je k vidění na ostravském Masarykově náměstí. V čem je unikátní a proč Ostrava?
1: Podobnou výstavu nebo tuto výstavu děláme v naší české historii poprvé, takže to je pro nás taková premiéra. A přemýšleli jsme o tom, jak vlastně UNICEF přiblížit lidem a taky poděkovat těm, kteří nás podporují. A pro hodně lidí je UNICEF nějaká instituce. Vědí, že existují, ale často se zatím nedokáží představit ty konkrétní věci. Takže ta výstava je o konkrétních lidech, o konkrétních příbězích. Začíná vlastně tím samotným počátkem, kdy UNICEF a UNRWA pomáhali v Československu po druhé světové válce. Nám se podařilo i v souvislosti s letošním 80. výročím najít, teda v New Yorku, v archivu našli takovou unikátní fotografii z Československa z roku právě 1946 a byla právě ze Slezské Ostravy, byla to nějaká škola, kam UNICEF dodával pomoc, sušené mléko a podobně. A my jsme si říkali, je sice malá šance, ale pojďme zkusit najít ty děti, které jsou, které tam tehdy byly. Zkusme najít pamětníky té pomoci. Takže je to takové detektivní pátrání, ale nestrácíme naději, že se někdo ozve, buď ten, kdo v té škole tehdy seděl, nebo třeba děti nebo vnuci poznají babičku, dědečka, bylo by to krásné.
0: Takže pátráte, hledáte a doufáte.
1: Ale samozřejmě výstava je i o současnosti, protože ukazujeme třeba dobrovolníky z Česka, kteří pracují ve velmi těžkých podmínkách, ve velmi těžkých zemích a pomáhají tam. Je to vlastně takové jako symbolický koloběh, že tak jako kdysi jiní pomáhali nám, když jsme to potřebovali nejvíc, tak teď Češi pomáhají tam, kde také je to potřeba, možná více než u nás, takže je tam spousta příběhů, spousta lidí, je tam i současnost, jsou tam děti Česka, je to takový projekt pro radost. A Ostrava právě proto, že doufáme, že když to lidé budou mít blízko, že třeba právě tuhle fotografii poznají.
0: Tak a bude to potom třeba putovní výstava? Přesune se ještě někam nebo zůstane v Ostravě?
1: Už teď máme potvrzené České Budějovice, které proběhnou v polovině června, v druhé polovině června. A díváme se na další města a vlastně velmi čerstvá zpráva. Včera večer jsem dostala potvrzení, že se bude souběžně konat i právě začátkem června výstava v New Yorku. Takže se vracíme oklikou a jsme rádi, že to, co ukazujeme u nás, tak můžeme ukázat i vlastně mezinárodně pro celý svět.
0: Čili jako připomínka 80 let od vzniku UNICEF.
1: Založení, ano. Přesně tak.
0: Vy jste mluvila o dobrovolnících, kteří pomáhají, pracují. Znáte vždycky důvody, jaké vedou ty dobrovolníky k tomu, aby pomáhali? Co je k tomu motivuje, co je k tomu vede?
1: To je moc zajímavé. Nám se hlásí skoro každý den nějací dobrovolníci. Často lidé, kteří právě chtějí vyjet někam do zahraničí, ale vlastně uspokojit tu poptávku můžeme opravdu jenom minimálně. Ze dvou důvodů. Jednak ti lidé, kteří často chtějí vyjet, tak to berou jako nějaké řešení svých problémů, které mají tady. Bývají to třeba lidé v nějakých na rozcestí, nějakých životních situací, třeba když se jim rozpadl vztah a vlastně chtějí jakoby udělat takový restart ve svém životě a zkusit něco úplně nového, což je fajn. Ale my víme, anebo hledáme lidi tady do těchto krizových oblastí, kteří opravdu jsou extrémně odolní. Ti lidé musí procházet vlastně takovými různými zkouškami, musí mít i určitou kvalifikaci. Nicméně ta možnost tady je a každý rok na podzim UNICEF a další agentury OSN nabírají dobrovolníky, takže my máme radost, že právě dobrovolníci z Česka se uplatňují a příběhy některých z nich sledujeme. Teďka máme jednoho Čecha v Togu, který už je vlastně stálý pracovník a máme z toho radost.
0: Říká Pavla Gomba, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. posloucháte reprízu pořadu.

0: a host si povídám s výkonnou ředitelkou organizace UNICEF Pavlou Gombou. Už jsme zmínili a popsala jste výstavu v Ostravě, kde jsou vystaveny inspirativní příběhy nebo znázorněny, zobrazeny inspirativní příběhy. Který je pro vás tím nejsilnější? Máte nějaký jeden konkrétní?
1: Já vlastně sleduju a je to jako fascinující, že pořád k příběhu, který je poměrně hodně známý, je možné něco přidávat. Takže pro mě je to tak trošku jako detektivka. Je to příběh první pohlednice UNICEF, která je právě z Československa a nakreslila ji tehdy 8letá Jitka Samková z Rudolfova v jižních Čechách. Takže to je jedna věc, na kterou jsme hrdí. Dá se říct, že vlastně celý fundraising UNICEF celosvětově začal tady u nás. Ale my jsme si dali tu práci, že jsme vysledovali to všechno další, kolem, co kolem toho bylo, kdo vlastně tu pohlednici, kdo měl ten nápad, aby děti kreslily pohlednice, kdo tu pohlednici poslal do New Yorku, kdo, co se tam potom s tím dělo. Takže je to fascinující vlastně příběh a neustále přidáváme na nějaké drobné dílky té mozaiky. Já jsem loni měla poprvé vlastně za celých více než 20 let možnost se s tou autorkou setkat. Je stále naživu, jsme tomu moc rádi a ty vzpomínky, které měla, nejsou popsány dosud v žádné knize. Vzpomínala na to, jak si to sušené mléko brali ještě v sáčcích na doma, že kromě toho, že bylo ve školní jídelně, takže vlastně všechny ty detaily, které těm příběhům dodávají ten život, tu autenticitu. No a vlastně ještě, když už ten příběh takhle vlastně i mezinárodně se snažíme co nejvíc komunikovat, tak letos v únoru jsem měla právě v New Yorku možnost vidět ten její originál. My jsme nevěděli, říkali jsme si, určitě se to ztratilo někde v tisku a podobně. A prostě 80letou kresbu, která už je trošku zašedla, ale je to přesně, jsou to ty tahy, které ona jako dítě vlastně nakreslila, takže je to výjimečné.
0: Takže neztratila se pohlednice. Vy jste v jednom z mnoha rozhovorů řekla, že za práci v UNICEF vděčíte svému prvnímu manželovi, který je ze Zimbabwe. Co přesně se tehdy stalo? Protože vy jste vystudovala finance, tak to nevypadalo, že by jste měla směřovat UNICEF.
1: Měla jsem úplně jinou představu o budoucnosti než práce v UNICEF. Nicméně vlastně měla jsem možnost nějakou dobu právě být na stáži v Zimbabwe, v jednom z těch větších měst na magistrátu, kde jsem pracovala ve financích tehdy a byla to taková zkušenost, která opravdu člověku zamíchá hodnotami. Měla jsem tam možnost i potkat vlastně děti třeba, které žily na ulicích. A to bylo takové setkání, kdy se člověk uvědomí, že žádné peníze takovému dítěti nepomůžou, že i kdybyste jim tam vysypal všechny kapsy a poslal, co máte na účtě. A já jsem tehdy byla studentka, která opravdu toho moc neměla. Tak, ale že ty děti potřebují spíš někoho, kdo se o ně postará, kdo je pošle do školy, kdo je večer uloží ke spaní. A tady tohle uvědomění byl takový jako strašně silný okamžik vlastně v mém životě. Takže když jsem se vrátila zpátky, tak už jsem se nedívala po práci v bankách, ale hledala jsem něco, co by dávalo větší smysl a takovou šťastnou náhodou jsem našla UNICEF a je to nejkrásnější práce na světě. Je jinačí, než si lidé myslí. Uvnitř je to prostě jinačí, ale přece jenom na konci dne, když zavíráte dveře, tak víte, že jste někde někomu na druhém konci světa pomohl a to je jak na zaplacení.
0: To stojí za to. Pavla Gomba je naším hostem.
2: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Sex a host si povídám s Pavlou Gombou, která stojí v čele organizace UNICEF v Česku už přes 20 let. Dá se říci, dá se specifikovat, kdo v současné době a kde potřebuje největší pomoc?
1: Jsem se zrovna dneska ráno dívala, protože máme vlastně přístup k informacím v reálném čase v podstatě ze všech zemí na světě. Je spousta krizí, které probíhají a jsou zastíněné jinými velkými krizemi, takže se o nich málo ví, málo mluví a vlastně ti lidé mají tu smůlu, že se jim stalo zrovna něco v takhle těžké době. Takže třeba záplavy na Madagaskaru, to je něco, co vůbec v médiích vlastně není vidět a přesto i tam jsou potřeby obrovské. Haiti občas probleskne, ale kdybychom to brali jenom jakoby absolutním počtem těch opravdu velmi potřebných dětí, dal by se říct v ohrožení života, tak ta nejhorší situace právě teď je v Sudánu, kde vlastně v zemi, která má 33 milionů obyvatel, tak 17 milionů dětí, je to nepředstavitelné číslo, skoro dvě České republiky vlastně potřebují pomoc pro to, aby přežili. To znamená, že skutečně jde o to základní výživa, voda, nějaké jako základní bezpečí, kam složit hlavu. A samozřejmě těch krizí víc přibývá a válek víc přibývá, než aby jich ubývalo. Takže celý Blízký východ, to jsou všechno věci, o kterých slyšíme politicky. Slyšíme analýzy, slyšíme rozbory, na kterého vůdce, jaký dopad to bude mít, ale vlastně o těch lidech, kteří tam žijí, o těch dětech, které tam žijí, které se i do toho rodí a vlastně neví, netuší, do čeho přichází, do jakého světa přichází, tak ta situace je samozřejmě nejhorší.
0: Jak se vy sama osobně vyrovnáváte s bezmocí, protože pomoci všem zkrátka nemůžete?
1: To je hodně vlastně častý argument a lidé občas píší a říkají, jako má to vůbec nějaký smysl, stejně nemůžete pomoct všem. A já aspoň pro sebe si to vždycky překládám tak, kdybych přišla k lékaři s bolavou nohou a on mi řekl, že stejně nemůže vylečit všechny lidi na světě, tak mě nevylečí, jak by mi asi bylo. Takže pro mě je to o tom, co můžeme udělat a máme tu možnost, tak bychom měli. A samozřejmě jsou věci, které jsou mimo naši kontrolu. Jsou nemoci, které se zatím nedají vylečit, na které není lék. A je dobře, že se na ně lék hledá, ale jsou to věci, se kterými se člověk musí smířit, ale současně vlastně má tu motivaci, to, co jde a to, co v jeho moci je, tak udělat.
0: Musela jste někdy volit mezi dvěma pomoci? Jednou pomůžete, druhému ne?
1: Já jsem naštěstí v téhle situaci nebyla, ale moji kolegové v terénu jsou v téhle situaci často. A zvlášť v těch jakoby nejtěžších krizích, kde třeba právě podvýživa pořád každý rok zabíjí asi 5 milionů dětí a často se ty děti třeba dostávají do těch výživových center už pozdě, kdy jim není možné pomoci. A vlastně ti kolegové mají nějaké prostě náramky, kterými rozřadí děti při příjmu na ty, které je možné jako 100% zachránit, které jsou třeba na 50% a které už prostě mají nulu. A to je strašně kruté, ale na druhou stranu je to právě o tom, aby se vlastně ty prostředky a pozornost soustředily na ty, kde ta možnost, to, o čem jsme mluvili, kde ta možnost ještě je. Takže nechtěla bych být v té situaci, ale jsou to momenty, kterým prostě ti lidé reálně čelí a je to samozřejmě velká zátěž na psychiku.
0: Pavla Gomba je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Námi Pavla Gomba, která je už přes 20 let výkonnou ředitelkou UNICEF v Česku. Ve své práci řešíte týrání dětí, jejich podvýživu, problémy se vzděláním, děti ve válečných konfliktech jste zmiňovala. Jak potom reagujete nebo nerozčílí vás, když narazíte potom na člověka, který řeší malichernosti?
1: To ani ne, protože vlastně to je jedna z těch věcí, které jsem poznala díky téhle práci, že ten problém, který člověk řeší aktuálně, je vždycky ten největší problém na světě, že všechno je relativní, takže když se vám rozbije pračka, tak prostě potřebujete vyprat a musíte vyřešit tu pračku a na chvíli to zastíní všechno ostatní a nějaké prostě uvědomění, že na druhém konci světa jsou horší problémy, vám stejně s tou pračkou nepomůžou, takže já myslím, že vlastně tahle práce mě přivedla k větší laskavosti a možná pochopení lidí v těch jejich problémech. Ale na druhou stranu mě rozčuluje možná o to více. Mě rozčulují ty problémy, které lidi způsobují sami. Ty věci, které vlastně i my řešíme opakovaně. A někdo by právě řekl, to je prostě zbytečné, jako to jste řešili už předloni. Ale my máme odpovědnost ne vůči tomu, který to způsobil, ale vůči tomu dítěti, které v tom je a vlastně nemá jinou šanci, nemá jinou možnost. Takže jako snižuje se mi tolerance vůči těm lidem, kteří prostě páchají problémy a vytvářejí problémy zbytečně, protože i tak těch problémů k řešení je dost. Ale současně nemám s tím možnost cokoliv udělat, takže člověk se s tím musí naučit žít a soustředit se na to pozitivní prostě.
0: Když mluvíme o dětech v těch zasažených oblastech, tak pro jaký věk dítěte je to úplně nejhorší, ta situace, které dítě to vnímá nejhůře?
1: Ono je to těžké asi takhle říct, nicméně my víme, že v podstatě už děti před narozením vnímají a že i to, co se jim děje před narozením, tak je ovlivní. A teď mluvím právě třeba o té podvýživě, takže proto pro nás podvýživa začíná s péči o matky, o nastávající matky. Ne všichni lidé vědí, že vlastně v tom kritickém období před narozením a během prvních 3 let života se vlastně vytváří imunita, vytváří prostě všechno. A pokud to dítě není dobře živené, tak vlastně nikdy se mu plně nevyvine ani mozek, ani vlastně tělesné funkce a potom už to nelze dohnat. Takže kdybych měla zvolit jenom jedno období, tak by to bylo skutečně prostě to období před narozením a první 3 roky života. Samozřejmě, že zdánlivě, pokud mluvíme třeba o nějakém zneužívání, o násilí, o tom, co se děje třeba v tom bezprostředním okolí, tak ty děti, které jsou starší, v tomu můžou být citlivější, ale nepodceňovala bych i vlastně vnímání těch nejmenších dětí, které nám třeba nemůžou to říct a sdělit. Neznamená to, že to nevnímají, že to neovlivňuje.
0: Vypadá to, že se jich to netýká, ale týká se jich to bytostně. Chtěla jste někdy nějaké dítě si přivést sem?
1: No málem se mi to stalo s jednou dívkou z Rwandy. A už jsem tady zjišťovala prostě podmínky, opravdu jsem si k ní vytvořila takový vztah, natáčeli jsme s ní dokument a pro mě to byla taková popelka. Velmi silný příběh, ta dívka ztratila rodiče a opravdu žila v extrémní chudobě, ale taková jako byla v ní taková odolnost a současně tichost a současně pokora a starala se ještě o sourozence, bylo to skutečně o samotné přežití, takže člověku to skoro zlomilo srdce. Ale když jsem právě začala zjišťovat všechny ty praktické věci a uvědomila jsem si, že tady převezu dívku, které v té době už bylo 15 let, že by to bylo jako přesadit květinu, že by to bylo vlastně pro ní strašně těžké začít tady chodit do školy mezi prvňáky, že bych musela samozřejmě vzít její sourozence, aby nebyla opuštěná, že vlastně to není úplně jednoduché a přemýšlela jsem o tom, co je v jejím nejlepším zájmu, jak jí nejlépe můžu pomoci. A vlastně jsem dospěla k tomu i to, co je princip UNICEF oklikou osobní, že nejlépe je pomáhat dětem tam, kde se narodili, dát jim tu možnost, aby prostě mohli vyrůstat tam, aby mohli chodit do školy tam, aby zůstali ve svém prostředí. Takže ještě vlastně s touhle osobní zkušeností člověk došel k tomu, že ten postoj je správný.
0: A jste v kontaktu s tou dívkou?
1: Ztratila jsem s ní potom kontakt, ale když jsem tam byla naposledy, tak jsem přes kolegu se snažila zjistit, co s ní je. Tehdy jí bylo už 25. Říkala jsem si, kolik asi má dětí a podobně. A sice jsem, protože žila velmi daleko, takže jsem se s ní neviděla, ale vím, že vlastně studuje, že byla na univerzitě, což samo o sobě je neuvěřitelný zázrak. A děti ještě neměla, ale byla zasnoubená, takže pro mě takový aspoň trochu happy end, nebo prostě pokračování, nějaký milník. Ale současně jsem si uvědomila, že vlastně UNICEF je v životě těchto dětí, kterým pomáháme, jenom jeden malý bod a potom ten život jde dál, ale ten bod je důležitý. A je možné, že na mě zapomněla, ale vlastně to, že jsme jí mohli tehdy pomoct, bylo úplně zásadní.
0: Pavla Gomba je naším hostem.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Povídám si s Pavlou Gombou, výkonnou ředitelkou UNICEF, což je fond, který pomáhá dětem po celém světě. Vybavíte si ještě to poprvé, kdy jste přijela do takové země chudé?
1: Pro mě byla zásadně ta zkušenost v Zimbabwe, velmi osobní, ale moje první mise v rámci UNICEF byla do Kambodži a tam jsem se vlastně poprvé setkala právě s tou jako smrtí bezprostředně, kde jsme byli v jedné velmi zapadlé vlastně provincii hraniční, opravdu v oblastech, které tehdy ještě byly zaminovány, takže se tam nedalo v podstatě chodit jinde než po vyznačených cestách. To nebezpečí tam bylo velmi reálné a člověk pochopil, že byť tam třeba leží úrodná půda ladem, tak ti lidé ji nemůžou obdělávat a v té vesnici jsou právě třeba děti podvyživené. Ale byli jsme na návštěvě i v nemocnici, kde vlastně byly předčasně narozené děti a tam jsem viděla umírat dítě a nemohla jsem mu pomoct. A to byl jeden z těch okamžiků také vlastně, které člověku dávali tu velkou motivaci v tom pokračovat, protože jednak těch dětí tam bylo hodně, nedalo se ty děti převést. V celé provincii tehdy měli 3 inkubátory, které byly samozřejmě všechny obsazené nebo možná ani ne funkční. A takže jako 10-hodinovou cestu po silnici dítě nepřežije. Není možné zajistit vrtulník pro jedno dítě. Vlastně jakoby ta realita, ten střet s tou realitou, která vlastně u nás má jednoduché řešení, ale tam ne, takže motivace velká.
0: Pro vás motivace, pro někoho jiného by to mohlo být ten střet s realitou naopak odrazující, že by si řekl, tak na tohle já prostě nemám, takže musíte být strašně silná osobnost.
1: Já myslím, že ne. Právě mám vlastně to štěstí a to je taková ta třešnička na dortu v téhle práci, že občas vidím i ty výsledky. Takže se třeba vrátím do stejné oblasti po 5 letech a já tam vidím, jak se to posouvá, jak to vlastně jde k lepšímu, někdy až teda strašně rychle, že by snad člověk šlápnul na brzdu. Ale právě třeba ze Sierra Leone mám takový zážitek, kde jsem se vrátila po 5 letech do stejné oblasti, předtím tam nebyla škola a děti chodili prostě ty, které ještě mohly, tak chodili prostě 5 kilometrů daleko do školy. A když jsem tam přijela po 5 letech, tak tam byla škola díky podpoře UNICEF a děti měly boty, což si nikdo jako z těch dalších lidí, kteří tam byli, nevšimli, protože to je normální, že děti mají boty, ale oni před těmi 5 lety boty neměli, což znamenalo, že nemohli chodit do školy, že měli prostě parazity z té půdy a podobně. Takže jakoby pro mě to, že děti mají boty, byla obrovská známka pokroku a to, že sedí v té škole. Takže člověk si všímá i těch věcí, které, když tam člověk třeba přijede poprvé, tak nevidí.
0: Šlo vám někdy o život v nějaké z těch oblastí? Vy jste zmiňovala zaminované území?
1: No, možná šlo a možná o tom ani nevím vždycky. Měla jsem takový zážitek ze Středoafrické republiky, kde jsme teda přežili vlastně napadení, takový jako incident nešťastný se skupinou rebelů. Nicméně hodně lidí si právě představuje nějaké boje a násilí, ale tady v těchto oblastech může jít o život i z úplně jiných věcí. Asi nejnebezpečnější jsou třeba přesuny právě jakoby dopravní, třeba situace, nehody, pády vrtulníků a podobně. Před měsícem jsme přišli o jednu kolegyni v Kongu, která teda zemřela na nálet dronem, ale mám takovou vlastně veselou příhodu od svého kolegy také z Konga, který byl v oblasti, kde byla ebola, což je velmi smrtelná nemoc. A když se vracel zpátky, tak začal mít prostě všechny příznaky a prostě věděl, že je zlé a přijel do hlavního města v noci, kdy byly všechny nemocnice zavřené, nebyla tam pohotovost jako u nás, takže musel přespat na zápraží, manželka ho nepustila domů, protože se bála o děti, takže oprávněně. A když ráno otevře nemocnice, tak prostě tam spěchal a tam mu diagnostikovali malárii. A on říkal, já jsem nikdy v životě nebyl tak šťastný, že mám malárii a že to není ebola, protože to riziko je samozřejmě reálné.
0: Pavla Gomba je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Pavlou Gombou, která stojí v čele organizace UNICEF v Česku přes 20 let. Jak velká je vůbec dnešní pomoc České republiky dětem ve světě?
1: Je opravdu významná a my si vážíme toho, že každý rok roste. Protože v loňském roce jsme v Česku získali 95 milionů, což je krásné a to jsou příspěvky od lidí, od úplně obyčejných lidí, kteří posílají třeba 100 korun měsíčně, ale přesně tohle pomáhá. A my si vážíme té pomoci v zahraničí, tam, kde to je potřeba nejvíc, ale rozvíjíme i projekty tady u nás v Česku a dělají nám radost. Máme například anketu Dítě Česka, kde hledáme nadané, aktivní, empatické děti u nás ve věku mezi dětmi na základní škole a mezi středoškoláky. A ty chceme ocenit. Vlastně chceme ukázat, jak skvělá generace nám tady vyrůstá, že to nejsou jenom děti u mobilů, že to jsou i děti, které dělají něco dobrého pro druhé, pro nás všechny. A chceme vlastně jim za to poděkovat. Takže právě teď máme otevřené nominace, sbíráme. Pokud nás slyší nějaký rodič nebo učitel nebo vedoucí kroužku a ví o dítěti, které by se zasloužilo tohle ocenění, tak může nominovat na webu dítěčeska.cz a my se moc těšíme. Každý rok je zajímavé sledovat, jak se to vyvíjí.
0: Dokdy ta nominace je možná a kdy budeme znát to oceněné?
1: Nominace jsou otevřené až do konce září a vyhlášení proběhne 14. listopadu. Je to projekt, na kterém spolupracujeme s Univerzitou Karlovou, takže velmi slavnostně ve vlasteneckém sále Univerzity Karlovy. A třeba loňští vítězové, 10letý Šimon, který je už v tomto věku filmář a natočil takový zajímavý dokument, film, vlastně hraný film o šikaně, aby se podělil s problémem, který se týká i jeho. A nebo 16letá mladá vědkyně Adela z Liberce. To jsou děti, o kterých je dobré vědět a jsou určitě inspirací ostatním.
0: Když odhlédneme od UNICEF, od pomoci druhým, jaká je Pavla Gomba v soukromí?
1: Tím, že ve své práci se setkávám se spoustou lidí a chodím na spoustu akcí a podobně, tak v soukromí mám moc ráda ticho.
0: Ticho léčí.
1: Ticho, ano. Ticho a vlastně jakoby právě, aby člověk udržel tu rovnováhu, aby mohl i dávat. A baví mě vlastně číst, vzdělávat se. Nedávno jsem absolvovala kurz hypnozy, takže umím hypnotizovat. Nevyužívám to v práci, ale fascinuje mě, jakými všemi způsoby se dá třeba pomáhat druhým, ale i sám sobě, aby člověk byl v pohodě a aby dokázal prostě dávat to, co lidé potřebují.
0: Jak jste se cítila, nebo jak se cítíte v hypnoze?
1: Jsou různé druhy hypnozy, ale vlastně je to něco, co pomáhá třeba při relaxaci nebo při nespavosti. To jsou věci, které aplikuji i sama na sobě, takže někdy v noci člověk nemůže vypnout ten motor, který má v hlavě a pořád mu jedou další a další myšlenky. Takže to je přesně ten moment, kdy třeba hypnoza může pomoct.
0: Čili odpoutat se od světa, od myšlenek, toku myšlenek a usnete,
1: jo,
0: zkrátka.
1: Jo, výborně.
0: Úžasné, moc děkuju, že jste byla naším hostem a ať se vám daří zejména

0: tady ve vaší úžasné práci. Pavla Gomba byla naším hostem.
1: Moc děkuji. Naschledanou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 21 hodin.
2: Český rozhlas. Zprávy.
1: Česko zasáhly bouřky. Hasiči ve východní půlce Česka vyjíždějí k desítkám zásahů. Pavilon S brněnské dětské nemocnice čeká příští měsíc rekonstrukce. Po deštivé noci přijde chladné úterý se sněhem na horách. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Do východní poloviny Česka dorazily odpoledne silné bouřky. Na Vysočině hasiči vyjížděli zatím k asi 20 zásahů. Nejčastěji pročišťovali kanalizace a pomáhali čerpat vodu ze zatopených sklepů. Bouřky doprovází i kroupy. Ty padají i na jižní Moravě, nejintenzivněji na Hodonínsku. Pro oba kraje platí stejně jako pro zbytek východu republiky výstraha proti silným bouřkám. Ty by měly po půlnoci postupně ustávat. Jen v Moravskoslezském kraji a v části Zlínského a Olomouckého kraje potrvají až do rána. Podle meteorologů místy napadlo v úhrnech i kolem 40 mm srážek a podle předpovědi bude srážek ještě přibývat. Na východě Česka se totiž tvoří i velmi silné bouřky, takzvané supercely. Dělníci začnou od června opravovat pavilon S dětské nemocnice v Brně. V něm sídlí dětské infekční oddělení a jednotka intenzivní péče. Nemocnice teď postupně stěhuje lůžkovou část na pediatrickou kliniku. Týká se to asi poloviny pacientů. Ambulantní provoz by měl zůstat zachovaný, kvůli stavbě ale může docházet ke změnám.
3: Fakultní nemocnice Brno, pod kterou dětská nemocnice spadá, chce mít se stavební firmou smlouvu podepsanou do začátku června. Dělníci budovu v Černopolní ulici zateplí, vymění okna, dveře i výtahy. Součástí oprav bude i instalace nové vzduchotechniky s klimatizací, která v budově zatím není. Nové budou i rozvody a na střeše přibudou solární panely. Hotovo chce mít vedení nemocnice do léta příštího roku. Šimon Franz, Český rozhlas.
1: Dva turisté, kteří loni objevili zlatý poklad u Zvičiny na Trutnovsku, dostanou rekordní nálezné, téměř 12 milionů korun, rozhodl o tom Královéhradecký kraj. Poklad obsahoval téměř 600 zlatých mincí, ale také šperky, tabatěrky a další cennosti. Nálezci ho po objevení předali Muzeu východních Čech v Hradci Králové. Podle odborníků jde o mimořádný novověký nález. Jehož hodnota přesahuje 47 milionů korun. Výletní loď MV Hondius, kterou zasáhl hantavirus, opustil posledních 28 lidí. Na plavidle zůstává už jen část posádek. Ta popluje do nizozemského přístavu, kde je loď registrována. Podle záběrů španělské televize TVE evakuovaní nastupují do autobusu, které je převezou na letiště. Odtud pak odletí repatriačním letem do Nizozemska. Loď se musela kvůli silnému větru přesunout ke Kanárským ostrovům.
2: Sport.
1: Fotbalisté Artisu Brno se přiblížili baráži o postup do nejvyšší soutěže. Ve 28. kole šance Národní ligy vyhráli v Opavě 2-0 a udrželi tedy třetí místo v tabulce. Náskok na týmy mimo baráž navíc zvýšili na 3 body. Skóre otevřel Nigeriec Kwadria Ederiden. Po přestávce přidal druhý gol stoper Ondřej Čoudek. V dalších kolech přivítají Žižkov a poté nastoupí v Chrudimi.
2: Počasí.
1: Na Moravě a ve Slezsku bude během noci vydatně pršet, ojedinělé i s bouřkami. V Čechách budou srážky postupně slábnout. V úterý se ochladí, na horách budou přehánky sněhové a nejvyšší denní teploty dosáhnou 7 až 12 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Začínáme dopravní situací ovlivněnou počasím. Ve Žďáru nad Sázovou jsou kvůli záplavám uzavřené ulice Brněnská a Smetanová. Voda komplikuje také průjezd v České Metuji. Na silnici 3 číslo 26836 části Lindava u Cvikova zůstává uzavírka kvůli sesuvu skalního masivu. Tak jezděte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A teď už country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

vadou táhneme, rance na zádech a ta pouť ubíjí. Horko mění pánve v ohýbací plech a pré.

někdo střílel u kojotích hor a pak pes tklivě věl. Kulkou vraha skonal Charlie Prospector od někud

jeden 49er. Všechno vyzvonil, přísahal na svou čest, že vedl stovky mužů podél řeky Chill k nagetům jako pěst.

Ještě jednou hezký večer a ničím nerušený výlet dnešním Gandry Dostavníkem za nahrávkami, které se objevily mezi novinkami v poslední době. Ta první, vrchovatě naložená zlatokopeckou romantikou, se jmenovala Zlato a zpívali ji Petr Kocman, Tomáš Linka, Alan Mikušek a pochopitelně Roman Horký. Momentálně v dlouhém zatmění s Ilonou Čákovou.

ztracených rad. Se mi táto dával od dětství, stavěj z dobrodění hrad. Přijmi prohry, nečekej vítězství, věř mi, že nezapomínám. I když jsem tady a ty tam, kolik jedovatých střel si od mé hlavy tělem odrazil. Co tajných komnat otevřel, kdy ještě lesnou voněl rozrazil. Věř mi, že nezapomínám. Cestu dál přes větve časem tlejících.

0: světle časem tlející. Ani nevíš, co bych dal za tvé oči veřející. Ani nevíš, co bych dal za tvůj úsměv.
1: Hluboce vzpomínkové oči mého otce z letošního projektu Spasitel Romana Horkého a skupiny Camelot. Přesně před rokem se Roman objevil i na kolekci Na stopu Tony Jocha, ostřiliným desítkami vystoupení v hospodách a putikách v okolí rodných Svitav. Ve spolupráci s rutinovaným kytaristou Karlem Macálkou vznikla nahrávka La Dolce Vita.

Tony Joch a návraty stuctu písniček jeho loňského alba Na stopu a rychle do Texasu, který je od nejútlejšího dětství domovem i hlavní pracovnou letos 44-letého Kofi Andersona. Letošní v pořadí už 11. album se jmenuje Come On With It.

Kofi Anderson a klasický vlastenecký country hold Amerika je mým domovem. Před 3 lety se svým novým projektem pochlubila písnička Pavlína Jíšová, na kterém konečně uvedla studiovou nahrávku dávných vzpomínek, kdy patřila do sestavy formace Sem tam, v Týně nad Vltavou. Stejně jako folkový tulák Jarda Matěj Matěj.

Pavlína Jíšová a z jejího projektu Neznámé, písnička věnovaná kamarádům, kteří zahynuli při autonehodách. Jmenuje se Být šťastný musíš sám. A ještě jednou vás zavedu za Pavlínou, tentokrát do času, kdy byla jedním z pilířů společnosti Pavla Lohonky.

Nechala mě tady stát v dešti, odjela a já vím, že se nevrátí, protože už je taková. Kofi Anderson a z jeho letošní nabídky písnička She Ain't No Chevy. Ovšem v sestavě alba nenechává Kofi nic náhodě a zarputile hlásí pojeď zpátky, drive on back.

Tony Jok s Ivou Marešovou nad námi rozprostřeli modré nebe a před námi je výlet do Jantarové země, která je aktuálně jednou z 22 položek alba My vyhnání z ráje. V němž nabízí Žalman se svou stabilizovanou společností vesměs čerstvé verze elitního zpěvníku, který jej provází vlastně od času minisingrů. Díky všem, kteří jste i dnes jeli se mnou a hezký zbytek večera svůni divokého horského tymiánu. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Liberecký kraj odmítá současnou podobu akceleračních zón v regionu. V Přerově skončila přestavba nového sídla úředníků za téměř 300 milionů korun. Teploty spadnou k nule, na horách napadne sníh. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Liberecký kraj nesouhlasí s žádnou z navržených akceleračních zón na svém území. Mimořádná rada kraje dnes odsouhlasila 10 zásadních připomínek, které zašle Ministerstvu pro místní rozvoj. Radním vadí, že navržené akcelerační zóny pro solární a větrné elektrárny nebyly prodiskutovány s obcemi a nerespektují ani jejich územní plány. Navrhovaných 41 větrných elektráren o výšce 250 metrů by měl navíc podle náměstka hejtmana Jiřího Kláp TOP 09 velký negativní dopad na krajinný ráz.
2: V některých místech by starostové a občané strpěli 2 až 3 větráky, nikoliv prostě ten kopercový nálet, který tady je plánován. Například ta oblast pod Krkonoší může být fatálně dotčená, protože v souhrnu tam může být až 7 těchto ploch, takže se podíváte na Krkonoše, tak tam bude takhle pás větrníků před Krkonošemi, což si myslím, že si naše nejvyšší pohoří nezaslouží.
1: V Přerově skončila přestavba nového sídla úředníků za 344 milionů korun. Původně schátralou administrativní budovu na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka dnes převzali zástupci města. Jedná se o největší investici v novodobé historii města. Budova bude pracovištěm pro 100 magistrátních úředníků. Vlakové nádraží v Turnově se má změnit v moderní přestupní uzel. Správa železnic připravuje na letošek soutěž na rekonstrukci této železniční stanice. Například vlaky na Jičín už nebudou ve stanici měnit směr jízdy kvůli úvrati, ale projedou Turnovem napřímo. Podle generálního ředitele správy železnic Tomáše Tóta přinese investici ve výše 1 miliardy korun i další změny.
3: Doplnění provozní budovy, odkud budeme řídit dopravu, doplnění staničního zabezpečení a zároveň výstavba nových nástupišť, včetně podchodů, znamená, že vlaky do Liberce zkrátí dojezdovou vzdálenost až o 10 minut. Sport.
1: Reprezentační fotbalisté Tomáš Chorý a David Douděra by byli vyřazeni z A týmu Slávie, i kdyby se sobotní ligové derby se Spartou dohrálo. Radiožurnálu Sport to řekl šéf klubu Jaroslav Tvrdík. Chorý viděl červenou kartu za to, že udeřil loktem do obličeje hostujícího stopera Asgera Sorensena. Douděra za nedávky rozhodčímu. Šéf klubu Jaroslav Tvrdík přitom hráče před podobným chováním varoval.
4: Jsem před zhruba 14 dny seděl s celým vedením A týmu, seděl jsem s lídry, s kapitány a měli jsme asi hodinu a půl trvající diskuzi. V rámci této diskuze jsme si jasně řekli, jak má vystupovat Slávie na hřišti. Já jsem jim jasně řekl, že pro příští podobná situace, že už těch excesů bylo dost a že při příští podobné situace ty tresty, že budou exemplární.
1: Sobotní derby pořadatelé ukončili v nastaveném čase za stavu 3-2 pro Slávii kvůli výtržnostem domácích fanoušků. Slávii hrozí od disciplinární komise kontumace zápasu ve prospěch Sparty, pokuta do 10 milionů korun a taky uzavření stadionu maximálně na 6 utkání. Počasí. Během noci bude na Moravě a ve Slezsku vydatně pršet, ojedinělé i s bouřkami. V Čechách budou srážky postupně slábnout, v úterý se ochladí, na horách budou přehánky sněhové. Nejvyšší denní teploty dosáhnou 7 až 12 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na D10 mezi 30. a 31. kilometrem ve směru na Turnov se tam střetlo osobní auto se zvěří, místo tvoří překážku na vozovce a řidiči musí projet se zvýšenou opatrností. Tak nohu z plynu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď už pro vás divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. V divadle pro vaše uši se mi občas nabídne taková vzácná příležitost. No, představte si asi jako když stojíte u knihovny a máte v ruce jednu knížku v několika různých vydáních. Pokaždé jiný rok vydání, jiný obal, jiné ilustrace, vydat tady třeba ilustrace úplně chybí. Zkrátka, pro nás to dnes znamená různé zvukové zpracování jednoho jediného příběhu. Tak se nechte překvapit, anebo možná vám napoví už první melodie.

0: Nevím přesně, jaký ostrov pokladů měl tedy na mysli Vaby Daněk, ale za to vím, na jaký ostrov pokladů se teď společně vydáme. Samozřejmě vrátíme se na stránky stejnojmenného románu Roberta Louise Stevensona, který asi nechyběl v žádné klukovské nebo holčičí prostě dětské knihovně. Jen v rozhlase měl v průběhu let několik adaptací. Dochované jsou dnes už jen dvě. Ta první s titulem Poklad na ostrově je z roku 1966 a hlavního hrdinu Jima Hawkinse si v ní v režii Karla Weinlicha zahrál tehdy 31-letý, ovšem s věčně mladickým hlasem Jaroslav nebo Jaroušek Kepka.
1: Pod skalou slané moře šumí, je modré na pohled, hlavou mi táhnou sny a dumy, láká mne širý svět, láká mne širý svět. Hracek mi krouží kolem hlavy, sleduju jeho let, když vlny hučí dálky zdraví. A mně je 15 let, a mně je 15 let. Chtěl bych s tou brigou nebo bárkou na moře vyplout hned, porvat se s mořem s krutou dálkou a navrátit se zpět, a navrátit se zpět.
2: Jsme na místě, pane.
3: U admirála Bemboa. No, uvidíme.
2: Bude se vám tady líbit. Tady vás určitě nikdo nebude vyrušovat.
3: Je z té vaší hospody vidět na moře?
2: Skoro až do Bristolu, pane, když je jasno. Já se často dívám na moře. Víte, že rozeznám fregatu od korvety?
3: Mohl bys být od rodiny plavčíkem, co? Nebo radši hned kormidelníkem?
2: Proč ne? Plavčík Jim Hawkins se hlásí. Na obzoru černá pirátská vlajka se skříženými hnáty.
3: No, na to se musím napít.
2: Maminko, vedu ti hosta.
3: Kluku, ty se máš k světu.
4: Už jdu. Jimmy, mluvil jsi s doktorem Livesayem?
2: Určitě přijde, maminko, zatím posílá tenhle odvar.
4: Děkuju ti.
2: Představ si, že tento pán...
3: Vy jste hostinská?
4: Dobrý den, pane, k vašim službám. Pán chce přespat?
3: Možná přespat, možná i ubytovat, to všechno se uvidí. Ten váš zapadák se mi docela líbí. Chlapec mi říkal, že tu je klid.
4: Jako v ráji.
3: Potřebuji si odpočinout. Nesnáším lidi. Ale dám klid, rozumíte?
2: Říkal jsem pánovi.
3: Teď mlč a přines sklenku pálenky.
4: Je dole v přihrádce, Jimmy, běž, tady máš klíče, tak běž.
2: Hned jsem zpátky, pane.
3: Kuchyň mám rád jednoduchou. Špek, vejce a hlavně fazole. Platím předem.
4: 4 zlaťáky.
3: No, až je projím, řeknete si o další.
4: Děkuju vám, pane. Hned vám připravím nahoře pokoj. A chlapec tu bude co nevidět, pomůže vám se vším. Děkuju vám, pane. Bude se vám u nás jistě líbit.
2: Už jsem tady, pane, poslušte si. Naše pálenka je výborná. I baron Trelawney se tu někdy zastaví na skleničku.
3: No, uvidíme, čemu se říká v taverně u admirála Bemboa rum. Dobrá. Abys rozuměl, chlapče, pálenka to je jediný přítel na moři, který tě nezradí.
2: Budete si ještě něco přát?
3: Ne, totiž počkej, příteli. Dovolíš, abych ti říkal, příteli, víš, co je tohle?
2: Stříbrná 4 pence, pane.
3: Tak. A chtěl bys si vydělat?
2: To bych musel hodně dlouho pracovat.
3: Ale vůbec ne. Záleží jenom na tobě. Jestli dokážeš mít otevřené oči, no tak co? Umíš číhat jako rys?
2: Myslím, že ano, pane.
3: Dobrá. Tuhle 4 pence dostaneš každý měsíc, když se poohledneš po jednonohém námořníkovi.
2: Po jednonohém námořníkovi?
3: Snad nemáš strach. Neboj se, tobě nic neudělá. A kdybys ho uviděl, sebereš se, přiběhneš za mnou a budeš hlásit, kapitáne, je tady jednonohý námořník. Přišel jsem a ptal se po vás. Ale já jsem řekl, není tady, nikdy tu nebyl, to jste se asi spletl.
2: Není tady, nikdy tu nebyl, to jste se asi spletl.
3: Báječně. Vyplácím ti, Jimmy, slavnostně první zálohu.
2: Děkuju vám, pane.
3: A nezapomeň, dávej pozor na jednonohého námořníka.
2: Budete večeřet, pane?
5: To ne, hochu, to ne, ale skleničku pálenky bych si dal.
2: Hned vám ji přinesu, ale mohl byste si přesednout od okna?
5: Proč pak, hochu, mně se to líbí.
2: Tady totiž sedává náš kapitán, pane, to je jeho místo. Teď je na procházce.
5: Kapitán, no samozřejmě náš byl, to bude překvapení, až se setká se starým kamarádem.
2: Vy ho znáte?
5: To bych řekl, je takový vysoký, silný, má na ušnici a dvě jizvy na tváři.
2: Přesně on, pane.
5: A přivezl si obrovský kufr, že je to tak?
2: Jak to víte, pane?
5: No tak vidíš. A říkal ti, abys k němu nikoho nepouštěl, nic mi nemusíš říkat. Znám toho starého Morouse jak vlastní boty, ale to se mne netýká, víš? Já mu chci něco velmi důležité.
2: Ano. Už se vrací, pane, vidíte? Tamhle jde po pěšině naproti na stráni.
5: Na mou duši. Tiše, skrtku, tiše. Musím ho překvapit. Ani slovíčko na bobu.
6: Dobrý večer.
5: Dobrý večer. Bile. Dobrý večer od kamaráda, který tě přišel navštívit.
6: Co? Ať mě hrum černý pes.
5: Docela správně, Bile. Už dlouho jsme se neviděli, viď? Zapomněl jsi na nás a to není o tebe hezké.
6: Nech toho. No dobrá. Vyčení chariste mě. Co chceš?
5: Co by na tobě mohl chtít černý pes? Trochu si zavzpomínat na staré časy.
6: Nežvaň. Já vím, oč vám jde. Ale to si zapíš za uši. Ty i všichni ostatní. Nedostaneš nic. Nic.
2: Mám přinést polévku, kapitáne?
6: Nebudu jíst. Sklenici rumu.
2: Ano, pane.
5: Piješ na kuráž? Budeš jí potřebovat.
6: Nejsem. A zmizni odtud.
2: Jak si přejete, pane?
6: Pamatuj si. Svou kůži nedám, lacino. Můžeš to vyřídit rytířů.
5: Jsi sám, Bile, a nás je 9.
6: A kdyby vás bylo 100, chtěli byste dukáty, co? A zlaté pruty a stříbrné poháry. Nic nedostanete. Jsou moje, jako předtím byly flintové.
5: Patří nám všem.
6: A tak běžte a hledejte si je, když patří vám všem.
5: Pamatuj na Bengana.
6: Já nejsem Bengan. Pamatuješ na nebošníka kapitána Flinta? Beze mne neudělal ani jediné rozhodnutí. Mě svěřoval loď, když byste u strachy nevěděli, kudy kam. Krysy. Vždycky jste byli jen krysy.
5: Nadáváš. Stejně ti to nepomůže, Bile. Víš dobře, že máš na vybranou jen 2 věci. Buď nám dáš mapu, nebo...
6: Nebo
5: dostaneš černou známku.
6: Ty lotři.
5: Rozmysli si to dobře. Buď mapu.
6: Neleknu se vás.
5: Nebo černou známku. Zapiš si to za uši. Přijdeme brzo. S Bohem, Bile.
6: Neleknu se vás. Rozumíš? Všichni se budete houpat na obrátce. Radši si ještě pořádně loknout rumu, než... Proč se mi najednou tak točí hlava? Jim, kde jsi? Žil.
2: Já za to nemohu, pane doktore, říkal, že je to jeho kamarád a vůbec nebyl jednonohý.
7: Jime, prosím tě, nech už všech nesmyslů. Jednonohý námořník. Podej mi obklad.
2: To nejsou nesmysly, pane doktore, on říkal...
4: Určitě je mrtev, určitě a musí umřít zrovna v našem starém poctivém hostinci.
7: Jen klid, paní Hawkinsová. Je právě tak živý jako vy nebo já. Zatím ho jen klepla slabá mrtvička. Není divu, táhne jako duha.
4: Víte, kolik nám je dlužen?
2: Pane doktore, maminko, podívejte, tady to tetování.
4: Pro všechny svaté. Šípenice. On má šípenici na ruce.
7: Jen aby neměl oprátku na krku. Jimmy, ještě vodu.
2: Ano.
7: Tak. Nedal bych za to groš. Jimmy, bojí se krve?
2: Mm-mm.
7: Ne? Tak drž to umyvadlo, pustí mu teď trochu žilou.
2: Tady, pane doktore, podívejte, tady je vytetovaný nějaký nápis.
7: Billy Bonesovi, jeho zlatíčko.
4: Fuj, taková nestydatost. Jimmy, okamžitě se dívej jinam.
2: Tak je to pravda.
7: Drž pořádně to umyvadlo. Co je pravda?
2: Že se jmenuje Bill Bones.
7: Co vám všechno napovídal?
4: Co pak s ním byla kloudná řeč? Přineste pálenku, chci sklenici rumu. To bylo všechno, co od něho člověk slyšel. Ze začátku aspoň platil, ale teď? Minulý týden vyházel z hospody hosty, poněvadž prý pomluvil nějakého Flinta nebo tak
7: něco. Říkali mi to. Konečně přichází k sobě.
6: Mrož vám nikdy nepatřil. Vy lumpy. Černý pes. Kde je černý pes?
4: Prosím, mrož, pes, hotový cirkus. Přeskočilo mu z toho v hlavě.
7: Uklidněte se, pane. Žádný mrož tady není a pes taky ne.
6: Cože? Co je? No, co se to se mnou stalo?
8: Pan doktor Livesey je náš přítel.
7: Dopřáváte si příliš rumu, vážený. Mrtvice se o vás pokoušel, pane Bonesy.
6: Já nejsem Bones.
7: Bones nebo Jones, to máte jedno. Ale ať jste Petr nebo Pavel, jedno vám kladu na srdce. S rumem si dáte od dneška pokoj. Jestli se nechcete dostat rovnou na prkno, na nejvíc sklenku denně. Stát si ještě jednou to, co dnes, neručím za nic.
6: Doktor. Máte pravdu, stát si ještě jednou to, co dnes. Ne. Buď já, nebo oni. Špatně mě znáte, rytíři štěstěny. Byl ještě není starý prohnilý koráb. Ta hlava. Do postele. Jim, pomoz mi do postele.
7: Konečně rozumné slovo. Paní Houkinsová, dohlédněte na něho. Aspoň týden musí ležet.
8: Pojďte, kapitáne, pomohu vám.
7: A nezapomeňte, co jsem vám řekl. Ani kapku navíc. Přijdu se na vás podívat zítra.

0: Podarujte ubohého žebráka, podarujte ubohého slepce, podarujte chudáka, pomozte ubohému člověku.
1: Co si přejete, pane?
0: Zdá se mi, že mluvím s chlapcem. Řekni mi, kde je tu hospoda u admirála Bemboa?
1: Jste přímo před ní, pane.
0: Mohu tě o něco poprosit, chlapče?
1: Jistě, pane.
0: Doveď mě ke kapitánu Bonesovi.
1: Ke kapitánu? Tady žádný pan Bones nebydlí.
0: Ale chlapče, snad bys nelhal. To je hřích, dítě, to je veliký hřích. Potřebuju s ním mluvit jen malou chvilku.
1: Říkám vám, že jste se spletl.
0: Tak dobrá, hochu, věřím ti. Jistě bys neobelhal ubohého slepce. Podej mi, chlapče, ruku. Vyveď mě zase na cestu, prosím tě.
1: Musíte dávat pozor. Au, co to děláte? Vždyť mi zlomíte ruku.
2: Zlomím ti, jestli mě okamžitě nezavedeš ke kapitánu. Zlomím ti nejdříve jednu ruku a pak druhou.
1: Ale já nesmím.
2: Veď mě.
1: On je nemocný. Počkejte, nechte toho, já vás povedu.
2: Já tak si pospěš. Se mnou nejsou žádné žerty. To si pamatuj.
3: No si ty, Jimmy?
1: Přišel za vámi. Kam chrát, pane?
2: Bile Bonesy. Naše chvíle přišla.
3: Kostelní lavice.
2: Tak, starý brachu, nečekal jsi nás tak brzo.
1: Au!
3: Pouš toho, chlapce. Přinesl jsi mi černou známku?
1: Kapitáne.
3: Dobrá, kostelní lavice. Ať se teda stane, co se má stát.
2: Ještě si můžeš zachránit život, Bile. Můžeš dát mapu po dobrém. Za 6 hodin... si přijdeme pro mapu.
3: Za 6 hodin vám zakroutím krkem. Pošlu vás ke všem čertům.
2: Tak se rozluč se životem, Bile. Za 6 hodin přijdeme všichni. Všichni! Přemýšlej o tom. S Bohem.
3: Jen přičte. Přijďte, rozbiju vám hlavu, vy, nebojím se vás. Kdyby se mi tak netočila hlava. Jimmy, rum, přines mi rum. Chci mít jasnou hlavu.
1: Kapitáne, co je vám?
3: Dojeď pro doktora. Jimmy, hlava se mi točí. Řekni mu, že banda, moje zlato. Ne, moje zlato nedostanou.
2: Máš ještě 6 hodin.
4: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
5: V dalším Ostrově pokladů Jaroslava Kepku po letech opět v režii Karla Weinlicha v hlavní roli vystřídal Jiří Langmajer. Tomu sice v roce 1983 nebylo ještě přes 30, ale věk skutečného Jima Hawkinse už měl jako 17-letý taky dávno za sebou. V následující ukázce, jako bychom vlastně navázali tam, kde jsme před chvílí skončili, totiž v krčmě u admirála Benboa.

0: si. Rytíři štěstěny přišli. A běž, vyraz dveře.
1: Je otevřeno.
2: Podívejte, Billy Bones leží tady nalevně na zemi.
1: Asi zaháněl strach rumem.
0: Vstávej, Billy Bones, tak mám ti pomoct tou hledýkou.
3: Ten už nevstane, Silvere.
0: Kluci, prohledejte ho. Všechno prohledejte. Hlavně kufr, všechno tady obraťte na ruby. Musíme najít mapu ostrova.
4: Kufr je prázdný.
0: Hledejte dál, pitomci.
1: Ne, tady není.
0: I kdybych chtěl tuhle špeluňku obrátit na ruby, tak tu mapu najdu.
3: Podle mě už byla někdo šacoval, nemá u sebe vůbec nic. Předešli nás ty z hospody. Mapu vzal určitě ten zatracený kluk.
5: Utíkali jsme s matkou za doktorem Livesayem, protože jsme se báli, aby nás piráti u admirála Bembua nezastihli. Na návštěvě u doktora Livesaye byl právě lord Trelawney a já zpočátku váhal, jestli mohu před tímto člověkem o tajemných událostech posledních dnů mluvit. Když mi však doktor naznačil, že před panem Trelawneym nemá žádné tajnosti, vypověděl jsem vše, co jsem věděl o Flintově bandě a ostrově pokladů. Nakonec svého vyprávění jsem položil na stůl balíček ve voskovaném plátně. Byla v něm ukryta mapa ostrova.
6: O tom Flintovi jste už jistě slyšel, že, pane Trelawney?
7: Jak bych o něm neslyšel? Byl to ten nejkrvavější pirát všech dob.
6: Dejme tomu, že na této mapě, kterou máme před sebou, je klíč k určení místa, kde Flint zakopal svůj poklad. Zajímalo by mě, jak může být ten poklad velký.
7: Jak velký? Obrovský, doktore.
6: Myslíte?
7: Víte, kolik lodí Flint vydrancoval a potopil? Podívejte se. Tyhle křížky na mapě označují jména plachetnic, které Flint poslal ke dnu.
6: A tady vzadu si zaznamenával dokonce podíly na kořisti. Otočte tu mapu, pane Trelawney. Ano, ostrůvek leží v karibské oblasti. O tom nelze pochybovat. Je asi 9 mil dlouhý a 5 mil široký.
5: Ten pahorek uprostřed ostrova se jmenuje... Dalekohled.
7: Dalekohled je hlavní orientační bod. Tady na mapě je připsáno. Vysoký strom na dalekohledu, 10 stop k východu, východní pahorek, 5 sáhů od černé skály, na níž je vyryta hlava. Červeným křížkem označeno místo pokladu, podepsán John Flint.
5: Podívejte tady, křížek červeným ingoustem.
7: Myslím, že to je jasné. Máme před sebou klíč k pohádkovému bohatství. Okamžitě koupím v bristolském přístavu loď, najmu posádku, naložím vás a Jima a ten poklad dostaneme, i kdyby to mělo trvat rok.
6: Ale co moje lékařská praxe, pane Trelawney?
7: Jmenuji vás lodním lékařem. Za pár měsíců budete mít tolik zlata, že si na nějakou ubohou lékařskou praxi ani nevzpomenete. Jim Hawkins může být plavčíkem nebo pomáhat v kuchyni.
8: Hurá, maminko! Víš, že mi dovolíš plavit se za pokladem.
9: Bojím se o tebe, Jim. Taková výprava je nebezpečná.
8: Maminko...
6: Přimlouvám se za Jima, paní Hawkinsová. Už je to velký chlapec. Dám na něho pozor.
8: Splatíme dluhy. Přivezu peníze, maminko. Hromady peněz.
9: Peníze. Hlavně, abys přivezl sám sebe a vrátil se živ a zdráv, Jime.
8: Já se vrátím, maminko.
6: Mám teď strach z jediného člověka.
7: Z koho, doktore?
6: Z vás, pane Trelawney, protože znám vaši hovornou povahu.
7: Budu mlčet jako hrob, doktore. To vám slibuji.
6: Nejsme totiž jediní, kdo vědí o této mapě. Pamatujte si to, pane Trelawney.

0: Hispaniola je opravdu krásná loď, pane. Gratuluji vám k tak výhodné koupi. Dovolte, abych se představil. Jsem John Silver, vysloužilý námořník. Na lodích jsem strávil většinu svého života, ale Hispaniola je jedna z nejlepších lodí, jakou jsem kdy viděl.
1: Máte zřejmě hodně námořnických zkušeností.
0: Mohl bych si s nimi otevřít obchod, ale bohužel o mé zkušenosti není zase takový zájem. Na jednonohého člověka není zrovna příjemný pohled.
1: Promiňte, ale nebude vám vadit, když se zeptám, jak jste přišel o mamu?
0: Ve službách vlasti pod nesmrtelným generálem Hawkem. Ale to by byla dlouhá historie. Generál Hawk mě vyznamenal dostatečnost.
1: Dostáváte penzi?
0: O, nikoliv, o ne.
1: Poslyšte, měl bych pro vás návrh. Hledám muže s takovými zkušenostmi, jaké máte vy. Nechcete se plavit na mé lodi?
0: Velice rád, pane. Jestli potřebujete lodního kuchaře, jsem k vašim službám. Mohu vám pomoci i při výběru posádky. Znám v Bristolu každého námořníka a spolehněte se, že vám vyberu ti nejlepší.
1: Výborně. Někoho takového jsem potřeboval.
0: A kam se poplavíme, pane?
1: Bohužel to vám nemohu prozradit.
0: Ale pochopte, až budeme najímat posádku, každý se nás zeptá, kam plujeme.
1: Dal jsem přátelům slib, že cíl plavby neprozradím.
0: Je mi líto, že nemohu vaši nabídku přijmout.
1: Proč?
0: Nepatřím k námořníkům, kteří se nalodí a je jim jedno, kam plují. Vždycky jsem znal cíl své cesty, pane.
1: Opravdu vám nemohu říct nic bližšího.
0: Chápu, ale bohužel se mnou nepočítejte.
1: Vypadá to, že jste poctivý člověk.
2: Umíte držet jazyk za zuby?
0: Pane.
2: Plujeme pro poklad kapitána Flinta.
0: Už nemusíte nic říkat, pluji s vámi. Neřeknu nikomu ani slovo a posádku vám vyberu z těch nejlepších mořských vlků, které tady v Bristolu znám.

0: Konečně přišel den, kdy jsme zvedli kotvy. Hispaniola začala svoji plavbu k ostrovu pokladu. Plachty se nadouvaly, břeh s přístavištěm se ztrácel za námi. Posádka se skládala ze samých zkušených námořníků a kapitán Smollett, kterého najal pan Trelawney, také rozuměl svému řemeslu. Během plavby se však přihodilo několik zvláštních věcí.
1: Pan kapitán Smollett by s váma rád mluvil, pane Trelawney.
2: Ať vejde do mé kajuty, Jimmy.
1: Pojďte dál, pane kapitáne.
2: No, co máte na srdci, kapitáne? Doufám, že je na lodi všechno v pořádku.
3: Budu upřímný, pane Trelawney. Nelíbí se mi tato plavba a nelíbí se mi posádka.
2: Nakonec se vám nelíbí ani loď, kapitáne, co?
3: Naopak, loď je výborná.
2: Možná se vám tedy nelíbím já, váš zaměstnavatel.
4: Takové narážky nemají žádný smysl. Pokračujte, kapitáne Smollette.
3: Byl jsem najat se zapečetěnými rozkazy, abych panu Trelawneymu řídil loď, kam poručím. Proč ne? Zjistil jsem ale, že i ten nejposlednější námořník na lodi ví víc než já. A to není správné.
4: V tom s vámi plně souhlasím, kapitáne.
3: To není bohužel všechno. Doslechl jsem se, že se plavíme za jakýmsi pokladem. To je ožehavá věc, pánové. A už vůbec se mi nelíbí, že to má být tajemstvím a zatím o tom žvatlá celá posádka. Mám takový dojem, že ani jeden z vás, pánové, neví, co je v sázce.
4: Proč se vám nelíbí posádka? Nejsou to snad dobří námořníci?
3: Mám za to, že posádku si má vybírat každý kapitán sám.
2: Ještě něco, kapitáne?
3: Ano. Zaslechl jsem, že máte mapu toho ostrova, kde je poklad zakopán. To místo je prý označeno červeným křížkem. Mnozí prý znají i přesnou zeměpisnou polohu.
4: To není možné.
3: Je mi líto, pane.
2: Neslýchané. Mohl jste to prozradit jedině vy, doktore. Nebo tady ten kluk.
4: Vyprošuji si taková nespravedlivá nařčení, pane Trelawney.
3: Je nutné, abychom provedli určitá opatření, pánové. Tak za prvé. Mužstvo naložilo prach a zbraně pod přední palubu. Tam je volný přístup. Doporučuji přenést zbraně a střelivo do skladiště pod vaší kajutou, pane Trelawney. A za druhé, nevím, pánové, kdo z vás má mapu toho ostrova, ale požaduji, aby to zůstalo přede mnou i před celým mužstvem v tajnosti.
4: Obáváte se snad vzpoury, kapitáne?
3: Zdá se, že na palubě není všechno v pořádku. Ten jednonohý lodní kuchař Silver, kterého tady všichni poslouchají, se mi taky nelíbí.
2: Jděte už ke všem čertům, kapitáne. Silver je poctivec a hrdina. Generál Hawke ho vyznamenal za statečnost. Mám už dost toho vašeho podezřívání. Opatření, o kterých jste tu mluvil, si pro mě za mě udělejte, ale přestaňte mě unavovat svými věčnými pochybnostmi.

0: Co tady děláš, chlapče?
1: Dívám se, jak námořníci přenášejí zbraně, pane kapitáne.
2: Hej, hola, kamarádi, co to k čertu vyvádíte? Kdo to nařídil?
0: Já, Silvere. Máte něco proti tomu?
2: Vůbec ne, kapitáne. Jenom se bojím, že záď pak bude přetížena.
0: Tyhle obavy přenechte laskavě mě. A jděte do kuchyně, ať nemusí mužstvo čekat na večeři. Toho chlapce vemte sebou.
2: Rozkaz, pane kapitáne. No, pojď, Jimmy, pomůžeš mi loupat brambory.

0: Bylo po západu slunce, když jsem dokončil svoji práci. Dostal jsem chuť na jablka, která byla uložena v bečce na palubě. Došel jsem k velkému sudu, ale shledal jsem, že jablíček v něm zůstalo už pramálo. Napadlo mě vlézt do sudu a trochu si v něm odpočinout. Stočil jsem se tam do tmy a pomalu jsem usínal. Najednou mě probudil praskot prken, jak v mé blízkosti jakýsi námořník stěžka dosedl na palubu. Bečka se zakymácela. Poznal jsem Silverův hlas. Krčil jsem se v bečce, poslouchal a chvíl se strachem, aby mě neobjevil.
1: Flint byl kapitánem a já jsem byl lodním mistrem.
2: Protože Flint z nás byl největší sekáč.
1: A já ti říkám, že kdybych neměl tu zatracenou dřevěnou nohu, tak jsem byl kapitánem rytířů štěstěný. Já, protože jestli se starý Flint někoho bál, tak se bál mě, Dicku, to si pamatuj.
2: Jo, to je jasný.
1: To, že se Flintova stará parta sešla tady na palubě, to je moje zásluha.
2: No jo.
1: Já jsem z Trelawneyho všechno vytáhl a já jsem mu vybral tuhle posádku. Tak bych byl moc rád, kdyby vám všem bylo jasný, že v tomhle podniku rozkazuju já.
2: Nerozčiluj se, Silvere, a radši nám řekni, kdy do toho půjdeme.
1: Kdy? Tak já ti to povím. Co nejpozději, abys věděl.
2: Sakra, proč? Mám už kapitána Smoleta až po krk.
1: Tvůj mozek nikdy za moc nestál, Henci. Kapitán Smollett je provocídní námořník a spolehlivě řídí tuhle zatracenou loď.
2: Kormidlovat umíme taky, Silvere.
1: Kormidlovat možná, ale kdo z vás umí určit směr pitomci?
2: Nikdo, tak držte hubu.
1: Mapu má doktor nebo ten břicháč Trelawney. Bude nejjednodušší, když nám poklad najdou. A pomůžou nám ho naložit na palubu. Teprve pak se jich zbavíme.
2: Jo. Až bude zlato na lodi, vysadíme je na pustým ostrově.
3: Jaký pak caviky s nima? Zakroutíme jim krk. To je nejjednodušší a taky nejspolehlivější.
1: Právně, Henci. Až budu lordem a budu jezdit v kočáře, nechtěl bych někoho z těch chlapů v Londýně potkat. Hodíme je přes palubu, až přijde náš čas.
2: Žraloku. Jasně. Všichni jdeme za tebou, Silvere. Já, Hans, Dýka, Morgan, Anderson, O'Brien, všichni.
1: To rád slyším. Jenom mě mrzí, že tady s námi není černý pes. A hlavička, ten zatracný kluk z hospody by je poznal. No. Dýku, sáhni do bečky a podej mi jablko vyschlovy nějak v krku.
4: Jo, Silvere.
2: Počkej, Silvere. Přece nechceš cucat šťávu z jablek, když tady máme rum.
1: Na poklad starýho Flinta.
2: Ať se dobře pomějem a nacpem si kapsy zlatem.
5: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: V divadle pro vaše uši dnes listujeme slavným románem Roberta Louise Stevensona Poklad na ostrově. A po dvou rozhlasových dramatizacích teď na závěr přijde ke slovu ještě dramatizovaná četba. Ta je nejmladší, z roku 2014. A Jimem Hawkinsem je tu Krištof Hádek. Děj všech nahrávek pochopitelně popisuje stejný literární příběh, ale zajímavé je, že zatímco rozhlasové verze se ve svém závěru odchýlily od knižního rozuzlení, teprve ta nová verze z produkce soukromého audiostudia přináší skutečný původní autorský závěr příběhu, tak, jak byl v knize, a který dnes taky symbolicky uzavírá i další vydání našeho divadla pro vaše uši. Tak snad už jen přání klidné dobré noci po správně dramatickém vyvrcholení Stevensonova románu.
1: Zraní dřímoty vytrhl piráty čísi jasný hlas. Vstávejte, vycházko, tam ve srubu, tady je doktor Lysej. Přišel, aby ošetřil poraněné piráty. Když mezi nimi spatřil Jima, zůstal chvíli jako opařený, ale brzy se vzpamatoval a pustil se do obvazování. No máte štěstí, příteličkové, mnozí z vás měli pěkně na mále. Tak co, Mary, co vaše játra? Vypil jste medicínu? A co vy, Diku, ukažte jazyk. No vida, zase jedna pořádná zimnice. To máte z toho, že jste se utábořili uprostřed bažiny. Tak, pro dnešek jsme hotoví a teď bych si rád promluvil s Jimem, když dovolíte.
2: Nejprve zazněl ostrý nesouhlas, ale Silver piráty skrotil.
3: Co zvete, paviáni, co pak nevidíte, že vám doktor pomáhá utíct zubatý z lopaty? A tohle má být vaše vděčnost? Jasko, když Jim dá čestný slovo, že se nepokusí o útěk, ať si jde s doktorem povídat, jak dlouho bude chtít.
2: Doktor si mě vzal stranou a povídá mi, že když jsem si sám navařil pěknou kaši, musím si ji také sníst. Pane doktore, ušetřete mě prosím vás výčitek, teď už vím, že to byla ode mne hloupost. Ale přece jen to snad bylo k něčemu dobré. Hispaniolu jsem jim vzal a to nám všem jistě pomůže. Když doktor Lysej odešel, svolal Silver piráty.
3: Tak, kamarádi, přišel čas podívat se na zuby zlaťákům. No, máme teď sice menší nevýhodu, páč jsme přišli o loď, ale až se zmocníme pokladu, karta se obrátí. A taky máme Jima jako rukojmí, na to se nedá zapomínat. Zkrátka, jaký pak dlouhý řeči? Vzhůru za pokladem!
1: Byl to podivný průvod, který pomalu táhl ostrovem. Po zuby ozbrojení piráti, kteří navíc nesli lopaty a krumpáče, vpředu Silver se dvěma puškami i papouškem Flintem na rameni a na dlouhém provaze uvázaný klopítající Jim. Cesta k zátoce kostlivců byla obtížná a výprava se dostávala vpřed jen s vypětím všech sil. Když dorazili ke břehu, nasedli do člunů, které jim zůstaly, když připluli z lodi na ostrov. Veslovali opatrně, protože čluny byly přetížené, ale zdárně přepluli na druhou stranu zálivu. Po vylodění pokračovala celá tlupa v další pouti za pokladem. Najednou se jeden z pirátů, který šel na levém okraji stezky, rozkřičel na celé kolo. Pod velikou borovicí ležela lidská kostra pokrytá cáry šatstva. Na tvářích pirátů se usadil strach a vzrůstal čím dál tím víc.
3: Jsem tady, abych našel zlato a přísám Bůh, nedám se odradit ani člověkem, ani ďáblem. Na čtvrt míle odsud je 700 000 liber zlata. Kupředu, hoši, zlato nás volá!
1: Po těch slovech se kolem ozval smích a pirátům bylo hned líp. Za chvíli už zase mezi sebou klábosili jakoby nic a hrnuli se dál s nářadím na ramenou.
2: Konečně jsme došli k prvnímu ze tří vysokých stromů, který měl být poznávacím znamením. Ale měření dokázalo, že není tím pravým. Stejně tomu bylo i s druhým. Až teprve třetí byl správný. Ta smečka se k němu vrhla. Z očí jim čišela chtivost po zlatu, které cítili na dosah. První z nich však náhle zařvali a strnuli na místě.
1: Silver s Jimem se rychle dostali za nimi, ale zarazili se také. Oba před sebou viděli velkou, ale ne už příliš čerstvou jámu. Zarůstala travou a na dně leželo jen pár prken z beden a kus starého krumpáče. Všechno bylo najednou jasné jako den. Poklad byl pryč. Někdo ho našel a odnesl. Silver se vzpamatoval jako první. Otočil se k Jimovi.
3: Tady máš, dávej pozor.
1: Do ruky mu strčil dvouhlavňovou bambitku a potom klidně obešel jámu, aby stál i s Jimem naproti pirátům. Ti zatím všichni naskákali do jámy a hrabali se v hlídně. Morgan našel zlatý peníz a s přívalem nadávek jej zvedl. George zaječel.
4: Tohle je těch tvých 700 000 liber? Ty berané, ty lotře, tak tohle ti jen tak neprojde.
1: Piráti vylezli z jámy a zhlukli se na druhé straně. Silver však stál klidně, jako by se ho celá záležitost netýkala. V tom se z nedaleké houštiny zablesklo a zarachotili 3 rány z mušket. Mary spadl střemhlav do jámy, George se zatočil jako káča a padl za ním. Zbývající muži se dali na útěk. Silver přiklopítal z berlou k jámě a dřív než mohl někdo mrknout, vypálil z pistole. Když k němu umírající pirát obrátil oči, řekl...
5: Jasku, Georgi, teď jsme si spolu kvit.
1: V tom okamžiku vyběhli z lesa doktor a Ben Gunn. Z mušket se jim ještě kouřilo.
4: Kupředu, nesmíme je pustit ke člunům!
2: Všichni jsme se rozběhli za prchajícími piráty a prodírali se hustým křovím, které nás chvílemi celé zakrývalo. Silver se činil ze všech sil, aby té štvanici stačil. Skákal se svou berlou jako opice, ale přece jen zůstával pozadu. Na vrcholku planiny jsme se zastavili. Piráti odsud zamířili jiným směrem. A tak jsme je nechali běžet. Všechny až na Silvera, který si utřel spocenou tvář.
6: Děkuju vám pěkně, doktore. Přišel jste přesně včas. Podívejme se. Tady je Ben Gunn. Ty seš pěknej, Bene, takhle k smrti vyděsit rytíře štěstěny. Máme to pěkně za sebou s tím pokladem. To teda máme, a?
1: Hned na to se Ben Gunn s doktorem dali do vyprávění. Ben Gunn našel při jedné ze svých dlouhých osamocených toulek ostrovem kostru a podle ní i poklad.

0: Čekal tam baron, který držel stráž. Když jsme vstoupili do jeskyně, zatajil se nám všem dech. Silver zůstal jako přimrazený. Na písčité půdě jsme spatřili hromady peněz a zlatých prutů. Slavný Flintův poklad, který už stál tolik životů. V šeru probleskovaly zlaté paprsky, ale já jsem místo nich viděl krev a slzy, kterými bylo tohle bohatství poznamenáno. U velkého ohně seděl kapitán Smollett a mračil se na Silvera.
1: Poslyšte, Silver, jste pěkný darebák a nechtěl bych mít vaše svědomí. Doufám, že teď už s vámi nebude dočista žádné trápení.
2: Pár pirátů zaplatilo tohle dobrodružství krkem. No, tak to je. Ale kdo by je litoval, co? Pane, vrátil jsem se ke své povinnosti lodního kuchaře. Doufám, že vám budu ještě prospěšnej. Pane?
0: Kapitán se jen zhnuseně otočil. Kdo by taky měl náladu poslouchat Silverovi vlezlé řeči? Tenhle chameleon sice všechno způsobil, ale nakonec byl taky tím, kdo udržel nejkrutější piráty na úzdě. Nikdo z nás s ním už nepromluvil ani slovo. Druhý den jsme se dali všichni do práce. Převáželi jsme na Hispaniolu zlaté pruty a já jsem plnil zlatými mincemi pytlíky od chleba. Byla to prapodivná sbírka peněz, tenhle poklad kapitána Flinta. Našli se v něm zlaté mince ze všech koutů světa. Jednoho krásného rána bylo na Hispaniole všechno připraveno k návratu a kapitán Smollett dal povel ke zvednutí kotvy. Když loď obeplouvala jižní cíp ostrova, uviděli jsme naposledy na břehu piráty klečící v písku a zapřísahající nás, abychom je nenechávali na ostrově. Když ale poznali, že kapitána ani barona jejich prosby neobměkčí, začali po nás vztekle střílet.
1: Loď odplouvala a za pár hodin se i ta nejvyšší hora ostrova pokladů rozplynula v modrém obzoru oblohy a moře. Posádka napjala všechny plachty a Hispaniola zamířila rychle k nejbližšímu přístavu, kam brzy šťastně doplula. Všichni se vyhrnuli z lodi do přístavních krčem, aby si nahradili dlouhou dobu odříkání. Když se pozdě v noci vrátili zpátky, zjistili, že proradný Silver utekl. Sebral část peněz a vzal nohy na ramena. Bylo už pozdě ho hledat. A hlavně, teď byl nejbližším cílem Bristol.
0: Kapitán Smollett doplnil v přístavu posádku a vyplul opět na moře. Za pár dnů Hispaniola doplula do Bristolu a všichni jsme si vzali svůj podíl z Flintova pokladu. Každý naložil s penězi podle svého. Jen Ben Gunn přišel o peníze stejně lehce, jako je získal. Příliš dlouho žil na ostrově ohladu a bez rumu, než aby teď své bohatství neroztočil. Silverova krčma u dalekohledu měla už dávno jiného majitele a o dlouhém Johnovi nikdo z nás už nikdy neslyšel. Dřív nebo později stejně skončí v pekle.
1: A Jim Hawkins? Ve zdraví se vrátil ke své matce a kromě mnoha peněz mu zůstaly vzpomínky na největší dobrodružství jeho života. Už jen občas ve spánku zaslechne křik papouška Flinta.
3: Samé bukáty!

mužský svět nepochopí nikdy ženský ten báječný mužský svět. Život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět.

jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z Nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rup a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky,

0: čas. A tak vychovávají ženský naše syny místo nás.
1: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
3: Krásný dobrý večer, milí posluchači. Vítám vás u další noční linky. Dnes si budeme povídat o lidech, které většina z nás během života potká, o zdravotních sestrách a ošetřovatelích. Tento týden slaví svůj Mezinárodní den, a tak bychom jim rádi věnovali dnešní vysílání. Určitě se i vy vzpomenete na někoho, kdo vás přivítal s úsměvem, uklidnil milým slovem nebo se o vás hezky postaral. Někdy stačí pár vět, lidský přístup nebo obyčejná ochota a člověk na takové setkání dlouho nezapomene. Budeme rádi, když nám zavoláte a podělíte se o své zkušenosti, vzpomínky nebo třeba jen malé poděkování těm, kteří dělají svou práci srdcem, zdravotním sestrám a ošetřovatelům. Těším se na vaše příběhy i společně strávený večer. Volejte Jarku Barboříkovou na telefonu 731 800 900 nebo napište přímo pod téma na web rozhlas.cz/linka a k dispozici je také e-mail linka@rozhlas.cz. Krásný večer.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noc v noční lince. Každý z nás někdy držel v ruce kartičku zdravotní pojišťovny a doufal v milé přijetí v nějaké ordinaci. Dnes budeme vzpomínat na zdravotní sestry nebo ošetřovatele, kteří umí svou práci dělat s lidskostí a srdcem. Pan Čestmír z Mladé Boleslavy je s námi, vítejte.
1: Dobrý večer, přeju krásný večer všem posluchačům. A k danému tématu můžu říci jednu jedinou věc. Měl jsem před nějakou delší dobou, nebo i kratší dobou, zdravotní problémy, skončil jsem nakonec v nemocnici a mohu říct jednu věc. Všichni se tam ke mně chovali velice slušně. A hlavně bylo to, že měli chuť se mnou a s těma ostatníma komunikovat a být jako lidský. A tam je takový ten druhý malinký otazník. My se snažíme s každým se domlouvat normálně. Nesmíme přece ty zdravotní sestry i zdravotní bratry brát jako naše sluhy. To nejsou naši sluhové. To jsou lidi, kteří se nám snaží pomoct. A jakmile k tomu zaujmeme ten pocit, že nás by měli obsluhovat, to je špatný pocit. Dobrý pocit je ten, nebo dobrá věc je ten, že se snažíme jim vyhovět. Já vím, že mě v nemocnici vždycky dovedlo natrhnout, když ráno v 5 hodin mi přinesli ten poměr a tak dále. Samozřejmě, je to dneska daný předpisama, nebo dneska, i tehdejšíma předpisama. Když odešla noční směna, odměřila teploty všem, tak se s tím smířme, s tím, že přijdou, dej nám teploměr a odměříme se.
0: Čestmíre, myslíte si, že jsou zdravotní sestry dnes dostatečně oceněné? A co by podle vás lidé možná měli vědět o náročnosti jejich práce?
1: Není dostatečně, ani odměňovaný, ani dokonce vážený, protože jako všichni mají za to, že jim musí pomáhat. Samozřejmě musí. Mají to tím, když dostanou ten oznak, nebo jak dříve bylo, tak mají sloužit lidem. To je pravda. Ale my lidi nesmíme přeci jim říci, že jsou naši sluhové. To zdaleka ne. To jsou lidi, kteří nám pomáhají se dostat do normálního života a ne nám sloužit.
0: Vy máte pocit, že se tak k lidem, kteří pracují ve zdravotnictví, staví někdo? Že se z nich teda dělá sluhy, jak je nazýváte?
1: Hodně lidí si to dělá. Já vím, když jsem tam ležel těch pár týdnů, tak já jsem to viděl na těch. A zase na druhé straně je pravda, že já jsem byl takový, když jsem už trošku mohl, byl jsem takový činorodej, tak mě měli rádi. Já jsem s nima občas popovídal, občas to. Já říkám, sestři, nemusíte, já tam zajdu třeba na ten zákon nebo kdekoliv jinde. A jako dává to ve vás i určitou sílu, anebo by člověk měl projevit určitou sílu, aby se snažil sám on co nejvíce. Ne, že mě musí pomoct sestra. Já si musím nejdřív pomoct. A můžu, až přijde ta sestra, říci, dobře, tak prosím vás, pomožte mě do sprchy, na záchod a tak dále. A můžu vám říct, že mi to bylo, já jsem velice nepříjemný, když jsem musel žádat o to, aby mi třeba pomohli do té sprchy, když jsem z kraje nemohl. Ale pak už jo, pak už jsem se tam vždycky doplácal nějakým způsobem sám a já jsem vždycky říkal, sestřičko, nemusíte, já si to udělám sám nebo můžu sám. A to je ono, to je právě ta změna v dnešní společnosti, kdy ty lidi si myslí, že jim musí někdo pomáhat. Samozřejmě, mají to ve svém popisu práce. Ale přeci je známá jedna věc. Nejdřív si musím pomoct já sám, pokud můžu. Když nemůžu, můžu požádat někoho druhého. A to už se dneska nikdo neuvědomuje. Ano, strašně málo lidí se to uvědomuje. Mám několik kamarádek, kteří dělají zdravotní sestry. A když mi vždycky vykládají, jak se k ním lidi chovají, no, je mi z toho smutno. Protože to fakt nejsou naše služky, to jsou lidi, kteří nám mají pomoct. A ta pomoc spočívá v tom, že by vás měli přivést do toho života normálního. A jako, abyste byl schopný žít, ale hlavně, vy se musíte snažit.
0: Čestmíre, a jak podle vás poznáte dobrou zdravotní sestru?
1: Řeknu vám to takhle. Já jsem asi člověk, který jsem nekonfliktní. Některé zdravotní sestry byly nepříjemné, ale zkusil se někdo třeba z těch pacientů zeptat, co máte za problémy. Já vím, že tenkrát, jak jsem tam ležel, tam byla taková sestra poměrně nepříjemná. A když jsem byl na chodbě, to už jsem mohl chodit. A říkám, sestři, co vy máte za problémy, že vás, že jste taková jako relativně nepříjemná. A teď mi pověděla, co má třeba za problémy doma, s dětma a tak dále. Takže to musíme taky mě respektovat. Nemá každý náladu na vás, samozřejmě. Sama jste se v životě setkala s tím, že jste potkala lidi, kteří jsou nepříjemní nebo nemají náladu, ale když jste s nimi trošku se rozmluvila, tak to šlo. A to je přesně u těch sester. Važme si jich jako lidi, kteří prostě jsou, mají své životní problémy, mají své životní trable, mají problémy s dětma, s manželem a tak dále a tak dále. Ale přeci jenom jsou to lidi, kteří nám mají pomoct. Ale buďme my na druhou stranu soucitní s něma, že mají taky svý problémy. Samozřejmě, že přišla v 5 hodin ráno s teploměrem a před 6 přišla s heparínem, který vám píchali do břicha, to se mi nikdy nelíbilo. Ale jako to přeci je jejich povinnost, jo, kterou musíte, ale vy jste povinen to vzít za to, že to takový je, to někdo nastavil, někdo jim nastavil nějaký pracovní podmínky a takový věci.
0: Dobře, Čestmíre, tak já děkuju, že jste zavolal a že jste připomněl to důležité, což jsem doufala, že se ponese dnešní noční linkou. A to tu skutečnost, že práce zdravotních sester není jednoduchá, zaslouží si respekt a poděkování. Zdravotní sestry a ošetřovatelé často zvládají náročné situace s velkou trpělivostí, lidskostí a právě to si dnes připomínáme. Děkuju, že jste řekl svůj
1: pohled. Dalším posluchačům krásný večer a přeju to, aby si uvědomili, že zdravotní sestra není vaše služka. Je to člověk, který vám má pomoc. A druhá půlka pomoci spočívá v tom, že si pomůžu sám.
0: Děkujeme za názor. Mějte se dobře.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Jaký přístup zdravotních sester vám blíží? Profesionalita nebo lidskost, povídání a milé slovo? Volejte noční linku.

0: Máme 18 minut po 23. hodině. Jak moc je podle vás důležité, aby zdravotní sestry uměly pacienty povzbudit i obyčejným úsměvem? Máte zkušenost, kdy právě toto vám hodně pomohlo? Paní Věra z Ústí je s námi. Zdravíme vás ve vysílání Českého rozhlasu.
1: Dobrý krásný večer vám do studia, samozřejmě taky všem posluchačům.
0: Já připomenu téma Moje zkušenost se zdravotními sestrami a ošetřovateli. Povídejte.
1: Tak, já teda povím svoji zkušenost. Já myslím, že těch zkušeností mám docela hodně. Jednak protože vlastně jsem handicapovaná, ke mně chodí vlastně domácí zdravotní péče, což znamená vlastně zdravotní sestry nebo bratři. Každopádně já takhle tímhle prostřednictvím chci jim poděkovat, protože si jejich práce velice vážím a mám s nima velice dobrou zkušenost. Ale je pravdou, že taky takhle úplně vždycky, taky nemohu říct, že bych vždycky narazila jenom na opravdu jaksi, jako zdravotníky, který jsou jednak vnitř v podstatě velice empatičtí a ličtí a k tomu teda profesionální. Jednak bych tyhle ty dvě věci klidně spojila dohromady. Vy jste to trošku řekla, jestli vlastně je důležitý buď ta jedna stránka nebo ta druhá. Já si myslím, že jsou důležité obě dvě dohromady. A to právě pak dává tak nějak, myslím, ten prostě pro zdravotníka takovej opravdu jak to srdce, tak ty vědomosti a opravdu ta odbornost, to prostě dělá velice moc. To můžu potvrdit. Chci ještě pochválit, protože vlastně jsem díky tomu, že přítel tady měl docela hodně vážnou operaci vzestupné aorty, aortální chlupně, i v podstatě mu komplet otevřeli vlastně srdce, takže ho měli odpojenýho, to znamená, že bylo i srdce zastavené. Poměrně na dlouhou dobu, protože víc než hodina, to je skutečně poměrně dlouhá doba. No, ale naštěstí teda operace se zdařila, když je pravdou, že pak byly nějaké komplikace prostě s arytmií a flat fibrilace a tak dále, ale to nebudu tady rozebírat, ale je pravdou, že i tam bych pochválila velice prostě zdravotníky do nemocnice Homolka, nemocnice na Homolce. Tam byli opravdu velice, velice dobří a velice se snažili, aby opravdu prostě se prostě vrátil v podstatě do života, no. Je pravdou, že teda poté, když byl tak jako docela rychle, vlastně 14 dní byl a pak byl převezen prostě do lázní Poděbrad. Tam už vlastně bych opravdu tak úplně neměla ty slova chvály pro ten personál. Možná pro ty zdravotníky, jo, ale ten ostatní personál, tak nějak nevím, no, musela jsem tam, v podstatě i jako handicapovaná jsem pak shodou okolností tam nějak našla bydlení, nebo prostě tam přejela, protože jsem vlastně taky zdravotník, já jsem vzděláním zdravotní laborantka. Takže vlastně myslím si, že o tom, jak si, o tom, jak by člověk jako v duši měl, nebo v podstatě v tom srdci přemýšlet jako zdravotník, tak o tom asi něco vím docela. A možná i o té odborné stránce. Takže jsem vlastně, protože se můj přítel ocital docela v špatném psychickém rozpoložení, tak mi nezbývalo nic jiného, přesně tak, jako jít zachraňovat, protože přesně takhle vlastně jsem nastavená, což jako někdy je dobrý pro...
0: Věrko, máme to pochopit, takže jste se tam teda ubytovala kvůli tomu, abyste mu pomohla i vy do těch lázní?
1: Ano, přesně tak situace se odvíjela, protože vlastně, když vám tak nějak přítel prostě do telefonu, když je tak rozhozen muž, kdy prostě třeba skoro až brečí nebo chce psychologa, tak to není úplně tak jako standardní.
0: A mohla byste být konkrétnější?
1: No,
0: co ho tam nejvíc trápilo?
1: Ono celkově vlastně na té Bulovce byl 14 dní a po tu dobu nejenom byla ta jedna velká operace, ale vlastně dvakrát ho mu dělali kardioverzi, to je zase prostě elektrickýma šokama zastavení srdce znova nahození, protože se snažili vlastně odstranit tu fibrilaci, to znamená velký, rychlý kmitání předsíní. Prostě špatný takt toho srdce, že jo, dát ho prostě tak, jak má být, ta synchronizace, jak si stolit, já stolit a tak dále. A no, tohle se jim také úplně nepovedlo, takže ho pak znova museli brát na takovou jako už mnohem jednodušší operaci, v podstatě robotem z místa třísla se vlastně jak si dostávají prostě k srdci.
0: Ano.
1: Na jeho vlastně perikard, povrch. A prostě protože dokážou, teda to jsou dobří, jako fakt, to je pravda, dokážou vlastně najít místo, odkud vysílá vlastně to, tam je v podstatě nějaký nervový prostě.
0: Věrko, kdybychom se posunuli dál?
1: No, jenom to uměli vypálit vlastně to místo, kde prostě špatný signál byl vysílán vlastně do toho srdce. Takže tohle mu udělali, no ale ono, tahle operace, byť jako je lehčí, tak prostě oni ho vlastně dva dny poté už převáželi do těch lázní a to bylo velice, on prostě na to vůbec silově neměl, bylo to velice jako ukvapený, protože pak prostě byl jenom jednu noc na intenzivním lůžku ještě v těch lázních a pak ho dali na normální pokoj. A on tohle to prostě byla takový skok prostě i na to, aby člověk prostě musí mít cíly, protože si musí jít koupit léky a lékovku. On nebyl schopen si prostě, i když vedle v baráku ta lékárna byla hned prostě blizoučko, absolutně nebyl ani schopen tam dojít, prostě nic v podstatě. Nebyl schopen se na to soustředit, nebyl schopen, neměl síly. Mm-hmm. No prostě vypravit.
0: Jako dobře, rozumím tomu tak, že potřeboval pomoc a vy jste tam teda přijela, ubytovala se, ale správně by se o něj měli tedy postarat spíše v tom ubytovacím zařízení. Takže tady teda mám takový otazník v hlavě, jak to, že to takto dopadlo, asi to by mělo být trošku jinak.
1: To by mělo, ale bohužel jako tahle špatná zkušenost, a popravdě řeknu, že i já ze svého života do lázně už jezdím, mám vrozenou chorobu pohybového systému, výrusty ve všech kloubech, takže nějaké ty zkušenosti s lázněma, se zdravotnickýma zařízeníma také mám. A prostě, no někde to, víte co, ono se dneska hodně taky bazíruje na takovým způsobu, který má svý klady i mínusy. A to znamená to, že se hovoří o standardní péči, o standardizaci péče. Jenomže ona ta standardizace péče vlastně skýtá prostě určitý jako mínusy za oponou. To znamená to, že když máte pacienta, který opravdu vlastně má nějaký skutku vážný stav a ne tak jakoby, jak bych řekla, častý, jako je to prostě, je na té gausové křivce, jak si na okrajích. Není to tak běžný, má prostě nějakou speciální, prostě nějaký problém, který je prostě opravdu jako, prostě nestandardní, ne úplně běžný. Tak vlastně pro tyhle pacienty jako trošku ten systém jako na ně zapomíná.
0: No, to bychom zabíhali do odborností, kdybychom řešili standardizaci péče, čili zavádění jednotlivých postupů, pravidel, doporučení, podle kterých teda postupují ti zdravotníci. To si ale budeme muset nechat na příště, když otevřeme nějaké podobné téma. Já vám teď, Věrko, poděkuji. Začali jsme pozitivně, se mi zdálo. Potom jsme šli trošku na druhou stranu mince, když jsme se bavili o tom, že to někdy není jednoduché a vy byste si možná představovali s partnerem jinak ten přístup ošetřovatelů a musela jste sama teda zasáhnout a přijet do lázní. Tak za to vás samozřejmě obdivuji a možná vám to přineslo něco pozitivního, společný čas a zase jste byli jako parťáci pospolu. Tak děkuju, že jste si s námi o tom povídala. Teď se pustíme písničku.
1: Vám také děkuji, teda, že jste mě vyslechli. Trošku se malinko omlouvám, že jsem to možná tak úplně, že jsem zabíhala do podrobností, ale oni někdy možná taky jsou podstatní, no. Takže
0: určitě. A pokud tak, na to máme čas a prostor, tak od toho jsme tady. A čím víc detailů, tak tím víc si to umíme názorně představit. Děkuji za tu otevřenost.
1: Každopádně jako opravdu zdravotníkům, jak si děkuji a skláním před něma klobouk, to určitě ano.
0: Děkujeme, mějte se dobře.
1: Já děkuji vám.
0: A loučíme se.
1: Přeji zdraví všem posluchačům.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Teď nám zaspívá Michal David. Aktuální čas 23 hodin 28 minut.

0: Dobrý večer. Dnešní noční linka Českého rozhlasu patří zdravotním sestrám a ošetřovatelům. Lidem, kteří bývají nenápadní, ale velmi důležití. Možná i vy máte někoho takového kolem sebe. Možná jste právě v nějakém zařízení a vnímáte ošetřovatele od rána do večera. Možná jste byli nedávno v nemocnici a chtěli byste zavzpomínat na přístup nějaké zdravotní sestřičky. Pozitivní, negativní. Jsme otevřeni každému vašemu názoru. Je s námi paní Líba z Plzně. Slyšíme se?
1: Ano, ano, slyšíme.
0: Vítejte a povídejte.
1: Dobrý večer přeju všem. Já jsem se chtěla podělit. Já už jsem měla tu smůlu, že jsem v 12 letech, mě se špatně dejchá, promiňte, že mi praskla céva na malý mozku a už jsem seděla, jak se říká, hrobaři na lopatě. Takže nejdřív nevěděli teda, jako si zánět mozkovej branal to. Prostě pak na to přišli, operovali mi. A byla tam po té operaci, já byla ochrnutá, já jsem špatně vnímala všechno, prostě nebylo to všechno jednoduché. A byla tam sestřička, mladá sestřička, která opravdu byla teda jako na svém místě. Jak paní říkala, že to chce lidský přístup, tak ta na 100% ho měla. A nakonec jsme se domluvili, že bydlí v ulici, kde bydleli moje rodiče. A ona potom mi začala jako psát dopisy. Já jsem jako moc nemluvila, ona mi tak nějak vždycky jako napovídala, co tam má napsat. Tak já jí to odkejvala. A ona mi nosila dopisy rodičům a zase od rodičů dopisy mi četla v nemocnici. Protože jsem nemohla mít návštěvy. Jo, že mi bylo 12 a prostě dětem se nesmělo. To bylo jedno, jako jo, to byla opravdu, bylo jich tam víc, ale tuhle si tak mám nějak v paměti jako horitou.
0: Tak to je krásné, že vám předčítala dopisy.
1: Několikrát v nemocnici, samozřejmě v porodnici, že jo, to nebudu jako o tom mluvit. Ale co bylo tak nějak teďko nejhorší, z 6 lety jsem měla sepsi a prostě mi operovali, praskl mi žaludek, jo, jsem nějaký lům, nebo ještě mám teda pořád. A potom jsem teda operovali mi několikrát opakovaně, už mi oživovali v umělém spánku a tak dále. Některé ty sestřičky na tom áru byly jako v pohodě, byly hodný, já teda ještě moc jako nevnímala, že jo, protože potom jsem měla spánku, to taky nebylo jednoduchý, ale každý na tom áru jsme měli mít jako jednu sestřičku přidělenou k jedné posteli, k jednomu pacientovi, prostě jedna sestra. Aha. No jako, jelikož jsme měli, byli na přístrojí hadice v krku, nikoho jsme zvonek, ani jsme se hýbat se nemohli. No a v noci, že samozřejmě sestry tam měly jako hrozný smíchy a vtipy holci tam vyprávěli, nebo já nevím, s doktorama, takže se na nás vyprdli. Tak to bylo jako, to nebylo moc hezký, ale chodila tam rehabilitační sestřička a ta byla teda opravdu zlatá. A pak, když mi přendali na DIP, to bylo taky, kde jsou lidi na přístrojích a prostě musí se začít naučit sami dýchat a takto. Takže tam byl ještě rehabilitační, já nevím, pracovník. Ládík, ten byl taky opravdu zlatý, to byli lidi opravdu na svém místě.
0: Takže zatím samé pozitivní zkušenosti. Znáte ano. Někoho ve svém okolí, kdo pracuje jako zdravotní sestra nebo ošetřovatel?
1: Vnučka, teďko, že vy říkáte v okolí, tak vnučka se je třetím rokem.
0: Nebo už pracuje?
1: Ne, je na zdravce teprve, jako, ale chodí na praxi. a říká prostě ty babičky, když je v těch důchodňákách a takhle.
0: No a co vám o tom vypráví?
1: No vypráví samozřejmě, že některé ty sestry nechávají je dělat, jo, i práce, které mají a oni prostě asi ty děvčata využívají, ale zase tohle ty, že oni musí být ty děvčata a oni jsou jako milí k těm, já jsem tam taky měla tady ty, co se učili a opravdu byly hodný ty sestřičky, které tam byly jako na praxi. Takže říká vnučka, že ty babičky a dědečkové, že ani nechtí pustit potom domů, jo.
0: Jako, že se jim tam líbí.
1: Že si je oblíbí ty sestřičky, jako, jo, jako vnučku a tohle ty ostatní, co tam jsou. No a já pak byl
0: tomu věřím, na tom. Ty jsou takové nadějné, určitě se rády povídají. Netrpí v žádném případě syndromem vyhoření.
1: No jo, oni jim dávají tak nějak šťávu, nebo jak to nazvat, jo, do bý baterky asi tady dle ty mladý děvčata. No prostě chce být, aby, já jsem byla několikrát ještě, to bych mohla vyprávět, jako jo, to by bylo na dlouho, to ne, ale najdou se hodný, najdou se prostě, že by tam vůbec neměli být, jo. A to prostě jsme se tam shodli prostě všichni, nebo vidíte potom i tam byla sestřička, která měla doma problémy a měla problémy i sama zdravotní.
0: No, tak se to propsalo.
1: Ale měla dluhy, měla ještě další práci, jo, a byla prostě protivná, stekla, ale jakdy zase, no. Prostě jsme jenom lidi všichni, já to chápu. Ale jako na takovýhle místech k tím nemocným lidem by měli mít takový lidský přístup. No.
0: Dobře. Paní Líbo, moc děkuji, že jste se k nám teď předala a vysílala s námi noční linku. Tak jsme se shodli na tom, že zdravotníkům by neměla chybět empatie podle toho, co jste povídala, tak z toho alespoň soudím. A schopnost naslouchat. Jsem ráda, že se zmínila také ty mladé studentky, naděje, zdravotnictví. Doufám, že jim vydrží ta svěžest co nejdéle. I vaší vnučce.
1: No, právě.
0: Ať se vám daří. Pozdravujte ji, řekněte, že jsme dnes vysílali o jejich kolegyních a že...
1: Já vědím, určitě.
0: Tak jo, že si toho ceníme. Ať se vám daří.
1: A buďte zdraví všichni, ať tam nemusíme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Právě díky něčí trpělivosti nebo vlídnosti byl pobyt u lékaře nebo v nemocnici snesitelnější. Dnes v Noční lince vzpomínáme na zdravotní sestry a ošetřovatele, kteří nám zůstali v paměti. Paní Marie z Dobříše je s námi. Krásnou noc.
1: No, tak já bych chtěla říct, jak mluvil ten první pán, tak hovořil o tom, že ty sestry mají třeba některé své vlastní starosti a že opravdu nemohou být jako ke všem milé. Já jsem několikrát bohužel byla v nemocnici, ale vždycky mi tam pomohli, to je důležité. A když jsem byla ležící a vezli mě k nějakému zákroku, tak mě vezl ten asistent, jako ten zaměstnanec a ten pomocník na oddělení a já jsem říkala, prosím vás, můžete mi říct, proč ty sestry se s námi nebavějí? A on říkal, nedivte se, vás je tam 25 ležících pacientů a oni mají se o vás starat a prostě nemají čas, aby se někde zdrželi. Takže to je na odmluvu. A potom jsem tam zažila taky jednu uklízečku, takovou příjemnou dámu z Ukrajiny, která tam jednou přišla a byla hrozně smutná. Já jsem říkala, a teď si sednete, jako ku podivu mě poslechla, a řeknete mi, co vám je, protože to byla chodící slza. A ona mi řekla, mě zabili syna na Ukrajině, jako vojáka. A tak jsem brečela s ní, tedy opravdu. Takže to bych řekla, že někdy opravdu nemůžou mít ty sestry dobrou náladu, aby se nějak vybavovali. Ale zažila jsem právě ty sestry, tedy si chválím odborné všechny, ale řekla bych, že takový zlatíčka jsou ty pomocnice na oddělení. To jsou ty, který nás sprchujou, který třeba roznesou obědy. To je úsměv sám. Zažila jsem nejméně dvě takové, jedna ta vždycky přišla, zarecitovala nám nějakou báseň, když nám zavazovala, něco převazovala. Takže já si nemůžu naříkat a opravdu bych chtěla říct, že ty sestry nemůžou být vždycky dobře naložené. To jsem takhle chtěla říct. Tak, ale jinak teda si tu nemocniční péči pochvaluji, ale mám jednu velikou starost a to mám starost, že ty sestry nebudou jednou, protože já mám taky domácí sestřičku zdravotní, která mě chodí převazovat nohu, chodí obden. Taky je to úžasná paní. Ale bavíme se tak o všem možném, jako těch sester bude ubývat. Protože i když tu školu vystudují, tak potom do té praxe nejdou. To jsem taky zažila, že tam byla ta jejich jako učitelka na tu praxi a říkala, tak se podívejte, těch děvčat dneska mělo přijít 8. A přišla jedna, jako z té zdravotní školy. Takže i to je prostě takový, jako prostě, jak já už jsem stará, jako, takže já už se toho nedožiju, ale mám obavy, aby ty sestřičky vůbec byly.
0: Marie,
1: tak to jsem chtěla říct.
0: Mě několikrát napadlo, když jsem byla v nemocnici, jak fungují ty sestry jako kolektiv, protože to jsou skutečně obrovské kolektivy, většinou žen. O tom se povídá, že je to vždycky náročnější než kolektivy mužů. Tak to je třeba věc, která mě vždycky napadla, že to může taky třeba někdy sehrát roli v té jejich náladě. A já souhlasím s vámi se všemi, že jsou to taky jenom lidé a že je může něco trápit a že bychom měli být tolerantní, chápaví, jenom by neměli někdy být opravdu negativní, extrémně.
1: Já jsem to taky zažila na pokoji, že se mnou ležela paní, která pořád něco chtěla, jo. Ale ta sestřička už byla rozlobená a byla to dokonce soudkyně, takže to byla taková jako šlechta proti normálně. A pořád říkala, a já bych chtěla tohle a tohle a tohle a ta sestřička nakonec na ní vyjela. Říkala, a i kdybyste byla anglická královna, tohle to vám dát nemůžu. A což teda mně se zdálo, ale ona si to opravdu ta pacientka zasloužila, jo. Takže, protože chtěla nějaký léky, který tahle ty snad neměli a nemohli jí to už dát, protože už měla jiný, no. Takže ono to je těžký, no. Pacienti se neumíme někdy chovat, bohužel, no.
0: No.
1: Jak jste to říkali, že si myslíme, že jsou to naše služky, no, a není to pravda. Tak to jsem jenom tak chtěla říct.
0: Maria, pořád přemýšlím, byla... jestli mám říct zkušenost mojí maminky nebo ne, ale když vy jste takový otevření ke mně, proč bych nebyla já k vám?
1: Ano, řekněte. Ale... Já vám za to popřeju, abyste mohla usnout dneska, tak povídejte.
0: No, moje maminka ležela v nemocnici, je to 9 let, po těžké nemoci, už po druhé těžké nemoci. A bylo to v Brně a moje maminka je velmi hodná, dobrotivá a klidná. Není a nebyla nikdy člověk, který by se nějak vzpouzel na to, že ještě u lékaře. A ležela v nemocnici a všichni upozorňovali na to, že tam je jedna sestřička, která je velmi nevrlá a nemluví s pacienty hezky. Tak moje maminka si říkala, ale tak... Přesně, jsou horší věci, no a tak moje maminka to těžko zvládala, každou reakci té paní, té zdravotní sestry, a jednou teda přišla, maminka jí ukazovala jako fotky, kde jsem byla těhotná, a ona jí tak říká, ale prosím vás, vy se toho stejně nedožijete.
1: Fakt, jo.
0: No. A bylo toho víc, to si představte. No a dožila se teda.
1: A kolik je tomu vnoučeti dneska?
0: 10.
1: No tak to
0: je už je nejmladší, nejstarší,
1: to je
0: ten už
1: ale
0: má 16.
1: Teda, no. A maminka je naživu?
0: Maminka je naživu, nemocná, ale tak. Je s náma.
1: Tak to je dobře taky, no, to vám přeju. Tak.
0: Paní Marie, tak vy jste slíbila, že mi popřejete šťastnou cestu domů.
1: Ano, dobrou noc, abyste mohla usnout, bez prášku vám přeju.
0: Dobře, tak ať se vám daří, opatrujte se.
1: Dobrou noc, nashledanou.
0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje teď písničkou od Dalibora Jandy. Někdy člověku zlepší den obyčejný úsměv nebo vlídné slovo, a někdy je to i slovo od zdravotní sestřičky, když třeba ležíme v nemocnici.

0: Je půlnoc.
1: Noční linka.
0: Milí posluchači, vítám vás v novém dni a u druhé hodiny noční linky Českého rozhlasu. Přechází do klidného ranního času 11. května. Děkujeme, že jste s námi zůstali a sdílíte s námi své příběhy k tématu Moje zkušenost se zdravotními sestrami a ošetřovateli. Zkrátka s těmi lidmi, kteří jsou často nejvíc nablízko ve chvílích, kdy je člověku nejvíc potřeba klid, jistota a lidské slovo. Pokud máte chuť, klidně nám zavolejte na 731 800 900 i teď ráno a podělte se o svou vzpomínku nebo poděkování. Těší se na vás Jarka Barboříková a přivádím hned prvního posluchače. A je to posluchačka paní Staňka. Krásnou noc i vám.
2: Děkuji. Nevím, jestli krásnou noc nebo dobré ráno.
0: Já na tím přemýšlím 5 let, co mám říkat, paní Staňko, jestli krásnou noc nebo dobré ráno nebo večer. Já myslím, že to je jedno, hlavně, že jste tady a budete povídat k tématu.
2: Děkuji, tak vás srdečně zdravím, Jaruško, a zdravím i posluchač. Jako další zdravotník se přidám ke svým
0: jako
2: kolegům.
0: Vy jako zdravotník?
2: Ano.
0: Perfektní, tak to jsem ráda. Já jsem doufala, že zavolá teda nějaká zdravotní sestra nebo nějaký ošetřovatel.
2: Jo, zdravotní sestra s pusou prořízlou, víte, já vždycky říkám.
0: A kolik let jste pracovala jako zdravotní sestra?
2: Nedlouho, poněvadž se mě narodil chlapec, který měl zdravotní problém. Já začínala jsem o 3 měsíce s ním jezdit do Prahy do Motole, takže pak jsem toho nechala. Takže nedlouho, ale poznatky mám tedy z toho zdravotnictví taky. No, co se týče toho, v první řadě jste se ptala, jaká je situace ve zdravotnictví. Já bych to nazvala jednolitej bordel. Uh-huh. Za komunistu, i když to lidi neradi slyší, byla střední zdravotnická škola. Byly krásné uniformy. O tuto profesi neboli povolání byl zájem. Později se vlastně vyskytla nová éra zdravotních sester. Začaly se převlíkat. Často ani nevěděla, s kým mluvíte, jestli to je uklízečka, nebo je to ošetřovatelka, nebo je to zdravotní sestra. Doplňující vzdělání, chaos a nezájem o povolání, poněvadž ty děvčata taky chcou po té maturitě nastoupit tedy své profesi a ne další 3 roky studovat. Toužejí potom poznat nějakého chlapce a založit si rodinu. Jo? A když nastoupí po 4 letech do špitálu, tak od ní opravdu jsou akorát uklízečky s maturitou. Jsou tam značné služební rozdíly. Dneska nemocnice nemají zdravotní sestry. Je tam nervozita mezi něma, pomlouvají se a když holky jdou do služby, tak říkají, my jdeme se strachem. My se strachem odcházíme z té služby, jestli jsme na něco nezapomněli, jestli další den nebudeme mít nějaké problémy. Není to dobré. Opravdu ta práce je náročná. Jo? A ještě takové podmínky, taková, je tam velké psychické vyčerpání v této profesi. Uh-huh. A snadno se dá něco přehlednout. Já si pamatuju za nás, my jsme měli ucelený krásný kolektiv. Měli jsme krásné uniformy, byli jsme hrdé na to, že jsme zdravotní sestry. Dneska je to úplně něco jiného. Neštěstí Evropská unie v tomhle směru. Neštěstí, velké neštěstí. Jo, takže to. A co se týče tohodle toho, já tedy jsem prošla hospitalizaci nejednou. Nemohla jsem si naříkat. Opravdu ne. Až tedy staniční sestra na urologickém oddělení fakultní nemocnice Ostrava Poruba nastoupila o svátcích do služby. Já jsem byla spocená, jo, a prosila jsem jí, ať neotvírá to okno. Ona ještě s takovým úšklepkem, pohrdáním, nadřazeností to okno otevřela. Tak mě nezbývalo nic jiného, než tímhletím procházet, ještě jako astmatik, že jsem požádala lékaře, jako ať mi hospitalizaci ukončí. Tak ji ukončil, dal mě antibiotika domů. Jo, já dobrala antibiotika a problémy se vrátily. Tak jsem šla, nechala jsem se jako odvést na městskou nemocnici na urologii. Tam mě vyšetřili, paní doktorka neshledala nějaké závažné onemocnění a dala mě zřejmě nějaké léky, jo. Posadili mě do čekárny, ať počkám tedy na sanitku. No a já jsem si odkráčela samozřejmě v podvědomí na příjmovou interní ambulanci, kde se čekalo na sanitku, kam jsme taky posazovali pacienty, kde jsem sloužila, ať počkají na sanitku. Jo, potom jsem se vrátila na tu urologii zpátky, tam mě sestřička pokřikla, ale to už jsem nějak moc nevnímala. Odvezli mě domů a stav se mezi tím zhoršil, nechala jsem tašku za dveřma, zamkla jsem se, no a ještě, že zavčasu přijela dcera, která mě do té nemocnice odvezla zpátky, ale to už jsem byla bezvědomí. Uhum. No a skončilo to tím, že na urologii tedy dalo by se říct, podcenili ten můj zdravotní stav, poněvadž tam už byla počínající cévní mozková příhoda. Takže jsem skončila na neurologii, jo, no ale říkám už bezvědomí. Takže to nebyl jako dobrý nějaký začátek a vůbec ne konec, jo. A pořád to dávám za vinu té sestře z té jako z toho urologického oddělení fakultní nemocnice Poruba. A pokud hovořím se zdravotníky, tak nejeden zdravotník výkladně hodnotí, spíš záporně. A je mi divné, že vůbec to nevadí vedení téhle nemocnice, která skutečně musí mít tyhle informace o těch pacientů taky.
0: Tak paní Staňko, to je možná dobrá připomínka říci, že pokud se setkáme s nějakou nebo s nějakým přístupem zdravotníka, který si myslíme, že není v pořádku, tak je dobré se ozvat, takže neoplácet stejnou mincí, ale využít ty cesty, které máme a dát zpětnou vazbu nemocnici. Děkuju, že jste s námi sdílela i tento náročný příběh. Jsem ráda, že se pak všechno v dobré obrátilo a jste v pořádku a doufám, že se ta situace vyřeší a že se nazbírá tolik recenzí, že se dokáže sjednat náprava. Děkuju, že jste s námi teď trávila čas v Noční lince a pojďme poslouchat písničku od Marie Rotrové.
2: Ano, ano, ano,
0: naslyšenou. To byla paní Staňka, která volala z Ostravska. No a já se těším na dalšího z vás. Pojďte mi zavolat k tématu Moje zkušenost se zdravotními sestrami a ošetřovateli.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Ve zdravotnictví nejde jen o léky a přístroje, ale hlavně o lidi. A právě o těch laskavých a obětavých se dnes večer povídáme. Je s námi další návštěva, kdo to je? Krásnou noc.
1: Dobrý večer. Dobrý večer, já volám z východních Čech.
0: A jste paní?
1: Jitka.
0: Jitka. Jitko, vítejte a povídejte. Máte slovo, máte prostor.
1: Ano, já jenom mám teda jako nedobrý zážitek, nevím, jestli to je všude na LDNkách, prostě tam vůbec si neuvědomějí lidi, že jsou ležící pacienti, staří, kteří nemůžou si třeba ani čaj podat. Tam obejde, já nevím, jestli to jsou sanitáři nebo ošetřovatelky, jdou s zeďbánem čaje, nakouknou do dveří, vidějí plný pohárek na tom stole. Aha, tady je, v Turánu jsou pryč. Nikdo si neuvědomí, že ten pohárek tam je celý den netknutý. Nikdo se toho pacienta neujme. Já jsem se zeptala, já říkám, to jako proč nedá? No, my se bojíme, aby se nezadechnul. Já jsem říkala, já jsem se ho zeptala, pána, jestli se chce napít pohodě, vypil dva ty kelímky a já se bojím, že to je takhle všude. Oni totiž, nevím, nechci jim křivdit, ale kdo má trochu zkušenosti delší, neříkám, že všude, ale s tou LDNkou, o které já mluvím, tak říkají, no víte co, sestřičky ráno obejdou pacienty, dají jim antipsychotika, aby dali pokoj, aby nezlobili a je to hotový. Čili ty lidi jsou omámeni, sami se neobsloužejí a nikdo se jich nezeptá. Já nevím, myslím si, že by sestřičky na to měly dohlídnout aspoň občas, jak ty sanitáři nebo ty ošetřovatelé pracujou. Já vím, že to třeba si ani neuvědomí ta která ten čaj nese. O jídle ani nemluvím, prostě jídlo se položí pacientu na stůl, dobře musí vědět, že ten člověk se sám nenají, odnese se to úplně netknutý potom pryč a tam skutečně v některých případech tam člověk je teda vedený ke smrti hladem a žízní. A je to teda hrozný pocit, když to vidíte. Já vím, že to není jednoduchá práce a nevím teda, jak to vypadá jinde. Já mám zážitek z jedné té LDNky. Kdo se může obsloužit, kdo se může ozvat a o něco si požádat, nebo je chodící, že jo, tak to je něco jiného, ale tyhle lidi, nevím, je mě z toho do dneška těžko, co jsem viděla.
0: Jitko, mrzí mě ta vaše zkušenost. Máte někoho v rodině, kdo třeba studuje na zdravotní sestru, nebo máte někoho v rodině, kdo už pracuje v nemocnici?
1: Ne, nemám. My jsme všichni jako od jinýho.
0: Že by vám k tomu dokázal něco říct a že byste měli nějakou zpětnou vazbu z té druhé strany, no. Je mi to líto.
1: Ale to skutečně to vidíte, jak si to ty lidi ani snad, nebo jestli už to je taková prostě rutina, že si to vůbec neuvědomí, ona půjde třikrát za den, pokaždý do těch dveří nakoukne a řekne, aha, tady je, ale v tu ránu je pryč, nemáte šanci ani, aby ji někdo zavolal, nebo prostě vyšla k té posteli, když to je, kdyby to bylo 5 minut, že jo, a toho člověka se zeptala, jestli teda chce napít nebo něco takového. No, skutečně jsem tohleto při každý návštěvě skoro viděla a bez problému jsme se napili. Vždycky. Prostě ten pán sice pomalinku a nikdy se mě nezadechnul. No. A nevím, jestli teda za ním, možná za ním chodila rodina ještě za smimu, ale tohleto, když teda za 24 hodin přijde někdo na 2 hodinky na návštěvu, tak co to je, protože vím, co to je za nebezpečí pro mozek, pro starého člověka, jakmile nemá teda tekutiny, že jo. Tak pak ty lidi odcházejí úplně hodinu po hodině. Skutečně tam v tomhletom ústavu to bylo, já nechci nikoho podat, prostě úplně vedení ke smrti. A ten člověk nebyl jako nevylečitelně nemocný. byl prostě po nemoci, byl tam, neměl ho doma kdo ošetřovat, tak tam měl jít jako na doléčení a takhle to dopadlo, no. Mm-hmm. A já říkám, nevím jiný případ, já myslím si, že to nebyl jediný případ, no.
0: Paní Jitko, mrzí mě to.
1: Pokud člověk chodí a může se jako obsloužit a to, a včas vám teda řeknu, že já nevím, no tak asi tam je nějaká hierarchie taky trochu, že teda skutečně sestry tak občas nebyly k vidění a když se teda nestěně otevřeli dveře do toho, tak měli zvlášť pokojíček, nohy na stole, já vím, že si potřebujou odpočinout, ale neprostě, kdyby se šli, kolikrát jsme se nedozvonili třeba, jo, když někdo potřeboval, no. Já vím, že jich je málo. Všechno to má teda rub a líc, ale tohle to říkám, to jsem viděla nejedinkrát u toho pána, no.
0: Každý z nás má jinou zkušenost, ale je dobře, že vy mluvíte o té vaší, protože říkat věci nahlas, to patří do naší debaty. Děkuju, že jste se nám ozvala, že jste...
1: Základně nějaký prvky z té infuzi dostanou snad jako, ale říkám, že by je někdo nakrmil nebo něco takového vůbec, prostě říkám, to jídlo přijde na stůl, nechá se tam, pak se odnese netknutý a nikoho nezajímá, ne, aby to vzali, jo, tak vy nemáte chuť, ne, absolutně vidějí prostě, že ten člověk se ani neprobudil třeba, ne, to je... Říkám, chraň Bůh, aby nikomu nepřeju, aby tam musel takhle být. A říkám, nemusí to být všude stejný, že jo?
0: Přesně. Protože...
1: Tak jo, já vás
0: Jitko,
1: nebudu...
0: přeju, aby víc takových zkušeností už nebylo. Opatrujte se, zůstávejte ve zdraví.
1: Bych každému, pokud potřebuje teda nějak tam teda, aby se teda zotavil nebo něco tak, aby to bylo v nějakých důstojných podmínkách a aby to bylo skutečně vidět, že tomu člověku chtějí teda ulehčit tamto ležení a spíš ho teda zotavit, že jo, když to tadyhle to je opravdu jak dobře. Úplně cílený, že teda aby ten člověk co nejdřív odešel, no.
0: Jitoško, už se musíme rozloučit, protože čas jsme přesáhli, takže jestli dovolíte, pustím písničku od Věry Špinarové a my si ji poslechneme.
1: Ať se vám daří.

0: Volá nám paní Elena ze Zlína. Krásnou noc v noční lince Českého rozhlasu. Zdravíme vás. Slyšíme se, jste tam?
1: Já to takhle ano a dobrý den. Všecko motám dohromady.
0: To nevadí. No. Hlavně, abychom si povídali k tématu, které určitě znáte, ošetřovatele zdravotní sestry.
1: Já jsem ležela v nemocnici Berounský, a měla jsem oboustranný zápal plic. A moje rodiče mi hlídali děti, takže ke mně moc nemohli na návštěvu. A tam byl takový starý pán, jezdil s vozejčkem a vozil lidi na operaci, jako na ten sál. A takhle tam asi pomáhal, byl dost starý. A když viděl, já když jsem tam neměla nikoho, tak jsem se otočila ke zdi a dělala jsem, že spím. A on to zjistil, že jsem lítostivá, že tam pořád nikoho nemám. Tak přišel k posteli a řekl mi, tak za chvilinku jsem tady. A za chvilku přišel, měl čistý plášť na sobě, sednul si mi na kraj postele a šáhnul do kapsy a přinesl mě pomeranč. Řekl mě, když jste tady pořád sama, tak já vám budu chodit dělat návštěvu.
0: Mm-hmm.
1: Tak jmenoval se pan Škrdlant, ale určitě už nežije, ale často na něj vzpomínám, že když jsem tam byla sama, že mi přišel dělat chvilinku, že jsem byla spokojená, že tam někdo u mě sedí.
0: To je milé, to je krásné.
1: A ještě mám jednu zkušenost, taky jak jsem slyšela, taky nějaký ty stížnosti. Byla jsem v nemocnici, taky jsem tam ležela a lečila jsem se vysokým tlakem a vedle mě ležela paní, ale byla napůl těla ochrnutá. Takže když jí donesli jídlo, tak to tam zůstalo celé všecko na stole. A než přišla vizita, tak vždycky jí dali do pořádku, ale pak už tam málo kdo k ní přišel. A když jsme už byli potom spát večer, tak ona na mě měla postele hůl, tak vždycky na mě na postel zaťukala, že by potřebovala. Tak já jsem vždycky šla, na chodbě byla skříň a tam měli takový prostěradla, co dávali pod lidi, když se pomočili. Tak jsem vždycky jí to převlíkla a nakrmila jsem jí, když měla hlad, tak jsem jí, snažila jsem se jí hrozně pomoct a když jsem potom odcházela domů, tak mě volali, abych šla na sesternu. Tak jsem tam šla a oni mi ty sestřičky řekly, že mi moc děkujou, že jsem si tam tý paní věnovala. No. A když jsem potom byla doma, tak mě přišli říct, když zjistila, že už tam nebudu a odešla jsem domů, tak se z toho tam zhroutila. A potom, když jí dali domů, tak její děti mě děkovali, že jsem se jí tam věnovala.
0: A řekněte mi, ráda, vy jste jako povolání dělala?
1: Já jsem kadeřnice.
0: No a neminula jste se povoláním? Nechtěla jste být jako zdravotní sestra?
1: Ne. Já jsem nebyla sestřička, ale já jsem byla vyučená kadeřnice.
0: Ano, já jsem to pochopila, ale jestli jste se neminula povoláním, jestli jste neměla být tou zdravotní sestrou.
1: Můj bratr říká, že bych mohla chodit světem a držet v ruce kříž, že jsem každému pomáhala. Já jsem měla radost, když jsem mohla někomu pomoct.
0: To je krásné, tak já doufám, že se vám to hlavně vždycky v dobrém vrátilo.
1: No a já na toho pana Škrdlanta takhle jsem seděla, on už musí být určitě mrtvej, on byl tenkrát už starý. Ale já jsem takhle seděla v nemocnici, jsem čekala, až na mě přijde řada. A jela okolo sestřička s vozejíčkem a toho pana Škrdlanta vezla na vozejíčku a on byl celý, asi byl po mrtvici, měl křivej obličej, ale jenom tak okolo mě proběhly a mě to mrzelo, že jsem jim nemohla zastavit, abych mu podala ruku, abych mu mohla poděkovat, protože mi tenkrát moc pomáhal.
0: Ano.
1: Já vždycky, když byla nějaká ty návštěvy, tak já jsem tam většinou nikoho neměla, tak jsem dělala, že spím.
0: Ano, tak to...
1: Ale taky se najdou hodný lidi, no, taky se najdou. Ale já jsem celý život se snažila pomáhat každému.
0: To jste laskavá. Tak by to mělo být.
1: A ráda vás poslouchám, Když začnete hrát, já zavřu oči a jsem úplně v jiném světě. Já mám ráda hudbu.
0: To jsme rádi, od toho jsme tady. Tak zavolejte zase příště, až budete mít chvilku, až se vám bude límit téma. My budeme čekat.
1: Já vám moc děkuju za hezký pořad a hezký písničky. Já se při vás léčím, protože je mi s vámi dobře.
0: Od toho
1: moc
0: jsme tady.
1: Moc vás všichni zdravím.
0: My vás také.
1: A všichni zdravím, no.
0: Teď zaspívá Karel Gott, Lucie Bílá písničku, co sudičky přáli nám. Dnes večer mluvíme o lidech, kteří často rozdávají klid, úsměv a povzbuzení ve chvílích, kdy to nejvíce potřebujeme. O zdravotních sestrách a

0: Dnešní noční linka je o lidskosti, trpělivosti a malých gestech, která dokážou hodně znamenat. Mluvíme o zdravotních sestrách a ošetřovatelích, kteří nám utkvěli v paměti. Je s námi paní Věrka. Z jakého kraje voláte? Zdravíme vás.
1: Dobré ráno. Já se vám jenom jsem si odpustila před chvíličkou. A jenom jsem vám chtěla říct, že mám za sebou 3 měsíce na Eldence Moravský Třebový. 24. prosince odpoledne mi tam přivezli po operaci kotníku. Měla jsem být nechodící, tam jsem si to pitomec vybrala. No tak dobrý. Ale můžu vám říct, tam je to opravdu, buď přežiješ, nebo nedožiješ. Mám děti a dcerám jsem řekla, také se ke mně chovat nebudete vůbec zle. Zažila jsem tam hodně. Ten první 10 dní personál tam byl minimální, byly Vánoce, každý tam na nás ječe, co chceme, že jsou Vánoce. Tak minimální hygiena na nule. Já jsem byla teda ve ohrádce v posteli, oni chtěli v té ohrádce mě mít celý 3 měsíce, já jsem říkala, já musím být soběstačná, jak to nedám. Přidávali pode mě podložky, prostě všechno, tak jak nemůžu to říct naplno, tam zůstalo v té posteli. Já jsem teda si nakoupila materiálu čistícího, takže jsem vlhký ubrousky a tí miminkovský ubrousky všechny vyplácala za týden. No, bylo to hrozný, sama sobě jsem si smrděla. Strava tragédie, tam bylo koch, 40 letý, který přišel o nohu. Dával to, ale vždycky říkal, jdeme do jídelní, bude univerzálka. Já jsem pořád říkal, o čem mluví. Tam vám jídlo strašný. A jak to říkala ta paní přede mnou, pak mě dali na 20 mal jednu žák, to bylo tak, pak mě dali na 4 žák, 3 babičky plína, to by mě nevadilo. Já jsem tam šla s tím, že jim budu pomáhat. I z toho vozejka, že jim pomůžu. No a vezme mě babička taková, dá se říct, schopná. Oni jde posadili v té posteli jako královnu. Já jsem čekala, kdy ta babka z té postele spadne, prostě durv. Nikdo tam nepřišel, mladý holky, pečovatelky, štěkali jenom na ty žensky, na ty lidi, ječeli na ně, jak s nima házeli. Já jsem vždycky trnula, že ta babka prolítne hlavou až do zdi. Nadávali jim, ty žensky nemohli nic jiného dělat, jenom prostě ležet, když s nima tam nikdo nic moc nedělal. Já jsem tam šla po ty operaci s tím, i pan primář Zlitomyšle si myslel, že mě tam rozchoděj. Ne, neměl na mě čas. Nemáme čas. A já jsem po 14 dnech, já jsem třeba byla na vozejku, tak byl naštvaný, na vozejku jsem se dostala. A po 14 dnech jsem jim upadla, ani ne po 14 dnech, upadla u skříně a on to nikdo neviděl. Já měla hlavu kolem oka, čelo modrý a on to jen neviděl. Mám vnučku na zdravotní škole v Pardubicích ve druháku, ty přijeli druhý den po tom pádu a řekl, holka mě to, co dělala babi? Já říkám, nic, jsem v posteli. Prosím tě, když jsi Fialová. A tam, kde se doktorů nikdo nic neví. Jako co to je za léčení? Tohle to je vyloženě, ty lidi se likvidujou. Můžu vám říct, že mě z toho tak jako nějak divně. No, protože je nás asi hodně. Těch starých lidí je asi hodně, ale krucinál, když ty lidi dělali, když na to vydělali.
0: Slyšíme dnes více těžkých zkušeností právě z oddělení LDN. Karačně. To je už několikátý hovor dnes. To je ano. Zvláštní signál.
1: A já jsem vysokého mýta a tady je LDNka. A já než bych tam do mýta na LDNku, tak radši jsem šla jinam, ale udělala jsem chybu. Děti měli daleko za mnou, že právě mi tam nechali jeden den, hodinu sedět normálně na hatom na posteli.
0: A jak se vysvětlujete, že to je právě na tomto oddělení? No, podobné zkušenosti volajících z celé republiky.
1: Nemocnice je nová, krásná, ale to zacházení, je tam toho hodně, je tam těch pacientů hodně, ale je to tam dělaní na ty lidi, ale nejsou ty ošetřovatelky, to jsou vám rychlokvašky. Tam chodili všechny holčičky bílým, mladý holky bílým, A já říkám, že to je, až tam přesička rehabilitační poda, víte, co jsou bílým, že ruplí u maturity. Tak musí na ošetřovatelku a jsou naštvaný. Ale za to nikdo jim nemůže. Měj se učit, nebo já nevím. Já jsem se taky učila, abych byla tím, čím jsem chtěla být. Děti mám taky udělaný tím, čím chtěli být. Ale kruci nás, takhle to není. Tam moje vnučka šla na, je Pardubicí, tam to je těžká škola, těžká. Ona mi pak babi, že seš na Eldenice, tady to je prostě všude stejný. Stát na to nedává peníze a nedív se, že prostě tady je takový režim.
0: Kde byste mohla dnes zdravotním sestrám a ošetřovatelům něco vzkázat? Co by to bylo?
1: Co by to bylo a co úplně řešili na obor, vybrali si ten obor, který si vybrali a se tomu věnujou. A se tomu věnujou a jsou te, dělají s lidma. Kdo dělá s lidma, musí se k tomu chovat. S lidma je těžká práce. To, jako já jsem taky dělala celý život. Ale musíte se naučit těm lidem chovat. A ne, aby před babku dali v obě. Babka ani nevěděla, co to má. A prostě, a když jsem přišla já v té jídelní, babi, vy nejíte a jdeme jíst. A tak dlouho, až jsem to do ní odspala. No ale ve finále ty sestřičky ještě mě nadali. Oni by na mě nakrkli, že je do toho tam kecám. Babička se padala, kácela se v té posteli a já říkám, teď vás ta hlava bolí. No tak jsem ji na tom vozejku objela a říkám, babi, budeme zpívat. No, tam mám byla taková škaredá zeď omlátna a já říkám té jedné sestře, říkám sestři, tady když se dali nějaký obrázky, kytičky, babička dělala v lese, zvířátka, i nějaký, vlastně ona uměla kysně a paměť. A ta vyšší s tím povídala, tady není ve školce, ale nemocnici. No co to je?
0: Dobře. Tak děkuju vám za telefon, za účast, za tu energii, kterou jste teda vložila do dnešního telefonátu. Sestry mají svoje bolístky, svoje trápení, ale nemělo by to někdy ovlivňovat jejich přístup k pacientům, na tom se asi zhodneme i s vámi. Děkuju, mějte se co nejlépe a přeju vám samé dobré zkušenosti, ať přijdete do jakékoliv ordinace. Snad se to naše zdravotnictví bude ubírat dobrým směrem.
1: Nevím, je to taková bída, no. Dávají se peníze jinam, než tam, kam by se měli. Hezkou dobrou noc.
0: Krásný noční čas i vám. Teď si dáme písničku od kapely Olympik a pak se budu těšit na dalšího z vás. Pojďte mi zavolat k tématu, které zní... Od 23 hodin ho říkám a teď mi vypadne 15 minut před koncem. Mluvíme o ošetřovatelích a o zdravotních sestrách. Přesný název nepotřebujeme.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, ale pomalu se chýlí ke konci. Patřila příběhům o obyčejné lidské laskavosti, o lidech ve zdravotnictví, kteří umí dodat klid, úsměv, dobrou náladu, ale někdy jsme se setkali i s názory opačnými. Uvidíme, co poslední volající, to je paní Eva. Těšíme se i na váš názor.
1: Ano, můžu? Dobrý večer, srdečně vás zdravím. Chtěla bych k tomuto tématu říct toto. Před asi 12 lety jsem měla obří kýlu na žaludku a musela jsem jít na operaci, tak mě doporučil někdo, že mám jít do Vinohradské nemocnice v Praze. Tak jsem tam přijela, to bylo pátek, před 7 hodinou ráno. Dali mi toho andělíčka, jo, a seděla jsem na posteli u otevřeného okna, vlastně jsem tam ještě nastydla a nikdo si mě nevšim. Ve 3 hodiny přišel pan doktor s tím, že jako toho mají moc a ať jdu někam jinam do jiné nemocnice, že aby se mi podařilo někoho přemluvit, nějakého pana doktora, aby mě odoperoval. Jo, takže to bylo hrozný. Chodili tam cizí sestřičky z cizí národnosti, které neuměli česky, neuměli ani nabrat krev a bylo to prostě opravdu jako hrozný. Hrozná nemocnice ta Vinohradská v Praze. No a takže jsem ve 3 hodiny, po 3 hodině jsem si zbalila věci, oblíkla jsem se a jela jsem domů a v pondělí jsem jela na Bulovku. Pan doktor, když jsem mu předala papíry, tak říkal, bezvadný, vy máte všechno doporučení, vyšetření, všechno máte, tak zítra přijďte a hned vás odoperujem. Takže jsem tam v úterý přijela ráno a hned před 7 hodinou nebo po 7 hodině jsem šla na sál. Bylo to prostě bez problému a prostě nemocnice na Bulovce je parádní. Jídlo dobrý, ani jsem říkala, ani nechci domů, kdo by mi tam doma vařil. No, takže jsem se musela smát. No, a sestřičky výborný, ochotný, ale v té Vinohradské nemocnici to teda byla jedna hrůza. No, to je asi tak všechno, co bych k tomu chtěla říct. Haló?
0: Ano, my posloucháme, takže jedna zkušenost pozitivní, druhá negativní, tak jsme si to hezky vyvážili. Co je podle vás ta nejdůležitější vlastnost, jakou by měla mít zdravotní sestra, dobrá zdravotní sestra?
1: No, já si myslím, že

0: myslí. Já tady žiju v domě se synem, je mu 54 a on si pořád myslí, že já budu běhat a dělat všechno, jako když mě bylo 50 nebo 60. Nebo ještě dříve, jo. Prostě to nejde. Prostě ten starý člověk už nemůže, je opotřebovaný a prostě to nejde. I kdyby chtěl, tak to prostě nejde. No tak, aby ty sestry, které se takhle nelaskavě a hrubě chovají k pacientům, tak že se můžou ocitnout na té samé pozici.
1: Mm. No. Paní Evo, děkujeme. Děkujeme za to, že nás posloucháte i že se zapojujete. Ceníme si toho a budeme se těšit na příští setkání v Noční lince.
0: Naschledanou, dobrou noc.
1: Milí posluchači, pomalu se loučíme s dnešní Noční linkou. Děkuju za vaše příběhy, vzpomínky i to sdílení o zkušenosti, se kterými jste se nám svěřili. Byl to večer plný lidských slov, různých pohledů i krásných zamyšlení. Jsem ráda, že jste byli s námi a těším se i na příště. Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, buďte vítáni s další hodinkou na jevišti našeho rozhlasového divadla. O čem je tahle knížka, ptá se její autor nad první stránkou svých vzpomínek. O mamince, o dětství, o chvílích štěstí, taky o kamarádech a smutku z jejich ztráty. A dnešní divadlo pro vaše uši bude patřit muži, který po letech u divadla začal o tom všem psát. Režisér a herec Jan Kačera.

0: Sytý, charakteristický a melodický hlas Jana Kačera byl odjakživa jako stvořený pro rozhlasovou četbu nebo čtení myšlenkově závažnějších textů. Stejně jako třeba Jiří Adamíra, i Jan Kačer svým vcítěním a přednesem pokaždé probudí pocit, že to, co čtou, bylo napsané právě pro nás, kteří v tu chvíli posloucháme. A v případě nejstarších pověstí českých Aleny Ježkové byl Janu Kačerovi ku pomoci taky jeho herecký kolega Jan Podměšil.
1: Slované přišli na naše území během 6. století. Jejich původní vlast ležela na východě, v oblasti mezi Ukrajinou a Polskem, v širokém území mezi řekou Vislou a Dněprem. Stále rostoucí počet lidí a také nájezdy jiných kmenů způsobili, že Slované opouštěli svá území a putovali dál na západ, východ a jih Evropy. V průběhu dalších staletí se tam slovanské kmeny usazovaly a zabydlovaly. Tak vznikly tři hlavní skupiny Slovanů. Západní Slované, kam patří Češi, Slováci a Poláci, východní a jižní Slované. Neví se s jistotou, jak, odkud a kdy přesně Slované do Čech přišli. Neznáme jména jejich vůdců, vladyků, hrdinů a věštkyň. Dochovaly se jen pověsti, které mnohem později zapsali někteří kronikáři. Nejstarší pověst vypráví o příchodu Slovanů do naší země. Do země hornaté i nížinaté, kde vrchy přecházejí v široká údolí s čistými prameny a širokými koryty řek. Vypráví o bukových a dubových lesích a hájích, a volných loukách s vlasatou travou, kde se prohánějí stáda zubrů a jelenů. Ze všech stran je ten kraj chráněný věncem hor a jako hliněný talíř s vysokými okraji nabízí příchozím dostatek všeho potřebného.
2: O Čechovi. Na krajinu se pomalu snášel soumrak. Stromy v mírném vánku třepotaly stříbrnými a temně zelenými listy a vysoká tráva se vzdouvala v měkkých vlnách pozlacených posledními paprsky slunce. Teplý vzduch nad močály ostře voněl, ze všech stran se ozýval zpěv a cvrlikání ptáků. Z olšového háje vyšlo malé stádo jelenů a laní na večerní pastvu. Krajinou se vinul průvod poutníků. Kudy prošli, zůstávala v širokém pásu polehlá tráva zdupaná množstvím lidských i zvířecích nohou. Zvolna jeli jezdci, koně frkali a cukali hlavami, jak se bránili útokům mušek a komárů. Za nimi skřípěli a drkotali hrubé, těžké povozy, tažené vychrtlými zvířaty. Povozy byly vysoko naložené nákladem kůží, hliněnými nádobami, se zrním, dřevěnými a železnými nástroji, proutěnými klecemi z drůbeží a nejrůznějšími součástmi domácího vybavení. Každou chvíli kola vozu uvízla v průrvě nebo se smekla po kameni a muži namáhavě zvedali hned ten, hned jiný vůz. Za vozy se stěžka vlekli muži a ženy s malými dětmi, zhrbení pod plátěnými ranci a koženými vaky a starci a stařeny s holemi, o které se těžce opírali. Poháněči se starali o stádečko dobytka, koz, ovci a prasat, které se co chvíli s mečením a kvikotem rozběhly do vysoké trávy. Někde daleko vepředu, neviděni a neslyšeni, pátrali zvědové. Křik a hluk průvodu plašil okolní zvěř a ptáky, kroužící lidem nad hlavami. Svalnatí muži v halenách promáčených potem, kteří vždy čtyři a čtyři nesli na uzlovitých ramenou dřevěné podoby bohů, zavinuté do bílého plátna, ti jediní kráčeli mlčky, soustředění na posvátný úkol.
3: Hej, hej, zastavme!
2: Ozývalo se z konce průvodu.
3: Kdy už na chvíli postojíme? Kdy si odpočineme?
2: Začali se ptát i ostatní.
3: Svráká se. Rozložme tábor tady, u velké řeky. Je tu hodně dřeva. Můžeme rozdělat oheň a živit ho až do rána.
2: Jeden z jezdců, Vysoký muž s šedivými vlasy a vousy zarazil koně a obrátil se čelem k průvodu. Dlouhý, vyšívaný plášť měl potrhaný a zašpiněný, tvář sevřenou starostmi a oči zakalené únavou. Tam před námi, vidíte tu horu? Zavolal hlasitě, aby ho všichni slyšeli. Koně, vozy i lidé zpomalili krok, někteří postáli a zadívali se na vysoký vrch, který se černal na obzoru proti tmavnoucí obloze. Pod tou horou, v jejím stínu a pod její ochranou přenocujeme.
3: Ano, pod tou horou je už nedaleko.
2: Souhlasili poutníci.
3: Dobře, rozhodl náš vojvoda.
2: Pozdě v noci, kdy na obloze svítily hvězdy a měsíc, seděl pak vojvoda Čech se svým bratrem Lechem u ohniště. V závětří vozů, rozestavěných kolem, oddychovali spáči i zvířata, unavená dlouhou cestou. Hlasy nočních ptáků a šelem ani těžké přešlapování dobytka a koní nerušili jejich vážný rozhovor. Rozhodnutí opustit zemi předků nebylo lehké. Odešli ze svých domovů, když na vysoko položených místech ještě ležel sníh. Mnoho dní prožili na cestě pod šedou oblohou, smáčeni ledovým deštěm nebo sužování vichrem na nechráněných stepích. Mnoho nocí probděli bez ohně a ve strachu z divokých zvířat. Putovali přes horské hřebeny a mokřiny, svozy a zvířaty překračovali široké proudy hučících řek. Obezřetně se vyhnuli několika osadám, jejichž obyvatelé mluvili neznámým jazykem. Za poslední dny už však nepotkali žádného člověka. Lidé i zvířata byli vyčerpaní a doba jara pomalu končila. Zrno už dávno mělo být v zemi. Kde a jak najít domov? Mlčící hora ve tvaru hřibu snad byla znamením, branou, srdcem jejich nového útočiště. Unavený Lech odešel ukrást pár chvil spánku krátící se noci, ale Čech ještě dlouho seděl u vyhasínajícího ohně. Sám a zamyšlený. Když už obloha začínala blednout, vstal, pokynul strážím hlídajícím ležení a vydal se k hoře. Šplhal po jejím úbočí bez dechu přes kameny a hustý trnitý porost. Na vrcholu stanul, právě když bledé šero prozářily první sluneční paprsky. Do všech stran se odtud otevíral pohled do širokého zvlněného kraje, postupně zaléváného sluncem. Od obzoru k obzoru se táhla travnatá step a její tráva stíněná mlhou se třpitila kapkami rosy. Z hájů se ozýval zpěv probuzených ptáků a k mokřinám velké řeky přicházela pít srnčí stáda. Když se vojvoda vrátil do ležení, vyzval Lecha i ostatní, aby se i oni podívali z výšky na kraji, kde přenocovali. A pohled z vrcholu hory, která později dostala jméno Říp, všechny naplnil naději.
3: Tady zůstaneme, tady se usídlíme,
2: volali a objímali se radostí, že jejich namáhavá pout je u konce. Rád vyslyším přání svého kmene, přikývl vojvoda Čech. I já cítím, že jsme našli nový domov. Usmíval se, když se díval do kraje a řekl, to je ta země, kterou jsem mnohokrát viděl ve svých snech a za kterou jsem vás vedl. Kraj plný ptáků a zvěře, s úrodnou půdou a pastvinami pro dobytek, který nám dá všechno k dobrému životu. Všichni cítili velikost chvíle, ve které poprvé spatřili místo, kde budou od nynějška žít. Pak se Čech obrátil k ostatním. A jaké jméno dáme své nové zemi?
3: Tvoje jméno jí dáme, náš vojvodo. Po tobě, ať se nazývá,
2: vykřikl jeden z mužů.
3: Čechy. Čechy jí budeme říkat.

Během dne vynesli na vrchol hory velké dřevěné bohy a obětovali jim. Bohové přehlédli z výšky kraj, kde lidé chtěli zůstat, a požehnali jejich rozhodnutí. Léto i podzim minuli lidem v usilovné práci. A než krajinu pokryl sníh, stálo pod řípem několik skromných osad s dřevěnými domy, v níž přečkali první zimu v nové vlasti. Lech se svým rodem však chtěl putovat dál. Na jaře se s bratrem rozloučil a vydal se na další cestu. Když došli na místo, kde se rozhodli usadit, zažehli velký oheň. Hustý dým, viditelný do daleka, byl znamením pro Čechy, aby věděli, kde hledat své příbuzné. Tomu místu se začalo říkat Kouřim. Dodnes tam ukazují velký kámen, u něhož Lech přikázal zapálit hranici. Ale ani v Kouřimi se Lech natrvalo neusadil. Odešel prý ještě dál na východ, do neobydlených krajů za horami a řekou Odrou. U řeky Varty vybudoval dva velké hrady, kolem níž později vyrostla velká a slavná města, Hnězdno a Krakov. Hnězdno prý dostalo jméno od množství orlých hnízd v okolí a Krakov nese jméno jednoho z Lechových synů. A jako Češi podle pověsti odvozují svůj původ od praotce Čecha, tak je Lech považován za praotce Poláků.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Po léta tvořil Jan Kačer krásný pár se svojí paní, herečkou Ninou Divíškovou. Říkali tak pěkně divizna. Od něj to ale vždycky znělo se vším, co k tomu slovu patřilo. Byla v tom láska, přátelství, i společný život, jeho trable, i radosti v tom jediném oslovení divizna. A na to, jak to mezi Janem Kačerem a Ninou Divíškovou vlastně všechno začalo, na to se v jednom valentinském tobogánu zeptal Aleš Cibulka.
2: Na to se zeptáme, co Nina Divíšková? Vzpomenete si, kdy jste poprvé uviděla svého muže?
3: No, to neštěstí se stalo v prvním ročníku na Damu v Praze. Tam jsem ho uviděla prvně, já jsem přišla trochu později, protože jsem byla nemocná. On tam někde seděl. A pak mi říkal, a tvrdí to do dneška, já tomu moc nevěřím, že v tom momentě, jak jsem vešla do té třídy, věděl, že mu budu nějak nebezpečná. A pak jsem se chtěla nějak vloudit do přízně, už se znali ty spolužáci a mě neznali. A teď tam seděl takový brilatej kluk a co si si maloval. A já jsem k němu přišla a říkám, ahoj, já jsem Nina Divíšková, co to děláš? On mě vůbec neodpověděl, ani se po mně nevohlíd. A tak jsem myslela, že jsem to řekla moc potichu a říkala jsem, prosím tě, co to maluješ? Ani se nevohlíd a řekl, dveře. Tak jsem si říkala, s tímhle nafoukaným idiotem už nikdy v životě nepromluvím. No a dopadlo to, jak to dopadlo.
2: To je romantiky na Valentína.
3: Já ještě, jestli můžu, tak jak jsem sem šla a věděla jsem to téma, že je to jako stará láska nerezaví, tak jsem si říkala, no ale ona rezaví hodně, ale i s tou rezavou se dá docela dobře žít a my jsme toho důkazem.
4: No, já nevím, no. Já jsem přišel z venkova do Prahy, mezi samý krasavice. To víte, na škole divadelní tam bylo hodně krasavic. No ale protože jsem byl nesmělý, tak než jsem se rozlí, tak byly rozebrány. A já jsem zůstal plonk. Ale naštěstí teda jedna byla nemocná, což se říkalo, že přijde později do školy, teda že je v Brně, že má, že nastydlá, že se jmenuje nějak Divíšková. No a takže potenciálně jsem čekal, co přijde, že jo. Ale protože jsem přeci jenom byl trochu rafinovaný, tak jsem řekl, i když ona zase taky neměla velký výběr, protože už... No ale já jsem se teda rozhodl, že se pokusím jí získat aroganci. Protože to je nejlepší na ženský. Jako když člověk projevuje těm ženským příliš velkou úctu a obdiv, tak oni se tváří a dělají, že nic. A tak jsem to zkusil v obráceně. No a protože jsem byl vlastně sám, a ono neměla na výběr, tak to zabralo. Ačkoliv teda ono to na začátku vypadalo slibně, ale ona bydlela hrozně daleko od koleje, kde já jsem bydlel, takže já jsem za ní někdy chodil třikrát za noc až do Košíř. Protože já jsem tam vždycky došel a ona tak otevřela to okýnko v podnájmu a řekla mi něco tak jako na půl milího a pak že vlastně si to rozmyslil. Já jsem šel pěšky domů do té koleje a pak jsem si řekl, no já jsem ještě něco zapomněl říct. Zase jsem se vrátil a tohle jsem třeba udělal třikrát, takže jsem měl poměrně dobrou fyzickou kondici. A ještě u Anděla, starého Anděla, tam byl opravdu Anděl a dole prodávali buřty. A já jsem už tam byl známý chodec, tak jsem za 20 halířů mě vždycky ta paní dovolila namočit chleba do toho voleje. A tím jsem se vyživoval, jo. Ale mělo to taky následek, že ty dopolední hodiny na té škole jsem nikdy neabsolvoval. A naštěstí většinou byl od 8 do 10 marxismus. Takže já jsem se tím pádem vyhnul tomuhle tomu školení. A když potom přišel Chruščov a zakázal učit ten starý marxismus a všichni už ho měli nastudované, já ne, tak jsem vlastně v tom vydělal. Takže vlastně já mám spojenou tu lásku s Divíškovou i s politickou jaksi vzdělaností.
2: Já jsem velmi rád, že ty vaše historky opět seděly jako přes kopírák. Jako přes kopírák.
3: On mi nikdy neřekl, že jsem na něj zbyla. On 7 let pak za mnou brousil. Já jsem ho tupě nechtěla.
2: Ano.
3: A potom už jsem povolila, no. Ano. Já jsem měla jednoho báječného krasavce z Brna, teda jako platonickou lásku, ale velkou lásku, hlubokou. No a on pomalonku a pomalonku mě obmotával, až mě obmotal. A trvalo to 7 let, tak zase jsem nepadla hnedka do nějaký...
2: To jste se hodně nachodil, lásky. Teda. To jste se hodně nachodil.

0: Antonín Gondolán společně s Františkem Gondolánem a Radkem Němejcem tady u nás v Tobogánu. Stará láska nerezaví, to je naše dnešní valentinské téma. Víte, co by mě zajímalo? Jak jste se seznámili, už tedy zhruba víme. Jak tenkrát probíhala rande? Víte, když jste se sešli, kam se chodilo, co se dělávalo, tak dneska si ty dva posílají SMSky, pak si sednou na ICQ a možná před svatbou se tak jako sejdou, aby se aspoň poznali, viděli. Možná už i to jde po internetu dneska, pokud mají elektronický podpis. Paní Nino, co vy, byla jste dobývána dárky květinami? Jak vypadala vaše rande?
1: Rande jsme taky moc nepěstovali, protože já jsem jela vždycky ve volný den do Brna, protože jsem Brňačka a milovala jsem Brno a nerada jsem šla do Prahy. Takže Honza, když tak musel na rande do Brna, to měl trošku složitější, anebo do těch Košíř z toho divadla mě doprovázela zase zpátky. Ale dárek jsem dostala v 21 a to dva, to od toho mého původního nápadníka, který vypadal jak Redford, byl krásný sportovec, veterinář. A poslal mi 20 bílejch růží, bylo mi 21 tenkrát, a doprostřed jednu červenou. A asi za 2 hodiny přišlo 20 červených růží a uprostřed jedna bílá. A to se nedomluvili, protože se moc neměli rádi, protože na sebe žárlili. No a pak jsem dostala krásný dárek od Honzy a to byly takové náušnice, už mi je dávno ukradli. Nechali je dělat na zakázku od nějakých kamarádů z výtvarné školy. Takový zlatý náušnice, moc hezký. No, takže dárky on mi dával, a když od někud přijel, to jo, to zase, to, na dárky nebyl krátký.
0: Čili, pardon, pokud to chápu správně, vy jste se tenkrát rozhodovala mezi panem Kačerem a mezi tím Redfordem.
1: Ano, velmi těžké.
0: A protože ty kytice byly stejné, ale pan Kačer přidal ještě ty náušnice, tak nakonec to byl on? Redford byl bez nějakého
1: Není
0: zlata?
1: Není to pravda, Redford mě dal krokodýlí kabelku. Takže to bylo těžké rozhodování, ale já jsem se nikdy nerozhodovala kvůli těmhle takovým materiálním věcem. No potom on mě, jak říkám, on byl chytrý a rafinovaný a Redford byl jednodušší.
0: A neuměl nakreslit židly pořádně, že jo?
1: To... A neuměl ty dveře taky neuměl.
0: Teda dveře, pardon, ano, židle, dveře se mi to motá. Pane Kačere, jak vy vzpomínáte na vaše rande?
2: Já jsem to skutečně netušil, že ona dala přednost teda lékaři duchovna, což jsem byl já, před tím lékařem dobytka, což byl on.
1: A to jsem měla Kačera, měla jsem si ho podržet. Co kdyby byl nemocněl Kačer, tak
2: ona teda celkem úspěšně předstírala, že on byl jenom epizoda, jo. Nevím, fakt je, že tehdy to bylo takový zvláštní. Připomínám, že já jsem byl velmi chudej, já jsem měl jenom maminku a neměl jsem žádný peníze, ale my jsme s Ninou dost často randili v hospodách. A dokonce v přepichových hospodách, protože pro mě třeba Valštejnská hospoda byla atrakce a když jsem měl 20 korun, tak jsem si tam troufnul jí tam dojíst, protože všechny ceny byly nízký, takže já jsem všechny malostranské hospody s ní absolvoval.
1: A co jsem tam jedla?
2: Jednou, jenom vám to právě řeknu, ona byla z dobré rodiny, bohaté. Mimochodem, já jsem taky na to bohatství trochu myslel. Oni tam měli takový velikánský přijímací pokoj a tam měli obrovský koberec. A ten koberec byl tak těžký, že se nedal vyklepat. Takže vznikla legenda, že kdo vyklepe koberec, dostane koberec a dceru. A já jsem měl maminku, která měla astma. A vymyslela takový klepání koberců, že vzala polštář, podložila pod ten koberec na to, nebo matraci a na to vlhký hadr s octovou vodou a pak na to klepala a ono se to... Tak jsem přišel do toho Brna, sdělil jsem, že takhle se ten koberec vyklepe, oni se na to vrhli, vyklepali koberec. Důsledek byl takovej, že dceru mi dali a koberec tam dodneska leží. Ale to jenom říkám tak, ano, a když jsem teda chtěl jí obloudit a měl jsem 20 korun, tak jsme táhli a jednou jsme šli na barandovský ateliéry, které ještě byly v provozu, a když jsme tam sedli a byl krásný den a říkám, Nino, co chceš? Kompot a housku. A když někdo pil deci vína, tak ona s takovou ošklivostí, jako, jak někdo může chlastat víno. A takže já jsem měl 20 korun a takhle jsme tam jako hodovali a už jsem říkal, tak tady máme 14 korun, teďka 16 korun a v tom jel takový chlap s takovým vozejčkem a na tom byly jakový kompoty. A než jsem stačil zabrání, vyškoval chlap a já jsem 21-20. A teď jsem byl hrozná situace, protože jsem samozřejmě nemohl nic říct. Teď přišel vrchno, 28-50. A já jsem říkal, to není možný, pane vrchní. To jste se splet, protože já jsem to... 18-20. A pak jsme dokonce stopli tramvaj, která nás zadarmo vzala, protože zatahovala. Takže ještě jsem korunu 20 ušetřil. A tím jsem svou dějičkou obloudil, protože ten veterinář, ten se pohyboval ve velkých číslicích a tyhle ty detaily prostě nemohl zaznamenat, že jo. Já se jenom omlouvám, ale vím, že promluvím spíš za ženu. Ta kdysi okopírovala nějaký heslo, který si odkoukala od nějaké si staré šlechtičny, která řekla, mužský jsou legrační, ani si jich nevšimneš.
1: Tak. Teď vám řeknu, ještě můžu?
0: Ano, ano.
1: Nespěcháme. Hrozně byla nějaká velká anketa a jak si udržet muže, co s ním udělat po 30, po 40, po 50, v jeho klimakteriu a já nevím co. A vyhrála to jedna 90-letá Američanka, která napsala, krmte tu bestii.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Mírnou oklikou zadními vrátky jedu k mámě, k přátelům. Zní vám to nesrozumitelně? Mírnou oklikou zadními vrátky jedu k mámě, k přátelům. To jsem si jenom pohrál s názvy knížek, které Jan Kačer během posledních let napsal. A věřte mi, když máte na co vzpomínat a když to umíte popsat, je to čtení, od kterého se nebudete moci odtrhnout. A co víc, Jan Kačer vybrané kapitoly z té první knížky taky svěřil rozhlasovému mikrofonu. Tak tedy, ať je vám dobře na světě, mějte se pěkně a těšíme se na slyšenou. Robert Tamchyna a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan.
2: Myslím, že každý táhneme svůj vozík s chlebem a rozdáváme. A stane se, že v očích, které nám tiše děkují, zahledneme oči svého přítele, své matky a kdesi na konci cesty oči svoje. Černá hodinka. Když se sametově a potichu přiblížila černá hodinka a oblíbení mravenci odnesli poslední drobky ze stolu do svých skrýší ve starých trámech domku, zapálila maminka durmanový prášek, který zaháněl její astma. Příjemná vůně a praskání žhoucího ohýnku na víčku od kompotu maminku povznesly a zachtělo se jí žertovat. Začala prospěvovat. Rebarbora roste dlouho, ale kopr déle, ale kopr déle, ale kopr déle. Pak lehce a s potutelným výrazem přidala, komu se to nelíbí, tak ať jde do prdele. Tvářil jsem se vážně a maminka zrudla jako holčička, přistižená při nepravosti. Honzíčku, dáme si červeného vínka nebo bílého vínka? Zase jsem nechápal. Ty přece víno nikdy nepiješ. Zkusila to znovu. Podvečerní chvíle a houstnoucí tma ji činili smělejší. Tak co? Bílého vínka nebo červeného vínka? To už se smála, radostně, stydlivě, bezstarostně. Spáchala právě největší hřích svého života. Popadl jsem její hlavu vonící octovou vodou po umytí, přitiskl jsem se k její tváři, šťastně jsme se hyhněli a věřili jsme, že nás nic nemůže rozdělit. Škoda, že si nemůžeš promluvit se strýcem Pepíkem, to byl velký písmák. Já vím, že už tady není. Táta by ti jistě poradil, i Pavel. Oba měli zvláštní smysl pro humor, ale oba taky odešli. Teprve teď jsem si uvědomila, že umřeli stejně staří. Ty jsi měl vždycky starší kamarády, pana Šorma, Bejblíka, Schindlera, asi proto, že jsi postrádal tátu. Mamince nechybělo moc do sedmdesátky, seděla zabořená v křesle a vyprávěla mi svůj dnešní sen. Představ si, chlapče, že jsem reprezentovala Československou republiku ve skoku dalekém. Všechno bylo jako v televizi, plné tribuny, vlajky vlály a na čestném místě uprostřed dychtivých diváků seděl pan prezident. Měla jsem tričko se státním znakem i trenýrky a nic mi vlastně nepřipadalo divné. Před sebou jsem viděla červenou tartanovou dráhu i pískové doskočiště. Cítila jsem velikou zodpovědnost a vzrušení z té pocty reprezentovat. Věděla jsem, že za chvíli dojde na mne. A teprve teď jsem si uvědomila, že vůbec nevím, jak se to dělá, že neumím skákat, že jsem to nikdy nedělala. Styděla jsem se před panem prezidentem, ani nevím, který to byl, to víš, zažila jsem jich tolik. Rozběhla jsem se a skočila metr před sebe. Hrůzou jsem se probudila a hodnou chvíli trvalo, než jsem zaplašila tu noční můru. Vždyť já byla celý život nemocná a ani na tělocvik jsem nikdy nesměla. A teď tenhle sen? Možná, že se mi opravdu celý život stýskalo po troše slávy a pozornosti. Ale to selhání před plnými tribunami, to ti teda řeknu. A víš, chlapče, že bych si dala cigaretku? No jedna přece neuškodí. Co vlastně jsou naše sny? Ranní sněžení vystřídalo chladivé slunko a voda teď crčí mezi flákanci sněhu a smutnou loňskou trávou. Kosy bloumají při okraji cest a tu a tam něco uloví. Kdyby nebylo výčitek zelenosti, kterými se častují, byl bych teď ve stavu milosti. Chce se mi dívat se a nikam nechvátat a chce se mi to stejně mocně, jako se mi chtívalo jiných vášní. Chce se mi mít čas. Mít ho jen pro sebe a užívat ho jako drogu. A něco nového se v té hloubce poklidu klube. Chce se mi zkusit, co mě pokoušelo a nesměle na mě dotíralo už dávno. Chce se mi vyprávět. Přitom tuším to nebezpečí návratů. Vím o nebezpečí vzpomínek, ale chce se mi je přivolávat. Snad proto, že mnohé prožité uplynulo bez laskavé chvíle pochopení. Teprve ve vzpomínce, jako bych tu dávnou skutečnost zažil. Navíc vzpomínky nemají mnohdy s pravdou moc společného. Kupí se mi v hlavě, v podivných drůzách a ještě těsně před vyslovením nemají pevný tvar a poentu. Jsou jakýmisi lákadly lepem na ptáky. Sedněte si a přilepte se a pobuďte. Dojde k setkání, ke kterým nedošlo, ale mohlo či mělo dojít. Stane se svět, který se nestal, ale mohl se stát. Zrodí se lásky, které se minuly. Sejdou se dávno mrtví s živými. Prostor pro vzpomínky je ničím neomezen. Vládnu tady já a nálada dnešního jitra. Větrná přeháníka i studené nohy mě teď ovlivňují víc než jakákoliv pravidla. Tak se mi vlastně pod rukama rodí skutečnost, ve které nechci být sám. Přichází maminka a přátelé a setkávají se. Spojují nespojitelné. Vytvářím životní proud stejně autenticky jako ten minulý. Podržet paprsky dojmů. Obraz mého městečka není plánem na výstavbu ani nápravu. Moji souputníci vyrůstají z mlh a přece jsou pevně vestavěni do našich rovin. I moje vzteky jsou trochu legrační, protože se nestaly tehdy, ale až teď, kdy se už dávno nevstekám. A možná cítím naléhavou povinnost přivolat mezi živé ty, kteří odešli a nestačili vyřknout pozdrav ani rozloučení. Jsem s nimi a oni se hlásí o slovo. Je bez nich pusto. A život, ten, co ještě bolí a studí, je bez nich prázdný. Tak si vymýšlím. A jen jako alibi předstírám, že se vrací úryvky života, který je pryč. Jaké pak vzpomínání? Je to teď? A dřív to nebylo. Vím, že to k ničemu není, ale dívám se na útlý stromek a jsem zase s ním v dílně pana Davida ve Štěchovicích. Tam měli naroubované jedle jeřáby. Koupil jsem si jich asi 10 a nasázel je kolem našeho domku. Všechny uschly. Jen jeden zůstal. Dívám se na něj okny svého pokojíku, tenoučký kmínek. Zdálo se mi hezké posadit ho mezi lípy v aleji a on se snaží. Starý keramik, který mi ukazoval pec a dílnu s modře malovaným zbožím, je dávno v pánu. Jeřábek stojí, na jaře kvete, v podzimu svítí perlovou nádherou a ještě se s ním setkám jako s kompotem kolem Vánoc. Teď je odraný od větru, holý až zima a trošku ubohý, ale věřím mu a přátelím se s ním. Myslím na hrnčíře a jeho šedý hrneček. Tmavě modrý kobalt na světlé glazůře. Kdyby tady nebyl ten jedlý jeřáb, asi bych zapomněl. Vzpomenu si vždycky, když projíždím Vysočinou a mám rád fotografie, kde sněžným odleskem kýče rudě svítí jeřáby. Vzpomínky. Jedna vyvolává druhou a vlastně souvisejí s něčím úplně jiným.